0: Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČES nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné, tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově, drony tam zasáhly bytový dům. Charkovské úřady hlásí 8 zraněných.
1: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První tři exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý jeden vchod se zřítil a v troskách mohou být lidé, upozornil starosta Charkova Ihor Terechov. Záchranné práce jak v Charkově, tak v Kyjevě komplikoval pokračující ruský vzdušný útok. Proudové drony Rusko vyslalo také na Oděsu a oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle a pohřeb začne v 11 hodin. Položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Byl držitelem ceny Thálie a svůj hlas propůjčil mimo jiné Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Sport. Fotbalový klub z Českých Budějovic se proti neudělení profesionální licence, která je potřebná pro start v druhé nejvyšší soutěži, odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport v Lozán. Soud KAS podle svého webu začal spor mezi třetiligovým Dynamem a Fotbalovou asociací České republiky řešit. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji podruhé v kariéře. Napodobil svůj loňský triumf v Granadě. Přívratský přiznal, že byl ve finále nervózní.
2: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil devítku, mně se podařily desítky, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
0: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru, 6. jich vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a kluská vozovka na D1 u Průhonic. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za tunelem Prackovice. Na 52. a půl kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez omezení. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladilo se až k nule, při bezvětří ojediněle až na -3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti a nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
5: A máme po druhé hodině v noci po dalších zprávách. Už za pár okamžiků po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
6: Noční Radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: No.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví.
1: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
3: Popuste uzdu fantazii, Kazabunde. Popuste uzdu fantazii.
1: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Ano, a ta chvíle je tady, takže telefonní čísla připomínám jako vždy 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255. Tak zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
5: Dobré ráno, tady Honza.
4: Honza, tak Honzo, já vás zdravím a mám na vás soutěžní otázku. Dneska máme úterý 13. října a právě dneska oslaví neskutečné 85. narozeniny slavný legendární zpěvák a skladatel Paul Simon. A já se vás, Honzo, zeptám, jestli pak byste věděl, jak se jmenoval jeho parťák, se kterým už v 60. letech tvořili uměleckou dvojici. Tak budete potřebovat nápovědu?
5: No, radši asi jo.
4: Takže
5: neříkám.
4: Fajn, Paul Simon byl jeden a ten druhý se jmenoval buď to Lionel Richie, nebo Gordon Jackson, a nebo Art Garfunkel.
5: Tak já si myslím, že asi za vody, za tu střední dám Bčku.
4: Myslíte si Gordon Jackson? Tak bohužel, Honzo, tak to není správná odpověď,
5: tak
4: je mi líto.
5: Tak to nevyšlo.
4: Tak snad příště, mějte se.
5: Jasně, díky, naschle.
4: Naschle. Takže jak se jmenoval parťák slavného legendárního Paula Simona, který dneska slaví už 85. narozeniny? Zkusíme dalšího volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal teď?
6: Dobrý den, tady je Radko od Prahy a je to třetí Garfunkel.
4: Samozřejmě, ano, máte pravdu. Simon a Garfunkel. Já si myslím, že slavná dvojice, nejenom ze 60. let, ale dodnes se jejich vynikající muzika hraje. Máte pravdu, takže to je ta správná odpověď. Vy s námi vyhráváte v noční soutěži Radiožurnálu, tak nám vydržte na telefonu. Ano, blahopřeju.
6: Děkuji, děkuji.
7: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Fotbalisty Slávie čeká v lize mistrů nováček této prestižní soutěže. V azerbajdžánském Baku nastoupí dnes večer proti Sabahu, který vznikl teprve před 9 lety. Oba týmy jdou do souboje zatím bez bodů v tabulce ligy mistrů.
1: Baku se přezdívá také město větru a slavisté doufají, že místní Sabah neodfoukne jejich naděje na výhru.
2: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
1: Stoper Tomáš Vlček mluvil o teoreticky nejslabším protivníkovi, se kterým se Slavia potká. A z několika důvodů by měla být favoritem.
3: Když se prostě podíváme na ten los, podíváme se na ty týmy, který nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
1: I trenér Slávie Jindřich Trpišovský ale ví, jak jsou předpoklady někdy zrádné. Stačí si vzpomenout na minulou sezónu a prohru s Pafosem na Kypru. Herní styl Sabahu připodobnil v některých aspektech k jednomu z velikánů klubového fotbalu.
3: Ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: A toho budou chtít slávisté od 6:45 večer v Azerbajdžánu využít. Utkání ligy mistrů se Sabahem uslyšíte na této stanici v přímém přenosu. Z Baku Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu. Už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Radiožurnály půl třetí. Zprávy a Martin Matějka.
6: Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte a počítá s tím vládní novela, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy mít možnost jednomu z rodičů odebrat právo rozhodovat o životě dítěte a ponechat mu jen vyživovací povinnost. Novela také poprvé jasně vymezuje, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž v zákoně dosud chyběla. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, v Liberci a v Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout tu skupení Jedno Ústí. V Praze v pondělí jednali zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu. Znovu se sejdou ve čtvrtek a pátek, aby řešili programové priority. V Rakousku stávkují soudci a státní zástupci. Při týdenním protestu nebudou žádná soudní jednání a nebudou vydávat rozsudky. Informuje o tom veřejnoprávní televize ORF. Soudci a státní zástupci chtějí upozornit na vysoké pracovní vytížení a málo justičních pracovníků. Uvádí, že chybí přes 250 soudců a asi 70 státních zástupců. A sucho v Česku trvá a vypouštění vody z Vltavské kaskády bude pokračovat nejspíš až do jara. A po druhém zasedání Národní koalice pro boj se suchem, to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj je srážkový deficit v jednotlivých částech Česka mezi 30 a 40%.
2: Sport.
6: Fotbalisté Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance prohráli v anglické lize na hřišti nováčka Coventry 1-4. Reprezentační gólman se podepsal pod první branku zápasu, když zavinil penaltu. A Coventry uspělo po čtyřech porážkách v řadě. Newcastle nevyužil možnosti vyhrát poprvé v této sezóně Premier League dva zápasy za sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za tunelem Prackovice. Na 52. půltém kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu, provoz je plynulý. Na D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jizerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení. Omezení bude trvat do dnešních 5 hodin ráno. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do brzkých ranních hodin. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se i vzhledem k nočním hodinám netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladilo se až k nule, při bezvětří ojediněle až na minus 3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Co všechno o nás prozradí místa, kam se vracíme a lidé, kteří už dávno nežijí. Spisovatel Jaroslav Rudiš přivezl na frankfurtský knižní veletrh nový román Kde mluví mrtví, ve kterém se vydává po stopách minulosti napříč střední Evropou. No a právě Jaroslav Rudiš bude dnes hostem Radiožurnálu po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. Na problém upozorňují sami lékaři, pacientské organizace a potvrzují to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Více k tomu řekneme už po písničce.

0: Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
3: Tak jak to vypadá?
2: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenold, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Jako dobrý, dokázala jsem se učesat, už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět na té laboratoři, tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby. Rameno bolí?
1: Ne.
3: Loket?
1: Loket bolí.
3: Ne, on je hodně změněný. Je vidět, že tam není nikde aktivní zánět. A ten tlak, tohle cítíte bolestivé?
1: Ne.
3: Teď vůbec, to už úplně přestalo.
2: Ujišťuje se lékař, že se pacientce daří lépe. S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale těch úvazků revmatologických je 220. Potřebovali bychom, aby to číslo bylo minimálně dvojnásobné.
2: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
4: Například v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji, nebo třeba na Vysočině a nebo v Ústeckém kraji evidujeme přibližně jeden úvazek na 100 000 obyvatel. V těchto krajích je ta revmatologická péče poddimenzována a bude potřeba jí do budoucna výrazně posílit.
2: Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají.
4: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Na druhou stranu průměru ta čekací doba je přibližně půl roku na první vyšetření u revmatologa.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky také vyplývá, že revmatologičtí pacienti patří k těm, kteří musí za vyšetřením nejčastěji dojíždět.
4: Pacient je třeba ve vysoké aktivitě onemocnění. Už jenom nastoupit, případně vystoupit z automobilu je bolestivé, nepříjemné. Proto vlastně bychom byli velmi rádi, kdyby to rozložení těch revmatologů v České republice bylo napříč těmi kraji.
2: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatology Ladislav Šenold.
3: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
2: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař, kdy může převzít stabilizovaného pacienta. Důležité je také nastínit roli super specializovaných pracovišť.
2: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry.
3: Vykonáváme kontroly relativně časně po 3 měsících i u stabilizovaných pacientů. Bylo by fajn, kdybychom mohli využívat nejenom edukované sestry, mohli bychom také využívat distanční péči, něco, co nemáme možnost využít a řada našich pacientů by to ocenila.
2: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rede Žurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Americký prezident Donald Trump připustil možnou schůzku se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Tenisté Lehečka i Svrčina končí na turnaji Masters v Šanghaji. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
3: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
4: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
3: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
5: Se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
3: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, že v Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to potom, co Severní Korea otestovala balistickou raketu. Severokorejská agentura upřesnila, že test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části. Střely. Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hekři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. A v některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů.

0: Útok vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
1: Hekři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketér Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hekrů mohla být politická destabilizace. Hekři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladící systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnáziích i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat, tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
2: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním.
0: Sport. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole a s Chodarem ze Španělska prohrál ve třech setech.
3: Jiří Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu, měl v rozhodujícím třetím setu za stavu 1-0-3 breakboly, ale ani jeden nevyužil. Sám pak přišel o servis při skóre 4-4 a 20-letý Chodar hned v další hře utkání ukončil. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 Medveděvovi z Ruska. 24-letý tenista s bývalou světovou jedničkou prohrál za hodinu a 15 minut. V Šanghaji tak už z českých tenistů zbyl pouze Jakub Menčík, který se v úterý utká s Francouzem Gem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Před ranním zápasem Menčíka nastoupí ještě v čínském Wuhanu Kateřina Siniaková, tu čeká Ruska Samsonovová a později čeká Nikolu Bartuňkovou Rakušanka Tagirová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za Prackovickým tunelem. Na 52. a půltém kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D10 ve směru Strutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se i vzhledem k nočním hodinám netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: 11 let práce, desítky tisíc kusů nalezené a odstraněné výbušniny. V Bořím lese na Břeclavsku včera skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. Tu tam rozmetal výbuch muniční továrny na konci války. Les je teď zase bezpečný a více o tom v reportáži už za chvíli.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Výbuch muniční továrny na konci druhé světové války rozmetal do Bořího lesa u Břeclavy desítky tisíc kusů nevybuchlé munice. Policejní pyrotechnici je tam posledních 11 let hledali a likvidovali. Včerejškem jejich práce skončila. Les je od munice čistý a lidé tam mohou bez obav chodit.
1: V podstatě slyšíte zapnutý detektor, který se pomalinku ozývá při prvních třepinách. Tak, ještě půjdem kousek. Tak, teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
2: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec pár metry čtverečními lesa posledními neprozkoumanými.
1: Takže máme lokalizované místo, kde se z největší pravděpodobností nachází granát, tak se ho jdem pokusit vyhrabat, obnažit.
2: Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
1: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
2: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě. My jsme se přesunuli asi 300 metrů daleko do bezpečné vzdálenosti a chystá se odstřel.
3: Takže budeme pálit. 3, 2, 1, pálím.
4: Jednou z těch nejvíc nebezpečných věcí představuje britská munice, takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
2: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc.
5: Tady byla munice britská, francouzská, maďarská, zkrátka spousta typů munice, jak dělostřelecké, tak pumy, letecké i rakety, zkrátka munice všeho druhu a samozřejmě malorážní munice.
2: Doplňuje ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. V Bořím lese prohledali pyrotechnici 480 hektarů lesa. Z Břeclavy Anežka Hlávková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. One.

0: Lodní dopravu v Česku nepříznivě ovlivňují vysoké ceny nafty. Provozovatelům se jejich biznis prodražuje o miliony korun a někteří kvůli tomu odkládají údržbu lodí. Problémy se přenášejí také na zákazníky, kteří musí počítat i s omezením kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkery dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
1: Na Mělník, tam to přeložej.
2: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
3: Tlačná, ano.
2: Co vozíte?
3: Písek.
2: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
3: No, na 180, to má maximální ponor.
2: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
4: Tam my čerpáme pohonné hmoty. Natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
2: To je objem nádrží, které máte?
4: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000. Takže máme 12 000 místo.
2: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat, až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
5: Cukrově to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
2: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
5: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet se trvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí.
2: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox. Nedávno zásobníky na skapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
6: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
2: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
6: Ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe, já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
2: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
3: České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie, varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 6 obětí. Při ostřelování obce Čerkaské v Doněcké oblasti zemřeli 3 lidé, informuje o tom regionální vojenská správa. Nejméně 2 oběti má taky večerní útok na Kyjev, kde ruský dron zasáhl bytový dům a ve městě Lozova v Charkovské oblasti zabil bezpilotní letoun jednu ženu. Naopak Rusko informuje o 1 mrtvém a 2 raněných po útocích ukrajinských dronů v Belgorodské oblasti na západě země. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Ministerstvo slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. A koaliční strany se stále nedohodly na finální podobě novely školského zákona. A spor se týká hlavně inkluze, kterou chtějí motoristé zásadně změnit a třeba zavést speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale tvrdí, že jeho návrh už obsahuje koaliční kompromisy a pro další změny nevidí prostor. A koaliční rada proto bude o novele jednat ještě jednou. Novelu podporují třeba i opoziční Piráti a ODS.
0: Sport.
3: Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy porazili v superlize Vary Bohemians 11-6 a natáhli svou rekordní vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 70 utkání. Středočeši přesto nejsou v tabulce první, 6 výher za plný počet bodů totiž má pražský tým Tatran Střešovice. A Boleslav v předposledním utkání ztratila bod za prodloužení, navíc odehrála o 1 zápas méně než Tatran.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za Prackovickým tunelem. Na 52,5 kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D10 ve směru Strutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se vzhledem ke slabému provozu netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už slyšíte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodly na energetickém příměří.
7: Navzdory tomu však Rusko v útocích na energetický sektor pokračuje.
8: Ukrajinský prezident prohlásil, že o příměří nic neví a že ho to překvapilo.
9: Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích.
10: Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
5: Jeden telefonát, dohoda o naftě a příměří, o kterém nikdo moc nevěděl. Zákulisí vyjednávání mezi Trumpem a Putinem o Ukrajině. Co na to Zelenský? Zase si vjeli s americkým prezidentem do vlasů? Ptám se na to Adama Sibery, českého novináře působícího v Kyjevě. Dnes je úterý 13. října. Dobrý den, Adame, zdravíme vás do Kyjeva.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Rusko podle Ukrajiny útočilo na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově poté, co Trump oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem. Podle našeho zpravodaje Martina Dorazína hlásila útoky na energetické objekty v pondělí i Žitomírská oblast. Tak co přesně ruské rakety na těchto místech zasáhly? Teplárny, elektrárny, rozvodny?
11: Rusko vlastně už téměř, už více než měsíc pokračuje v systematické kampani proti ukrajinské energetické i dopravní infrastruktuře a v těch posledních útocích, které se týkají vlastně celého toho humbuku kolem příměří, tak byl zasažen charkovský komplex teplárenský, což je vlastně důležité zařízení pro výrobu elektřiny a tepla. A v Kyjevě byly hlášeny zásahy energetických zařízení a vedení vysokého napětí, které vlastně narušuje celou tu ukrajinskou elektrickou síť a plynárenskou infrastrukturu, což vedlo k dost rozsáhlým výpadkům proudu po celém Kyjevě.
5: Já jsem mluvil o tom, že ty útoky následují po té, co americký prezident oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem, ale zdálo se mi, že ani jeden o něm nevěděl, tak jak se to stalo?
11: Já bych byl opatrný s tím, co prohlašuje Donald Trump a co se skutečně děje mezi Ukrajinou a Ruskem. Kdybychom se měli bavit o hovorech o příměřích, tak si musíme uvědomit, že Ukrajina už dokonce k 5 různým scénářům příměří, včetně bezpodmínečného, souhlasila minulý rok. Rusko naopak celý rok prohlašuje, že žádný mír nebude, dokud nebudou naplněny cíle takzvané speciální vojenské operace. A o motivech Donalda Trumpa se můžeme bavit ve více vrstvách. Jedním z nich je ta past, do které se sám dostal tím, že opakovaně prohlásil, že mír mezi Ukrajinou a Ruskem on sám zavede za jediný den, pak v příštím jednání za rok. A teď už vlastně se zase blíží midterms v Americe a Donald Trump.
12: Volebního období, tak.
11: Přesně tak. A Donald Trump opět se vrací k tomuhle talking point, který má, kde on je ten, který vlastně jedním telefonátem dokáže zařídit věci. Teď do toho ještě právě míchá tím, jak se Amerika a celý světový trh vlastně potýká s vysokými ceny ropy, tak on se chce trošku prezentovat, jakože zase někam zavolá a ceny ropy půjdou dolů, ale to se bohužel míjí reality. Mm-hmm.
5: No já se teďka bavím hlavně o tom energetickém příměří, protože mi skutečně přišlo i podle té reakce Volodymyra Zelenského, že se o tom dozvěděli, vlastně celý svět dozvěděl ze sociálních sítí.
13: S okamžitou platností je vyhlášené energetické příměří ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě strany s tím souhlasily. Neporušujte ho. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete. Prezident Donald J. Trump.
5: Pak Volodymyr Zelenský oznamoval ve videu, že to je dobrá zpráva, že to vítá, že podporuje skutečně jakoukoliv formu příměří.
14: Ukrajina podporuje všechny reální a nadějné formáty přerušení ohně.
5: Ale že ukrajinské nebe je zase zaplavené ruskými drony.
14: Na žal, protěhom všeho dňa, sьогодні у небі були російські шахеди. Зараз теж шахеди в небі.
5: Так се jenom ptám, jestli o tomhle konkrétním příměří, o kterém potom Zelenský jednal s kanadským premiérem, finským prezidentem a tak dále, jestli Trump to vyjednával dopředu, jestli o tom někomu sdělil.
11: Nedokážu říct s jistotou, ale podle těch reakcí, co vidíme, i jak správně říkáte, vlastně za poslední 48 hodin bylo zaznamenáno více než 200 dronových útoků na logistickou i energetickou infrastrukturu Ukrajiny, tak pakliže o tom Rusko vědělo, tak se s tím moc nelámalo hlavu a pokračovalo dál ve svých útocích a Ukrajina podle slov pana prezidenta Zelenského o tom nevěděla a k tomu bych se i přiklánil, protože vidíme, že ty hovory o příměřích vždycky končí tím, že je tlak na Ukrajinu a ústupky Rusku a Ukrajina s tím vlastně i teď ten její vyjednávací tým odjel.
12: Server Axios s odvoláním na jednoho z ukrajinských představitelů píše, že navrhované příměří má obsahovat pouze bod o rafinériích, to znamená, že by Ukrajina neútočila na ruské rafinérie a na oplátku by Rusko neútočilo na ty ukrajinské. Jenže, jak píše server Axios, Ukrajina má teď údajně pouze jednu rafinérii a ještě ne plně funkční, ty suroviny dováží. Takže by z té dohody těžili pouze Rusové, chápu to správně?
11: Přesně tak. A zároveň tam vidíme, co Rusko bolí nejvíc a to jsou jeho největší požadavky. To znamená, respektive vidíme, že ta ukrajinská kampaň drony vlastní výroby je nutné říct, kterým útočí i 2000 kilometrů od hranice, respektive od frontové linie do hloubky Ruska, a podle některých odhadů bylo zasaženo už více než 50% všech ropných rafinérií v Rusku. Tak podle i těch reakcí a dění na tom geopolitickém kolbišti vidíme, že Ukrajina v tomto slaví úspěchy.
12: Vy jste mluvil o tom, nebo zmínil jste se velmi krátce o tom jednání, které se teďka vedlo v Miami na Floridě, kam odjel ukrajinský vyjednávací tým. Pak zase rychle odjel po to, co došlo teda k tomu poslednímu dění, totiž, že Donald Trump si volal s Vladimírem Putinem. Podle informací, které jsem zaznamenal přejatých z Interfax ruského, tak to měla být asi hodina a půl. Myslím, že o tom mluvil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. A Putin se s Donaldem Trumpem měl v tom telefonátu dohodnout na dodávkách ropy z Ruska. Má jít o 100 000 tun nafty, které mají směřovat do Ameriky právě před těmi listopadovými midterms, což, jak jste říkal, tak to píše i třeba BBC, že si tím má zlepšit obraz Donald Trump před těmi volbami. Nicméně, na jak dlouho by těch 100 000 tun nafty mělo stačit?
11: No, je ještě velká otázka, co Rusko dokáže doručit, ale to bychom předvídali, nebo respektive typovali, nebo já osobně nejsem úplný odborník na trh s ropou, ale podle tohohle množství, tak by to stačilo na provoz, řekněme třeba Houstonu na několik dní. Takže to žádné velké dodávky nejsou.
12: Takže to je symbolické.
11: No, já bych se spíš koukal na to, co je mezi řádky, protože když se podíváme, jak se tam mluví třeba o Lukoilu, tak ten je pod americkými sankcemi i pod evropskými sankcemi a ty výrazně snižují hodnotu vlastně těchto energetických aktiv a zejména komplikují jejich prodej. A když se podíváme na podnikatelské kruhy Jareda Kushnera i Steva Witkoffa, tak vlastně s jejimi partnery z Affinity Partners, což je jejich skupina, která získávala významné investice od různých subjektů z Blízkého východu. A někteří investoři z těchto kruhů jsou právě zapojeni do plánovaného převzetí Lukoilu. Takže vidíme, že kdyby se zvedly ty sankce, tak je mnohem lukrativnější tyto aktiva kupovat. A vlastně, i když se podíváme na historii Trumpovy diplomacie, nebo jak se říká Kushnerová dolarová diplomacie, tak často vidíme, že americký zájem je vlastně termín, který oni používají pro zájem těch nejbližších kruhů Trumpovy rodiny a podnikatelů, respektive partnerů z podnikatelského prostředí. Vidíme to třeba i v kryptoměnách, že? A nebo v jiném jako spekulativním podnikání, tak Trump vlastně dává některé věci na Truth Social a jsou to vlastně takové jako indicie, kudy se bude pokračovat trh. Tak tady u toho rozhodnutí zvednout sankce, tak to rozvazuje ruce v prodeji právě nebo v nakupování aktiv Lukoilu. A to je podle mě pro Trumpa a jeho okolí osobně mnohem zajímavější a s tím, že může pak říct, že vlastně za vysoké ceny ropy může Ukrajina a já se to s Ruskem snažím vyřešit, to už jsou pro ně vlastně jenom takový jako plusový body.
12: Já jenom na vysvětlenou, když říkáte zvednout sankce, tak tím myslíte skutečně je přerušit nebo je
11: ano,
12: odpustit
11: ano,
12: na nějakou
11: sankce.
12: Dobu. Tak, protože Donald Trump mluví o tom, že by ty dodávky, když teďka to vztáhnu přímo k té ropě, tak měly samozřejmě bezsankčně mířit do Ameriky a ty sankce by zmizely až do dubna roku 2027. A když jste zmínil ten Lukoil, tak to jsou informace z New York Times, které mluví o tom, že nejenom jde o dodávky ropy, ale skutečně za nějaké širší příměří měl Washington nabídnout Rusku i rozpuštění zmražených aktiv na západě, částečné rozpuštění, mluví se o stovce miliard dolarů, taky revizi sankcí na potaž z Běloruska a nebo právě prodej části gigantu Lukoil v zahraničí, který podléhá, nebo ty části podléhají sankcím. Takže to jsou mnohem širší dohody, které nakonec mohou být v tom vyjednávání z posledních týdnů, o kterých se postupně dozvídáme.
11: Přesně tak. Je to, já vždycky, když tady na to koukám, tak je to až jako skoro děsivý. Zase na jednu stranu vidíme, jak málo Trumpova administrativa nebo zejména jak poradci s okolí hnutí MAGA rozumí tomu, co se v Ukrajině děje. Oni si často svět malují tak, že mocní muži rozhodují na základě výhodného nebo nevýhodného dealu, ale ta realita v Ukrajině je mnohem komplikovanější. A i vlastně teď, když vidíme tweety Elona Muska, že Zelenský už překročil všechny čáry a tak, tak ono vlastně vidíte, že oni můžou vytvářet tlak ve formě vyhrožování, přerušení zpravodajských informací nebo ano. Ekonomický tlak, ale vidíte, že trošku panikaří, že oni začínají chápat, že to, co se děje v Ukrajině, není obchodní deal a že vlastně Zelenský je pouze reprezentant státu, ale o vůli té země se bránit skutečně nerozhoduje. To rozhoduje Ukrajinci, ukrajinská armáda, ukrajinské politické instituce a celý vlastně ten státní komplex, který nazýváme Ukrajina. A oni na to koukají vlastně, jako když to řeknu hloupě, jako na handel na tržišti. A ta realita skutečně nemůže být vzdálenější.
12: No tohle to všechno, co říkáte, o tom psali teďka Financial Times, že dokonce Trumpova administrativa skutečně hrozí zastavením systému nákupu zbraní pro Ukrajinu a taky přerušením té spolupráce na úrovni tajných služeb. Měli to ventilovat a sdělovat podle Axiosu právě Steve Witkoff jako vyslanec pro řešení těchto záležitostí a Jared Kushner jako Trumpův zeť a zvláštní vyslanec pro mír v Miami při tom vyjednávání, tak to jsou věci, kterými Trumpova administrativa hrozí kvůli tomu, že jí tak strašně štve, že Ukrajina dál ostřeluje ruské rafinérie. Oni, skutečně Ukrajinci, působí takové škody Rusku, že to pak může zvedat ceny ropy na světovém trhu a to pak rozčiluje Donalda Trumpa?
11: Světové ceny ropy se zvedají zejména kvůli Trumpovu a americkému dobrodružství v Hormuzu. Na to si myslím, že zase budu se opakovat, nejsem úplně odborník na trh s ropou. Ale podle mě důvěryhodných zdrojů, ať už jsou to vámi zmiňovaný Financial Times nebo jiné platformy, tak ty všichni se na tom prakticky shodují. I když se podíváte na cenu ropy, kdy začala válka v Ukrajině a kdy raketově vystřelila, tak to všechno koresponduje spíš s tím, co dělal Trump, než s tím, co dělá Ukrajina. Ale to, že Ukrajina Rusku škody způsobuje, vidíme vlastně u té křeči, která vede z Ruska, že takovéhle podmínky o dalším jednání vůbec Americe předkládá. Kdyby na tom neměla zájem, tak Rusko jako ono opakuje, že do nekonečna, že bude ve válce pokračovat, dokud nebudou naplněny jejich vojenské cíle. To znamená, že ono nemá zájem o jednání. A jakmile vlastně Donald Trump musí volat s Putinem, je i docela jedno, kdo ten telefonát inicioval, ale jak pokud je hlavní předmět toho telefonátu, ať Ukrajina neútočí na ruské ropné rafinérie a výsledek je zvednutí sankcí, které jsou uvaleny na ruskou ropu a vytvoření většího tlaku na Ukrajinu než na Rusko, tak vidíme, že to je téma, které Rusko zajímá a i z toho, co máme vlastně potvrzeno ze satelitních snímků i z ukrajinských zdrojů a Ukrajinci mají systém, že svoje útoky, pokud jsou úspěšné, tak samozřejmě je tam nějaká úroveň utajení, ale potvrzené zásahy oni zveřejňují a byli by ve finále sami proti sobě, kdyby o tom lhali. Takže vidíme, že se ty ukrajinské operace skutečně nemíjí s účinkem a Rusko je cítí.
12: No, jenom za poslední týden jich mělo být nejméně 5 podle CNN a jsou to velmi vzdálené lokality. Samara, Omsk, tisíce kilometrů daleko od hranic. Ruská federace taky letos v létě zatrhla export 100 000 barelů ropy denně právě po dronových útocích hranicích Kyjeva. To znamená, že to vypadá, že to Rusko bolí. A Zelenský je připravený ty údery na rafinerie prý pozastavit, pokud Vladimír Putin nebude pokračovat ve svých útocích na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Naopak, jak závažné potíže Ukrajincům ty údery z Ruska způsobují. Vy žijete v Kyjevě, vy ty útoky asi znáte na denní bázi.
11: Ano, opravdu teď poslední měsíc, už je něco více než měsíc, probíhají dronové útoky, jak říkáte, na denní bázi. S tím, že Rusko i upravuje některé své bojové hlavice na ty nejnovější druhy dronů, které jsou speciálně navržené, aby vlastně ničili stožáry vysokého napětí a mosty. Takže oni skutečně se snaží Ukrajinu ochromit logisticky i energeticky. Vrátili se teď minulý týden poprvé za několik měsíců výpadky proudu. Vlastně i díky těm útokům tak nejede, když je dronový poplach tedy, tak nejede metro na levý břeh, což tam žije polovina Kyjeva, takže to zase výrazně omezuje způsob života v Kyjevě, ale na druhou stranu Ukrajinci jsou, nechci říkat, že na to, ono je na to strašně složitý se připravit na tyhle ty reálie, ale žít pod mě, tak každý už má nějaký svůj způsob, jak se s ním vypořádat. Lidé mají generátory, tak funguje vlastně ta základní ekonomika na ulicích, že restaurace nebo kavárny fungují na generátory. Doma máme baterie, které nám na několik hodin vlastně ten proud nahradí. Větší problém, kterého se všichni obávají, tak až pokud bude tak tvrdá zima jako minulý rok, tak to bude mnohem větší problém kvůli vytápění domů. Ale teď je stále kolem vlastně mezi 15 a 20 stupni a jestli je 6 hodin tma, tak to samozřejmě je komplikace a velmi nepříjemné, ale nikdo se kvůli tomu Rusku vzdávat nebude.
12: Zpátky k diesel dealu, jak se přezdívá teď té naftové dohodě mezi Trumpem a Vladimírem Putinem. Zelenský to označil za dárek pro Putina.
15: Because it gives Putin money and he spends money. Only on this war.
12: Trump s tím přichází mimochodem pár týdnů poté, co sám podepsal zákon, který mu umožňuje uvalit vysoké sankce na odběratele ruské ropy, včetně třeba Číny. A teď tedy tohleto.
16: Zelensky could have settled this war many times. Many, many times. And he chooses not to.
12: Vypadá to, že se teď významně zhoršují vztahy Trumpa a Zelenského třeba na úroveň toho, jak jsme poznali to ochlazení vztahu po tom dění v oválné pracovně.
16: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
11: Já si myslím, že no, to takhle, ano, když odpovím jednoduše, ale zároveň si myslím, že už dávno vztahy mezi Zelenským a Trumpem nejsou nějak buchví jak upřímné. On, Trump si hraje, když to řeknu jako jednoduše, takové svoje divadýlka a Zelenský potřebuje udržet obranu zemi v chodu. Zároveň jedna tady z těch vlastně vrstev je nemít, když už teda Trump nechce podporovat, tak ať aspoň vyloženě neškodí. On Zelenský chodí vlastně po laně, že jo, hledá balans, kde řekněme, já nechci říct jako slovo provokovat, ale Donald Trump je, všichni víme, jak je to egoista, jak je vznětlivý a jestli ho něco irituje, tak že Zelenský vlastně jeho rozhodnutí jednak vždycky, když se postaví Donaldu Trumpovi, když to řeknu takhle, tak katapultují jeho preference v Ukrajině. A zároveň Donald Trump velmi často kouká na svět jako člověk, kde, zase nechci to úplně takhle zjednodušovat, ale kde si prostě před Amerikou lidi sednou na zadek. A vidíme, že Ukrajina už víceméně rok od té schůzky v oválné pracovně, nejen, že se jí situace, samozřejmě těžká situace ozvlášť na Donbase, ale na některých úsecích dokázala převzít iniciativu, likviduje ropný trh v Rusku. Vidím, jako to není oběť, která potřebuje prostě za každou cenu podporu a když nám ji nedáte, tak se tady všechno složí. Samozřejmě obzvlášť zpravodajská informace byla strašně výrazná komplikace. Každá zbraň, která je nedodaná, stojí ukrajinské životy, ať už na frontě nebo v týlu a proto Zelenský musí hrát i jako různé hry, po kterých tyhle ty scénáře nebudou, se nestanou realitou. Ale zároveň vidíme, že ukrajinská ekonomika funguje, samozřejmě s podporou evropských spojenců, podniká útočné akce, má svoji vlastní vzdušnou kampaň a to jako samo o sobě je velký úspěch, když se podíváme, že vlastně nemá letectvo, které by se vyrovnalo Rusku, ale způsobuje tak výrazné škody, že Rusko musí vyjednávat s Amerikou o tlaku na Ukrajinu.
12: Mluvil jste o těch hrách. Trump je teď skutečně rozlícený, nebo aspoň na oko to tak vypadá, když říká, že Ukrajina by si měla zvolit nového prezidenta. A Zelensky k tomu ABC sdělil, že pokud Rusko kývne na 60-denní příměří, tak volby uspořádá. Je to taky jenom hra? A nebo pokud ne, tak když budou volby, tak jak by dopadly pro něj?
11: To se strašně složitě předvídá, protože až konec války a případně 60-denní příměří a v jaké fázi se vlastně Ukrajina bude nacházet, tak určí potenciální politické klání a ukrajinské preference. Ale z mého pohledu tohleto hra není, kdyby byla možnost uspořádat volby, tak je Ukrajina uspořádá. Nemyslím si, že Zelensky má ambice pokračovat dál ve volbách. Myslím si, že ono za těch 8, no pomalu už 8 let to bude, tak už toho má sám dost a zároveň...
12: Pardon, říkal jste, že nemá ambice pokračovat dál po těch volbách?
11: Já myslím si, že pokud půjde do dalšího volebního klání, já si myslím, že nepůjde, protože podívejte se na to z jednoduchých důvodů. Zelensky, když uhájil ukrajinskou státnost, neutekl a co by musel dokázat v příštím volebním období, v hypotetické představě, že je po válce, vyhrát další válku. Rozumíte, on vlastně tady tím by odešel na vrcholu. Třeba se mýlím, ale nemyslím si, že Volodymyr Zelenský má ambice být prezidentem Ukrajiny do konce života.
12: Ukrajina bez Volodymyra Zelenského se dokáže ubránit Vladimíru Putinovi?
11: V jedné větě Ukrajina nepadá a nestojí s jedním mužem. Ukrajina je armáda, Ukrajina je občanská společnost, Ukrajina je celý politický komplex, který Volodymyr Zelenský reprezentuje na nejvyšší úrovni, ale nestojí a nepadá s Volodymyrem Zelenským a myslím si, že i bez Volodymyra Zelenského Ukrajina dokáže úspěšně bránit svoji suverenitu.
12: Dobrá, tak moc díky, Adame, za váš čas, za vaše postřehy.
11: Já děkuji za pozvání, hezký den.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Adam Sibera, novinář působící přímo v Kyjevě. Já jsem se ho ptal na naftovou dohodu Trumpa s Putinem, taky na jejich telefonát i na aktuální situaci na Ukrajině. Naslyšenou zítra.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
3: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
2: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
5: Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human a blízkovýchodní aerolinky ruší spoje kvůli útokům Husiů na Saudskou Arábii. Fotbalisté Slávie zabojují na hřišti azerbajdžánského Sabahu o první body v lize mistrů. A dnes čekáme jasno až polojasno. Odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ a konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné a tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Základní tarif se jim zvýší o 2400 korun. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO.
6: Dalších 500 korun půjde třeba na přesčasy nebo pohotovosti, dodal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, to je to maximum možného.
6: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů, její předseda Aleš Lehký, ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
8: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
6: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských Husiů na Saudskou Arábii, informovala o tom agentura Reuters. Letecké společnosti ruší třeba spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saudské Arábii. Husiové útočí na Saudskou Arábii, protože je Riád hlavním vojenským a finančním podporovatelem jemenské mezinárodně uznávané vlády, se kterou Husiové vedou dlouholetou občanskou válku o moc nad celým Jemenem. Husie podporuje regionální rival Saudské Arábie. Irán. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí.

0: Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Neschybová.
1: Musíme počkat, až se uvede do takového vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suché hlíny a vlastně měla by začít rašit.
0: Sport. Fotbalisté Slávie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je navíc nováčkem prestižní soutěže. Pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
2: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým. Hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
0: Utkání ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Italský cyklista Giulio Ciccone skončil po 8 letech v týmu Lidl Trek, kde byl kolegou českého šampiona Matyja Sebacka. Na příští 3 sezóny podepsal smlouvu se stájí Pinarello Q36.5. Jejíž dres bude nově oblékat i český sprinter Pavel Bittner. Švýcarský tým to oznámil na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Bohumína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín k nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka. Kolony se netvoří. Na D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9. Na horách jen 6 a na Šumavě bude většinou 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Polovina českých firem se obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 podniků. Jak se snaží firmy investovat do úspor vody a co by potřebovali od státu? Vše řekneme už za chvíli.
6: Noční Radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Běžná spotřeba, chlazení, ale také třeba čištění. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží a nebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody celku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033 Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Některé sportovní areály na Jesenicku nejsou ani po dvou letech od povodní úplně opravené. Třeba fotbalisté Písečné se kvůli tomu museli odhlásit ze soutěže. Teď se ale klubu podařilo získat dotace na opravy a fotbal by se tak mohl do vesnice vrátit už příští rok. Podobná je situace i v nedalekých Mikulovicích.
1: Tady se řeší výpomoci sousedské, domlouvají se tady kšefty, tady je to zdroj toho dění dědině. No.
2: Říká mi na stále neopraveném fotbalovém hřišti v Písečné předseda tělovýchovné jednoty Ladislava Cula.
1: Teď je tady mrtvo a prostě lidem to chybí.
2: Na opravu hřiště za necelých 11 milionů korun se čeká od povodní. Jedním z důvodů jsou i dotace.
1: Minulý rok byla první výzva z Národní sportovní agentury, jenomže tam byly podmínky, které byly prostě, nedalo se prostě to udělat.
2: Podle předsedy Národní sportovní agentury Karla Kováře se podmínky podařilo změnit.
3: Po jednání, jak se zástupci kraje dotčených obcí ministerstvem pro místní rozvoj vyjednalo lepší podmínky, protože ty podmínky, které vlastně byly vyhlášené v té první vlně výzev, nebyly výhodné nebo nebyly vhodné pro ty žadatele.
2: Písečná tak z druhé výzvy dotaci získala. S opravou hřiště by se mělo začít v následujících týdnech. Fotbalisté by se tak do soutěže mohli vrátit v příštím roce. Dotaci ve druhé výzvě získal i fotbalový klub v nedalekých Mikulovicích. Pokračuje jeho předseda Jiří Zlatník.
4: Je na částku 9 milionů, z toho se budou upravovat budovy, vlastně obě dvě, protože na ty se od původně víceméně nesáhlo. Bude se dělat nové osvětlení na umělé trávě, veškeré technické zařízení kolem hlavní hrací plochy.
2: Na tyto opravy v současné době probíhá výběrové řízení.
4: Doufáme, že za měsíc, nejpozději za dva, by mohli začít ty opravy těch budov. Ty se dají dělat i v zimě.
2: Ve druhé výzvě, která potrvá do konce listopadu, bylo podle Kováře alokováno 257 milionů korun.
3: Máme předložené projekty zhruba za 200 milionů, takže vypadá to, že ta výzva bude úspěšná.
2: Na schválení dotace na opravu tří sportovišť ještě čekají v Lipové Lázních. Z Jesenicka Sabina Millerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Uber a Hrajs v galaxii na Jižáku.
1: Uber a Hrajs.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl.
0: Uber a Hrajs.
2: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je půl páté. Jsou tady zprávy a Martin Matějka. Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Meziročně zdražovaly i alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst inflace zrychluje od června, kdy byla na úrovni 1,5%. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Papež Leva 14. dnes hospitalizují v Gamaliejově poliklinice v Římě. Čeká ho operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici zhruba týden. Zrušil proto všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. A osobní vlak na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí najel večer na kameny položené na kolejích. Cestující vyvázli bez zranění. Policisté teď zjišťují, kdo překážku na trať u Vidova umístil. A případ prověřují jako možné obecné ohrožení. Jak doplnil policejní mluvčí Jiří Macner, a pomoct můžou svědci, kteří v pondělí po 6. večer zaznamenali v okolí trati podezřelý pohyb nebo odstavené vozidlo.
4: Sport.
3: Hokejový útočník Radim Zohorna podepsal novou dvouletou smlouvu s týmem Färjestad. 30-letý český reprezentant hraje za švédský klub druhou sezónu. V té minulé měl 10 gólů a 20 asistencí. A teď se odchovanec Havlíčkova Brodu dělí o čtvrté místo v kanadském budování soutěže a díky němu Färjestad vede tabulku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Bohumína a u výjezdu z Brna. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín k nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka. Kolony se netvoří. Znovu D1, tentokrát z Brna do Prahy. Na 195. kilometru za sjezdem na Brno centrum narazilo osobní auto do svodidel. Aktuálně v odstavném pruhu. Na dálnici D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 16 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
6: Ano, a prozradí, kdo nám bude zpříjemňovat chvíle do 5. hodiny raní, tak budou tady třeba Ivan Král, Miles Smith a právě teď Leanne Rimes.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Letět v letadle, kterému se najednou přestane točit vrtule, může být i zábava, a to hlavně pro akrobatické piloty. Jak ale za chvilku uslyšíte i pro našeho reportéra. Vypravíme se přímo do kokpitu stovky metrů nad letištěm v Jaroměři.

0: Tak to byl Ivan Král v nočním radiožurnálu. Vysoké přetížení zažívají piloti při akrobatickém létání. Stroje létající rychlostí přes 300 km v hodině mají výhodu také třeba v tom, že se do nich vejdou dva lidé. A tak i náš reportér zažil na letišti v Jaroměři, jaké to je letět hlavou dolů nebo padat ve chvíli, kdy je vypnutá vrtule. Vyzkoušel si to, co běžně trénuje čtyřčlenná parta leteckých akrobatů s novým názvem Red Bull Aerobatic Team.
1: Pasažer sedí vpředu, bude tam mít padák, to už jste všichni viděli, padák má vlevo madlo. Když bychom museli z nějakého, nedej bože, důvodu vyskakovat z letadla, já odevřu kabinu, ona odpadne, odpoutáte se, to vám ještě ukážu, jak se odpoutat od postroje, vyskočí se z letadla a venku z letadla se chytne za madlo, vytrhne se, zahodí se a padák vás nese na zem.
2: Jmenuji se Stanislav Čejka, jsem pilot skupiny Red Bull Aerobatic Team, kde lítám od roku 2013 a současně jsem, mojí profesí je lítání v armádě, takže současně jsem pilot v armádě.
3: Tak já doufám, že vám to neskazím, protože mám takový pocit, že nohama dosáhnu na jakési pedály.
2: To jsou pedály, které jsou spojené s mými pedály, s kterými řídím, ale určitě ne, věřím, že se nebudem přetlačovat o ně.
3: Dobře, děkuju.
4: Jsme nad hangárem, teď jsme asi ve 100 metrech. Tak, kde uděláme nějaký 2G přetížení.
5: A doprava.
4: A jak to jde zatím?
6: Já jsem v pohodě úplně.
4: Jo, super.
6: Dobrý.
5: Já půjdu vrchem, takže bravo rozpustil.
6: Jste teda, jestli jsem to dobře pochopil, rozpustil skupinu.
4: Tak, teď jsme se rozešli, přesně tak. Máme rozdělený prostor, sever, jih, východ, západ.
5: Můžete pokračovat, my jsme ještě daleko.
4: Můžeme nějakou akrobací ještě?
6: No určitě.
4: Super.
6: Mám se nechat překvapit.
4: Trošku se rozjedeme. Nějakou rychlost kolem těch 300, něco přes 300, kde jsme ve vertikále, zastavíme, uděláme si výkruc tady a zůstaneme na zádech viset a můžeme si prohlídnout zemi. Teď nás drží vrtule jenom, letadlo se celý klepe a my se v podstatě propadáme dolů teďka, asi byť máme čumák nahoru, takhle letadlo vlastně s náma jsou dobu klesá. Minimální rychlosti se nás zkusit i vývrtka, takže kdybyste chtěl možná zkusit vývrtku.
6: Vývrtku?
4: Tak, to je vlastně pád. Takže vývrtka je, že my letím jakoby vrtáme dolů.
6: Teď jenom padáme.
4: Teď jenom padáme, přesně tak.
6: Točíme se,
4: to musíme zastavit. Jak to snášíte?
6: No úplně výborně.
4: Jo, strašně, super.
6: Mě to strašně baví.
4: Tak a půjdeme už pomalu zpátky zase na letiště. Přistání se neletíme, to bude trošku skákat. Je to tráva, náš podvozek nemá žádný tlumič, takže jakýkoliv hrbol, který na trávě je, tak nás při dostatečné rychlosti ještě vystřelí do vzduchu.
6: Přistáváme se Stanislavem Čejkou. Prý to bouchne.
4: No, bude to trošku skákat, tak asi,
6: skáče, no, dobře.
4: Skáče to, no. Takže plus 6, minus 2G jsme měli.
6: Jo. A je to.
4: Výborně.
6: Tak moc díky.
4: Ano, rádo se stalo.
6: Z letiště v Jaroměři, ještě uvnitř kokpitu, letadla Stanislava Čejky, František Kuna, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
1: Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách kvůli kauze Diag Human. Upouštěním Vltavské kaskády má podle Národní koalice pro boj se suchem pokračovat do jara. Fotbalisté Slavie budou večer bojovat o první vítězství v Lize mistrů. A bude slunečno, ráno místy mlhy, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČEZ v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gaznet. ČEZ označil rozhodnutí za nezákonné, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gaznetu v Česku.
3: Fungování skupiny Gaznet v České republice není nějak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
1: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human soudí s Českem od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může požadovat blokaci českého majetku v zemi. Ukrajina hlásí po pondělních ruských útocích nejméně 6 obětí. Při ostřelování obce Čerkaské v Doněcké oblasti zemřeli 3 lidé. Informuje o tom regionální vojenská zpráva. Nejméně 2 oběti má taky večerní útok na Kyjev, kde ruský dron zasáhl 25-patrový bytový dům. A ve městě Lozova v Charkovské oblasti zabil bezpilotní letoun jednu ženu. Naopak Rusko informuje o jednom mrtvém a 2 raněných po útocích ukrajinských dronů v Bělgorodské oblasti na západě země. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem, to řekl její zástupci. Meteorologové taky vydají mapu 1000 nejohroženějších obcí v Česku.
4: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
5: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
4: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
6: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
4: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalovou Slávii čeká druhé utkání v sezóně Ligy mistrů. V 18:45 nastoupí v azerbajdžánském Baku proti Sabahu. Oba týmy budou usilovat o první výhru v Lize mistrů v klubové historii. Zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. Je to pro něj celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
7: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale

0: mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Bohumína a u výjezdu z Brna. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín k nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka. Kolony se netvoří. Znovu D1, tentokrát z Brna do Prahy. Na 195. kilometru za sjezdem na Brno centrum najelo osobní auto do svodidel. Aktuálně je v odstavném pruhu. Na dálnici D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jizerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A a měl by se otevírat znovu kolem 5. hodiny raní. V opačném směru projedete bez problému. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, večer pak i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet. Teploty je 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách 6 a na Šumavě až 10. Foukat má slabý proměnlivý vítr a nebo bude klidno. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Úterý, mlhy, teploty lze blíž k nule než k desítce. I takový je v tuto chvíli krátce po 5. 13. říjen. Tak se pojďme podívat na to, co přinese.

0: 5 hodin 9 minut, ranní radiožurnál je s vámi i dnes v úterý. No a začínáme v Tišinově. Děti z tamní základní školy na náměstí 28. října teď tráví i v tomto počasí více hodin tělocviku venku. Jedno ze dvou tělocvičen totiž nesmí využívat, a to kvůli prasklinám, které se objevily ve zdi. O dalším postupu na opravách rozhodne vedení školy, a to spolu s městem na základě odborných posudků. Praskliny se objevují také na dalších místech okolí.
1: Zatímco v jedné z tělocvičen školy v centru Tišnova se ozývá křik a dupot, tu druhou nechala ředitelka Radmila Zhořová zavřít a zvenčí obehnat červeno-bílou páskou. Na její zdi se rýsují praskliny a jedno okno zůstává pootevřené.
2: Kolegové školníci chtěli zavřít okna, nepodařilo se jim to. Když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny. Šli se podívat zvenku a objevili i praskliny vlastně dole na zdi.
1: Vedení školy situaci řeší s městským úřadem v Tišnově. Potvrzuje jeho mluvčí Kateřina Šikulová.
3: Byl i hned teda zavolán odborný statik, který konstatoval, že nehrozí bezprostřední ohrožení stability. Specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
1: Praskliny na zdech si všimla i spolumajitelka rodinného domu naproti základní škole Zuzana Brzobohatá.
4: Právě nás překvapilo, jak to bylo velice rychle, protože na konci července byla nově vymalovaná lékárna, najednou se objevily praskliny a bylo to během měsíce. Tam jsme během týdne to opravili a zamalovali. Ty venkovní praskliny jsme nechali, aby jsme je dál mohli pozorovat. Nicméně podle mého takového laického názoru dochází ještě k dalším novým a novým prasklinkám.
1: Dům nechá rodina prohlédnout statikem. Jiní vlastníci zase objevili na zahradě domu nedaleko školy posuny půdy, které poškodily sklep. Místní i mluvčí radnice Kateřina Šikulová připouští, že na praskliny na domech jsou v Tišnově zvyklí.
3: Tušíme o tom, že někde nějaké domy jsou popraskané, nicméně obecně se dá říct, že Tišnov je na jílovém podloží, které nějakým způsobem pracuje.
1: Hromadně se lidé na úřad kvůli popraskaným fasádám nebo zdím neobracejí. Z Tišnova Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál v 5.15. A co nás čeká? Dnes čekáme i na oznámení výše inflace za září, zveřejní Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně o 2,5%. Růst spotřebitelských cen ovlivňuje hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energie a také paliv. V Itálii právě dnes začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Trvá 10 dnů a zúčastní se o 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky.
1: Dnes nás čeká zpočátku slunečné počasí, které ale na mnoha místech budou kazit ranní mlhy, později bude mraku a nakonec i deště přibývat. Nebe tedy bude jasné až polojasné a ráno a dopoledne s mlhami a nízkou oblačností. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se pak bude místy v Čechách vyskytovat déšť. Teploty odpoledne vyšplhají k 12 až 16 stupňům. V místech, kde se déle udrží mlha, pak na měříte jen kolem 9 stupňů. Na horách bude 6, na Šumavě až 10 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Malinový syrup, Mira, jedna letní píseň v době, kdy už se pomalu, ale jistě začíná i v Česku zasněžovat. Ano, i to se děje v západních Krkonoších a také i ve středních Čechách. To nás ještě čeká, tohle téma, ale teď k našemu zdraví. Od lékařů bychom se v budoucnu mohli dozvědět o srdečním selhání dřív, než nastane, ukazuje to výzkum vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Košťové. Ta zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály, které vydává právě srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků a kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Košťová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Košťová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svému praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Košťové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál. Kopřivnická Tatra se zúčastnila armádního veletrhu ve Washingtonu, a to proto, že armáda Spojených států hledá nové nákladní vozy. Jaké má šance, tak i k tomu se dnes dostaneme ve vysílání radiožurnálu po 8 hodině. No a další zprávy ty nabídneme už za pár vteřin.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Dobré ráno, je 5.30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky za letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. V příštím roce pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Francouzská státní agentura pro kybernetickou bezpečnost vyšetřuje kyberútoky na stovky supermarketů. Hackři na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. Obchody kvůli tomu museli zlikvidovat tuny masa, mléčných výrobků a hotových jídel za desítky milionů eur. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu dětí s vážnými onemocněními. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Tiplta a Adély Matasové i díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie nebo rodinné tábory.
3: Sport.
7: Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů švédské Växjö. Zápas začne v Pardubicích v 18 hodin. Oba týmy už mají jistý postup. Stejně tak i Plzeň, která uzavře první fázi soutěže zítra. Poslední český zástupce Liberec nastoupí v Lize mistrů taky zítra. O postup do play-off ale ještě bude bojovat.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D2 u Podivína a nehoda na 43 v Lipůvce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za sjezdem na Hustopeče. Na 35. a půl kilometru stojí dvě auta, jsou v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. Na D2 směrem do Bratislavy se pohybuje teď i nadměrný náklad. Je už u Břeclavy v okolí 48. kilometru. Je to konvoj dvou nákladů plus dalších doprovodných vozidel. Nedají se předjet. Jede se pomaleji v krátké koloně. Místy se také jede v mlze, nezapomínejte na mlhovky. Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomalíte za Lažany. Na příjezdu do Lipůvky řeší nehodu, srazila se dvě auta, zdržení kolem 5 minut. Na silnici 44 na výjezdu z Mohelnice do Šumperku za odbočkou na Moravskou Třebovou se střetla dvě auta, čekejte omezený průjezd. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové v Mohelnickém kopci čekejte dopravní omezení před Studenou Loučkou. Začínají se tvořit kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Aktuálně je nad Českem jasno až polojasno, místy ale pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty se nejčastěji drží mezi plus 4 a minus 2 stupni. Tepleji ale zůstalo například v Děčíně na meteorologické stanici Chuchelná. Tam je plus 6. Na opačné straně jsou tradiční mrazové lokality na Šumavě, minus 9 na Kvildě Perle, také na Březníku. Z těch níže položených stanic je nejchladněji na Karlovarsku, konkrétně v obci Obora Šindelová. Tam teplo teplota poklesla k minus 3 stupňům. Přes den teploty vyšplhají ke 12 až 16 stupňům. Chladněji jen kolem 9 bude v místech s déle trvající mlhou nebo nízkou oblačností. Na horách naměříte kolem 6, na Šumavě ale až kolem 10 stupňů. A nebe bude nejprve slunečné, postupně se ale bude od západu zatahovat a smraky budou na naše území přicházet i dešťové kapky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová, počasí 5.34. Jak vypadá Rusko očima člověka, který v něm prožil celý svůj život, no a pak z něj odešel? Režisér Andrej Zjagincev na to hledá odpověď ve svém filmu Minotaur, který Francie vyslala do Oscarového klání. Ten snímek uvádí i česká kina a my vás na něj za chvíli pozveme.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kokoman Kyle Escovedo, jedna z písniček pro Světlušku z jednoho z minulých koncertů. Pokud čekáte na ten aktuální, tak se dočkáte, protože Světlo pro Světlušku 2026 se odehraje ve středu 4. listopadu od 21 hodin a 10 minut. Teď ale k jinému tématu, pojďme z koncertu do kina. Budeme mluvit o muži, který odešel z Ruska na tamní poměry, ale rozhodně nezapomněl. Režisér Andrej Zjagincev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a také dilemata, která jeho obyvatele řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden také do českých kin.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
2: Film o semejnej dramě.
3: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
2: Já prožil v Rusii tolko mnoho.
3: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál venku náznak zimy. Některé ské areály v západních Krkonoších a také ve středních Čechách už začaly zasněžovat sněžovky technickým sněhem. Tak třeba v Krkonošském Harachově a Rokytnici nad Jizerou se tak děje a přidává se třeba i ještě, kam se vydáme ještě před 6 hodinou v ranním radiožurnálu. Dobré ráno ve 6:45. Soud v Lucembursku zablokoval majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách, a to kvůli kauze Diag Human. Jde o podíly, přes které skupina vlastní distributora plynu Gaznet. ČES označil rozhodnutí za nezákonné, protože s kauzou neměl vůbec nic společného. Chce se bránit žalobu a mít chystáme do vysílání krátce po 6. hodině. Kompletní operní dílo skladatel Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Začíná právě dnes v tamním Janáčkově divadle a otevře ji večer derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
1: Překážky na D2 u Podivína a nehoda na 43 v Lipůvce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy spozorněte za sjezdem na Hustopeče. Na 35. a 5. kilometru stojí dvě auta, jsou v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. Na D2 dál směrem do Bratislavy ještě opatrně za sjezdem na Břeclav přišla informace o čerstvé nehodě na 50. kilometru. Začíná se tvořit kolona, opatrně dojíždějte, brzdí se teď na 49. a 5. Na silnici 43 ze Svitav do Brna se popojíždí už z Milonic. Na příjezdu do Lipůvky řeší kolizi dvou aut, zpoždění už teď téměř 20 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové postává kolona před Studenou Loučkou. Jsou tam silničáři, zpoždění čtvrt hodiny a narůstá. A v Praze ve Kbelské směrem na D8 je omezení a také uzavřený sjezd do Letňan. Je tam kratší fronta od sjezdu na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Včera na Sněžce celý den mrzlo, teplota se tam držela 0,1 stupně pod nulou a podobné to může být i dnes. V tuto chvíli naše nejvyšší hora hlásí -2 stupně, mlhavo a skoro zatažené nebe. Pod nulu ale klesly teploty i v nízkých a středních polohách. Přes den pak vyšplhají ke 12 až 16 stupňům. To bude v místech, kde si budeme užívat docela slunečné počasí, ale tam, kde bude mlhavo, se připravte na teplotu jen kolem 9 stupňů. Na horách se pak budou teploty držet kolem 6. Na Šumavě kolem 10 stupňů. A jasné až polojasné nebe se bude postupně odpoledne a večer od západu zatahovat a počítat musíme i s deštěm. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 10 minut před 6. Teploty klesly a na horách také poprvé nasněžilo. Na některé lyžařské areály se pojďme podívat právě teď, a to už proto, že začaly vyrábět technický sníh. Hlavně ty se speciální technologií, díky které vydrží sníh i při teplotách nad nulou. A tak hromady sněhu už se teď tvoří například na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude Rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků.
1: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod.
2: Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos novinky?
2: Nějakým způsobem se přebudovaly obě dvě stanice.
1: Půjdeme se podívat.
2: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Jo, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká.
1: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Na první pohled překvapivý, ale jinak velmi intenzivně dobře fungující cíl si vybrali hackři ve Francii. Zaútočili totiž na mrazáky v tamních hypermarketech. Co se přesně stalo, zjišťují naši reportéři, přineseme o tom další informace a také sledujeme vyjednávání, povolební vyjednávání ve městech. Bude o tom řeč.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
0: Radiožurnál 6 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Poslanci v úvodním kole projednají možné zavedení speciální daně na rafinérie. Města a obce pokračují v povolebním vyjednávání. Jasno už je třeba v Karlových Varech, naopak Prahu čekají další schůzky. Fotbalisté Slavie nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Nehoda zpomaluje provoz na dálnici D2 na 50. kilometru směrem do Bratislavy. A bude slunečno, ráno místy mlhy, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Možné zavedení speciální daně na rafinérie dnes v úvodním kole projednají poslanci. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Místopředseda lidovců Benjamin Činčila zpětné zavedení daně kritizuje.
3: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
2: Podle vlády by měla daň z příjmů rafinérií kompenzovat náklady státu spojené se zastropováním cen a snížením spotřební daně na naftu. O možné povolební koalici v Praze budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom na pondělním úvodním setkání. Oproti původním plánům ale nezačali řešit rozdělení oblastí v radě hlavního města. Znovu se chtějí sejít ve čtvrtek. Dnes budou starostové jednat o možné spolupráci s Prahou sobě, odpoledne se pak sejdou s Piráty. O koalici už je jasno třeba v Karlových Varech. Naopak v Pardubicích budou schůzky pokračovat. Povolební vyjednávání bude tématem ranního Radiožurnálu i po 6:30. Ruský prezident Vladimír Putin má podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Trump zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně od pondělí komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoct přenastavení semaforů. 40-denní oprava začala včera a způsobila problémy hlavně v dopravní špičce. Auta najížděla do křižovatek, které pak kvůli špatné průjezdnosti blokovala. Jak to bude nově, vysvětluje policejní mluvčí Pavel Šváb.
4: Policisté navrhli pracovníkům z brněnských komunikací drobnější úpravy v signálním plánu koncových křižovatek, které by tu situaci mohly částečně vylepšit. Nicméně bohužel ta kapacita těch okolních silnic je přehlcená a nelze očekávat, že ten provoz se vrátí k úplnému normálu.
2: I proto policie doporučuje, aby lidé během oprav využívali radši městskou hromadnou dopravu anebo se lokalitě úplně vyhnuli.
1: Sport.
0: Fotbalisty Slavie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V Azerbajdžánu nastoupí proti Sabahu Baku. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
5: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
0: Utkání Sabah Baku Slavia Praha začne v 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A české fotbalistky nastoupí k odvetě semifinále v baráži o mistrovství světa. Ve Skotsku nastoupí ve 20 hodin a 15 minut z úvodního domácího zápasu, mají reprezentantky dvoubrankovou ztrátu.
1: Zelená vlna. Známe

0: naší cestu.
1: Nehoda na D2 u Břeclavy a zdržení na 35. u Studené Loučky. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav se na 50. kilometru srazil kamion a osobní auto jede se krokem odstavným pruhem. Je tam kilometrová kolona hlavně kamionů. Na silnici 43 ze Svitav do Brna pojedete krokem z Milonic. V Lipůvce řešili nehodu, kolona ovšem zůstala, provoz sílí, zpoždění téměř 20 minut. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna je silný provoz kolem Slavkova, brzdí se už za odbočkou do Hodějic, čekejte 15 minut navíc. Na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové počítejte s kolonou, před Studenou Loučkou je dopravní omezení kvůli opravě inženýrských sítí. Zdržíte se přes 20 minut, ve směru do Mohelnice je fronta o něco kratší. A v Praze Vekbelské směrem na D8 je omezení a také uzavřený sjezd do Letňan, pomalu pojedete od nájezdu z Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne od západu přibývání mraků a večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, krátce po šesté. Slyšeli jste správně. Soud v Lucembursku zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách a to kvůli 30 let staré kauze Diag Human. Jak to souvisí? Vysvětlíme za chvíli.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po 6. Hraní radiožurnálu, překvapivá zpráva. Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČEZ v tamních firmách. Jedná se o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gasnet. ČEZ o tom informoval na svém webu. Důvodem je víc než 30 let starý spor Česka se společností Diag Human. Ta po České republice požaduje odškodné za zmařený obchod s krevní plazmou. Detaily teď přidá Liška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno.
0: Je ohrožená distribuce plynu v Česku?
1: Není. Podle mluvčího společnosti ČEZ Romana Gazdíka se to zákazníků ani obchodních partnerů nedotkne. Omezení Gaznetu se týká jen Lucemburska. ČEZ taky potvrdil, že od lucemburského soudu dostal dvě rozhodnutí týkající se firem, přes které Gaznet vlastní.
0: A co budete ČEZ dělat? Plánuje se nějak bránit?
1: Plánuje proti tomu podat žaloby. ČEZ považuje rozhodnutí lucemburských úřadů za nezákonná, označil je za šikanózní a dodal, že s kauzou Diag Human nemá nic společného. Připomenu, že česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva se v kauze Diag Human, která začala před 35 lety, domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My se celému případu dnes budeme ve vysílání samozřejmě věnovat a rozebereme ho také na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. 10 a půl minuty po 6. aktuální čas a s vámi hraní radiožurnál. A pau!

0: Dobré ráno, 6:45. Stále sledujeme povolební vyjednávání v českých městech. Tak například Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Zástupci stran už podepsali memorandum o spolupráci. Primátorkou bude po třetí Andrea Pfeffer-Ferklová z vítězného ANO. A podrobnosti chystáme po 6:30. Španělský král Felipe VI. A královna Leticia dnes navštíví exklávu Ceuta na marockém pobřeží. Do města vniklo na konci července více než 70 tisíc migrantů z Maroka. Několik tisíc jich tam podle úřadů zůstává doposud.
1: Nehoda na D2 u Břeclavy a omezení na 35 u Studené Loučky. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav se srazil kamion a osobní auto na 50. kilometru. Jede se krokem odstavným pruhem, kolona narůstá, brzdí se na 48. kilometru, tam se zastavují kamiony, osobními auty se zdržíte kolem 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna tradičně houstne provoz před Rohlenkou, zpomaluje se na 210,5 kilometru, zdržení zatím 10 minut a narůstá. Na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové počítejte s kolonou, před Studenou Loučkou je dopravní omezení. Stojí se v Mohelnickém kopci půl hodiny, směrem do Mohelnice je fronta poloviční. A na silnici 43 ze Svitav do Brna z Milonic popoždí kolona na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: V tomto týdnu nás čeká to pravé podzimní sichravé počasí. Mlhy nás potrápí na většině území, přes den se sice postupně rozpustí, na mnoha místech ale vydrží i přes den. Tam pak bude velmi chladno a také se musíme připravit na chladná rána. Dnes nejsou výjimkou teploty i 2 stupně pod nulou. Přes den, až se rozpustí mlhy a nízká oblačnost, tak bude jasno nebo polojasno. Až odpoledne se bude nad naše území od západu rozšiřovat oblačnost, která sebou přinese i déšť. Na Moravě a ve Slezsku se nebe zatáhne a také rozprší až večer. Teploty od 9 stupňů tam, kde se udrží mlhy, po 16 stupňů Celsia za slunečného počasí. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Braním Radio Žurnál míříme do Kateřinic na Vsetínsku, tam totiž v komunálních volbách kandidovalo 30 lidí, jenže ne jako společné uskupení, ale každý sám za sebe. Na volebním lístku bylo 30 kandidátek, každá jenom s jedním jménem.
1: Je to výhoda, určitě. Každého kandidáta znám osobně a vím, koho volím. Je to tady zvyklost.
2: Tak jo, tak asi jsme rádi za to, že to je.
3: Člověk je zná a ví, co od nich může očekávat, že?
4: Říkají místní lidé, které potkávám u obecního úřadu v Kateřincích na Vsetínsku. Sdružení ani strany tady do zastupitelstva nekandidují. Každý jde do voleb sám za sebe. Letos se o 15 míst ucházelo 30 lidí. Jaké to má výhody a kde je háček, vysvětluje nezávislý starosta Vojtěch Zubíček.
5: U nás vždycky kandidovali všichni kandidáti do obecního zastupitelstva jako jeden kandidát na jedné kandidáce. Je tam vyjádřena reálná podpora každého z těch kandidujících lidí. To znamená, kolik dostanu hlasu, tolik mají vlastně i na potom výsledku voleb.
4: No a naopak, jaké to má nevýhody?
5: Vlastně tento systém musí všichni respektovat. Je to ale nepsaný systém. Není to nikde dané prostě legislativně, takže je to víceméně taková gentlemanská dohoda všech kandidátů, že vlastně tento systém dodrží.
4: Billboardy ani reklamy na sociálních sítích tu před volbami nebyly vidět.
5: Ti lidé se tady znají, my jsme malá dědina a opravdu se znají.
4: Nejvíc hlasů ale letos nedostal starosta. Vyhrál dosavadní nezávislý místostarosta Jiří Stehno. Křížek na volební listině vyznačili u jeho jména 4 z 5 voličů. Starostovi 7 z 10. Na radnici se ale žádná změna nechystá.
6: Zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě docela čest mu dělat místo starostu.
4: Říká vítěz voleb Jiří Stehno a starosta Zubíček potvrdil, že bude o post starosty usilovat. Rozhodnou zastupitelé v Kateřinicích v prvním listopadovém týdnu. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, takové fotbalové úterý, Slavia nastoupí v Baku k dalšímu zápasu v Lize mistrů a české fotbalistky, tak ty dnes večer čeká odveta baráže o postup na mistrovství světa, a to proti Skotsku. I tohle budeme ve vysílání Radiožurnálu určitě sledovat a reportáž přidáme ještě před sebou.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál je půl sedmé. Další zprávy Tereza Tomášková.
4: Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne v restituční kauze rodu Walderode. V odvolacím řízení posuzuje verdikt Semilského okresního soudu, podle kterého má vdova po Karlovi de Fur Walderode Johana Kamerlanderová získat pozemek v Turnově Daliměřicích. Nároky na dalších 60 pozemků Semilský soud zamítl. O rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec, usiluje šlechtický rod už víc než 30 let. Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských husijů na Saudskou Arábii, informovala o tom agentura Reuters. Letecké společnosti nevypravily například spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saudské Arábii. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Obřad začne v 11 hodin, informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. V roce 2011 získal cenu Thálie.
5: Sport.
4: Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo Opavě, a posunuli se na druhé místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D2 u Břeclavy a zdržení na 35C u Mohelnice. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav a na 53. kilometru odklízejí následky nehody. Srazil se kamion a osobní auto, teď se nedá projet, dálnice je uzavřená. Dá se jet z exitu 48 po silnici 55 a přes Hodonín na Slovensko. Pozor, na souběžné silnici je za Lanžhotem uzavřený most pro veškerou dopravu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zpomalíte za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru, táhne se to k dálnici D1, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 z Vyškova do Brna tradičně sílí provoz před Rohlenkou, teď se zpomaluje za sjezdem na Rousínov na 212. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové počítejte s kolonou před Studenou Loučkou, je omezení, stojí se v Mohelnickém kopci teď už 3/4 hodiny, a směrem do Mohelnice je fronta zhruba poloviční. A v Praze Vekbelské směrem na D8 se popojíždí už téměř v celé délce kvůli omezení v Letňanech a uzavřenému sjezdu do Veselské se jede pomalu. Stojí hlavně pravý pruh plný kamionů, plní se kvůli tomu i Novopatská před Kbelskou. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne ovlivňovat tlaková výše, která se nachází nad střední Evropou, a nás kvůli tomu čeká typický podzim. Při jasných nocích budou teploty tak jako dnes klesat i docela nízko, dokonce i pod nulu. A také se tak jako dnes budou tvořit i mlhy a nízká oblačnost. Mlhy by se měly zpravidla během dopoledne rozpouštět, ale na některých místech by mohly vydržet až dopoledne. Na tom, jak rychle zmizí, budou pak závislé i odpolední teploty. Zítra ráno bude mlh méně. Čtvrteční i páteční ráno se do nich ale opět zahalí. Na konci pracovního týdne budou sice ranní teploty klesat k nule. Přes den se ale můžeme těšit na slunečno s teplotami, které vystoupají až k 18 stupňům. O víkendu se ale počasí pokazí, vrátí se k nám více deště a také teploty opět klesnou spíše k 10 stupňům. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ten úterní krátce po půl sedmé jste s námi. Povolební vyjednávání jsou v plném proudu, tak třeba v Brně si budou koaliční partnery vybírat Lidovci a Starostové. V Ostravě koalici sestavuje vítězné hnutí ANO a taky víme, kde už je naopak rozhodnuto a za chvíli vám to povíme.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 637. Složení zastupitelstev obcí a měst na další 4 roky už známe. Teď politici ve většině krajských měst vyjednávají vládní koalice. A tak novinky zjišťuje také Eliška Zábrocká z domácí redakce. Začneme v Brně. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Tam se stejně jako v Praze dařilo starostům. V Brně vyhráli v koalici s lidovci. Primátorem se tak nejspíš stane lídr koalice Jakub Hruška z KDU ČSL. Koalice hnutí STAN a lidovců nabídla spolupráci ODS a TOP 09. Hruška nevylučuje ani rozšíření koalice o Zelené, Piráty a hnutí Zalužánky. Společně by měli mít 44 z 55 mandátů.
0: Zůstaňme ještě na Moravě, na severu. V Ostravě vyhrálo volby hnutí ANO. Jeho lídr Richard Vereš se v 31 letech může stát nejmladším primátorem v historii Česka. S kým se ostravské ANO plánuje spojit?
1: Vereš v našem vysílání řekl, že předpokládá trojkoalici, buď s uskupením Srdcová nebo STAN. Konkrétní spojení ale zatím nezná. Naopak v Pardubicích se nejspíš ANO do vedení nedostane, a to i přesto, že volby vyhrálo. Brání mu pětice stran, která plánuje sestavit takzvanou duhovou koalici. Tvořilo by je ODS, hnutí STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví lidovci. Společně by měli 22 z 39 mandátů. Duhová koalice ještě nevznikla, ale strany se dohodly, že s vítězným hnutím ANO ani s jeho partnerem Žijeme Pardubice zatím vyjednávat nebudou. Podle lídra pardubické ODS Ondřeje Tichého se taky domluvili, že budou dělat kompromisy.
2: Děláme to proto, že vnímáme, že opravdu vlastně v zásadě asi voliči všech těchto subjektů volají po nějaké změně, volají po nějaké dohodě, a to je možná nadřazené těm jednotlivým detailům programu. Máme jeden jasný cíl, a to je domluvit se na této platformě.
0: No a kde už je naopak ve vedení měst jasno?
1: Třeba v Liberci, domluvili se tam na spolupráci starostové Lepší Liberec a Liberec otevřený lidem z Piráty, v opozici zůstane jen ANO. Naopak v Karlových Varech bude ANO ve vedení, dohodlo se tam na spolupráci s Karlovaráky a s ODS.
0: Eliška Zábrocká, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se celému vyjednávání budeme věnovat i dnes vysílání Radiožurnálu, tak třeba v ranním interview bude naším hostem konkrétně k situaci v Praze lídr STAN Petr Hlaváček. Ranní Radiožurnál s vámi i na cestách, i teď krátce před 6:45. Připomínáme vám velký problém na dálnici D2. D2 je uzavřená na 53. kilometru ve směru na Bratislavu. Je to s dlouhými kolonami a komplikace jsou také na objízdných trasách, a to kvůli omezením. Zelená vlna vše sleduje. Naši dopravní zpravodajové přidají další aktuality nejenom z tohoto místa do zelené vlny krátce po 6:45.

0: Jugoslávie a Praha a azerbajdžanský svah Baku dnes v 18.45 další zápas v Lize mistrů přímém přenosu a zajímat nás bude také fotbal. Žen krátce po 8. večer nastoupí české fotbalistky ve Skotsku do odvety kvalifikace o postup na mistrovství světa.
1: České fotbalistky vstupují do zápasu s dvougólovým mankem. I tak se s tím ale podle týmu dá něco dělat a pozice to nemusí být beznadějná.
2: Na jednu stranu si skoro někdy myslím, že je to lepší, než tam jet s tím, že třeba byla remíza nebo výhra, protože si skoro pak myslíš, že už to máš. Takhle víme, že prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme to ještě zvládli a to nastavení si myslím, že je někdy skoro i lepší.
1: Řekla směrem k večerní odvetě po domácí prohře záložnice národního týmu Freny Černá. Podle trenérky Jitky Klimkové si Češky budou muset dát pozor hlavně na kapitánku Skotek Caroline Weirovou. Aktuálně jednu z nejlepších hráček světa.
3: Top hráčka dokazuje tu svoji kvalitu, jde vidět, že se prostě dokáže prosadit proti jakémukoliv soupeři. My jsme o ní věděli, ukázala svoji kvalitu.
1: Vítěz dvojzápasu se pak utká s lepším z duelu Švédsko-Litva. Světový šampionát pak uspořádá v příštím roce Brazílie. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Poslanci právě dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jedná se o opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Proti takovému postupu rafinérie ale protestovali. Francouzské úřady stále vyšetřují kybernetický útok proti chladícím zařízením v supermarketech. Hekři v lednicích prudce zvýšili teplotu. Zkaženy jsou tak tuny jídla. My se příští hodně spojíme s naším zpravodajem v Paříži Marcelem Faltisem. Stane se tak po půl osmé.
4: Otevřená D2 u Břeclavy a kolona na 35C u Studené Loučky. Dálnice D2 z Brna do Bratislavy byla za sjezdem na Břeclav na 50. kilometru po nehodě neprůjezdná. Srazil se kamion a osobní auto. Už se dá znovu projet stále jedním pruhem. Brzdí se na 48. kilometru. V koloně stojí hlavně kamiony. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 pojedete pomalu za Rohlenku. Je to provozem na 15 až 20 minut. Houstne provoz i na souběžné silnici před Rohlenkou. V Brně se začínají i dnes znovu ucpávat pisárky kvůli uzavírce tunelů na okruhu. Popojíždí teď nejvíce Rybnická a Pisárecká směrem k Antroposu. A na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové kolona před Studenou Loučkou je omezení, stojí se v Mohelnickém kopci už téměř hodinu. Směrem do Mohelnice je fronta poloviční. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Chladný vzduch, vyjasněná noc a bezvětří. To je kombinace, která dnes přispěla k velmi nízkým ranním teplotám. Ty se aktuálně pohybují od +5 po -3 a vůbec nejchladněji necelých -10 je na Kvildě Perle na Šumavě. Zpočátku dnešního dne bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku bude přibývat mraku a v Čechách se postupně rozprší. Nejvyšší denní teploty vystoupí ke 12 až 16 stupňům. Při mlhavém počasí bude jen kolem 9 stupňů Celsia. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radio Journal 6.50, jsme s vámi i dnes v úterý a teď pojďme za jedním netradičním zážitkem na Zátkovou nábřeží v Českých Budějovicích, který dá se říct charakterizuje spousta čísel a pestrobarevná pole. Jeden kámen za druhým tam teď mizí ze zdi u řeky Malše. Zátkovo nábřeží je tím teď opravdu pověstné, zeď tam rozebírají dělníci. Předtím si všechny kameny očíslovali a barevně označili, protože při rekonstrukci nábřeží je vrátí zpět. Zeď v památkově chráněné zóně kvůli náplavce bude teď posunuta dál od řeky.
1: Koukneme se na označený kamen 1-2, na něm je udělaná ryska, která je 20 cm nad úrovní vody.
2: Ukazuje na část rozebrané nábřežní zdi stavby vedoucí Jiří Mestl ze společnosti Metrostav.
1: Do týmy vlastně jdeme, to už je čistá úroveň, která bude k odbourání.
2: Právě teď dělníci podle Jiřího Mestla odvážejí hlavně suť vybagrovanou za původní zdí.
1: Pilou se odřízne požadovaná úroveň, strojně se to odbourává. Kamen má 40 cm, my z něj potřebujeme jenom 15 cm jeho mocnosti.
2: Vidím tu na těch kamenech čísla a barevné rozlišení.
1: Je to rozdělený, aby kameníci dokázali potom zase to v původním stavu vrátit, ale o tu danou vzdálenost k objektům. Takže máme rozdělený jak barevný, tak potom to jednotlivý barevný pole je očíslovaný.
2: Celá zeď se nachází v památkově chráněné zóně. Podle garanta území z Českobudějovického památkového ústavu Radka Lišky je stavba zajímavá z mnoha pohledů.
3: Má schodiště, úvazy na vory a lodě, kamennou korunu se zábradlím, vazby na mosty, architekturu. Stavebníci si musí dávat pozor, aby zeď a nově vzniklé prostory nebyly zahlceny moderními doplňky.
2: Dělníci budou zeď rozebírat do konce letošního listopadu. Se stavbou nové začnou až v příštím roce. Podle náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše z Hnutí Naše Česko se Zátkovo nábřeží promění i v místech dál od řeky Malše.
4: Bude vznikat pěší zóna a cyklostezka, výsadba stromů a samozřejmě bude tam vznikat dole kavárna.
2: Celá přestavba nábřeží na náplavku za víc než 150 milionů korun by měla být hotová do konce příštího roku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách kvůli kauze Diag Human. Rusko večer masivně útočilo na Kyjev a Charkov. Fotbalisté Slavie večer nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Dlouhá kolona je na silnici 35 z Mohelnice směrem do Moravské Třebové. A bude slunečno, ráno místy mlhy, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČEZ v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gaznet. ČEZ označil rozhodnutí za nezákonné, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gaznetu v Česku.
5: Fungování skupiny Gaznet v České republice není nějak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
3: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze Diag Human soudí s Českem od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může požadovat blokaci českého majetku v zemi. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově. Drony tam zasáhly bytový dům. Charkovské úřady hlásí 3 mrtvé a 10 zraněných.
6: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První tři exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý jeden vchod se zřítil a v troskách mohou být lidé, upozornil starosta Charkova Ihor Terechov. Záchranné práce jak v Charkově, tak v Kyjevě komplikoval pokračující ruský vzdušný útok. Proudové drony Rusko vyslalo také na Oděsu a oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Povodí Moravy pokračuje v opravách škod, které před dvěma lety v 5 obcích na Přerovsku způsobily povodně. Podnik na opravy počítá s částkou 70 milionů korun. V Hradčanech teď dělníci těží z koryta řeky na plaveniny a zpevňují břehy.
7: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva.
8: Na břehu potoka Šišemka stojím s nezávislou starostkou Hradčan Marí Galetovou.
7: Pracuje se tady o víkendech, pracují opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
9: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Z Předovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
10: Sport. Po porážce Slánc nastoupí fotbalisté Slavie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů proti Sabahu. A v Baku se pokusí ukončit 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Slavistický odchovanec Tomáš Vlček k prodlužujícímu se čekání říká.
11: Nepovídáme si o tom, aby jsme se nedostavili nějak zbytečně pod tlak. Samozřejmě všichni to vnímáme, už je to dlouho a je to asi papírově nejslabší soupeř.
10: Utkání Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18.45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tomáš Hertl po třetí v tomto ročníku hokejové NHL asistoval, Vegas ale s Minnesotou prohráli 2-4. Buffalo s Jiřím Kulichem zvítězilo 5-3 nad Floridou, za kterou nebodoval Radko Gudas.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D4 u Mirotic a nehoda na D2 u Břeclavi. Na D4 z Prahy do Strakonic dejte pozor za sjezdem na Mirotice. Na 76. a půltém kilometru leží trámek, zhruba metr dlouhý, je uprostřed mezi pruhy. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav na 53. kilometru odklízejí následky nehody, jede se pomalu odstavným pruhem. Fronta hlavně kamionů začíná na 48. kilometru, ovšem podle záběrů z kamer chvílemi zastavují provoz. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou nehoda v omezení.
13: Auto v tom zúžení narazilo do svodidel. V levém pruhu už tam najížděli policajti.
12: Na místě jsou už také

0: hasiči, jede se pomalu, je tam půlkilometrová kolona. Na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové stojí dlouhá kolona až téměř před Studenou loučku, je tam dopravní omezení, zdržíte se zhruba hodinu. Ve směru do Mohelnice je kolona poloviční. A v Praze ranní špička i dnes plný sever a východ města, z Novopatské téměř z konce dálnice D10 a dál celou Kubelskou je kolona kvůli omezení před Cínoveckou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat další oblačnost a večer pak i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách 6 a na Šumavě až 10. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: 7 hodin k tomu 6 minut ranní radiožurnál. Hackři ve Francii si vybrali poměrně neobvyklý, ale účinný cíl. Zaútočili na mrazáky v tamních super a hypermarketech. Co to způsobilo, si možná umíte a možná ani neumíte představit. A tak si tu představu skorigujeme s naším francouzským zpravodajem. Ale mluvit budeme také o povolebních vyjednávání v ranním radiožurnálu, konkrétně o těch v hlavním městě. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál 7 hodin 10 minut. V Praze dál pokračují povolební vyjednávání. Vítězné hnutí STAN se už včera sešlo se zástupci koalice Spolu pro Prahu a domluvili se na dalších společných schůzkách. Detaily k tomu ví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Zástupci Starostů a Spolu pro Prahu jednali na pražském magistrátu zhruba 2 hodiny. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka řešili zatím jen možnosti spolupráce. K podrobnostem a rozdělení postů se nedostali. Spolu i hnutí STAN mají zájem třeba o oblast financí.
0: No, obě uskupení mají po volbách dohromady 34 křesel v 65 členném zastupitelstvu hlavního města, by tak měli jenom těsnou nadpoloviční většinu 2 hlasů. Uvažují politici i o téhleté variantě.
1: Lídr Starostů Hlaváček takové složení koalice nevylučuje, byla by podle něj ale velmi křehká. Připomenu, že Starostové v Praze ve volbách získali přes 23%, Spolu pro Prahu o 1% bod méně. Obě uskupení mají ale shodný počet zastupitelských křesel, a to 17.
0: No a kdy budou Starostové jednat s Prahou sobě a Piráty?
1: Dnes dopoledne s Prahou sobě, odpoledne pak se zástupci Pirátů. Po těchto prvotních schůzkách začne podle Petra Hlaváčka druhé kolo vyjednávání. Tvrdí, že rozhodnuto by mělo být v listopadu. No a navíc se ho zeptáme už v 7.50, kdy Petr Hlaváček bude hostem ranního interview.
0: Slíbila Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 11 minut.

0: Mohlo by to vypadat, že jsou fotbalisté Slávie favoritem večerního utkání Ligy mistrů v Baku, ale čeká tým, který trenér Trpišovský přirovnal v některých aspektech ke slavné Barceloně. I o tom budeme mluvit už za chvíli. 7 hodin 15 minut. Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Základní platový tarif se jim zvýší o 2400 korun měsíčně. Navýší se i částka za přesčasy. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Při ruském raketovém útoku na ukrajinský Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, zasažený je i Charkov. Podle ruské strany Ukrajina ze vzduchu zaútočila také na průmyslovou zónu ve Stavropolském kraji. A to vše v okamžiku, kdy podle amerického prezidenta Trumpa platí mezi Ruskem a Ukrajinou energetické příměří. A nejnovějšímu vývoji se věnuje i dnešní díl našeho podcastu Vinohradská 12. Ten najdete třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: Překážky na D5 u Zdic a nehoda na D2 u Břeclavi. Na D5 z Plzně do Prahy dejte pozor před sjezdem na Zdice na 29. kilometru překážky.
2: Před náma auto lít balík polystyrenu, velký, tak metr krát metr a půl. A lítá to po silnici a lidi tam hodně dobrždujou, takže 29. kilometr.
1: Dálnice D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Břeclav. Na 53. kilometru vyšetřují nehodu, už se projíždí levým pruhem a kolona ze 47. kilometru se tak začíná pomalu rozjíždět, ovšem nějakou dobu to potrvá. Na D11 z Prahy do Hradce Králové hned za sjezdem na Sadskou na 25. a půltém kilometru řeší nehodu v levém pruhu. Na místě hasiči projíždí se pomalu pravým pruhem zdržení téměř 15 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové stojí před studenou loučkou dlouhé kolony, delší směrem do Třebové už téměř z Mohelnice, kvůli omezení a stojí se až hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes nás čeká zpočátku slunečné počasí, které ale na mnoha místech budou kazit ranní mlhy. Později ale bude mraku a nakonec i deště přibývat. Nebe tedy bude jasné až polojasné, ráno a dopoledne s mlhami a nízkou oblačností. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později se pak bude místy v Čechách vyskytovat déšť. Teploty odpoledne vyšplhají ke 12 až 16 stupňům. Tam, kde se déle udrží mlha, pak naměříte jen kolem 9 stupňů. Na horách bude 6 a na Šumavě až 10 stupňů. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Zruč nad Sázavou a před sjezdem na Vlašim na 50. kilometru zastavil v prostředním pruhu kamion, ovšem teď se snaží přejet do stoupacího pruhu. Opatrně, náhle se brzdí 50. kilometr kolona. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Fotbalisté Slávie se ve 16:45 střetnou s nováčkem Ligy mistrů v azerbajdžánském Baku. Nastoupí v našem přímém přenosu proti Sabahu, který vznikl teprve před 9 lety. Oba týmy jdou do boje zatím bez bodů.
3: Baku se přezdívá také město větru a slavisté doufají, že místní Sabah neodfoukne jejich naděje na výhru.
4: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
3: Stoper Tomáš Vlček mluvil o teoreticky nejslabším protivníkovi, se kterým se Slavia potká. A z několika důvodů by měla být favoritem.
5: Když se prostě podíváme na ten los, podíváme se na ty týmy, který nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
3: I trenér Slávie Jindřich Trpišovský ale ví, jak jsou předpoklady někdy zrádné. Stačí si vzpomenout na minulou sezónu a prohru s Pafosem na Kypru. Herní styl Sabahu připodobnil v některých aspektech k jednomu z velikánů klubového fotbalu.
5: Ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně, tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
3: A toho budou chtít slávisté od 18:45 večer v Azerbajdžánu využít. Utkání Ligy mistrů se Sabahem uslyšíte na této stanici v přímém přenosu. Z Baku, Mirko Vasič, Radiožurnál.

S vámi Radiožurnál, zveme vás do kina v rámci filmových předpremiér. Tady Vary můžete v jeden čas v desítkách kin v Česku tentokrát shlédnout drama Fjord, oceněné Zlatou palmou. My vás zveme na projekci 14. října do Českých Budějovic. Pokud tam chcete být, tak si napište. vstupenky@rozhlas.cz, 5 herců, 10 vstupenek, vstupenky@rozhlas.cz a e-mail by měl mít předmětu chci na Tady Vary. Pokud vyhrajete, dozvíte se od e-mailu, který vám pro změnu pošleme zase my.

0: Radio Žurnál i na cestách varování od našeho zpravodaje ještě jednou dálnice D150 ve směru na Prahu, odstavený kamion, před ním kolona. A v ranním Radio Žurnálu také jedna vzpomínka. Americký zpěvák Paul Simon slaví 85. narozeniny a schválně. Vzpomenete si, proč přijel v roce 90 do Prahy?
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Je půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Možné zpětné zavedení speciální daně na rafinérie dnes v úvodním kole projednají poslanci. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Opozice ale zpětné zavedení daně kritizuje s tím, že podnikatelé nebudou mít předvídatelné podmínky. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení o síle přes 6 stupňů. Zatím není jasné, jestli jsou na místě zranění. Před týdnem Panamu postihly ještě o něco silnější otřesy. Následovalo po nich víc než 200 dalších. 30 lidí se zranilo. Tentokrát bylo epicentrum 40 kilometrů jihozápadně od města Sona, asi 300 kilometrů od hlavního města. Otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Policie hledá pachatele, který položil kameny na koleje na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí u Vidova. Vlak do překážky narazil včera večer, nikomu se nic nestalo. Policisté případ prověřují jako možné obecné ohrožení. Hledají případné svědky, kteří v pondělí po 6. hodině večer zaznamenali v okolí trati podezřelý pohyb nebo viděli odstavené vozidlo.
1: Sport.
5: Fotbalisté Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance prohráli v anglické lize na hřišti nováčka Coventry 1-4. Coventry uspělo po 4 prohrách za sebou. Newcastle nevyužil možnost vyhrát poprvé v této sezóně Premier League 2 zápasy za sebou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D11 u Sacké. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 raní kolona za Rohlenku na 20 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovi cestují kamiony.
7: Kolona, kamiony se začínají štosovat od 10. kilometru.
6: V Brně pokračuje uzavírka tunelů Hlinky a Pisáreckého. Opakuje se situace ze včera. Pisárky plné, stojí příjezdy k Antroposu ze všech stran. Plně také příjezd z Bystrce do Komína k Níničskou a potíže hlásíte i jinde.
8: Královopolský tunel ve směru do Žabovřesk je uzavřen.
6: Je tam hlášená kluská vozovka. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 25. a půltém kilometru řeší nehodu v levém pruhu, projíždí se pomalu pravým, zdržení necelých 15 minut. A v Praze velmi silný provoz, zhoršuje se nadále situace na východě a severu města, plný je východní okruh od dálnice D10 až k Průmyslové, v opačném směru popojíždí celá Novopatská až na konec k Belské ulice, kde je dopravní omezení, je to na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Aktuálně je nad Českem jasno až polojasno, místy ale pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty se nejčastěji drží mezi plus 5 a minus 3 stupni Celsia. Tepleji ale zůstalo například v Děčíně na meteorologické stanici Chuchelná. Tam je plus 6. Na opačné straně jsou tradiční mrazové lokality na Šumavě. Minus 10 na Kvildě Perle, a také na Březníku. Z těch níže položených stanic je nejchladněji na Karlovarsku, konkrétně v obci Obora Šindelová. Tam teplota poklesla k minus 3 stupňům. Přes den teploty vyšplhají ke 12 až 16 stupňům. Chladněji jen kolem 9 bude v místech s déle trvající mlhou nebo nízkou oblačností. Na horách naměříte kolem 6, na Šumavě ale až kolem 10 stupňů. A nebe bude nejprve slunečné, postupně se ale bude od západu zatahovat a smraky budou na naše území přicházet i dešťové kapky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, hexy mají různé cíle. Tentokrát se na dálku nabourali do chladících a mrazících systémů ve francouzských supermarketech a zvedli v nich teplotu. Bez chlazení se tak na několik hodin ocitlo maso, mléčné výrobky nebo třeba i mořské plody. Školy jsou v milionech eur a bezprecedentní kybernetický útok probereme už za chvíli přímo s naším tamním zpravodajem Marcelem Baltisem.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 7.37 hraní radiožurnál, míříme do Francie. Zkažené maso, ryby, zelenina, máslo, sýry a škody za miliony eur. Tak tohle je výsledek kybernetického útoku na stovky francouzských supermarketů. Hackři na dálku změnili teplotu v chladničkách a mrazácích a znehodnotili tak tuny potravin. Zasažené jsou navíc zřejmě i další evropské státy a detaily z Paříže teď dodá náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, hackerům se podařilo na dálku zvýšit teplotu v chladicích a mrazicích zařízeních až na 50 stupňů. Chladničky a mrazáky nefungovaly v noci z neděle na pondělí několik hodin. Zkažené jsou tak mražené maso, ryby, mořské plody, ale i ovoce, zelenina a nebo třeba hotová balená jídla, která jsou ve Francii velmi oblíbená a supermarkety jich nabízejí velké množství. Útok teď vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost. Šéf obchodní skupiny Musketeer Thierry Cotillard v televizi BFM nastínil možné motivy útočníků.
2: Může jít o snahu politické destabilizace. Představte si Francii, ve které by přestaly fungovat dodávky zboží do supermarketů Carrefour, Leclerc nebo Intermarché. Obyvatelé by se mohli vzbouřit, byla by to katastrofa.
1: Podle něj už teď společnost denně čelí 3 až 4 útokům. Až teď se ale hackerům podařilo způsobit tak rozsáhlé škody. O závažnosti útoku na supermarkety svědčí i to, že vyšetřováním úřady pověřil přímo premiér Sebastian Lecornu.
0: A co o vyšetřování víme? Třeba i to, jak to hackři celé provedli a jak velké jsou škody po tom útoku?
1: Hackři zřejmě zaútočili na systémy dánské společnosti Danfoss, která zasaženým francouzským supermarketům dodává mrazáky a lednice. Společnost se ale brání s tím, že napadené obchody využívaly zastaralou techniku náchylnou na podobné útoky. Společnost Musketeer potvrdila, že se to týká asi 150 až 200 prodejen Intermarché. Její zaměstnanci museli znehodnocené jídlo kvůli hygienickým předpisům vyhodit. Zasaženo ale bylo asi taky 80 supermarketů Carrefour a další desítky obchodů jiných značek, třeba Monoprix. Škody tak půjdou zřejmě do milionů až desítek milionů eur, i když na přesné závěry si ještě budeme muset počkat.
0: Jak si udělali z mrazáků ve francouzských supermarketech ohřívače potravin, co to přesně způsobilo, jaké jsou následky, to nám řekl z Paříže Marcel Faltis. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: 7.39.

0: Katka Knechtová s Pehou v ranním radiožurnálu. Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85. V 60. letech se proslavil v duu s Artem Garfunklem, ovšem kvůli neschodám se později vydal na solovou dráhu. Na svém kontě má 16 cen Grammy a časopis Time ho zařadil mezi stovku lidí, kteří nejvíce ovlivnili současný svět. Simon přijel poprvé do Prahy před 36 lety na pozvání Václava Havla, ale ne kvůli hudbě.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. I've come to talk with you again. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v New Yorkském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla. Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Měli ale dlouhodobé neschody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. V 9 hodin dopoledne se dozvíme důležitý ukazatel, a sice výši inflace za září. Zveřejní Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen ovlivňuje hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Papež Lev 14. se dnes přesune na lékařskou kliniku v Římě, a to kvůli operaci plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. V nemocnici by měl papež zůstat zhruba týden.
3: Překážka na D1 v Brně a nehoda na D11 u Sadské. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Bratislavu na kilometru 196,5 hlásíte stojící auto.
4: Teďka je ten levej zavřenej, protože tam stojí nějaký ustavený auto, myslím, že mu mění pneumatiku.
3: Zdržíte se zatím 10 minut. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav po dřívější nehodě se už jede dvěma pruhy, je tam už jen zbytek kolony kamionů ze 48. kilometru. Na D5 směrem do Rozvadova stojí před tunelem valík fronta kamionů ze 75. kilometru kvůli omezení v tunelu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení za sjezdem na Sadskou na 25.5 kilometru řeší nehodu v levém pruhu, jede se krokem, zpoždění značně narostlo až na půl hodiny, brzdí se na 22. A na silnici 35 z Mohelnice do Třebové stojí dlouhé fronty před studenou loučkou, je tam uzavřený pruh a z obou stran postojíte až hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Včera na Sněžce celý den mrzlo, teplota se tam držela 0,1 stupně pod nulou a podobné to může být i dnes. V tuto chvíli naše nejvyšší hora hlásí -2 stupně, mlhavo a skoro zatažené nebe. Pod nulu klesly teploty i v nízkých a středních polohách. Přes den pak vyšplhají ke 12 až 16 stupňům, to bude v místech, kde si budeme užívat slunečné počasí. Tam, kde bude mlhavo, se připravte na teplotu jen kolem 9 stupňů. Na horách se pak budou teploty držet kolem 6, na Šumavě kolem 10 stupňů. A jasné až polojasné nebe se bude postupně odpoledne a večer od západu zatahovat a musíme počítat i s deštěm. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi. Take my hand and we can go.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind. Radiožurnál v 7.50. V Praze i dnes pokračují povolební vyjednávání. Vítězné hnutí STAN vybírá, s jakými stranami utvoří v hlavním městě vládní koalici a taky kolik jich bude. Případná dvojkoalice starostů s pražským Spolu by totiž měla v 65 členem zastupitelstvu jenom těsnou většinu 34 hlasů. Ve hře jsou taky Praha sobě a Piráti. S hnutím ANO starostové vládnout nechtějí. Naším hostem v ranním interview je teď lídr hnutí STAN v pražských volbách Petr Hlaváček. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Povězte nám, na čem jste se včera se Spolu domluvili?
1: Tak my jsme se domluvili na vlastně postupu toho prvního kola. Dneska máme kolegy z Prahy sobě, odpoledne kolegy Piráty a pak se ve čtvrtek zase rozjede druhý kolo, kdy budeme vědět, jaký jsou představy jednotlivých partnerů a zkusíme udělat nějaký jako hrubý model, jak by ta koalice mohla fungovat.
0: Spolu by podle lídra Tomáše Portlíka preferovalo dvojkoalici, tedy s vaším hnutím STAN, což říkal včera před jednáním, měli byste ale křehkou koalici 34 hlasů. Mluvili jste i o tom, je tohle i váš názor?
1: No, já se trošku přikláním trošku širší koalici, ale nedá se to vyloučit.
0: Proti možné koalici STANu a Spolu vznikla petice, kterou podepsali už téměř 4000 lidí. Podle nich se program Spolu, tedy spojení ODS a TOP 09, neschoduje s tím vaším programem a není dostatečně liberální a progresivní. Berete to nějak potaz při přemýšlení o podobě té budoucí koalice?
1: Tak vnímám to. My určitě máme jako naše programové priority, které do toho vzájemného společného programu a prohlášení jako propíšeme, takže, ale vnímám to, prostě registruju to, na druhou stranu byly volby a my máme určitě mandát jednat k tomu, já jsem to, že budeme jednat se Spolu, říkal průběžně celou dobu v těch předvolebních diskuzích.
0: Volby jste tedy vyhráli a se Spolu máte shodně tedy 17 zastupitelů. Tomáš Portlík vám přesto přiznává právo na primátora. Vy chcete být primátorem a současně mít gesci územní rozvoj. To je pro vás nepřekročitelná podmínka?
1: No tak ne, je to něco, co prostě umím, co jako je jako dobrý pro město. A už to třeba za Tomáše Hudečka takhle jednou bylo, čili není to nic neobvyklého.
0: No jaké další, řekněme, rezorty, oblasti si jako vítěz voleb chcete určitě ponechat pod svou správou?
1: Tak my budeme mít velkou debatu o financích, určitě uvažujeme o životním prostředí, školství, ale to jsou všechno otevřený témata.
0: No a s jakým návrhem tedy dnes jdete na ta i vámi avizované jednání s Prahou sobě a Piráty?
1: My se stejně, jako jsme byli s kolegy ze Spolu, budeme ptát, jaká je jejich představa. Přesně jak jste se ptal, co jsou nepodkročitelné jakoby témata, případně jako gesce, byť se Spolu jsme ty gesce ještě úplně neprobírali. A z toho budeme mít nějaký obrázek.
0: No, ve hře je třeba také trojkoalice bez Spolu? Nebo není? Tady jenom s Piráty a Prahou sobě? To byste měli těch hlasů, dobře-li počítám, 37?
1: No takhle v tomhle smyslu jakoby ty předvolební debaty vedeny nebyly, takže to mě samozřejmě jako matematicky to není vůbec vyloučený, ale myslím si, že to je dost nepravděpodobné.
0: No a platí tedy jednoznačně, že Spolu s hnutím ANO o koalici jednat nebudete?
1: No já si uvědomuju, že minimálně ze slušnosti se s kolegy jako musíme sejít a v nějaký chvíli a říci minimálně informovat, jak to probíhá. A i ve stávající koalici opozice měla docela významné pozice v různých výborech a podobně. Jo. Čili to k tomu té debatě dojde, ale určitě ne v debatě o koalici, alespoň z naší strany.
0: Takže podle toho, co říkáte, tak asi jednoznačně dešifrujeme, že byste jako opozici svěřil hnutí ANO alespoň nějaké kontrolní funkce?
1: Stejně tak, jako to bylo v tom stávajícím období. Samozřejmě kontrolní výbor patří vždycky jako prioritně opozici, ale kolegové byli zastoupeni ve všech výborech, myslím, že i v nějakých dozorčích radách.
0: Lídr hnutí STAN, které vyhrálo v pražské volby, Petr Hlaváček, byl teď naším hostem v ranním interview. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Hezký ráno všem. Naschle.

0: Se na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst.
1: Kde už je o nové koalici jasno.
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 9.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz.

0: Slávie nastoupí v lize mistrů v Azerbajdžánu proti Sabahu. Po nehodě čekejte zdržení na dálnici D11 Usadské směrem do Hradce Králové. A bude slunečno, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Možné zpětné zavedení speciální daně na rafinérie dnes v úvodním kole projednají poslanci. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Opozice zpětné zavedení daně kritizuje. Víc chystáme v ranním radiožurnálu hned po těchto zprávách. Vyjednávání o budoucí vládě v Praze dnes budou pokračovat. Vítězné hnutí STAN se dnes sejde s Prahou sobě, odpoledne pak s Piráty. O možné koalici budou starostové dál jednat taky se Spolu pro Prahu. Jasno už je v Karlových Varech. Tam se na koalici domluvili vítězné ANO s hnutím Karlovaráci a ODS. Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí dojednat během příštího týdne, jak potvrdila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
2: My jsme podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
0: Jak pokračuje vyjednávání v Českých Budějovicích a v Pardubicích, to řekneme v ranním radiožurnálu před 9:00. V Izraeli zbývají 2 týdny do parlamentních voleb. Tamní televize i rozhlas ode dneška vysílají předvolební spoty. Větší prostor dostanou strany, které byly v parlamentu už v minulém období.
3: Předvolební stánek jedné z náboženských stran v centru Jeruzaléma jednou z mála připomínek blížících se voleb. Politici tu na voliče nejčastěji shlíží z výlepů na městských autobusech. Nejnovější předvolební průzkumy ukazují těsný souboj o vítězství mezi vládním Likudem Benjamina Netanyahu a novou stranou Yashar, kterou vede bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Vládní blok ani opozice by teď ale v parlamentu nezískali většinu bez podpory arabských stran. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Do mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit taky učitelé. Registrace jsou na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do kosmu. 26 vybraných kadetů si spolu se 2 učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, říká vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
4: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemik, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.
5: Sport. Fotbalisté Slávie mají další možnost přerušit 19-leté čekání na výhru v lize mistrů. V Baku budou hrát s nováčkem soutěže Sabahem. Klub vznikl teprve v roce 2017 a v minulé sezóně získal premiérový azerbajdžánský titul. V létě pak zvládl 4 kola kvalifikace ligy mistrů. Rychlý rozvoj Sabahu ocenil trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
6: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovávat něco od začátku, takže za A to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a dějiny toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
5: Utkání ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18 hodin a 45 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 Usadské a překážka ve Strahovském tunelu. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Bříství na 22. kilometru kolona. V omezení na 25. a půltém za sjezdem na Sadskou se po nehodě jede krokem pravým pruhem. Zpoždění přes 30 minut. V Praze velmi silný provoz, plný sever, východ města, stojí se kolem Ohrady nebo Jarova. Ve Strahovském tunelu směrem na Troju stojí auto bez paliva, kolony Zlahoviček, Barandova a jižní spojky od sjezdu na Krč až k Mrázovce kvůli regulaci provozu na desítky minut. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru za Rohlenku osobními auty 20 minut. Na D1 v Brně do Ostravy na kilometru 196 stojí v omezení auto po defektu. Kolona z kilometru 193 je teď na 25.

0: minut. V Brně i dnes ucpané pisárky kvůli uzavírce tunelů na okruhu, stojí se v dlouhých frontách k Antroposu ze všech stran také desítky minut a i dnes kolabuje provoz na trase z Tišnova do Kuřimi, navíc se hlásí testující vozidlo.
1: Na příjezdu od Tišnova přes Kuřim pod zámkem zatáčce na Blikačí cisterna porouchaná. Je to zasekaný už od Kuřimi komplet, pouštíme to tady, nějaký odlovění, kdo to neřídí.
0: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty většinou 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: 6 minut po 8. Dobré ráno, opět další aktuální téma. Tentokrát to bude o pohodlných hmotách a o penězích, které za ně dáváme.

0: Radiožurnál 10 minut po 8. Čerpací stanice můžou dnes prodávat pohonné hmoty v porovnání s víkendem zase o něco dráž. Za litr nafty můžeme zaplatit o 69 haléřů navíc, tedy maximálně 48 korun a 36 haléřů. Za kolik prodávají pumpy benzin Natural 95, tak to nám poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno, ten můžou prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než o víkendu. Cenové stropy každý den určuje ministerstvo financí zatím do konce října. Ceny pohonných hmot regulovala vláda už na jaře, rostly totiž kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Stejně tak byla a je znovu snížená spotřební daň na naftu.
0: Na jaře vyšla opatření státní rozpočet asi na 3,5 miliardy korun. Jak chce vláda kompenzovat tyhle náklady?
1: Připravila balíček opatření, jeho součástí je i zavedení mimořádné daně z příjmů rafinérií. No a právě to by dnes měli začít projednávat poslanci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO bude požadovat zkrácení lhůt, aby byl návrh zákona projednaný co nejdříve, ideálně ještě před koncem letošního roku. Opoziční lidovci i třeba společnost Orlen Unipetrol to ale považují za zpětné zavedení daně a právě Orlen tvrdí, že je retroaktivita v rozporu s ústavou. Ministerstvo argumenty firmy odmítlo.
0: Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: S vámi Radiožurnál, pokud budete tankovat, víte za kolik, no a teď vás nechá nadechnout zpěvačka Ellie.

0: Radiožurnál 4 na 9. Je to vůbec nejnovější biznisová zpráva. Soud v Lucembursku zablokoval majetek české polostátní společnosti ČEZ v tamních firmách, a to kvůli kauze Diag Human. Jedná se o podíly, přes které skupina vlastní distributora plynu Gaznet. My zjišťujeme další podrobnosti a do vysílání se k tématu po půl deváté přihlásí také naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. A ještě jeden unikát, který si ode dneška můžete prohlédnout ve Znojmě, konkrétně knihu městských práv ze 16. století. Váží desítky kilogramů a tamní humoravské muzeum stavuje po 30 letech.
1: Nehoda na D11 Usadské a zdržení na 35C před Studenou Loučkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Bříství na 22. kilometru zpomalíte, v omezení za sjezdem na Sadskou na 25. a pultem řeší nehodu, jede se krokem, pravým pruhem, je to na více než půl hodiny. Na D5 z Prahy do Rozvadova je v tunelu Valík dopravní omezení a hrásíte kolonu.
2: Na 75. kilometru stojí kamiony na místě, tak to do toho nikdo nevrazí. Je to 75. kilometr zastavený, pravý pruh. Úplně levej osobáky trochu jedou.
1: Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem pojedete pomalu od sjezdu na výstaviště z kilometru 196 až na kilometr 196,5. A tam stojí v omezení auto s defektem a zdržíte se přes půl hodiny. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice se stojí v dlouhých kolonách před Studenou Loučkou v obou směrech. Je to až na hodinu, je tam kvůli opravě uzavřený jízdní pruh. Osobními auty se to dá objet přes městečko Trnávka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: V tomto týdnu nás čeká to pravé podzimní sychravé počasí. Mlhy nás potrápí na většině území, přes den se sice postupně rozpustí, na mnoha místech ale vydrží přes den. Tam pak bude velmi chladno a také se musíme připravit na chladná rána. Dnes nejsou výjimkou teploty i 2 stupně pod nulou. Přes den, až se rozpustí mlhy a nízká oblačnost, tak bude jasno nebo polojasno. Až odpoledne se bude na naše území od západu rozšiřovat oblačnost, která sebou přinese i déšť. Na Moravě a ve Slezsku se nebe zatáhne a také se rozprší až večer. Teploty od 9 stupňů tam, kde se udrží mlhy, po 16 stupňů Celsia za slunečného počasí. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 821. Španělský královský pár Felipe VI. A jeho manželka Leticia se dnes vydávají na africké pobřeží. Navštíví španělskou exklávu Ceuta na pobřeží Maroka, která před 2,5 měsíci čelila přílivu více než 70 tisíc imigrantů. Je to vůbec první králova cesta do Ceuty od jeho nástupu na španělský trůn v roce 2014. Detaily Pavel Novák ze zahraniční redakce. Dobré ráno, Pavle.
1: Pěkné ráno.
0: A proč se tedy král s královnou vydávají do španělské exklávy právě teď?
1: Je to proto, že hlava španělského království chce ukázat solidaritu a podporu obyvatelům Ceuty. Chce jim dát najevo, že za nimi zkrátka stojí, protože pro Španěly je král respektovaná postava. Není to volený politik, který slibuje, ale je to symbol státu a má tedy ukázat, že zámořská území Španělska nejsou přehlížena. Naposledy byl v Ceutě Filipův otec, tehdejší král Juan Carlos I. v roce 2007.
0: Na co má královský pár v Ceutě na programu?
1: Jejich návštěva začne v 1:30 odpoledne, a to na radnici setkáním s představiteli samosprávy. Královský pár dostane symbolické klíče od města. Potom půjdou na hřbitov, ale to proto, aby tam na muslimském pohřebišti Sidi Embarek vlastně se zúčastnili ekumenické bohoslužby na památku 80 migrantů, kteří se při pokusu dostat se do Ceuty utopili na konci července. Potom král s královnou navštíví střední školu a nakonec dne mají ještě naplánované setkání s představiteli občanů té komunity Ceuty v jednom z tamních hotelů a ve středu se král Felipe VI. A královna Leticie přesunou do druhé exklávy na pobřeží Maroka do Melie.
0: Nemůže takováto královská cesta do Ceuty zhoršit vztahy Španělska s Marokem?
1: Samozřejmě takové obavy tady byly, ale podle odborníků, které oslovil deník Publiko, tak může vyvolat jenom podobné reakce jako po návštěvě Juana Carlose v roce 2007. Maroko tehdy formálně protestovalo, ale ani teď španělská vláda neočekává nějaké vážné diplomatické následky. Dnešní vztahy s Marokem jsou velmi dobré, i když samozřejmě Maroko si stále dělá historické nároky na Ceutu i na Meliu.
0: Pavel Novák, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A taky ranní Radiožurnál. 8 hodin 23 minut Def Leppard, no a za 7 minut také další zprávy. Dobré ráno přejeme.

0: pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál půl deváté. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
3: Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se stal podle něj v Černém moři asi 24 kilometrů od pobřeží. Neupřesnil, co lodě vezly ani kam mířily a neuvedl ani to, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodi zasahuje pátrací tým. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne v restituční kauze rodu Walderode. V odvolacím řízení posuzuje verdikt Semilského okresního soudu, podle kterého má vdova po Karlovi de Fur Walderode Johana Kamerlanderová získat pozemek v Turnově Daliměřicích. Nároky na dalších 60 pozemků Semilský soud zamítl. O rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec, usiluje šlechtický rod už víc než 30 let. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v letošní elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu rodin s vážně nemocnými dětmi. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové i díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková končí na turnaji v čínském Wuhanu v prvním kole. Loňská čtvrtfinalistka podlehla Rusce Samsonovové po setech 1-6, 7-5 a 2-6. Po životním semifinále na předchozím turnaji v Pekingu se ve Wuhanu představí ještě Nikola Bartuňková. Začne v prvním kole proti překvapivé vítězce letošního Prague Open Rakušance Tagerové. V Šanghaji v tuto chvíli bojuje o postup do čtvrtfinále Jakub Menšík. Jeho soupeřem je Francouz Gea.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Veselky a nehoda na D11 u Sadské. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem pojedete pomalu, teď už z kilometru 187 za omezení na kilometr 196,5. Tam stálo auto s defektem, podle záběru z kamer se teď už jede rychleji, ovšem potrvá, než se to celé rozjede, zatím je to na 40 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Bříství na 20. kilometru zpomalíte, v omezení za sjezdem na Sadskou na 25. a pultém řeší nehodu, jede se stále krokem pravým pruhem a je to na téměř 50 minut. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice se stojí v dlouhých kolonách před Studenou Loučkou. V obou směrech postojíte hodinu. Je tam kvůli opravě uzavřený pruh. Osobními auty se dá jet přes městečko Trnávka. V Praze špička nepolevuje, plný sever, východ města. Kvůli opravě trati se ideálně také vyhněte ohradě, stojí se v širokém okolí. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stále stojí auto bez paliva, čeká se na odtah, stojí se v dlouhé koloně už z jižní spojky od magistrály. Výrazně regulují provoz na vjezdu do Mrázovky. A silnice 38 Znojmo-Jihlava je za Znojmem po nehodě neprůjezdná. Náhradní trasa přes Citonice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne ovlivňovat tlaková výše, která se nachází nad střední Evropou a nás kvůli tomu čeká typický podzim. Při jasných nocích budou teploty, tak jako dnes, klesat docela nízko, dokonce pod nulu a také se, tak jako dnes, budou tvořit i mlhy a nízká oblačnost. Mlhy by se měly zpravidla během dopoledne rozpouštět, ale na některých místech by mohly vydržet i během poledne. Na tom, jak rychle zmizí, budou závislé i odpolední teploty. Zítra ráno bude mlh méně. Čtvrteční i páteční ráno se do nich ale opět zahalí. Na konci pracovního týdne budou sice ranní teploty klesat k nule, přes den se ale můžeme těšit na slunečno s teplotami, které vystoupají až k 18 stupňům. O víkendu se ale počasí pokazí, vrátí se k nám více deště, no a také teploty opět klesnou spíše k 10 stupňům. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
7: Dobré ráno a vracíme se k překvapivé zprávě z dnešního rána. Soud v Lucembursku zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách kvůli 30 let staré kauze Diag Human. Pohled naší ekonomické analytičky Jany Klímové na celou tuhle záležitost přineseme už za malou chvíli. Tak buďte s námi.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: night.
1: Radiožurnál Fosun 37 a nejnovější vývoj v kauze Diag Human versus Česko. V dlouholeté kauze se česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva domáhá od státu odškodnění zhruba 17 miliard korun, a to za zmařené podnikání s krevní plazmou začátkem 90. let. Nejnověji teď lucemburský soud zablokoval kvůli kauze podíly české polostátní energetické firmy ČES v tamních firmách, přes které ČES vlastní distributora plynu Gaznet. Ve vysílání se mnou teď naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Jano, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Která se případem dlouhodobě zabývá. Pojďme to celé vysvětlit. Co ten krok znamená? Co má ČES společného s Diag Human?
2: Tak s Diag Human nemá společného nic, nicméně stát je majoritním vlastníkem ČESu a potažmo tedy ovládá i poměrnou část podílu ČESu v různých společnostech, mimo jiné také v Gaznetu, a spor mezi státem a Diag Humanem se tedy takto nepřímo přenáší teď na ČES. A protože právě Lucembursko už dříve uznalo výsledek arbitráže mezi státem a Diag Humanem, a to z roku 2008, tak teď se prostě ten spor má nějaký vývoj, protože ona se ještě vede mezinárodní arbitráž ve Velké Británii, a teď se prostě oživil ten spor v Lucembursku a hledá se tam nějaký český majetek a Gaznet, respektive 55,2% podílu v něm, tak koupil ČES loni právě od zahraničních akcionářů, kteří ten majetek drží na smůlu, tedy právě přes dvě lucemburské firmy. Proto se to takhle dostalo až k ČESu.
1: No, jak to může zasáhnout biznis polostátního ČESu a distributora plynu Gaznet?
2: Tak v tuto chvíli to nemá opravdu žádný dopad na běžné fungování nebo platby této firmy, která distribuje plyn skoro po celém území s výjimkou snad jedné lokality v Česku, ale samozřejmě tou komplikací je především fakt, že ten podíl v Gaznetu chce ČES spolu s dalšími infrastrukturními a obchodními společnostmi ze své skupiny vložit do nové dceřiné firmy ČES Energy a minoritní podíl v ní chce potom za co nejvíc peněz prodat. Získat chce za to mimochodem kolem 200 miliard korun a za to potom vykoupit ten minoritní podíl akcionářů z celého ČES, což je zadání od vlády. Všichni o tom slyšíme už vlastně od začátku této vlády, že chce mít ČES pod 100% kontrolou a takzvaně ho zestátnit. A právě k tomu mají sloužit i peníze z ČES Energy, z prodeje toho, a tam součástí toho je ten Gaznet. A teď je tedy fáze, kdy se ten majetek pro to vložení do ČES Energy oceňuje. Mělo by to být hotovo nejpozději během prvního čtvrtletí příštího roku. A samozřejmě, pokud do té doby nebude ten spor v Lucembursku vyřešen, ty podíly by byly dál nějak obstavené, tak to je komplikace. Buď by se tam nemohlo vložit, nebo by to prostě snižovalo. A každopádně by to snižovalo hodnotu toho minoritního podílu, který se má prodat v tom ČES Energy.
1: ČES se chce bránit, soudně považuje to za nezákonné a šikanózní. Co bude dál? Může zasáhnout stát, ministerstvo financí, jakožto většinový vlastník?
2: No, tak uvidíme, jak se k tomu stát postaví. Každopádně ČES tvrdí, že sám podá žaloby na kroky soudu, které jsou učiněné tedy na základě požadavků exekutora, a ty žaloby, že podá v nejbližších dnech, a tedy předpokládá, že v řádu měsíců bude mít nějaké rozhodnutí, ale skutečně měl by celou tu situaci řešit stát. Ostatně ta arbitráž, kvůli které se tohleto odehrává, jak říkám, byla už z roku 2008 a na té druhé straně bylo tedy ministerstvo zdravotnictví, protože původně se tam jednalo o ty zakázky na krevní plazmu. No, ale vedle toho, jak jsem říkala, ještě se čeká také na soud, který to může celé ovlivnit, respektive rozhodnutí nejvyššího soudu, který řeší odvolání, a to ve Velké Británii, ten má proběhnout teď v listopadu. Takže uvidíme, jak se stát k tomu postaví.
1: Jana Klímová, naše hlavní ekonomická analytička. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji, naschranou.

0: máme Radiožurnál, nejposlouchanější pořad českých rádií pro vás má pro olomoucké publikum na Pribohemia Rádio 90-minutovou talkshow. Jan Pokorný a Libor Bouček pozvali si Moniku Valentovou, také Pavla Horváta, režiséra Aleše Vrzáka. Můžete být u toho v Olomouci 18. října od 5 hodin v kině Metropol. Zveme vás tentokrát vstupenky tradičně na vstupenky zavináč rozhlas.cz. Máme tady 5 vstupenek pro 10 posluchačů. Pribohemia Rádio žije Olomoucí a vy můžete být u toho. Teď je 8:45. Ještě jedna nejnovější ranní zahraniční zpráva. Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že se to stalo v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží země. V 8 hodin ráno zhaslo osvětlení dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Jsou to vůbec nejvyšší stavby v Česku, měří 355 metrů. České radiokomunikace tak chystají jejich demolici.
1: Nehody na D1 u Všechrom a na D11 u Sadské. Na D1 z Brna směrem do Prahy se u nájezdu z Velkých Popovic srazila dodávka a osobní auto. Na 15,5 kilometru blokují pravý pruh, je tam zatím kilometrová kolona, ovšem podle záběrů z kamer teď odjíždějí. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice na 37. kilometru havarovalo osobní auto s přívěsným vozíkem v omezení, je tam zatím krátká kolona, ovšem brzdí se do zastavení. Na D11 z Prahy do Hradce Králové hned za sjezdem na na 25,5 je po nehodě v omezení stále uzavřený levý pruh, navíc se tam zipuje s najíždějícími auty od Sadské a kolona je dlouhá, brzdí se na 19. kilometru a je na 50 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové stojí dlouhé kolony před Studenou Loučkou. Kvůli omezení je to v obou směrech na hodinu. Osobními auty možná trasa přes městečko Trnávka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Chladný vzduch, vyjasněná noc a bezvětří, to je kombinace, která dnes přispěla k velmi nízkým ranním teplotám. Ty se pohybovaly mezi 5 a -3 stupni a vůbec nejchladněji bylo na Kvildě Perle na Šumavě, tam bylo -10. Z počátku dnešního dne bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku bude přibývat oblačnosti a v Čechách se postupně i rozprší. Nejvyšší denní teploty vystoupí ke 12 až 16 stupňům. Při mlhavém počasí bude jen kolem 9 stupňů Celsia. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné úterý.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 minut před 9 hodinou. V komunálních volbách v Českých Budějovicích vyhrálo nové hnutí Naše Česko jeho českého hejtmana Martina Kuby. Získalo téměř 30% hlasů a nejvíce 15 mandátů. S povolebním vyjednáváním jeho zástupci začali už na začátku týdne. Naše Česko potřebuje najít silného spojence, jinak koalici pravděpodobně nemusí sestavit. Podrobnosti k tomu teď přidá náš reportér Michal Bielský. Michale, dobré ráno.
1: Hezký den. Přestože hnutí Naše Česko volby vyhrálo a o jeden mandát vylepšilo svou dosavadní pozici, bude mít se skládáním koalice spoustu práce. Na druhém místě totiž skončilo opoziční hnutí Občané pro Budějovice s 9 křesly a hned za ním rovněž opoziční hnutí ANO s 8 místy v 45 členem zastupitelstvu. K většině tedy potřebuje vítěz voleb alespoň 23 mandátů. No a k tomu by stačilo spojení Našeho Česka s jedním ze dvou těchto hnutí. Podle lídra Občanů pro Budějovice Tomáše Chovance ale ještě včera s vítězem voleb žádné vyjednávání nevedli a dá se předpokládat, že budou hledat možnost, jak sestavit vlastní koalici. Rozhodně se nedá ani očekávat, že by se k vítězi voleb přidali Piráti se 6 nebo ODS se 4 mandáty. Obě strany se proti němu v předvolebním boji výrazně vymezovaly. Bude tedy záležet hlavně na tom, jak se rozhodne hnutí ANO, které poslední 4 roky plnilo roli, řekněme spíše tiché a nekonfliktní opozice.
0: No Michale, a jak vypadají pololední jednání v dalších českých městech?
1: Tak když ještě zůstanu u hnutí Naše Česko, to naprosto drtivě zvítězilo třeba v Trhových Svinech na Českobudějovicku, kde získalo téměř 70% hlasů a 18 křesel ze 23. Post starosty tam obhájil David Štojdl, který je zároveň náměstkem hejtmana Martina Kuby. Poměrně rychle se i přes složitou situaci domluvili v Táboře. Tam se na prvních 3 místech z 5 posty umístilo právě Naše Česko, hnutí ANO a hnutí Tábor 2020. Memorandum o spolupráci včera večer podepsalo Naše Česko s hnutím ANO a koalicemi Společně pro Tábor a Šance pro Tábor. 27 členem zastupitelstvu by měli mít 16 křesel. No a náročná jednání se vedou třeba v Písku, kde se do zastupitelstva dostalo 10 stran a hnutí. Vítězné ANO v čele se starostou Michalem Čapkem sice získalo 7 mandátů ze 27. Pro vytvoření případné koalice ale bude muset přesvědčit minimálně 3 budoucí partnery.
0: Tolik reportér Michal Bielský o situaci na jihu Čech. Děkujeme a přesouváme se do Pardubic, kde povolební vyjednávání nabralo nečekaný směr, přestože volby vyhrálo ANO, může po 12 letech skončit v opozici. Víc reportérka Anna Svobodová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Včera večer se sešli zástupci 5 uskupení ODS, starostů, progresivních Pardubic, našich Pardubic a nových lidovců. Dohromady mají 22 z 39 mandátů, tedy většinu v zastupitelstvu. Dohodli se, že o nové koalici budou zatím jednat pouze mezi sebou. Ještě v sobotu přitom byla situace úplně jiná. ANO se tehdy domluvilo na společném postupu se svým dosavadním partnerem Žijeme Pardubice a starosty. Jenže ti už v neděli od dohody ustoupili. Proti spolupráci s ANO se totiž postavila jejich nově zvolená zastupitelka a poslankyně Aneška Nedomová. Teď tak mají strany šanci sestavit většinu jiné strany. Zatím se ale musí dohodnout na společném programu a rozdělení funkcí.
0: No a jak pokračují povolební jednání v dalších městech, třeba v Chrudimi?
2: Tam je podobná situace jako v Pardubicích. ANO sice volby vyhrálo s výrazným náskokem, získalo 10 ze 27 mandátů, ale ani tomu nezaručuje pokračování ve vedení města. Hledá proto koaliční partnery, jenže Piráti už před volbami oznámili, že s ním pokračovat nechtějí. Starosta František Pilný si programově rozumí s ODS. Její lídr Jan Čechlovský ale jedná i s dalšími stranami. ODS by se totiž mohla spojit s nezávislými kandidáty, uskupením Chrudim Společně a Piráty. Dohromady by měli 14 zastupitelů, tedy těsnou většinu. Zatím jde ale jen o jednu z možností, žádná koaliční dohoda uzavřená není.
0: Tolik tedy reportérka Anna Svobodová, děkujeme, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: A po 10. hodině se vydáme do Brna, Ústí nad Labem. A ještě krátce doprava, silnice 35, Rahca, Mohelnice, Moravská, Třebová. U Strdené Loučky je 35 obousměrně uzavřená, dlouhé kolony. Kolony i v Praze ve Strahovském tunelu. Zelená vlna chystá podrobnosti.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
6: Azurit a jeho vůně.
7: Devět hodin. Radiožurnál a zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Poslanci začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně pro rafinérie. Fotbalisté Slavie nastoupí v Lize mistrů v Baku.

0: drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodě zasahuje pátrací tým. Kvůli válce na Ukrajině se situace v Černém moři dlouhodobě komplikuje. Podobný incident se stal u pobřeží Bulharska před týdnem a předtím i u Rumunska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoků viní Rusko. To se k incidentům nevyjádřilo. Poslanci začnou odpoledne projednávat návrh na zavedení speciální daně pro rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Platit by pak mělo zpětně od začátku letošního roku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
1: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
0: Se zpětným zavedením nesouhlasí opozice ani společnost Orlen Unipetrol. Podle ní to může být protiústavní. S tím ministerstvo financí nesouhlasí. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně od pondělí komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoct přenastavení semaforů. 40-denní oprava začala včera. Hlavně ve špičkách se tvořily dlouhé kolony. I po úpravě režimu světelných křižovatek policisté doporučují, aby lidé během oprav využívali městskou hromadnou dopravu nebo se lokalitě úplně vyhnuli. Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Umělec, kterého proslavilo spojení s Artem Garfunklem, ještě letos v dubnu koncertoval v pražském kongresovém centru. V Česku byl poprvé v roce 1990, kdy ho pozval tehdejší prezident Václav Havel.
2: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simon.
3: Simon zpíval na zaplněném staroměstském náměstí. Musel si půjčit kytaru. Její majitelce, písničkářce Dagmar Voňkové, ale zapomněl vrátit kapodastr. K hudebnici se dostal až letos, na Simonově koncertu v Praze. Známé duo Paul Simon založil s dalším americkým zpěvákem Artem Garfunklem v polovině 60. let. Spolu vydali desítky známých hitů jako Mrs. Robinson nebo The Sound of Silence. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Sport. Hokejisté Vegas v NHL prohráli na ledě Minnesota 2-4. Útočník Tomáš Hertl při porážce zaznamenal třetí asistenci v sezóně. New Jersey podlehlo Otavě 1-4 a souboj Jiřího Kulicha s Radkem Gudasem skončil lépe pro prvního jmenovaného. Buffalo si totiž před svými fanoušky poradilo s Floridou 5-3. Slavistické fotbalisty čeká druhé vystoupení v tomto ročníku Ligy mistrů. Od 18.45 budou hrát v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v Baku proti Sabah. To české fotbalistky budou bojovat o postup na mistrovství světa. Ve 20:15 nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow k odvetnému utkání proti domácímu Skotsku. První duel prohráli Češky 0-2, ale záložnice Fanny Černá říká.
5: Na jednu stranu si skoro někdy myslím, že je to lepší, než tam jet s tím, že třeba byla remíza nebo výhra, protože si skoro pak myslíš, že už to máš. Takhle víme, že prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme to ještě zvládli a to nastavení si myslím, že je někdy skoro i lepší.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D11 Usadské a také na 35C před Studenou Loučkou. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Bříství z 19,5 km popojíždí kolona, rozjíždí se po nehodě Usadské.
8: Teď on tě auta naložili, odvezli, takže už je to v půlezdní, nicméně kolona se bude dlouho rozjíždět.
7: Na silnici 35 Mohelnice Moravská Třebová stojí před Studenou Loučkou kolony kvůli dopravnímu omezení, zpoždění v obou směrech více než půl hodiny. V Praze stále velmi silný provoz, komplikovaný omezeními ve Kbelské nebo na Ohradě. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov nakládali na odtah auto, které tam stálo více než hodinu. Už se jede dvěma pruhy, ovšem kvůli regulaci provozu stále čekejte dlouhé šňůry aut. Z Lahoviček a z jižní spojky od magistrály kolony se spojily a v koloně se jede mimo jiné už z Brněnské od Průhonic. Teď k Brnu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 193 silný provoz ke sjezdu na Výstaviště, zpoždění 15 minut. V Brně stále fronty v Pisárkách před Antroposem ze všech stran kvůli uzavírce tunelů. A na silnici 385 z Tišnova stojí hodinová kolona od Čebína před Kuřimí kvůli stojící cisterně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, odpoledne přibývání oblastí.

0: oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy. A začíná předtočený rozhovor Libora Boučka se spisovatelem Jaroslavem Rudišem z frankfurtského knižního veletrhu.
1: Na frankfurtském knižním veletrhu, kde bylo letos českočestným hostem, by bylo nemožné ho nepotkat. Pro pochopení spojení Česka a Německa toho málo kdo udělal víc. Patriot českého ráje, žijící částečně v německé metropoli a aktuálně píšící německy, jedním z nejplodnějších autorů a řekl bych i pro Čechy literární ikonou 21. století. A navíc jeho poslední kniha nese název Návod k použití piva aneb na jedno, tedy ta poslední, která vyšla v češtině. Jeho knihy jsou interpretovány v obou zemích a mě jestí přivítat Jaroslava Rudiše. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, ahoj a děkuju za pozvání.
1: Já se musím zeptat, jaký to je, když člověk vystoupí, zažil jste to, jak jste vystoupil z metra a jste tam na životní velikosti? Je to udělalo strašnou, no, jako českýmu patriotovi mi to udělalo hroznou radost.
2: Jo, vidíte,
1: na životního Rudiše.
2: To jsem ještě neviděl, ale pár lidí mi to řeklo, že mě vidělo někde tady. Takže to taky si funguje a já jsem moc rád, že nejsem jediný, tak, který tady má trošku pozornosti, je nás autorů, autorek víc a vůbec mám pocit, že Česká republika, česká literatura skutečně táhne v Německu a že to je velký úspěch, celá ta naše expozice a je to velká reklama nejen pro literaturu, ale i pro Českou republiku jako naši zemi.
1: No mě právě zajímá, jestli to jde vůbec přenést do toho Česka, to, co se tady ve Frankfurtu děje a k čemu to přirovnat být čestným hostem největšího knižního veletrhu světa?
2: Přesně tak, to není jenom Německo, nejde jenom o německy mluvící země, jak by se mohlo zdát. Skutečně ten Frankfurt je největší knižní veletrh na světě a já jsem mluvil ze spoustu mezinárodních hostů a dělal jsem třeba rozhovor pro italský Lingua Republika. Všichni jsou tady a vlastně referují o té české kultuře, české literatuře, takže to se to nese odsud samozřejmě dál do světa a teď je otázka, co se s tím samozřejmě podaří do budoucna udělat, jestli jako udržíme ten míč jako a budeme rád dál, jo. Jedno, jestli já píšu knížky nebo česky nebo německy, to je jedno, ale se pořád cítím samozřejmě s Českou republikou, je to moje rodná země, ale sám o sobě říkám, že jsem spíš takový středoevropský autor. Já jsem velmi rád vždycky četl rakouský autory a polský autory, německé autory samozřejmě, takže myslím, že i té naší střední Evropě patří to míchání jazyků a i schopnost mluvit několika jazyky.
1: No, totiž to tady člověk vidí a pokládá si tu logickou otázku, když je takový zájem ze strany mezinárodní, ale ze strany německé. Mm-hmm. Jestli my se v Česku dostatečně zajímáme o to, co se z hlediska umění děje právě u našich západních slů, jestli my nemáme ten handicap, což je paradoxní vzhledem k velikosti naší země.
2: Někdy ten pocit skutečně mám, že žijeme tam v takové té naší kotlině, která je překrásná, v takové jako zahrádce. A jako ty hory nás trošku na jednu stranu chrání a zároveň teda trošku i zamezují třeba tomu, že je někdy těžké se přes ty hory podívat. Mě třeba překvapuje někdy, že my známe Německo, ale jak vlastně málo to Německo známe, že ho vnímáme někdy jako jednu zemi, ale ono to je, my jsme tady na moři, že jo, my tady kolem nás slyšíme prostě plout lodě, skutečně jenom teďka, ten zvuk jste možná teďka slyšeli, jsme na pobřeží moře literatury, tady ve Frankfurtu, ale jenom to Německo není jedna země, jo? To je prostě historicky vzniklo spojením spoustu zemí a to je pořád na tom Německu strašně zajímavé, ty velké vlastně rozdíly v rámci té země. Máte hnedka několik metropolí, jednou z nich je právě Frankfurt, jako metropole tady Hesenská, toho západního Německa.
1: A Hesensko je úplně jiné než Bavorsko,
2: je to tak,
1: jiné
2: nebo
1: než Sasko.
2: Sasko nebo severní Německo, když bychom byli v Hamburku nebo v Bremách. To je úplně jiný humor trošku, je i takové zajímavé napětí panuje mezi těmi jednotlivými částmi Německa, kreativní napětí. Je to skvělá země, já jsem tady moc rád, žiju tady řadu let, ale žiju v Berlíně, ale kdybych se nemohl vracet do toho českého ráje, do toho Jičína, do Lomnice nad Popelkou a chodit tam s kamarády do sauny nebo na pivo, tak by mě to strašně vlastně chybělo. Potřebuji jako obojí, potřebuji tu němčinu i češtinu a jsem vlastně za to moc vděčný, že to jde a že to je taky všechno strašně blízko. I třeba do Frankfurtu řada mých kolegů a kolegyň letí. Já jedu vlakem, já jsem přijel vlakem a jedu v neděli taky vlakem. Jo.
1: Já se nedivím.
2: A moc se na tu cestu těším přes Drážďany do Prahy.
3: Host Radiožurnálu.

0: Jaroslav Rudiš je naším hostem. Zmínil jste před chvílí to pivo. Je to úplně logické, protože ta poslední kniha, která vyšla v češtině, tak je kniha, která nese název Na jedno. V němčině možná poutavější návod na použití piva. Kdy jste vypil to svoje první pivo? Dá se to nějak časově omezit? Protože já jsem slyšel jeden překvapivý údaj. Kdy jste vypil to první pivo?
1: Skutečně, tak se to traduje v mé rodině v porodnici v Turnově 8. června 1972, že moje maminka po porodu dostala od lékaře, aby jí bylo dobře, aby bylo to mlíko, jak se říkalo, tak že dostala skutečně lahev černého piva, tam z místního pivovaru. A mimochodem, tohle mi bylo vyprávěno i mojí babičkou, že to tak bylo absolutně běžná věc dřív.
0: A doteď tohle... to je v Německu, ale někde.
1: No jo, já jsem se to dozvěděl třeba ve Frankách, což je takový krásný region kolem Norimberku, Nürnberg a Bamberg. Bamberg je vůbec pro nás pivaře, lidi milující pivo, to ikonické pivní město, kam bych každému doporučil, kdo má rád pivo, protože tam vidíte něco, úplně speciální pivní tradice, tam se vaří kouřové pivo a navštívíte pivovary, které existovaly v 16. století. Dotknete se absolutně jako dějin pivovarnictví, to jde samozřejmě třeba i u fleků v Praze, u nás taky, nebo v některých starých pivovarech. A to pivo, pro mě je to samozřejmě mnohem víc než nápoj. To není žádný návod k pití piva. No.
0: Ten brutální překlad je použití, ne pití, použití.
1: Použití, ano, ano.
0: A to je skvělý termín.
1: Jo, jo, my jsme to, ale nějak nám to v češtině nefungovalo, tak jsme se rozhodli na to najedno, protože to je ta krásná česká lež.
0: Ano.
1: Jo, jdeme najedno, mimochodem to se říká i německy. A vy můžete za tím pivem skutečně s tou knížkou cestovat. A dozvíte se, myslím, hodně příběhů. Já jsem literát, já jsem spisovatel, takže já se pohybuju samozřejmě na hraně literatury faktu a literatury. Ale setkávám se se spoustou lidí kolem piva. Mám kamarády, kteří jsou sládky, můžete se mnou projít Budějovický pivovar, Plzeňský pivovar. Hodně se toho dozvíte. Hodně piva vlastně vypijete, i když ho nebudete pít. Já piju i rád nealkoholické pivo, ale říkám, není to návod.
0: Ne, je to, piva. Já myslím,
1: je
0: ta
1: to
0: kniha...
1: cestopis, velmi kulturně ano. Historický cestopis za dějinami piva.
0: A je to kniha, která podporuje ten zdravý životní styl, protože tím, jak jste dobrý autor a sugestivní, tak pochopitelně najednou člověk ani to pivo nemusí pít a stačí číst tu knihu a pije. Mm-hmm. Ale vy jste na to narazil, že to není fakt o tom nápoji. To pivo
1: no, je, to víc. Já myslím, nás to
0: je něco daleko víc, je to společenský start, to jedno je start té společenské diskuze. Nemrzí vás to, že ten společenský význam toho jednoho slábne?
1: No.
0: Že ta diskuze, ten zdroj příběhů...
1: Já mám pocit, bohužel, že ta celá ta společnost naše nebo celý svět se nám jako přesouvá do takových jako bublin a že právě třeba ta hospoda je místo, nebo hostinec, Wirtshaus v němčině, místo, kde se jako potkávají lidi různých sfér a dokážou spolu mluvit, dokážou si naslouchat. Oni se můžou i pohádat mezi sebou. Ta hospoda to všechno snese. Pro mě je hospoda a hostinec demokratické místo. O tom tam taky píšu. A vlastně mě mrzí, že řada hostinců i v České republice, v Bavorsku ten problém už je taky dlouho, i v Sasku třeba, že nám mizí, jo? Že nám mizí taková ta hospodská kultura toho setkávání u piva. Třeba se to změní, třeba to je jenom taková jakoby vlna.
0: Jaký to může být následky?
1: No, právě to, že spolu nebudeme mluvit. A to je, myslím, fatální. Jo. Já myslím, že bychom vlastně všichni spolu měli mluvit, i když se třeba nerozumíme, a třeba se i jako v politice rozcházíme, ale že spolu dokážeme jakoby mluvit, komunikovat, že máme empatii jeden pro druhýho, že si umíme naslouchat. Já jako spisovatel vycházím z toho pozorování. Já vlastně to slovo spisovatel nemám moc rád. To je na mě, to je takový jako dešlivštěl. Strašně moc takový jako velký, jo.
0: A
1: já
0: autor.
1: Jsem spíš takový autor, zapisoval, jak Hrabal říkal, zapisovatel. A k tomu já se hlásím, jo. Ale samozřejmě já s těmi knížkami pak vyrážím na cesty, jako vždycky ta imaginace, mě to baví si vymýšlet, jo, a jít s těma knížkama dál, ale zároveň vždycky na začátku všech těch mých příběhů něco reálného, odpozorovaného, odžitého, protože mám pocit, že nám ten život nabízí tu nejsilnější inspiraci. A právě ta hospoda nebo sauna v Českém ráji, kde se odehrává moje knížka Výčině, knížka Český ráj, tak to jsou perfektní místa, kde se vyprávějí příběhy. A právě tím, že mizí trošku ty hospody, že chodí mý, tak jako autoři jako já tím jednoznačně musí trpět. A já jsem z toho vlastně smutnej.
0: Když to vezmu, tak je pochopitelně ten železniční průvodce pro německé dráhy k tomuto pivo. Ono se to dá vyložit pochopitelně jako věc nesmírně poetická, ale není to i ten nejmodernější a vlastně nejatraktivnější bedekr se vší úctou k tomuhle žánru, protože
1: děkuju.
0: To je vlastně ten průvodce, člověk má rázem chuť vyrazit a jestli tohle fakt není ten nástroj, jak propagovat ta místa a jak vlastně akcelerovat poznání toho okolí.
1: Třeba vyrazit za tím pivem právě do Bavorska nebo do Kolína nad Rýnem, do Düsseldorfu, což jsou skvělý pivní města, úplné oázy, že starého typu vaření piva, tam vaří takový ale, jako svrchně kvašená piva. A ty vlastně přežili tu vlnu toho plzeňského piva, která Německo, velké části Německa převálcovala. Na to musíme být vlastně jako Češi hrdí. I když
0: to udělal Grol?
1: Jasně, a to je strašně právě napínavý, jak to pivo nezná hranic a jak se to všechno propojuje. To jsem chtěl taky hezký, že jste mi nahrál, že to pivo je něco, co nás propojuje. Drží pohromadě v té kultuře. Právě, že za tím úspěchem toho plzeňského piva je tenhle ten sládek z městečka Filsov na Dunaji, z Dolního Bavorska, Josef Grol, který tam prostě, jak všichni Češi víme, 5. října 1842 provedl tuhle uskutečnou tu velkou pivní revoluci.
0: A k tomu ještě vlastně řekl bych, že umřel až českým způsobem, jestli se to dobře vybavu v hospodě.
1: To jsem někde taky slyšel. No. Nevím, jestli to je pravda, jestli už jsme
0: Je to krásná legenda, ale znova je to legenda, která se hodí spíš do české literatury, než do té německé, takže ale Grol je vlastně tím jasným příkladem toho středoevropanství.
1: Já o něm taky tam hodně píšu v té knize, to prostě nejde, je to jeden z nejslavnějších, možná vůbec ten nejslavnější sládek, který kdy žil, ale píšu i třeba o panu Berkovi, což je taky taková legenda plzeňského pivovaru.
0: Ten je o něco mladší než Josef Grol, ale
1: je to velký mistr svého řemesla, nebo pan Dvořák z Budvaru, z našeho národního pivovaru, taky skvělý vypravěč příběhů. A pak samozřejmě píšu o mých kamarádech z Českého ráje, který jsou skutečně takový jako pivní kouzelníci, Václav Vomáčko, který říká, no 50% toho je věda a řemeslo, a 50% je poezie. A to mi přijde fascinující. A on třeba vaří u nás Lomnice nad Popelkou, vaříme společně piva s ním, který jsou inspirovaný mými knížkami. A já mám pocit, že to je vlastně to nejvíc, čeho může spisovatel dosáhnout, bo já jsem na to strašně šťastný, že Alois Nebel měl svoje pivo, ten komiksový nádražák z našeho komiksu, který jsme udělali s Jaromírem 99. Pivo nás propojuje a já jsem moc ještě rád, že s těmi knížkami, vy jste to taky naznačil, že se s nimi dá cestovat i s mými romány, i s tím novým románem, který teďka vyšel německy, Vody Toten Sprechen.

0: Já jenom dám takovou malou odbočku. Jaroslav Rudeš je hostem Radiožurnálu. Teď jsme u dalšího vstupu a dostáváme se k Tomice Vody Toten. Můžete pokračovat.
1: Vody Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. I to je vlastně cestopis, kde o středoevropské hřbitovy, o mrtvé básníky, no, kterými taková podivná trojice mých hlavních hrdinů navštěvuje a cestujou ze hřbitova.
0: No to chci říct, hospody chápu, vlak chápu, ale co ty hřbitovy vypovídají o nás?
1: Svým způsobem jsou to taky takové stichlé hospody svého druhu, když tam člověk je a myslí na to, že je v Bayreuthu nebo v Bamberku na hřbitově a řekne si, ty tady taky vypili strašně piva. Já jsem tam byl s kamarádem a ten mi ukazoval hroby Stammgastů, jejich rodinného pivovaru Speciál. To bylo nádherný. A ke každému měl nějaký příběh. No tenhle ten, ježiš, a tenhle ten, no ten tady jednou nám vypil 30 piv. A pak teda nesměl pít a trpěl celý život, že nemůže pít a chodil kolem našeho pivovaru hrozně rychle, aby ho tam nějaký magnetismus nenatáhnul dovnitř. To jsou nádherný příběhy. Jo. Takže i ty hřbitovy vlastně mluví, jo. Ty mrtví mluví a mluví s náma, komunikují s náma. Když na ně takhle vzpomínáme, tak jsou tady pořád s náma.
0: To znamená, že vy skutečně, když dojedete na nějaké to místo, jdete do hospody na hřbitov? Že to
1: jo, to dělám, to, třeba v tom Filzhofenu jsem to takhle udělal, hledal jsem mi skutečně marně hrob teda toho Josefa Grolla, ale mě to baví hrozně jít na ten hřbitov. Pro mě to jsou i opravdu místa, živá místa, vzpomínek, historie, teď jsou tam ty rostliny, moje hrdinka v mým románu, Myslí trojce jmenuje, která je s jakým starým sábem rozflákaným.
0: No to se chci dostat, sábem. Proč je tam ten sáb?
1: No, protože
0: je to i ta symbolika v tom, že a proto jsem si dovolil použít ve vysílání veřejnoprávního
1: to můžem,
0: protože média, protože ta značka je pryč už
1: no,
0: 15
1: let. No, to auto neexistuje, je to vlastně mrtvá značka. Svým způsobem, ale velký kult, nejen v Česku, ale i v Polsku nebo i v Německu je pár takových sábarských spolků a já skutečně jedním starým sábem jezdím. A nějak mi připomíná rakev, jo. A tak jsem si říkal, to se strašně hodí pro tu Miss Detroit, taková gotička, černě oděná, nalakovaný nehty a jezdí tím bílým autem, který zdědila po tatínkovi, to jediný, co jí zůstalo. A říká tomu autu teda nejen jako sáb, ale ona mu říká zark, čili rakev v němčině. V němčině se to až skoro jako rýmuje, sáb, zark a miluje to auto, nikdo jiný s ním nesmí jezdit a ona s ním jakoby tak skoro až pluje tou střední Evropou v takovém literárním moři, protože navštěvujou jeden hrob mrtvýho básníka za druhým a na ty hroby vede její kamarád Lorenzo, který miluje literaturu tak a knížky tak, že ty knížky nejen čte, ale i jí. Skutečně je to takový literární žrout.
0: Volí to Sprechen vyjde v českém vydání za rok. Proč to trvá takhle dlouho?
1: Protože teďka jsme vydali na jedno a ono přece jenom ten překlad překládá to člověk, skvělá moje překladatelka Michala Škultéty a potřebuje to všecko svůj čas, i to napsání knížky potřebuje čas a vyjde to příští rok na podzim. Já myslím, že to je taková podzimní knížka navíc. Ideálně prostě pro listopad, říjen. Ono to zní jako temně, drsně, ale já nedokážu vyprávět bez humoru, takže myslím si, že to je, teda aspoň doufám, ale mý tady němečtí čtenáři, už jsem s ním měl vlastně třeba 10 čtení s tou knížkou, tak se jí hodně smějou, to jsem moc rád, protože pro mě ten humor něco, co mám rád a mám rád obojí, tu vážnost, melancholii, vážný téma, nakonec i to vážná knížka, ale snad i strašně vtipná, je to taková tragikomedie.
0: Těšme se na listopad 2027.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké, Azurit, prádlo mě koučké, si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál je 9:30. A jsou tady zprávy Radiožurnálu. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. V Písku vzniká koalice ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci podepsali memorandum o spolupráci. Dnes to potvrdil starosta Písku a lídr vítězného ANO Michal Čapek. Koalice bude mít 15 zastupitelů z celkových 27. Ze současné koalice v té nové nebudou Piráti. Ti letos získali jen jeden mandát. Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských Husijů na Saudskou Arábii. Informovala o tom agentura Reuters. Letecké společnosti nevypravily například spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saudské Arábii. Papež Lva 14. dnes přijmou na klinice v Římě, kde ho čeká operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici přibližně týden. Zrušil v té době všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Sport. Basketbalista Vít Krejčí byl druhým nejvytíženějším hráčem Portlandu v přípravném utkání na nový ročník NBA. Jeho tým vyhrál nad London Lions 119-66. Za 21 minut na palubovce stihl český reprezentant jako střídající hráč nastřílet 10 bodů a přidal 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Holubic a na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 je silný provoz. Osobními auty do zúžení v Brně je to na zhruba 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se poprvé brzdí už ve sjezdech z dálnice D1. Regulují provoz v tunelech osobními auty půl hodina navíc k Ořechu. Ještě opatrně za Lochkovským tunelem stojí 2 kamiony a jeden zasahuje do pravého pruhu na 15. kilometru. V Praze stále silný provoz na východní části okruhu se teď jede pomalu od dálnice D10 k Průmyslové, je to na 35 minut. Ve Kverské směrem na D8 je dopravní omezení, kvůli tomu se táhnou kamiony už ze Štěrboholské spojky. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové i opačně čekejte kolony, ovšem zkracují se, co zpomaluje provoz, poví náš zpravodaj.
7: Nahoře usilné loučky frézovaly přes tou šířku pruhu, ale už je to vyfrézované, je to dílka 40 metrů, akorát, že tam projíždí tím vyfrézovaným, tak se projíždí pomalu.
6: A na silnici 385 z Tišnova do Kuřimy postojíte od Čebína, provoz brzdí stojící cisterna v Kuřimi, je to stále na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách 6 a na Šumavě až 10. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje předtočený rozhovor Libora Boučka se spisovatelem Jaroslavem Rudišem z frankfurtského knižního veletrhu.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Jaroslav Rudiš je od září moderátorem a průvodcem literárního místopisu v České televizi. Do jisté míry program, který může být lehce nenápadný, nemá nějak extra velkou marketingovou podporu, má jí, ale strašně cenný. Nesmírně, čím vás Trale získal?
1: Já jsem moc rád, že jsem do toho šel. Mě oslovila Česká televize, Studio Brno, jestli bych si to dovedl představit, že bych moderoval, provázel pořadem o současné české literatuře v našich regionech. A je to vlastně skutečně taková cesta českou literaturou, krajinou české literatury. Já jsem váhal a pak jsem na to přistoupil a díky tomu, že jsem na tom pořadu spolupracoval, já provádím tím pořadem, potkávám se s českými autory a autorkami, míříme i do minulosti. Samozřejmě jsme natáčeli o Franci Kafkovi a Jaroslavu Haškovi.
0: A Bohuslav Reynek byl.
1: O Reynkovi jsme točili. Ale díky tomu jsem přečet spoustu knížek, jo, i ze současné literatury. Třeba skvělý román Rozpůlený dům Alice Horáčkové, která má mimochodem tady ve Frankfurtu obrovský úspěch s tímhletím románem, s německým překladem, skvělé recenze a má... I strašně dobře se to prodává, to je skutečně bestseller. Tak pro mě to bylo skvělý, já jsem moc rád, že jsme to mohli natočit a běží to na ČT Art každý čtvrtek a pak je to v e-vysílání a dokonce i tady ve Frankfurtu budeme mít speciální promítání. My jsme udělali takovou verzi pro Frankfurt 52 minut, takový až the best of česká literatura, takový velmi je to velmi poeticky celé natočený, v klidu natočený, to se mi strašně líbilo, že to není to žádný hektický běh.
0: Není.
1: Dáváme si čas a myslím, že potkáme samé zajímavé lidi.
0: První díl, asi nepřekvapivě, je díl věnovaný Libereckému kraji. Mm-hmm. A co jste jako patriot objevil nového?
1: Tak,
0: a já myslím, že zazní to jméno.
1: Jo, tak je tam, samozřejmě, tam, byl jsem moc rád, že se mnou tam mluví Pavel Peterka, můj kamarád z jídelního vozu, který je velký čtenář a velký propagátor ve svém jídelním vozu. On jezdí na trati Berlín, Praha, Kodáň, velký propagátor české literatury. On vždycky čte a doporučuje lidem literaturu, takže se tam strašně hodil. A točili jsme s Alicí Horáčkou a točili jsme samozřejmě i se mnou, trošku jsem tam byl jako představen, ale hlavně jsme pak ještě objevovali i zapomenuté autory, jako třeba, nyní jsou tak zapomenutí, ale možná neznámí, jako třeba Otfried Preußler, autor Krabata,
0: Čarodějova
1: učně. My známe, myslím, hodně vlastně jeho dílo, Čarodějův učeň, kultovní film Karla Zemana, ale moc lidí neví překvapivě, kdo byl ten Otfried Preußler, který to napsal, což je jeden vlastně, možná skutečně vedle Milana Kundery, ten nejúspěšnější autor pocházející z českých zemí. On vyrostl v Liberci, v sudetoněmecké rodině, po válce byl v zajetí jako mladý voják, byl ve Wehrmachtu a z toho se právě i v tom Krabatovi vypisuje. To je knížka, krásný příběh o boji temnoty a dobra a já tu knížku mám strašně rád. Myslím, že mě inspiroval pro ten nový román trošku, když nad tím přemýšlím, Wody Toten Sprechen, kde mrtvý mluví. A my se mu věnujeme, protože si myslím, že je na čase, aby jsme věděli, kdo on byl a co vlastně i, že on je i součástí české literatury, i když psal německy, protože se ve svých příbězích i v dalších knížkách zas a znova vrací do Jizerských hor, do Liberce, do toho stínu Podještědí, do toho stínu Ještědu a já dokonce jsem na začátku 90. let, když jsem studoval v Liberci na učitel němčina dějepisu, pracoval v krásném Grand Hotel Zlatý lev, to je noblesní hotel, ano. A on se tam ubytovával, to já vím od jeho biografa, který napsal, kamarád, který napsal jeho biografii, takže je dost možný, že jsem mu nesl kufr, nebo že jsme se potkali na recepci toho hotelu, ale bohužel jsem s ním nestihl promluvit, tak s ním aspoň mluvím tak, že ho navštívil, že ho čtu a že jsem navštívil jeho hrob v Rosenheimu a dal jsem si na jeho hrobu, jak se to tak dělá na hrobě slavných básníků, dal jsem si s ním tam pivo.
0: Jedna věc, díky tomu, jak jste prošel ty kraje, tak asi je neopomenutelná a to je síla autorek. Čím si vysvětlit, že v Česku vlastně fakt jsou tak silné ty ženy jako autorky? Je to vlny, je to trend?
1: Já si myslím, že prostě umí skvěle psát a vyprávět. Mimochodem to není jenom český fenomén. tohle zažíváme i v současné německé literatuře. Velkou vlnu silných románů, skvělých autorek, který najednou dokáže některé věci, co současnost pojmenovat, popsat lépe, než možná mužští autoři. Skutečně, když jsem já jako literát začínal, tak to byla taková jako mužská doména. Byl jenom pár autorek, Radka Denemarková, Katka Tučková. Dneska skutečně můžeme mluvit o takové jakoby české vlně autorek, která válcuje tady trošku ten frankfurtský veletek a je to myslím dobře, právě třeba ten román Alice Horáčkové nebo knížky Radky Denemarkové, která je skutečně hvězdou myslím naší literatury, autorka, která je překládaná i do dalších jazyků.
0: I ona byla hostem Radiožurnálu, stejně jako je tomu v případě Jaroslava Rudiše.

0: Jaroslav Rudiš je naším hostem. Dostávám se k té němčině a nechci se ptát na to, proč německy píšete. Ta odpověď je logická, je to jazyk, který je vám blízký, ovládáte ho a
1: člověk je na
0: větším trhu a hlavně ho to baví a hlavně
1: to je
0: ten jazyk střední Evropy. Prostě.
1: Je to něco, co nás propojuje a já jsem vlastně strašně vděčný za tuhle tu možnost psát, pohybovat se přirozeně ve dvou prostředích, ve dvou jazycích. Ve dvou prostředích to je vlastně špatně. V jednom prostředí.
0: Je to jedno prostředí.
1: Jedno prostředí, kde se to jenom, kde se jako míchají ty jazyky, ale myslím si, že člověk, když právě putuje tou střední Evropou, tak zjišťuje, jak moc jsme si podobní. A že vlastně jakýkoliv nacionalismus, ty vlny toho nacionalismu, který teďka někde tak jako zažíváme, jak jsou vlastně nebezpečný, ale směšný zároveň. Když se člověk podívá do svých rodinných příběhů.
0: Já mohu jen souhlasit a takhle. Ta němčina k tomu první románu Winterbergs Letzte Reise.
1: To je jako Winterbergova poslední cesta,
0: to
1: ano.
0: Tam vlastně jednoznačně sedí, to by asi nemohlo v jiném jazyce vzniknout.
1: Nešlo by to, protože já jsem byl inspirovaný jedním mým kamarádem, který je Němec a já, jak odposlouchávám, tak jsem ho slyšel pořád vyprávět a citovat z Bedekru z roku 1913 a podnik jsem s ním pár cestou střední Evropou. A já jsem ho vlastně nejdřív portrétoval a ono se pak jako rozjelo do té románové formy, což jsem na začátku vůbec nevěděl. A je to dobře, že jsem to nevěděl a netušil. To přišlo tak nějak samo. A pracuji s tím jazykem toho Bedekru, který s takovou archaickou němčinou z toho roku 1913. A to tomu dalo prostě takovou, podle mě, takový zvláštní atmosféru, no, zvláštní barvu tomu románu. A to by v češtině nešlo a o to víc děkuju Michale Škultety, že se jí to podařilo tak skvostně přeložit do té češtiny.
0: A k tomu vlastně na začátku je tam ta největší bitva, která kdy proběhla v dějinách. Bitva u Hradce Králové, od které uplynulo 160 let letos. Ty historické souvislosti, které jsou dalším signifikantním jevem vaší tvorby, tak mě jenom napadá, jestli když jsme tak intenzivní v té historii a v tom hledání, jestli se někdy najednou nestaneme obětí té minulosti, nebo jestli nás ta minulost nezačne ovládat.
1: No tak jako,
0: jestli necítíte to nebezpečí, kdy člověk vlastně tomu čím víc ví, tak začne.
1: No, je to zajímavé, když člověk sleduje to, co se teďka v Evropě děje, jako tak by mohl mluvit o tom, že jsme se nepoučili dějinami, ale ty dějiny jsou skutečně v nás přítomné, ale ono to je prostě, ta lidská duše je trošku, ten člověk je iracionální, že jo, není to prostě, by bylo hrozně jednoduchý a možná to tak má být prostě, jo? Ale pro mě jsou ty dějiny přítomné v tom, co žiju, co o čem píšu. Ty jsou přítomné na každé železniční stanici, na každém hřbitově, tedy nakonec i v každém hostinci nebo v každém pivovaru. Člověk se pořád dotýká těch dějin a to mě vlastně baví. Možná tam je trochu ten historik, kterým jsem se možná měl stát a mě to vždycky bavilo a baví se tou historií zabývat. A toho se nelze zbavit. A je to zase naše společná minulost. Nejen, to není jenom nějaká česká historie, to je omyl, to je středoevropská nebo evropská historie. Všechna ta traumata, ale já tam vidím i jako hodně naděje a pozitivních věcí, třeba rok 1989. Já jsem takový opatrný optimista, i když ty knížky někdy vidíme malinko melancholicky, teď myslím ty romány, tak pořád tam je naděje.
0: Je to kus nostalgie.
1: Ano, určitě, ale je tam i trochu naděje a humor. A třeba v tom novém románu to je hodně jako o lásce, jo. To nejvíc možná, o taky divný lásce, jo. Lásce v té rakvi, v tom bílém zargu, alias sábu, ale nakonec tahle láska těm mým hrdinům pomůže se opravdu, jako když se utkají s těmi zlými, já jim říkám křižáci v tom mým románu, tak láska literatura je zachrání. Tak si myslím, že by to mohlo být, proto by se měli číst knížky.

0: Jaroslav Rudeš je hostem Radiožurnálu. Co s tou nostalgií dělá ta proměna těch nádraží? Já jsem si to uvědomil, že jsem takhle jel vlakem a člověk zná ta vaše díla. Je to trošku bolestivé, ne? Vidět
1: no, víte, já, jako,
0: ta nádraží, já, jak vypadají.
1: Pere jako vždycky trošičku.
0: Člověk vidí ten jesenický Semmering, prostě tu dráhu.
1: Oni to budou elektrifikovat teďka. No. Což je vlastně jako dobře, jo, protože mě se to pere, já jsem nostalgik trošičku, romantik železniční, ale zároveň, když si člověk uvědomí, když chceme, aby železnice fungovala a ona bude fungovat, já jsem o tom přesvědčen, že za 200 let, 300 let budou lidi možná víc jezdit vlakem než teď, protože to bude pohodlný, tak si myslím, že musíme rekonstruovat, musíme tam investovat a já jsem rád, že se to vlastně v České republice děje třeba víc a že ta železnice, my na ní nikdy nadáváme u nás, ale ona je skutečně v dobrém stavu, lepším stavu než třeba v Německu, kde je hodně zanedbaná a teď se do ní masivně investuje, ale bude to trvat strašně dlouho. Třeba v Rakousku tyhle ty problémy, které má současná dráha v Německu, neznají, tam prostě ta síť funguje, je vybudovaná, je zrekonstruovaná a oni se soustředí na úplně jako vizionářské projekty těch tunelů pod Alpami. To je vlastně neuvěřitelné. A v Německu se upravují 100 let staré výhybky. Jo, a na řadě stanic mě to těší. Máte ty stará mechanická návěstidla, která v České republice zanedlouho zmizí a zůstane jenom ta stanice tam u nás pod Klonší v Martinicích jako takový muzeální kousek. Já jsem za to moc rád, že budeme mít. Protože tam člověk připomene tu starou, dobrou, fungující železnici.
0: Potřebujeme ta nostalgická místa.
1: Ta nostalgie, to jsou samozřejmě emoce, jo. Člověk s tím spojuje. A to se obrazuje v té literatuře. Mimochodem to je něco, co neumí ta umělá inteligence. Tyhle emoce, nostalgie, humor vůbec neumí. Empatii neumí, neví, co to je empatie. A to je, myslím, taky velká naděje pro nás. Já z toho třeba osobně moc strach nemám. Já to říkám, protože se mě na to hodně lidí teď ptá. A je to
0: ne.
1: I téma tady na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Proto jako lidi na ten humor a empatii nikdy nesmí rezignovat, protože
1: tak
0: pak se
1: je.
0: Stane mobil.
1: No.
0: Poslední věc, která mě zajímá, jaké jsou plány s Kafka Bandem?
1: Já moc děkuji. Po veletrhu odsud jsme hnedka vyrazili na turné, nebo hrajeme v Olomouci a hrajeme v Ústí nad Labem a taky v Německu máme. Vydali jsme nový single, jmenuje se to, písnička se jmenuje Děti na silnici, Kinder auf der Landstraße. To je jedna z nejpozitivnějších povídek, co Franz Kafka napsal. Má neúžasnou letní energii, taková parta kluků utíkajících letním lesem, který nemají vůbec ničeho strach a nic si nemůže zastavit, jak tam Kafka píše. A pak nás čeká, že v listopadu druhá část turné, hodně, hodně u nás, Praha, budeme hrát v Praze, ale budeme hrát třeba i v Ostravě, tam se těším, jsem dlouho nebyl. A pak se uvidí, no, pak se uvidí. Já vlastně, mě strašně baví to propojování literatury a hudby a i Winterbergova poslední cesta. K tomu taky vzniká takový malý soundtrack, máme kapelu, která se jmenuje Winterberg, to jsou dva mý spoluhráči z Kafka Bandu a písničku za písničkou, kapitolu za kapitolou tu knihu zhudebňujeme a s Petrem Kružíkem jsme už leta na cestách jako úpán s naší verzi mého úplně prvního románu Nebe pod Berlínem, což je taková opravdu rocková próza z berlínského metra.
0: Děkuji mnohokrát za to, že jste byl hostem Radiožurnálu.
1: Já moc taky děkuju za pozvání, mějte se hezky, ahoj.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Poslanci v úvodním kole projednají možné zavedení speciální daně na rafinerie. V Itálii začíná vojenské cvičení jaderných sil NATO. Fotbalisté Slavie nastoupí v Lize mistrů na hřišti ázerbajdžánského Sabahu. Po nehodě jsou kolony na silnici 7 u Třebíze nedaleko Slaného. A bude slunečno, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Možné zpětné zavedení speciální daně na rafinerie dnes v úvodním kole projednají poslanci. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen.

0: vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
1: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Rozpočet státní agentury Czech Tourism se zřejmě výrazně sníží. Příští rok by měla dostat 70 milionů korun místo současných 400 milionů. Uvedla to Asociace cestovních kanceláří. Agentura od listopadu přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenaly, že agentura omezí své zahraniční zastoupení i další aktivity.
2: Jak už se bavíme o veletrzích, workshopech a tak dále, takže dovedu si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě na poslední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
0: Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Počítá i s propouštěním v agentuře.
3: Sport. Fotbalisté pražské Slavie večer nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu, tedy nováčkovi v prestižní soutěži z Azerbajdžánu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval, pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
4: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
3: Utkání fotbalové ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18.45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenisový turnaj v Šanghaji už bude pokračovat bez české účasti, Jakub Menšík totiž nestačil v osmifinále na Francouze Geu, kterému podlehl 6-7 a 4-6. V prvním kole ve Wuhanu končí Kateřina Siniaková po porážce s ruskou Samsonovovou 1-2. A teď tam bojuje o postup Nikula Bartuňková proti Rakušance Tagerové. V koncovce první sady se hraje tiebreak.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D2 u Židlochovic a nehoda na silnici 7 u Třebíze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice opatrně z 12. kilometru popojíždějí kamiony v pravém pruhu a pokračují až k dálnici D1 do Brna. Osobními auty projedete téměř plynule. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Voznici na 24. kilometru počítejte s kolonou kvůli omezení na necelých 10 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za obcí Lotouš u Třebíze na 31. kilometru havarovalo osobní auto. Narazilo do svodidel, zpoždění 10 minut, ve směru do Prahy je zdržení o něco kratší. Na silnici 33 z Hradce Králové do Polska i opačně stojí dlouhé kolony před i v náchodě jsou na desítky minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště panuje stále silný provoz, brzdí se už ve sjezdech z dálnice D1 osobními auty téměř půl hodina navíc za sjezd na Ořech. Stále regulují provoz v tunelech směrem na letiště. A v Praze ve Gbelské ulici zpomaluje provoz omezení a uzavírka do Letňan, jede se tam jedním pruhem a kolona se táhne už ze Štěrboholské spojky a celou Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9 a na horách 6, na Šumavě až 10 stupňů. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: 21 týmy v krajských městech po komunálních volbách domlouvají koalice. V Plzni, Liberci a Karlových Varech už jsou dohodnuté, v Ústí nad Labem vítězné uskupení, které bude vládnout samo, řeší obsazení jednotlivých pozic. A ta vyjednávání pokračují i v Brně, i tam za chvíli s našimi reportéry právě začal úterní dopolední Radiožurnál. Dobrý den a vítejte.
5: Dopolední Radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: Koaliční vyjednávání o nových vedeních měst pokračují. Dnes dopoledne se schází politici třeba v Brně. Jednání vedou vítězní lidovci a starostové z ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a Hnutím za Lužánky. Jak se skládání této široké koalice vyvíjí, to sleduje pro nás reportér Tomáš Kremer. Tomáši, dobrý den.
1: Hezký den, od voleb je to třetí taková schůzka všech stran, které se do zastupitelstva dostaly, kromě hnutí ANO, které zdá se míří do opozice. Včera plnili zástupci všech uskupení takový domácí úkol, lidovci a starostové jim poslali svůj plán pro Brno a ostatního postupně připomínkovali, navzájem komentovali a dnes nad těmito poznámkami zasedli. Víme, že se diskutuje třeba o bydlení a o tom, kdo má tuto oblast vést. Zájem o ní projevilo více stran, třeba i Zelení, ale taky ODS. Lídři stran vyjednávají i o tom, jaké skupiny obyvatel dostanou slevu, případně ještě větší slevu než teď na jízdném do MHD. Zatím podle pravděpodobného budoucího primátora Jakuba Hrušky z KDU-ČSL panovala shoda u dětí a seniorů. Sám bych chtěl mít o programu koalice jasněji příští týden.
0: Brno má taky 29 městských částí. I v té centrální čtvrti Brno-Střed vyhráli lidovci a starostové. Budou tam vládnout?
1: Vypadá to tak, starostou by měl být lidovec Filip Chvátal, i ten dnes vyjednává, za hlavního partnera označil Zelené a plácnout si chce i s ODS, TOP 09 a s Piráty. V opozici tak nechává ANO a SPD. Koalice v Brně středu by tím pádem víceméně kopírovala tu na magistrátu a je z toho taky patrné, že pro lidovce jsou přirozenějšími spojenci právě Zelení, kteří ale od části svých voličů schytávají kritiku za to, že chtějí do vlády s ODS, a i proto k tomu Zelení včera vydávali vyjádření, ve kterém napsali, že mají s lidovci a dohodu, že pokud dojde k nějakým výrazným nezhodám na programu, tak to bude dosud vládnoucí ODS, která bude muset uhýbat.
0: To byl reportér Tomáš Kremer z Brna, děkujeme. A v Ústí nad Labem se vítěz volební koalice Jedno Ústí dohodla na složení městské rady. Následovat budou jednání s opozicí a ty aktuální informace má pro nás reportérka Gabriela Hauptfoglová. Gabrielo, dobrý den i vám.
2: Hezký den, tak Tomáš Vohryska jako budoucí primátor a jediný vyjednavač se chce sejít se všemi, tedy s ANO, hnutím Vaše Ústí, s podporou Za lepší Střekov, dále s koalicí ODS a lidovců a také s SPD. Všichni by podle něj měli mít své zástupce ve výborech zastupitelstva. Hnutí ANO chce jako druhému ve volbách nabídnout i místo předsedy kontrolního výboru. Je to změna vlastně oproti minulému volebnímu období, kdy vlastně dosluhující koalice ANO a SPD opozici do těchto výborů vůbec nepustila. Koordinační rada Jednoho Ústí, jak už bylo řečeno, schválila složení městské rady. Primátor bude mít 3 náměstky a v radě bude dalších 5 lidí.
0: V Moldavě na Teplicku, jak víme, rozhodoval o voličích soud. Starosta tam vyškrtl ze seznamu voličů 22 lidí. Připomeň, jak soud rozhodl a co to znamená v praxi?
2: Tak zatím to rozhodnutí neznamená nic, to se ale může změnit. Krajský soud v Ústí nad Labem vlastně zamítl stížnost 17 vyškrtnutých lidí. Starosta David Leitermann z ODS to zdůvodnil účelovým přihlášením k pobytu těsně před volbami do budovy, navíc nevhodné k bydlení. Nicméně u dalších 2 lidí soud konstatoval, že volit měli. Starosta Leitermann jim to nedovolil, protože jsou hlášeni na úřadě. No a podle soudu už vlastně tahle situace, kdy ti 2 dotyční jsou hlášeni na úřadě, trvá několik let. Není to nic nového, co by se stalo těsně před volbami. Josef Houdek a Tomáš Houdek, který zároveň kandidoval za konkurenční uskupení, chtějí k soudu podat stížnost na neplatnost hlasování. To se v Moldavě opakovalo po minulých komunálních volbách, ovšem proto, že komise umožnila odvolit naopak těm lidem, kteří tenkrát byli vyškrtnuti z voličského seznamu.
0: Říká reportérka Gabriela Hauptfoglová. Díky a nashledanou.
2: Hezký den.
0: Posloucháte Dopolední radiožurnál, teď je 10 hodin a 13 minut. Propagace Česka v zahraničí a nebo třeba účast na veletrzích, tyto aktivity agentury Czech Tourism by se mohly v příštím roce omezit, protože podle informací Asociace cestovních kanceláří agentura dostane na příští rok jen 70 milionů korun. Detaily ještě dodáme, a to do 10:30 na radiožurnálu. Zůstaňte u nás.

0: To byly Cranberries v 10.18, posloucháte dopolední radiožurnál. Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism nejspíš přijde o většinu svého rozpočtu na další rok. Od listopadu přejde pod ministerstvo průmyslu a obchodu, které podle informací Asociace cestovních kanceláří plánuje dát na rozvoj turismu 70 milionů. Letos měla přitom agentura k dispozici přes 400 milionů korun.
1: Pokud by měl být ten škrt nějaký zásadní, tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli se podaří zachovat činnost všech našich zahraničních zastoupení.
2: Říká ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová. Agentura má teď 15 zahraničních poboček, kromě Evropy taky třeba v Číně, Japonsku, Mexiku nebo ve Spojených státech. A právě některé z nich se mají sloučit s pobočkami CzechBusiness, kterých bude zhruba 60. Podle Hofmanové je možné celkově díky spojení s CzechBusiness například sloučit administrativu. Některé aktivity jsou ale podle ní nepřenosné.
1: A stojí na té odbornosti těch současných lidí, ať už je to právě u těch našich zahraničních zastoupení, anebo jsou to ale i lidé tady v Praze, kteří například rozvíjejí ty jednotlivé produkty, mají tam obrovskou znalost toho zázemí, mají tam kontakty a tak dále.
2: Agentura se zaměřuje hlavně na prezentaci Česka jako destinace. V případě výrazných škrtů Hofmanová připustila i omezení účasti na některých veletrzích nebo propagačních kampaní v zahraničí. Ty jsou podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří důležité hlavně kvůli zemím, které o Česku jako turistické destinaci zatím tolik neví.
3: Jako je třeba Indie, Brazílie, Jižní Afrika. To jsou země, kde vznikla určitá skupina bohatých lidí, kteří se teď dostávají do světa. A ve chvíli, kdy tyhle lidi ani netuší, že nějaká Česká republika je, tak těm je potřeba právě říct, co Česká republika je, v čem je hezčí než jiné destinace.
2: Snížení rozpočtu kritizuje taky Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. Podle něj sice CzechTourism výraznou část svých peněz dal na provoz a díky přechodu pod CzechBusiness ušetří, zároveň je ale podle Stárka 70 milionů pouze na propagaci turismu málo.
4: A hlavně důležité je to, že ty ostatní země okolo nás nespí. Vidíme tu expanzi těch zahraničních zemí, jak se snaží přilákat turisty. A daří se jim to. U nás cestovní ruch docela pěkně rostlo. Byla by velká chyba, kdyby se v příštím roce tato snaha nějakým způsobem přerušila.
2: V Česku podle dat CzechTourismu loni přibylo domácích turistů o 2,5% a zahraničních o víc než 4%. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Resort taky sníží počet pracovních míst v agentuře. Zároveň tvrdí, že chce zachovat odbornost a znalost zahraničních trhů, aby Česko dál podporovalo cestovní ruch. Vít Andrle, Radiožurnál. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál?
0: Každý den s vámi.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál 10.30. Kateřina Caussidisová má zprávy.
3: Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nezastavil, a to i přes zákaz jízdy, a vjel do cesty proti jedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se tehdy zranilo 47 lidí, škoda přesáhla 82 milionů korun. Dvě lodě u bulharského pobřeží zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Roman Radev. Tři bezpilotní letouny podle něj zaútočily na loď patřící Ukrajině. Posádku se podařilo evakuovat. Zachráněný je taky jeden námořník ze druhé lodi, která se potopila. Radev neupřesnil, kdo za útokem stojí. České radiokomunikace dnes definitivně zhasly osvětlení 200 stožárů vysílače u Českého Brodu, které jsou nejvyššími stavbami v Česku. Následně světla demontují. Jde o jeden z přípravných kroků před odstraněním stožárů. Samotná demolice má následovat v dalších dnech. Ve Znojmě ode dneška vystavují knihu městských práv ze 16. století. V Jihomoravském muzeu si lidé můžou prohlédnout poprvé po 30 letech. Kniha váží několik desítek kilogramů a je v ní nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo i třeba vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Výstava potrvá do 24. října.
1: Sport.
3: Pardubičtí hokejisté zakončí základní fázi Ligy mistrů. V šestém kole se už s jistotou postupu do vyřazovacích bojů utkají před svými fanoušky se švédským Vechje od 18 hodin. Radiožurnál i Radiožurnál Sport budou o průběhu duelu informovat.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 za Brnem a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte velký pozor za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 184 jde chodec po směru jízdy.
5: Ve směru na Prahu po krajnici, ale v místě je pouze stoupací pruh pro kamiony, takže tam není prostor pro žádnou chůzi a ten člověk jde po lajně, takže ho míjí kamiony 10 cm od něj.
4: Dejte pozor, D1, kilometr 184, směr Praha. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice z 11,5 kilometru popojíždějí kamiony, osobní auta zastavují až za sjezdem na Modřice. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice dejte pozor, na 14. kilometru se zastavují kamiony, fronta táhnoucí se do sjezdu na Pražský okruh, ten je plný, regulují provoz v tunelech. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 zpomalíte za sjezdem na Průhonice na 5. kilometru, za sjezdem na Opatov. Nehoda, více od Jakuba Vodičky z motohlídky Zelené vlny.
6: Srazily se zde dva kamiony a dodávka, na místě zasahuje několik hasičských aut, je zde také sanitka, projíždí se pouze levým pruhem.
4: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: A taky Skillers 3 minuty po 10:30. Je úterý 13. října. Dobré dopoledne.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Český premiér Babiš doporučuje Evropské unii víc těžit ropu a plyn. Země 27, včetně Česka, naopak potvrdili, že jejich prioritou je odchod od fosilních paliv. Jak tomu rozumět? Zkusíme vysvětlit do 11:15.

0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že by Evropská unie měla začít na svém území těžit víc ropy a plynu. Zároveň za svou prioritu označuje boj se suchem, které se zhoršuje právě i spalováním ropy a plynu. Tyto protichůdné signály vydává předseda české vlády ve chvíli, kdy se země Evropské unie, včetně Česka, dohodly na odklonu od fosilních paliv. Pojďme pokračovat s naším klimatickým zpravodajem Janem Kalibou. Honzo, dobrý den. Slyšíme se s Janem Kalibou, nebo nám spojení vypadlo v dopoledním Radiožurnálu? Honzo?
1: Ano.
0: Slyšíme se. Společnou strategii pro letošní konferenci COP31 v Turecku schválila v Lucemburku Rada Evropské unie za účasti ministrů pro klima nebo životní prostředí. O co bude usilovat?
1: Země Evropské unie ty tradičně patří mezi ty, které se snaží tlačit zbytek světa k větším závazkům v oblasti ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. I letos ty členové EU schválili, že budou v jednáních usilovat například o to, aby nabrala na obrátkách elektrifikace, aby se rychle nahrazovaly nafta a benzín v dopravě, ale i další fosilní paliva třeba ve vytápění čistšími zdroji energie, aby rychle rostla instalace obnovitelných zdrojů energie. To by tedy měly být priority Evropské unie na COP31.
0: Jak se k tomu staví Česko?
1: Česko tu společnou pozici Unie pro konferenci COP31 podpořilo, což může působit jako protimluv vůči tomu, že jsme od vládních představitelů během uplynulých 12 měsíců mohli slyšet zpochybňování člověkem způsobené změny klimatu, nebo vůči tomu, že premiér Andrej Babiš navrhuje, aby Evropská unie naopak začala těžit víc ropy a plynu. To je přesný opak toho, Česko teď v Lucemburku odsouhlasilo. Babiš tento týden upřesnil, jak to přesně s tou těžbou myslí.
2: Já jsem nemluvil o České republice. Mě to řekl rumunský prezident, který řekl ano, budu znovu těžit podstatně více plynu. A měla by to udělat celá Evropa, protože vidíme, jak se zachoval pan prezident Trump. My jsme se zbavili fosilních paliv z Ruska, no a na druhé straně máme Hormuz a máme velký problém.
1: Premiér by ho tedy řešil intenzivnější těžbou fosilních paliv přímo na území Unie, která má ovšem i ze zákona povinnost snižovat emise skleníkových plynů, jinými slovy fosilních paliv se zbavovat. Ostatně i sám Andrej Babiš včera znovu označil za svou prioritu boj se suchem a sucho se všemi jeho dopady, mimo jiné i na průmysl, který chce premiér chránit, je prohlubované právě i spalováním ropy a plynu.
0: Vysvětluje náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Za minutu bude 10:45.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 93,5 kilometru je větší kus pneumatiky, v levém pruhu oku zdál stojí kamion. Ještě jednou D1, respektive Brněnská, na příjezdu do Prahy srazily se dva kamiony a dodávka projíždí se teď krokem pouze levým pruhem. Provoz chvíli stál, postojíte od sjezdu na Průhonice zhruba 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

Česká zbrojařská skupina poprvé vystavuje na největším armádním veletrhu ve Spojených státech. Americkým vojákům chce prodat těžké vojenské vozy. Dokážou předčit konkurenci? Uslyšíte za pár minut.

0: Je 10.50, posloucháte Radiožurnál a vy řidiči ho posloucháte v pravou chvíli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou nebezpečná situace. Na 3,5 kilometru hlásíte stojící vozidlo v levém pruhu.
3: Stojí v levém pruhu dodávka, nemá tam ani trojúhelník, nic. A šofér stojí vedle toho.
2: Dejte pozor, D5, příjezd do Prahy 3,5 kilometr. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A zprávy v celou to budou za 9 minut, teď je 10.51 a tady je úterní dopolední Radiožurnál s datem 13. října. Česká průmyslová skupina CSG podnikatele Michala Strnada se poprvé představuje na veletrhu Asociace americké armády ve Washingtonu. Hlavním lákadlem jejího stánku jsou dva těžké vojenské vozy Tatra Force z Kopřivnice. Jeden utáhne návěs s tankem, druhý si sám naloží kontejner. Firma doufá, že by Tatrovky mohly uspět v soutěži americké armády na nové taktické nákladní vozy.
4: Kongresové centrum pár bloků od Bílého domu tenhle týden patří armádě. Mezi tanky, drony a radary letos poprvé stojí i stánek české skupiny CSG.
5: Dobrý den.
4: A před budovou dva obři z Kopřivnice.
6: Pamětníci znají Tatrovku, jak se brodí blátem a nejdou skoro vidět kola, takže tam je Tatra nejlepší.
4: Podle ředitele vývoje Radomíra Smolky Tatra všechny překoná svým unikátním podvozkem.
6: Jako jediný na světě využívá takzvanou centrální nosnou rouru, my říkáme páteř. Na rozdíl od těch ostatních umožňuje daleko rychlejší průjezd zatáčku. A pro vojáky samozřejmě ta rychlost, kdy můžu z té ohrožené oblasti ujet co nejrychleji i v tom těžkém terénu, tak je ta největší výhoda Tatrovky.
7: Tady máme naproti vlastně nás tankový tahač, tak dejme tomu, že někde bude vlastně tank, který vlastně bude potřeba připravit a nějaké rozbahněné místo, les, nějaký velký kopec, obrovské kameny a to je vlastně Tatra, kde něco, co vlastně dokáže projet.
4: Dominik Stroka ze společnosti Tatra Defense vysvětluje, že Tatra má proti zahraniční konkurenci náskok hlavně v jedné oblasti.
7: Co se týče terénu a toho dostávání se vlastně do těch obtížných lokací, tak je určitě to, co vlastně kde Tatra vždycky uspěje.
4: Tatra Force je tahač s 8 poháněnými koly. Za sebou utáhne návěs s tankem nebo obrněným transportérem.
7: Tohle to vozidlo dokáže vlastně tahat až 70 tun nákladu za sebou. Jo, co znamená, že když na to dáte třeba vlastně tank Leopard 2, tak by se vlastně měla utáhnout v tomhle stop.
4: Americká armáda hledá nové těžké nákladní vozy a Tatra chce být ve hře. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 11 hodin. Kateřina Caus-Sidisová má zprávy.
1: Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Účastníci summitu Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku varují před blokováním Hormuzského průlivu. České fotbalistky budou ve Skotsku bojovat o postup na mistrovství světa. Po nehodě popojíždí kolona na D1 na příjezdu do Prahy. A bude polojasno, později čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
3: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
1: Ministerstvo také odmítá tvrzení společnosti Orlen Unipetrol, které obě české rafinérie patří. Podle Orlenu může být daň protiústavní, protože ji chce vláda zavést zpětně.

0: celkově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchaj-wan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Umělec, kterého proslavilo spojení s Artem Garfunkelem, ještě letos v dubnu koncertoval v pražském kongresovém centru. V Česku byl v pořadí už po čtvrté. Poprvé v roce 1990 ho pozval tehdejší prezident Václav Havel.
2: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simon.
3: Simon zpíval na zaplněném staroměstském náměstí. Musel si půjčit kytaru. Její majitelce, písničkářce Dagmar Voňkové, ale zapomněl vrátit kapodastr. K hudebnici se dostal až letos, na Simonově koncertu v Praze. Známé duo Paul Simon založil s dalším americkým zpěvákem Artem Garfunkelem v polovině 60. let. Spolu vydali desítky známých hitů jako Mrs. Robinson nebo The Sound of Silence. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Sport. Tomáš Hertl po třetí v tomto ročníku hokejové NHL asistoval. Hráči Vegas ale s Minnesotou prohráli 2-4. Buffalo s Jiřím Kulichem zvítězilo 5-3 nad Floridou, za kterou nebodoval Radko Gudas. České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20 hodin a 15 minut nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přiváží dvougólové manko. Trenérku národního týmu Jitku Klimkovou zároveň mrzí červená karta, kterou dostala Tereza Krejčiříková.
5: Jsme oslabené, což určitě jako do odvety není dobrá zpráva. Domnívám se, že to byla prostě zbytečná červená karta, to se nám nesmí stávat v zápasech. Abychom udělali takovouhle školáckou chybu a nechali se vyloučit.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda v Brněnské v Praze. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov ze 17. kilometru čekejte kolonu. Je to fronta hlavně kamionů, ovšem zpomalují kvůli tomu i osobní auta a pokračuje se pomalu na Pražský okruh. Je silný tranzit, regulují provoz v tunelech. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice ze 7. kilometru stojí další kolona. V Brněnské za sjezdem na Opatov řeší nehodu. Fronta je na 40 minut. Jak to na místě vypadá, poví Jakub Vodička, motohlídka Zelené vlny.
8: Stále se řeší nehoda dvou kamionů a dodávky. Na místě stále zasahují hasiči, průjezdní stále pouze levý jízdní pruh.
7: V Praze na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Průmyslovou ulici stojí kamion po nehodě v pravém pruhu, popojíždí se z Lanového mostu, zpoždění 15 minut a narůstá. Ve Kbelské směrem na D8 je dopravní omezení před Cínoveckou a uzavřený sjezd do Letňan. Dlouhá kolona se táhne už ze Štěrboholské spojky. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova za obcí Lotouš u Třebíze na 31. kilometru odklízejí následky nehody, zpoždění 15 minut, ve směru do Prahy je zdržení o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatím je skoro jasno, odpoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: Dnešní ráno bylo hodně frišné. Jak složité to letos může být s výrobou umělého sněhu v zimních areálech? Možná už na lyžování myslíte. A ovlivní to nedostatek vody a taky sucho, které prožíváme. To je téma, které v dopoledním Radiožurnálu otevřeme už do 11:15. Je úterý 13. října. Dobré dopoledne přejeme 6 minut po 11.
6: Dopolední Radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale v neděli napadlo v Česku první sníh. Včera začala první střediska zasněžovat, ale zároveň na dvou hlavních vodních tocích v Česku platí stav nedostatku vody. Ovlivní to nějak start zimní sezony a zasněžování? Proberu teď v dopoledním Radiožurnálu s Davidem Prouzou. Davide, pěkné dopoledne.
1: Krásný den.
0: Pojďme si asi nejdřív říct, kolik je na zasněžování vůbec potřeba vody.
1: Vlastně hodně a málo zároveň. Moderní sněžná děla spotřebují i 55 litrů vody za sekundu a ve výsledku můžou vyrobit až 60 metrů krychlových sněhu za hodinu. Asociace horských středisek v roce 2024 uvedla, že ročně jsou ve všech areálech v Česku na zasněžování spotřebovány hrubým odhadem 3 miliardy litrů vody. Jen pro představu, to je plus minus roční spotřeba vody lidí ve městě velikosti Zlína nebo Pardubic. Ti samozřejmě vyžadují ale vodu pitnou, což u zasněžování potřeba není. Jen to uvádí pro představu, jaké to číslo je.
0: Ty jsi říkal, že to číslo je hodně velké, ale i malé zároveň. Upřímně vypadá spíš jenom jako velké.
1: No, protože je to povrchová voda, tak v rámci její spotřeby napříč všemi odvětvími je zasněžování v desetinách procenta celkové roční spotřeby v Česku. Je to vlastně velmi malé číslo a navíc ta voda se nikde nikam nestratí, jen se do přírody vrátí o několik měsíců později, když roztaje sníh.
0: Teď ale voda v některých oblastech velmi důležitá i v menším množství. Krajská komise pro sucho rozhodla minulý týden o vyhlášení stavu nedostatku vody na Labi ve středních Čechách a Vltavě. Jeho český kraj vyhlásil stav sucha. Když si to rozebereme, tak Labe ve středních Čechách lyžaře netrápí, tam je nížina, ale Vltava v jižních Čechách na Šumavě několik areálů prakticky zásobuje.
1: No a třeba v Lipenské vodní nádrži poklesla hladina o více než 3 metry. Někteří místní tu situaci berou velmi vážně a teď o víkendu je rozezlilo, že měl být například krumlovský vodácký maraton, který potřeboval zvýšit průtok z 6 metrů krychlových na 20, ale povodí Vltavy nakonec rozhodlo, že se průtok kvůli zhoršené hydrologické situaci navyšovat nebude. Nicméně právě na Lipně je hojně navštěvovaný ski areál a o něm mluvil na tiskové konferenci Národní koalice pro boj se suchem ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
2: Jsme s nimi v kontaktu, zejména s tím ski areálem Lipno a tak dál, a řekl bych, že oni jsou si vědomi toho, že může dojít k nějakému určitému omezení, kdyby ta situace byla ještě horší, a snaží se dělat své vlastní akumulace k tomu, tak jak už tam mají teďka nějaké ty rybníky nebo jezírka, takže využívají třeba těch srážek, které byly teďka během toho víkendu, takže jdou tomu naproti.
0: Nejde ale jenom o areál na Lipně, začalo zasněžování na Ještědu, kde je klíčový zásobník vody.
1: Ano, ten si vytváří řada ski areálů, aby měla odkud čerpat, a ty zásobníky, nebo chcete-li retenční nádrže, jsou povětšinou plné, ale pokud jsou někde závislí na horských tocích, tak musí doufat ve změnu aktuální situace. Ta je na zmíněné Šumavě výrazně horší než třeba v Krkonoších. Hydrolog Tomáš Frič z Českého hydrometeorologického ústavu mluví o tom, že situaci nejde paušalizovat.
3: Nejenom, že záleží na rozložení srážek v rámci České republiky, ale zrovna tak záleží na samotné technologii zasněžování a hlavně pak na tom, jestli se voda odevírá přímo z vodního toku nebo zda se dlouhodobě ukládá ve speciálních retenčních nádržích. Do startu hlavní zasněžovací sezóny zbývá ještě více jak jeden měsíc a do té doby se ještě může situace na vodních tocích výrazně zlepšit.
1: To byl tedy hydrolog Tomáš Frič z Českého hydrometeorologického ústavu. K tomu, aby se v horských potocích, které častokrát napájí ski areály, zvýšily průtoky, podle něj budou potřeba 3 až 4 větší deště za týden. Podle současné předpovědi to nevypadá na větší a častější deště minimálně do začátku listopadu.
0: Tak přejeme si štěstí. David Prouza, Davide, děkuju.
1: Krásný den.
0: Dopolední Radiožurnál a Moby.

A s dopoledním radiožurnálem za chvíli ještě taky do Asie. Čína přebírá k užívání vojenskou leteckou základnu v Laosu. Tvrdí, že půjde o objekt, kde budou společně cvičit čínští a laoští piloti. A nás tak bude zajímat, jaké bude skutečné využití základny. Spojíme se s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. A to za malou chvíli.

0: Čína zaplatila modernizaci letecké základny nedaleko laoské metropole Vientiane. Peking tvrdí, že rozsáhlý vojenský objekt s moderní a dostatečně dlouhou přistávací dráhou bude sloužit pro výcvik laoských pilotů. Čína bude mít jen poradní a konzultační roli. Bezpečnostní experti v regionu ale tvrdí, že ve skutečnosti jde o další plnohodnotnou vojenskou základnu, kterou čínská armáda zřizuje na území jiného státu. Spojili jsme se tak s naším zpravodajem v Asii, Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
1: Přeji hezké dopoledne.
0: Proč je, Davide, čínská verze o tom, jak bude skutečné využití letecké základny podle některých nevěrohodná?
1: No tak laoské vzdušné síly aktuálně tvoří přibližně 30 strojů. Jsou to hlavně staré sovětské vrtulníky, také několik čínských helikoptér z bojových letounů, 3 ruské cvičné letouny Jak-130 a několik kusů čínsko-pákistánských proudových letadel. To laoské vojenské letectvo patří technicky mezi nejstarší a nejmenší v celé Asii. Země nemá objednaný žádný velký objem nových strojů, na kterých by bylo třeba piloty školit. Proto ty informace čínského ministerstva obrany o společném výcviku laoských pilotů vzbuzují pochybnosti. Číňané velmi rychle opravili 2200 metrů dlouhou runway, opravili i přístupové cesty, také stojánky pro dalších 20 letadel. A ještě bych dodal, že to letiště se jmenuje Bankeun, nachází se 50 kilometrů od hlavního města Vientiane. No a v době americko-vietnamské války ho postavila americká zpravodajská služba CIA spolu s tehdejší laoskou královskou armádou.
0: V jihovýchodní Asii nepůjde o první vojenskou základnu, kterou Čína buduje na území cizího státu. Kde hledat ty ostatní?
1: Čína už od roku 2019 využívá námořní základnu REM v kambodžském přístavu Sihanoukville, ale tady je třeba přiznat, že tenhle logistický námořní úzel je otevřený i ostatním zemím a třeba letos v lednu tam kotvila i válečná loď amerického námořnictva. Další lokalitou, o kterou se čínská armáda dlouhodobě zajímá, tak jsou kokosové ostrovy v Andamanském moři v Indickém oceánu. Ty patří Myanmaru, mají strategicky velmi zajímavou polohu, ale co přesně tam Číňané se svolením myanmarské vlády dělají, to je dlouhodobě velká neznámá a to ví jenom málo kdo. No a vůbec největší čínskou vojenskou základnou ve světě, tak je ta v africkém státě Djibouti. Ta funguje od roku 2017 a na ploše přibližně 50 hektarů je tam trvale umístěno kolem 2000 čínských vojáků. Ten areál tvoří hlubokomorský přístav. Mohou tam kotvit ty největší čínské válečné lodě, včetně letadlových. Je tam také velmi moderní letiště a speciální podzemní bunkry.
0: Fáze David Jakš ve vysílání úterního dopoledního radiožurnálu. Davide, děkujeme za detaily. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: A 7 minut nás dělí od 11:30, kdy vám dopolední radiožurnál nabídne další zpravodajský servis.

0: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Radiožurnál 11:30. Kateřina Caussidisová a zprávy.
2: Inflace v Česku zrychlila v září, stouply spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% více než srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Odvolací krajský soud Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Valderode. Soud vyžaduje identifikaci více než tisícovky pozemků, o které vdova po hraběti Johanna Kamerlanderová žádá. Okresní soud v Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných lidí si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Sport. Francouzský cyklista Paul Manier vyhrál v hromadném sportu první etapu závodu kolem Kuangxi. 22-letý jezdec si tak připsal 14. vítězství v sezóně. Více jich má z elitních závodníků jen hvězdný slovinec Tadej Pogačar. Ten letos triumfoval 22krát. Pavel Novák dojel v úvodní etapě v Číně na 28. místě ve stejném čase jako vítěz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda a kolona na D1 u Hlubic a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna stále silný provoz kamionů u Hlubic a kolem Rohlenky mezi kilometry 213 a 196.
5: Kolona kamionů několik kilometrů a chlapi, co jedou s kamionem, tak se tam seknou podle mě tak 30, možná 40 minut, je to fakt několik kilometrů.
4: Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov na 17,5 kilometru se dojíždí do kolony, téměř na jím konci ještě řeší kolizi. Pokračuje se různě pomalu až do ucpaného sjezdu na Pražský okruh. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice ze 7. kilometru stojí další kolona, v Brněnské za sjezdem na Opatov stále vyšetřují nehodu, fronta je na 40 minut, blokovaný je stále pravý i prostřední pruh a odklízení následků ještě nějakou dobu potrvá. Na Pražském okruhu se stojí od dálnice D1 až za Ořech, navíc regulují provoz v tunelech. Na souběžné silnici je za Modleticemi také silný provoz a navíc nově také zakázaný tranzit pro vozidla nad 12 tun. A situace se příliš nezlepší. Na okruhu směrem na letiště teď i čerstvě nehoda za nájezdem od Barandova. Na 16. kilometru je blokovaný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou polojasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty od 12 do 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách dnes většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Přejeme dobré dopoledne, 3:30. Maďarský parlament schválil zrušení právních ustanovení namířených proti komunitě LGBT+, která v roce 2021 zavedla vláda Viktora Orbána. Další zpráva úterního dopoledního Radiožurnálu, kterou jsme odvysílali skoro 4:30. Teď už David Stypka.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Festival Prý Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček, Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou v neděli od 17 hodin povídat s našimi kolegy, třeba fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, režisérem Alešem Vrzákem nebo moderátorkou Monikou Valentovou. A spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. Pokud to taky chcete vidět naživo, můžete si pořídit vstupenku na adrese prýbohemia.rozhlas.cz. Tady je úterní dopolední Radiožurnál 11:37. Dobrý den.

0: Odpadní betonový prach by už nemusel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj znovu vytvořit pevný stavební materiál, a to bez použití cementu. Stačí k němu přidat bakterii, která funguje jako jakési přírodní lepidlo. V současnosti se jemný betonový prach prakticky nerecykluje, a to přesto, že podle vědců tvoří až třetinu stavebního odpadu.
1: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a vidíte, že je to opravdu velmi, velmi jemný prášek, který v současné době nemá využití.
2: Takový moučkový cukr, akorát v šedé barvě.
1: Ano. A my jsme pomocí bakterií z něho byli schopné vytvořit takovéto krychličky.
2: Ukazuje mi Hana Stiborová z Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické, která do výzkumu zapojila i svou koupelnu, respektive odpad z její rekonstrukce.
1: Tak je tam i jemný prášek, i trošku větší zrnička, úlomky kachliček, takže tam můžete cítit i ostřejší částečky.
2: Je to tam i slyšet, že tam jsou nějaké kousíčky.
1: No a tady máme materiál, který se nám zase podařil vytvořit, a když vidíte, tak opravdu s ním takhle můžeme poťukat a je to vlastně taková opravdu pevná cihla.
2: Mikrobiologové vyzkoušeli různé druhy bakterií, dokonce i z koněpruských jeskyní, než našli ty správné.
1: Které jsou schopné tvořit krystaly uhličitanu vápenatého, něco jako lepidlo, kdy ty jemné částečky spojí dohromady a vytvoří z toho kompaktní soudružný materiál.
2: Kristýna Kliková teď bere tu bakterii.
3: To jsou kolonie bakterie Sutcliffiella coli v tomto případě. Nabírám jemně drcený beton. Teď tam přidávám bakteriální suspenzi.
2: Teď už vidíme, že je to taková jako tuší směs, něco jako malta.
3: Součástí bakteriální suspenze jsou i vápenaté jonty, které bakterie využije ke srážení toho uhličitanu vápenatého.
2: A to může trvat až 20 dnů. Pak vzorky čeká zkouška pevnosti, ale nejprve je Petr Holeček z fakulty stavební ČVUT kontroluje pod elektronovým mikroskopem.
4: Vzoreček nalepíme na uhlíkový terč, ten zajede do elektronového mikroskopu. Můžeme vidět zrna toho drceného betonu, která jsou obalená v různých typech krystalů. Přesně takovou strukturu hledáme a teď může vzorek jít na další zkoušky.
2: Aby bylo možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií, čeká odborníky ještě hodně testování pro zvýšení pevnosti nového materiálu. Eva Kézrová, Radiožurnál.

Valach Gatfry z dostihové stáje Vezhoři na Jihlavsku získal na Velké Pardubické druhé místo. Přesto z víkendového dostihu přivezl do stáje jedno vítězné umístění, které s hlavním závodem souvisí. A my odpovíme v reportáži. Dopolední Radiožurnál 3:15 a zpěvačka Dajdou pro vás. I didn't hear you.

0: Dostihová staj Pegas ve Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou slaví úspěch na stupni vítězů na Velké Pardubické. Valach Godfrey si totiž doběhl pro druhé místo, skončil těsně za koněm z Irska. Stal se proto nejlepším českým koněm v závodě. Do stájového boxu ho přišla navštívit naše reportérka i s jeho trenérem Daliborem Terekem.
1: To je nahrávátko, to není mrka.
2: Ty koně to mají rádi, u nás jsou zvyklí, dostávají občas takovouhle dobrou odměnu.
1: Godfrey se kvůli zranění na Velkou Pardubickou vrátil po dvou letech. Přesto doběhl druhý. Jeho bratr High in the Sky skončil šestý. Stáj ale i tak neodjela bez ceny. Získal ji právě Godfrey, pokračuje trenér Dalibor Terek.
2: Koncu letos taky vyhrál nejlépe upraveného koně v pedoku, takže aspoň jedno vítězství z Velký Pardubický máme. Že byl v pedoku nejkrásnější, nebo aspoň po rotě se nejvíc líbil. Pedok to je ten kruh, kde chodí koně před dostihem na sedání na něj jockeyové.
1: Dva roky zpátky Godfrey byl první, i když se dělal s jiným koněm o to první místo. Loni High in the Sky byl druhý, ale stále nejlepší český kůň toho dostihu. A letos druhé místo Godfrey, ale taky nejlepší český kůň toho závodu. Ale dá se přesto říct, že je to treble vítězství.
2: No, jak sama říkáte, je tam furt nějaký ale. My jsme sportovci a chceme vyhrávat ty dosti, takže samozřejmě nás to trošku mrzí, to druhé místo, ale jak říkám, sportovně musíme uznat, že nás porazil lepší kůň, takže...
1: Letos závodilo málo koní, 10. A hodně z nich byly z ciziny. Z vaší zkušenosti, z vašeho pohledu, čím si to vysvětlujete?
2: Velká Pardubická v tom evropském globálním měřítku už je dobře finančně ohodnocený dostih, takže já si myslím, že se můžeme v příštích letech dočkat i toho, že přijedou koně z jiných zemí a že vyhrát tu Velkou Pardubickou bude stále těžší a těžší.
1: Jestli bratři Godfrey a High in the Sky opět spolu vyběhnou příští rok na Velké Pardubické, o tom rozhodne kvalifikace. Teď oba koně mají pouze v diáři aktivní odpočinek. Ze Zhoře Veronika Bartes-Vohradíková.

0: Věra Štechrová bude dnes uvádět a moderovat polední publicistiku za čtvrt hodiny ve 12.10. Věro, vítám tě.
1: Dobrý den.
0: Co to dnes bude?
1: Motoristé se zatím neshodli s ministrem školství na novele k asistentům pedagogů. Ono jde totiž o inkluzi jako takovou. Motoristé totiž přišli s návrhem na větší revizi té inkluze. Já se budu ptát poslance motoristů pana Krejčího, co konkrétně tedy chtějí změnit a proč se chtějí vracet ke specializovaným třídám a školám. Bulharsko dnes ohlásilo další útok na dvě lodě v Černém moři. Jedna se potopila. Budeme mluvit o tom, kdo má prospěch z války v Černém moři a jak může případně proti takovým útokům zasáhnout NATO. No a taky se zeptám na to, proč se americký prezident znovu ostře vymezuje proti ukrajinskému prezidentovi Zelenskému a jak jeho kroky vnímají Američané, jestli mu může ukrajinská karta pomoci v nadcházejících amerických volbách do sněmovny a do senátu.
0: Za pět minut hlavní zprávy ve 12.10. Věra Štechrová, publicistika. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Lucemburský soudní exekutor zablokoval podíly české polostátní firmy ČES. Je to kvůli kauze Diag Human.
4: Budeme se soudně bránit.
3: Drony v noci zasáhly dvě nákladní lodě u Bulharska, jedna z nich se potopila.
5: Je to absolutně nepřijatelné. Další útok v bezprostřední blízkosti bulharských teritoriálních vod.
3: Fotbalisté Slávie budou hrát v lize mistrů v azerbajdžánském Baku se Sabahem. Po vážné nehodě je kolona na dálnici D1 na příjezdu do Prahy a bude polojasno, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů. Je úterý 13. října, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Causerisová.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
3: Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČES v tamních firmách. Přes ty ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. Podrobnosti má reportér Jakub Vik.
7: Diag Human a podnikatel Josef Šťáva se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle mluvčího Filipa Běhala je ministerstvo financí účastníkem arbitráže ve Velké Británii, ne v Lucembursku.
8: Není účastníkem současného sporu v Lucembursku. V něm Diag Human svůj nárok uplatňuje nově i proti společnosti ČES.
7: ČES podle mluvčího Romana Gazdíka s rozhodnutím lucemburského soudního exekutora nesouhlasí, protože s kauzou nemá nic společného a chce se bránit.
9: Tyto kroky nemají žádný vliv na podnikání ČESu v České republice, na dodávky plynu na zákazníky. My považujeme ty kroky za nesmyslné a šikanozní a budeme se soudně bránit.
7: Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze je potvrzený lucemburským nejvyšším soudem a proto přistoupila k exekučnímu řízení. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. Jedno z plavidel Azov Concord se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje

0: Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Středoškoláci ve Francii stále protestují, od rána blokují asi 200 škol. Na odpoledne studenti chystají další rozsáhlý protest v centru Paříže.
2: Studenti středních škol protestují napříč Francií už čtvrtým týdnem. Vadí jim přeplněné třídy, špatný technický stav škol nebo nedostatek učitelů. Ministerstvo školství proto oznámilo, že školy, kde je situace nejvážnější, zaměstnají 3000 nových učitelů. Ministr Edouard Geffrey ve vysílání stanice France Inter taky řekl, že vláda předloží další návrhy na zlepšení situace na středních školách. Hnutí studentů je podle něj ale slabší než v předchozích týdnech. Podle středoškolských organizací jsou ministrovy sliby nedostatečné a studenti proto chystají další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost, která sídlí v Nizozemsku, má stále problémy s online obchody i zásobováním. Firma provozuje taky obchody Albert v Česku.
3: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
4: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
3: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
1: Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PEC Research. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání umělé inteligence.
7: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
8: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
9: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
8: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Také dnes pokračují vyjednávání o tom, kdo po volbách bude vládnout v Praze. V Ostravě se formuje trojkoalice v čele s vítězným ANO. Jeho lídr Richard Vereš má za malou chvíli oznámit, s kým se domluvil. Dopoledne se politici sešli taky v Brně. A podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
10: Pravděpodobný budoucí primátor Jakub Hruška z KDU-ČSL stále vyjednává s kolegy z Hnutí STAN a pak se zástupci ODS, TOP 09, Zelených, Pirátů a Hnutí Zalužánky. Všichni zatím počítají s tím, že obsadí 44 koaličních křesel z 55 a těch zbylých 11 zůstane pro Hnutí ANO. Domlouvají se teď na programu i personálích a funkcích. Pokud se na tomto formátu zhodnou, vznikne na magistrátu skoro stejná koalice jako na centrální městské části Brno-Střed. Tam se chce stát starostou lidovec Filip Chvátal a do opozice poslat ANO s SPD. Z Brna Tomáš Krimr, Radiožurnál.
1: Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, kde tvoří až třetinu stavebního odpadu.
11: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
12: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
13: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout homogenity toho vzorku. To znamená, že musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
12: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézerová, Radiožurnál.
5: Sport.
14: Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slans čeká v Baku je utkání se Sabahem. Hrát se bude o to

0: 18:45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Azerbajdžánský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita slavistický trenér Jindřich Trpišovský říká.
1: Když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, který nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřují.
0: Tenista Jakub Menšík si čtvrtfinále v Šanghaji nezahraje. Francouzi Geovi podlehl po setech 6-7 a 4-6. Na jiném čínském turnaji ve Wuhanu postoupila do druhého kola Nikola Bartůňková po výhře nad Rakušankou Tagerovou 7-6, 2-6 a 6-1. Naopak vypadla Kateřina Siniaková, která prohrála na úvod s Ruskou Samsonovovou 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda v Brněnské. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Velké Popovice ze 16. kilometru stojí pravý pruh. Je silný provoz kamionů a pokračují do ucpaného sjezdu na okruh a dál až k nájezdu od Barandova. Tam řeší nehodu v levém pruhu, na okruhu chvílemi je bez pohybu i levý pruh. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Čestlice stojí kolona z 8. kilometru, v Brněnské za sjezdem na Opatov na 0,5. kilometru se po nehodě jede pomalu jen levým pruhem, zpoždění 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Domašov na kilometru 173 se dojíždí do kratší kolony, v místě oprav svodidel na kilometru 173,5 se srazilo nákladní a osobní auto. Jede se jedním pruhem, zdržíte se krátce. A v Praze na jižní spojce od Spořilova pomalejší provoz u sjezdu na Průmyslovou se po nehodě jede jedním pruhem, zdržení 20 minut, fronta kamionů ovšem pokračuje dál až do Cínovecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zatím je většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer má v Čechách místy i pršet. Teploty dnes od 12 do 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
5: Jak si představují revizi inkluze motoristé a proč se zatím neshodli s ministrem školství? Drony zaútočily na další lodě u bulharského pobřeží, kam směřuje válka v Černém moři. A jak se Trumpovo rozhodnutí pustit ruskou naftu na trhy promítne do amerických voleb? O tom všem budeme mluvit. Vládní koalice nemá shodu na novele, která se týká inkluze ve školách a má změnit princip přidělování asistentů pedagogů do škol. Motoristé přišli s návrhy, které chtějí větší revizi inkluze. Ministr školství Robert Plaga za ANO po včerejším jednání koalice řekl.
6: Pokud se dohodneme, tak to bude na vládě, pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém, který nevyhovuje nikomu, tak bude pokračovat dál. Pokud by pak následně si mysleli, že pouze stačí na to nedat peníze, tak je upozorňuji, že v té chvíli ty asistenti pedagoga podle současně platného zákona, pokud nepřistoupí na mou variantu, budou placeni z odměn pro učitele, což rozhodně nepovede ke zlepšení situace ve školách.
5: A ve vysílání je teď Miroslav Krejčí, místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport za motoristy a bývalý ředitel Cermatu. Dobrý den. Pane Krejčí, slyšíme se?
7: Slyším. A dobré poledne.
5: Ano, už se slyšíme ze sněmovního studia. Vy máte s tou změnou přidělování asistentů do školu, kterou navrhuje ministr Plaga, nějaký problém?
7: Nemáme problém. Chceme, aby tam ta změna byla výraznější. Shoda v rámci koalice je na tom, že potřebujeme rychlejší a výraznější změny v inkluzi, ale konkrétní provedení, to je zatím věcí dohody.
5: Rozumím, že jste přišli s vlastními návrhy na úpravu inkluze. Je v těch úpravách i to, že by ředitel školy mohl odmítnout přijmout ke vzdělávání žáka třeba se zrakovým nebo sluchovým postižením nebo lehčím mentálním postižením?
7: Určitě není myšleno to, že by měl ředitel školy odmítat žáka s zrakovým nebo sluchovým postižením, pokud lze toto postižení kompenzovat pomůckami a nebude ohrožen jeho pobyt ve škole. U toho mentálního postižení...
5: Jak to myslíte, nebude ohrožen jeho pobyt ve škole? Tomu úplně nerozumím.
7: Respektive myšleno tak, že pobyt v té škole toho žáka nebude ohrožovat, aby nedošlo k uvozovkách, když máte slepé dítě, tak musíte mít školu k tomu uspůsobenou, aby se tam mohl pohybovat.
5: Každopádně tam tedy máte, že ředitel by mohl odmítnout ke vzdělávání určité žáky. Jak tedy jsou definovaní?
7: Náš návrh tohle opravdu obsahuje, aby za určitých podmínek, které budou definované, měl ředitel právo odmítnout takového žáka. A přesně tak, jak jsem říkal, to směřuje k tomu, pokud ředitel té školy není schopen mu za smysluplných podmínek zajistit jeho potřeby, tak bude mít právo ho odmítnout. Určitě to nemůže být postavené tak, že ředitel bude odmítat plošně všechno na základě toho, že někdo má uspůsobení 4 nebo 5. Pokud by pro něj ta škola byla vhodná, tak ho bude muset stejně přijmout.
5: No a nepovede to k tomu, že v určitých školách se budou hromadit znevýhodnění žáci, protože pro ně mají podmínky. A v některých školách zase takoví žáci nebudou, protože ta škola si ty podmínky prostě nechce vytvořit?
7: A tito žáci se 4. a 5. stupněm uspůsobení by se měli primárně hromadit ve speciálních školách.
5: To je další věc, ale já teď mluvím o těch žácích s 1. až 3. postižením, protože třeba zrakově znevýhodnění žáci, to je 3. stupeň postižení, pokud vím, znevýhodnění.
7: Pokud ten žák je se 3. stupněm znevýhodnění nebo uspůsobení, je schopen se standardně vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu a je schopen akceptovat standardní tempo výuky ve třídě, tak nám je úplně jedno, že má nějaké technické uspůsobení výuky, protože má zdravotní postižení. Takové děti, ať zůstávají v běžných třídách.
5: No ale před chvílí jste říkal, že když ta škola pro takového žáka nebude uspůsobena, tak ředitel například tedy i zrakově postiženého žáka může odmítnout s tím, že není uspůsobena pro zrakově postižené žáky.
7: Tak, sama jste říkala, že zrakově postižení bývají ve 3. stupni a my navrhujeme možnost odmítnout žáka pouze pro 4. a 5. stupeň, takže to tam do toho nespadá.
5: Takže to tam výslovně máte, tedy možnost ředitele odmítnout žáky ve 4. a 5. stupni.
7: Ano, je to jeden z našich návrhů.
5: Kde by se takoví žáci potom ale měli vzdělávat?
7: Je to zodpovědnost kraje, který musí zajistit speciální třídu, která bude zohledňovat potřeby takovýchto žáků.
5: Ty speciální třídy a školy ale mohou vznikat už dnes, tak proč to znovu zmiňujete ve svém návrhu?
7: Protože sice mohou vznikat a mají vznikat, ale reálně nevznikají. My chceme vytvořit mechanismus toho, aby kraj, který za to je zodpovědný, vytvořil dostatečné množství kapacit v těchto třídách a dnes na mnoha místech rodiče těchto žáků by chtěli, aby jejich děti mohly chodit do speciálních tříd, ale kraj na to nevytvoří kapacity a potom se v běžných třídách trápí jak učitelé, tak děti, tak ty rodiče.
5: Na čem z toho vašeho návrhu se s ministrem Plagou za ANO tedy zatím neshodnete? Na čem není shoda?
7: Pan ministr Plaga zatím neřekl jasné výtky tomu, co navrhujeme. Mělo by proběhnout snad zítra jednání v rámci koalice, jak s SPD, tak s panem Plagou. A tam předpokládám, že si vyjasníme všechny postoje a doufám, že se dohodneme na dalším postupu.
5: My jsme slyšeli vyjádření ministra po tom včerejším jednání. Co znamenají ta slova o tom, že pokud byste mysleli, že na asistenty nedáte peníze, vy jste na tom jednání mluvili o tom, že pokud nebudou zapracovány vaše návrhy, tak nedáte na asistenty pedagoga peníze?
7: Ne, o tomto tématu se na koaliční radě vůbec nemluvilo. Toto je vztah mezi panem ministrem Plagou a paní ministryní Schillerovou, kde je nějaký návrh rozpočtu na školství, který předpokládá s tím, pracuje s tím, že dojde k nenavýšení počtu asistentů pedagoga a pokud by se neschválila tato připravená novelizace, tak by došlo ke zvýšení počtu, s čímž aktuální návrh rozpočtu nepočítá.
5: Když jste byli na tom jednání, proč tedy nedošlo k té shodě?
7: Během té hodiny, kterou jsme tomu věnovali za přítomnosti pana premiéra, tak bylo otevřeno moc témat, které se v té hodině nedali stihnout. Pan Plaga řadu našich návrhů nebo k řadě návrhů argumentoval, že chtějí, připravují a pracuje na tom ministerstvo a chtějí to řešit nějak jinak, ale nepadlo tam konkrétní řešení pro porovnání, jak to chtějí řešit. To by mělo všechno proběhnout až zítra, už bez pana premiéra.
8: A vy trváte, aby ty vaše návrhy byly zapracovány už do té současné novely?
7: My trváme především na tom, aby ta připravovaná novela byl větší krok k rušení projektu inkluze, než jak to zatím předložil pan ministr Plaga.
8: Takže chcete, aby některé vaše návrhy už byly zapracovány do té současné novely?
7: Ano.
8: Není to příliš narychlo?
7: Jsou to věci, kterým se může nastavit jiná účinnost zákona nebo platnost těch věcí konkrétních, které by ohrozily nějaké zavedení v dřívějším termínu, takže není problém teď v téhle novele schválit něco, co začne platit za 3/4 roku nebo za rok, aby se na to teritorium mohlo připravit.
8: Poslanec Miroslav Krejčí, zvolený za motoristy. Děkuju, naslyšenou.
7: Naslyšenou, díky.
8: Bulharsko ráno ohlásilo nový dronový útok na 2 lodě u svého pobřeží v Černém moři. Jedna ze zasažených lodí se potopila, osud její posádky je nejasný. Námořníky z druhé lodi záchranáři evakuovali. Premiér Rumen Radev požádal o asistenci Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Nechal také povolat ruskou velvyslankyni Eleonoru Mitrofanovovou. Podobný útok Bulharsko zaznamenalo ve své námořní ekonomické zóně i minulý týden. My o tom budeme mluvit s Liborem Jelenem, politickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
9: Dobré poledne.
8: Premiér Radev uvedl, že nejsou jasné důkazy, kdo se útoku dopustil, ale dodal, že logika situace napovídá, že prospěch z toho má Ruská federace. Je někdo další, kdo by mohl mít zájem útočit na lodě u bulharského pobřeží?
9: No, upřímně mě nikdo nenapadá. Je to opravdu z mého pohledu také a z logiky toho, co se odehrává na severním pobřeží Černého moře mezi Ruskem a Ukrajinou, opravdu v zájmu Ruska v tuto chvíli, nebo respektive ten prospěch by z toho plynul víceméně Rusku.
8: Jaký prospěch tedy má z takových útoků právě Rusko?
9: No, tam můžeme spekulovat nebo vyvozovat dvě takové úrovně. Jedna, dejme tomu, ekonomická. Ukrajina a Rusko jsou velmoci potravinářské, to znamená jeden z důvodů, co se předpokládá, že šlo o lodě, které převážely buď ukrajinské obilí nebo nějaké jiné ekonomické statky, které pochází z Ukrajiny. U toho obilí se to nabízí, protože je to komodita, která je i ruskou zbraní v rámci vlastně globálního ekonomického soutěžení, ale mocenského soutěžení. A to ještě ta druhá varianta, která mi napadá, je takové to testování těch červených linií, to jest útoky na lodi v výlučné ekonomické zóně, které vlastně nemusí nutně být jaksi útokem na ten daný stát, tak je právě tím testováním trpělivosti jak to té země, pobřežní země, tak vlastně třeba aliance v případě Bulharska.
8: Na to se chci zeptat. Podle Rumunska šlo o útok v těsné blízkosti bulharských výsostných vod. Minulé úterý šlo o útok v bulharské ekonomické zóně. Tak znamená to, že stále nešlo o útok, který by se odehrál na území členského státu NATO?
9: No, je to tak, že mezinárodní námořní právo, což je dáno tou úmluvou OSN o mořském právu, definuje tu ekonomickou výlučnou zónu do nějakých těch 200 námořních mil, kde můžou lodi proplouvat zcela volně, tam ten režim vlastně freedom navigation, to znamená bez jakého omezení, dokonce tam lze provádět v nějaké míře i třeba vojenská cvičení, pokud, a to je ta podmínka, není ohrožena, nejsou ohrožené nějaké ekonomické zájmy té dané země. Což může být třeba ale i můžou v tom být zahrnuty třeba ekologické škody a tak dále. Takže tady je to opravdu na hraně toho posouzení mezinárodního námořního práva. Do toho se nechci úplně pouštět, nejsem právník, ale předpokládám, že Rusové jsou si vědomi právě toho, že se pohybují právě na té hraně.
8: No, Sofie prohlásila, že bude žádat o asistenci Severoatlantickou alianci v posilování kontroly nad vzdušným a námořním prostorem. Mohli by tedy spojenci zasahovat i právě v blízkosti výsostných bulharských vod nebo jen v jejich rámci?
9: Tak já jsem možná ještě nedokončil tu předchozí otázku, pak máme ještě definovány ty teritoriální vody, které jsou do vzdálenosti 22 kilometrů, čili 12 námořních mil, které jsou opravdu vlastně teritoriálními, územími od toho daného státu a kde skutečně nesmí docházet k žádným vojenským zásahům třetích zemí bez svolení teda toho daného státu. Takže v rámci těch výsostných vod, teda těch teritoriálních vod, tak tam ano, tam lze skutečně i nevím, jestli iniciovat přímo ten klíčový článek Severoatlantické aliance, ale určitě lze posílit tu obranu a více hlídat, kdo jim vlastně vplouvá do těch vod. No u těch výluční ekonomické zóny, která následuje po těch 22 kilometrech, tak tam je už potom ta otázka práva trošku složitější. Určitě lze monitorovat lodě, lze je nějakým způsobem třeba kontrolovat, ale určitě nelze nějak jako zasahovat násilím, pokud loď, která tam vpluje a neprojevuje vyloženě nějaké úmysly, jo, útoku, jo, nebo nějakých způsobování nějakých škol, tak jim nějak zamezovat. Výjimkou potom je samozřejmě ta stínová flotila ještě.
8: Říká politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Libor Jelen. Děkuji vám, naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání a klidně konfliktní den.
8: Americký prezident Donald Trump se dál ostře vymezuje proti ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Nově prohlásil, že ruský prezident Vladimír Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu. Před pár dny zase tvrdil, že je na čase, aby Ukrajina měla nového prezidenta. Zelenský naopak označil Trumpovu dohodu s Putinem na okamžitém dodání na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty za projev očividné slabosti. Jakub Lepš, amerikanista z University of New York in Prague, je teď ve vysílání. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Jak Američané vnímají ty Trumpovy kroky, kdy v podstatě uvolnění sankcí vůči Rusku zdůvodňuje prospěchem pro Spojené státy, a to bez ohledu na dopady na bránící se Ukrajinu? Je jasné, jak se k tomu staví veřejné mínění?
10: To je čerstvá záležitost. Já jsem ještě průzkum veřejného mínění neviděl, ale je zajímavá reakce republikánských členů kongresu, kteří navzdory tomu, že vědí, jak Donald Trump nesnáší a trestá nelojalitu členů republikánské strany, když se vůči němu v nějaké míře vymezí, tak řada z nich se vůči tomuto Trumpovu kroku vymezuje velmi důrazně. A to dokonce pokusem sehnat dostatek podpisů, aby se v dohledné době hlasovalo o návrhu zákona, který by Donaldu Trumpovi explicitně v tomto zabránil, i když dokonce někteří tvrdí, že on již teď porušuje tímto uvolněním sankcí stávající americkou legislativu, například zákon pomenovaný po Lindsey Grahamovi. Tak ho kritizují senátoři republikánští, kteří bojují o znovu zvolení, mají těžkou pozici. Oni odráží nálady svých voličů a dlouhodobě platí, že pozice Ruska u amerických voličů je velmi špatná, naopak celá řada i republikánských voličů Ukrajině fandí. Takže ano, řada voličů volá potom, aby byly levnější ceny, aby byla nižší inflace, aby byla ona ta nafta primárně se týká farmářů. Američané téměř výhradně jezdí na benzín. Vysoké ceny nafty se promítají, to jsou problémy pro farmáře a pro potraviny. Takže ano, Američané chtějí nižší ceny, ale nevypadá to dle reakce amerických zákonodárců ze strany republikánské, že za tu cenu, že Donald Trump bude takto pomáhat Vladimíru Putinovi.
8: Jak silná je ta část republikánů, minimálně třeba v kongresu, ve sněmovně, kteří se vymezují proti tomu Trumpovu kroku uvolnit sankce proti Rusku na naftu?
10: Já bych zmínil, že teď jsme v situaci, že 3. listopadu jsou volby. Kongres je někde na hraně jakoby v zásadě v situaci prázdnin před těmi kongresovými volbami, protože celá sněmovna reprezentantů, všech 435 poslanců, všech 435 křesel v poslanecké sněmovně nebo v ekvivalentu ve sněmovně reprezentantů vlastně prochází volbami. Takže teď jsme ve speciálním momentu, v případě senátu to platí u třetiny křesel. Nicméně ta podpora zákona, nedávného zákona, už jsem to zmiňoval, pomenovaném po Lindsey Grahamovi, v posledních letech to byl velký republikánský spenec Donalda Trumpa a zároveň to byl člověk, který prosazoval velmi jasný postoj, podpora Ukrajiny, tvrdá linie vůči Moskvě. Tak po něm, když zemřel, byl pomenován zákon, který prošel obrovskými většinami nedávno v americkém kongresu. Takže máme jasný signál, ano, nadále se úplně nemění nálada společnosti a politické scény ohledně toho, že Rusko je vnímáno negativněji, naopak Ukrajina je vnímána pozitivněji, ale v tento moment Donald Trump se naštval na prezidenta Zelenského, že mu jakoby kazí republikánské straně kazí kongresové volby tím, že jsou vysoké ceny ropy a nafty. Samozřejmě to primárně kvůli Trumpově rozhodnutí zaútočit na Irán a ten hněv si v nějaké míře vybíjí na Ukrajině a prezidentu Zelenském.
11: Dá se tedy říct, že jde o snahu Trumpa nějak přepolovat toho původce problémů s ropou ve Spojených státech, že tím, že ukazuje na Ukrajinu, jak si upozaďuje ten iránský konflikt?
10: Ano, rozhodně. Já jsem byl vlastně překvapený, že když před nějakou dobou se objevila výzva Donalda Trumpa vůči Ukrajině, ať přestane útočit na ruskou infrastrukturu, kde probíhá právě zpracování ropy na naftu, že to přišlo relativně pozdě. On po nějakou dobu, dříve v letošním roce to vypadalo, že Ukrajině v zásadě fandí, že vnímá Ukrajinu jakožto silného hráče, kterému se vůči Rusku daří. Samozřejmě Ukrajina ty útoky provádí i s nějakou americkou pomocí, co se týče zpravodajských informací, ale v situaci, kdy mu takto, jeho republikánské straně takto špatně vycházejí prognózy na volby do kongresu, že by republikáni mohli ztratit i většinu v Senátu, si uvědomoval, že jedním z těch důvodů je vysoká cena ropy, no a přece Donald Trump nepřizná, já jsem to zkazil tím, že jsem zaútočil na Irán, že se ten konflikt táhne, on si musí najít nějaké jiného obětního beránka. Prezident Zelensky na to nereagoval, protože výzvy, aby Ukrajina přestala útočit na ruské rafinérie a Rusko na ukrajinské, je naprosto nevyrovnaná. Ukrajina má jednu poslední funkční rafinérii, takže to je opravdu snaha si zachránit nějak svou politickou pozici před kongresovými volbami.
11: Jakub Lepš, amerikanista z University of New York in Prague. Dík za váš čas, naslyšenou.
10: Děkuji za pozvání, hezký den, naschledanou.
11: To byla polední publicistika, ta podvečerní tu bude v 18 hodin a 10 minut po hlavních zprávách. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
12: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila dronové útoky na lodě u pobřeží Bulharska. Vyzvala, aby za ně útočníci vyvodili zodpovědnost. O dnešních nočních úderech v Černé moři informoval bulharský premiér Roman Radev. Poškozená je podle něj jedna loď, která patřila Ukrajině. Druhá se po zásahu bezpilotních letounů potopila. O incidentu bude v Bulharsku jednat Bezpečnostní rada státu. Radev taky řekl, že bude mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na necelá 2%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni přes 2%. V pražském Goethe institutu se v podvečer sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje Obec překladatelů. V nominaci jsou například Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky, anebo taky Linda Kaprová, která přeložila knihu Jeřáby táhnou na jih. Udělená bude i cena pro mladého překladatele a do síně slávy vstoupí významná osobnost oboru. Sport. Bývalý kapitán Realu Madrid Dani Carvajal bude ve fotbalové kariéře pokračovat ve španělském hlavním městě, ale v jiném klubu. Obránce podepsal roční smlouvu se 14. celkem španělské ligy z Getafe, kde bude spoluhráčem českého brankáře Jiřího Letáčka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Domašova a v Brněnské v Praze. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 173,5 jsou silničáři a v tomtéž místě se srazil navíc kamion a osobní auto. Jede se pravým pruhem, je tam krátká kolona. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice ze 13. kilometru se zastavuje pravý pruh, je stále ucpaný sjezd na Pražský okruh, tam nadále regulují provoz v tunelech, je silný tranzit, navíc za nájezdem od Barandova ještě řeší nehodu v levém pruhu. Na D1 směrem do Prahy je situace ovšem ještě horší, zastavíte se za okruhem na 9. kilometru a více než 40 minut se popojíždí za sjezd na Opatov do Brněnské. Tam stále řeší nehodu, jak to tam teď vypadá, poví Jakub Vodička, motohlídka Zelené vlny.
13: Na místě je stále nabouraná dodávka, také jeden z havarovaných kamionů. Projíždí se stále pouze levým jízdním pruhem a čeká se na příjezd odtahové služby.
3: V Praze na jižní spojce směrem na Černý most a zpomalíte znovu za Spořilovem. Přeslanový most se už popojíždí u sjezdu na Průmyslovou, nehoda. Následně silný provoz po okruhu až nakonec k Belské, tam je omezení. A na silnici 33 stojí dlouhé kolony na příjezdech do Náchoda z obou směrů na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je zatím polojasno, později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer má v Čechách místy pršet. Teploty do 16 stupňů, na horách většinou kolem 6, na Šumavě tepleji i kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
12: Americký zpěvák Paul Simon slaví 85. narozeniny. Získal několik cen Grammy a prodal miliony desek po celém světě. Blízko má taky k Praze, kam na pozvání Václava Havla přijel už v roce 1990. Připomínka za chvíli, v dnešní odpolední soutěžní reportáži. Hrát s námi můžete o víkendový pobyt v Mariánských Lázních anebo o doplňky stravy. Už za chvíli poslouchejte pozorně a hodně štěstí.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85 let. Proslavilo ho folk-rockové duo Simon & Garfunkel, ale kvůli vzájemným neshodám se později vydal na solovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Jeho úspěchy ocenil i časopis Time. Zařadil ho mezi stovku lidí, kteří nejvíc ovlivnili tvář současného světa. Simon už několikrát přijel do Prahy a vůbec poprvé to bylo před 36 lety, kdy ho pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. I've come to talk with you again. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako ne tolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon & Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Tady už je Paul Simon solo ve 12.40. No a na vás je, abyste se mezi tím dovolali do studia odpoledního Radiožurnálu. Telefon 221 552 255. Držíme palce, soutěž začíná za malou chvíli.

0: You can call me L, Paul Simon, 3/4 na 1. Honza z Pardubic, tedy doufám, že vám mohu říkat Honzo. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, jistě.
0: Dobře, netrváte na Janovi. Do Pardubic možná pošleme dárkový poukaz na pobyt v jednom z Ensana hotelů v Mariánských Lázních, kde čekají na vás případně minerální prameny a unikátní lázeňská péče, konkrétně v hotelu Hvězda Ensana Health Spa. Je to ubytování pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí. To je hezká cena. To by stálo za výlet i z Pardubic, co myslíte?
1: Přesně tak, ano, ano.
0: Když klopítnete, což se taky stává, máme pro vás sadu doplňků stravy od ryze moravské značky citronek.com, prémiový mořský kolagen Natikol a přidáme ještě voucher na 1500 korun na jakékoliv další produkty z tohoto e-shopu. Za jednu správnou odpověď, překvapení a cena útěchy. Honzo, Paul Simon, dnešní téma, víme, že slaví narozeniny, 85. Pokud jste doufal, že to bude první otázka, není to tak. Tak, máte ještě 3 šance se ukázat a říct správnou odpověď, držím vám v tom palce. Máte na to vždy 5 vteřin, jste-li připraven, řekněte.
1: Připraven, můžeme.
0: Honzo, kdo Paula Simona požádal, aby v roce 1990 dohlížel na volby v tehdejším Československu jako zahraniční pozorovatel?
1: Pan prezident Václav Havel.
0: Je to tak, ano, jak jsme slyšeli, nakonec nešlo jenom o politiku a Simon taky zaspíval na Staroměstském náměstí. Tak vidíte, jde to první bod. Otázka druhá, kde jinde se ještě Paul Simon a Václav Havel setkali, viděli?
1: Asi v Londýně?
0: Bylo to
1: v New Yorku?
0: Bylo to ve Spojených státech, když Simon zpíval při koncertě na Havlovu počest v newyorské katedrále svatého Jana. Byla to píseň Bridge Over Troubled Water. Bylo to na kraji, teď koukám na zvukaře, tak shodneme se na tom, že to bylo tedy na kraji toho limitu. To je ten hudební podkres pod vámi. Otázka třetí, ptám se vás, kolik dostal Paul Simon za první vystoupení v londýnských folkových klubech?
1: Celé 3 libry, jestli jsem přeslyšel.
0: V dnešním přepočtu to bylo asi 90 korun. A ano, 3 libry. Tak Honzo, z Pardubic, balte kufry, pojedete, samozřejmě si vyberete termín do jednoho z Ensana hotelu v Mariánských Lázních, Hvězda Ensana Health Spa na 2 noci s někým, koho si vyberete.
1: Moc děkuju.
0: Mějte se krásně, zdravíme do východních Čech, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Minuta po 3/4 na 1. Honza trochu zněl, že tomu ani nevěřil, že to bylo v 5 vteřinách, ale shodli jsme si, že ano. Soutěžit můžete opět zítra po 12:30 ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Každé ráno pro vás zveřejňujeme ceny pro ten který den na našem webu radiožurnal.cz. Tady už je Richard Miller pro vás. Přejeme dobré úterní odpoledne. Je 13. října.
2: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A máme hlášený požár na dálnici D1. Ve směru z Prahy do Brna hoří za sjezdem na Domašov kamion v odstavném pruhu. Je to 169. kilometr, hoří návěs. Zatím se projíždí levým pruhem, až přijedou hasiči, na chvíli zavřou dálnici směrem do Brna. Tak s tím počítejte a sjíždějte na 168. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A ještě naskok do Ostravy. Vysoká škola báňská v Ostravě má nové výzkumné a vědecké centrum. Jeho součástí je i experimentální polygon, po kterém budou jezdit takzvaná autonomní auta, tedy auta bez řidiče. V centru budou ale vědci vyvíjet a testovat i humanoidní roboty. Stavba včetně technologií stála 126 milionů korun.
3: Na polygon právě vyjíždí elektronický vůz. Řidič v něm ale nesedí.
4: Aby zase popojil, možná dopředu, dozadu udělal nějaké manévry.
3: Auto zvládá opravdu na dálku couvání, zatáčení. A zatímco my jsme venku pozorovali auto jezdící bez řidiče na polygonu, uvnitř už sedí Daniel Suchánek, doktorant, který auto ovládá.
5: Náročnost řízení je vlastně v podstatě stejná jako ve vozidle. Tam úplně není jako pro uživatele velký rozdíl. Je potřeba určitě pár minut s tím najezdit, aby člověk jako si zvyknul na ten pohled těch kamer. Trošku jiné třeba, než jste zvyklá na normálně klasického auta.
3: A jak když se dívám, to je vlastně klasický volant.
5: Je to úplně komplet všechno z vozidla Škoda Enyaq, to znamená to, kterým jezdíme.
3: Autonomní řízení spolu s chytrými a robotickými auty jsou ale jen jedna část výzkumu. Vysvětluje mi proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
6: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, zavádění digitálních dvojčat pro vlastně snížení nákladů na elektrickou energii. Pak je to oblast robotiky. My v současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky.
3: Budova je hned vedle polygonu, přímo na něj vedou v přízemí velká garážová vrata, za kterými se chytré a autonomní vozy skrývají. Zhotovitelská firma použila při stavbě technologie na snížení energetických nákladů. Na budově je například 92 fotovoltaických panelů. Centrum počítá se zázemím až pro 50 výzkumníků. Brigádu chce ale nabídnout i šikovným studentům. Z Ostravy Klára Křižáková, Radiožurnál.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Některé obchody v Nizozemsku mají kvůli hackerskému útoku problémy se zásobováním. Ruské drony zaútočily na školu na západě Ukrajiny. Tenistka Bartuňková je ve Wuhanu ve druhém kole. Menšík v Šanghaji vypadl v osmifinále. Na dálnici D1 komplikuje dopravu požár kamionu u Domašova směrem do Brna. A bude polojasno, později přibývání oblačnosti, večer má v Čechách pršet, teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize, který v Česku provozuje obchody Albert, stále řeší důsledky kybernetického útoku. V Nizozemsku mají podle tamní veřejnoprávní stanice NOS problémy se zásobováním. Chybí třeba ovoce a nebo mléčné výrobky. Nefunguje ani objednávání online. V českých prodejnách Albert můžou zákazníci podle mluvčího Jiřího Marečka dál bez problémů nakupovat.
3: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční. Za komplikace se omlouváme, intenzivně pracujeme na opravě toho systému.
2: Výpadek aplikace podle Marečka souvisí s kybernetickým útokem v Nizozemsku. Rusko útočilo na Kyjev a západní Ukrajinu. Vypálilo rakety, raketodrony a proudové nepilotované letouny. V oblastním centru Rivne dron narazil do školní budovy. Ukrajinské úřady hlásí oběti i zraněné.
4: Náčelník rivnenské oblastní vojenské správy Oleksandr Koval na svém telegramovém kanálu uvedl, že ruský útok na centrum města zranil nejméně 10 lidí. 4 mrtvé a asi 12 zraněných hlásí úřady v Charkově, na který Rusko zaútočilo raketovými drony typu Banderol. 6 ruských balistických střel Rusko odpálilo na Kyjev a doplnilo je proudovými drony. Jeden z nich v Darnickém městském obvodu zasáhl 5podlažní bytový dům. V Kyjevě zahynuli 2 lidé a jeden člověk zemřel při ruském útoku v kyjevské oblasti. Ruské drony zasáhly i předměstí Lvova. Nikoho ale nezranili, informovala místní vojenská správa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Za vraždu dvouletého syna půjde 26-letý muž na 17 let do vězení. Rozhodl o tom Ústecký krajský soud. Muž na dítě zaútočil v březnu na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Podle znalců byl opilý, své jednání si ale uvědomoval. Dítě se dostalo do nemocnice s vážnými zraněními. Pokračuje státní zástupce Vladimír Jan.

0: prohrála 1-2 na sety. Jakub Menčík pak skončil v Šanghaji v osmifinále. Nad jeho síly byl Francouz Gea, který zvítězil ve dvou sadách. David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D1 u Domašova, nehoda v Brněnské v Praze. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna aktuálně zavřená za sjezdem na Domašov. Na kilometru 169,5 hoří návěs u kamionu. Na místě hasiči a chvíli bude dálnice neprůjezdná. Dá se sjet na Domašov, objet to po silnici 602, zatím bez větších problémů. Na D1 komplikace taky na příjezdu do Prahy z Brna. Už v Brněnské ulici za sjezdem na Chodov odtahují kamion, dodávku a dvě auta po hromadné nehodě. Ze tří pruhů průjezdný pouze levý a kolona od 13. kilometru dálnice D1 je asi na 45 minut. Pozor, ucpává se i sjezd na Pražský okruh směr Plzeň, tam je omezení u Jesenice. V Praze nehoda překáží taky ve Štěrboholích, přesněji na konci Kutnohorské směrem do centra. Před křižovatkou s Průmyslovou se srazila dvě auta. Teď už by měla být na straně, dlouhé kolony z Měcholup a ze Štěrbohol by se mohly rozjíždět. No a v Praze čekejte kolony, mimo jiné i ve Kbelské ulici ve směru na Ústí nad Labem. Je zavřený sjezd na Letňany, jede se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je skoro jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť, teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: A my vám přejeme dobré odpoledne. S Radiožurnálem jste ve 13 hodin 5,5 minuty. Optimista, který vidí všechno černě. Tak sám sebe charakterizuje člověk, který má v pražské záchrance na starost přípravy na krize. Nejen o jeho práci je bonusový díl rozhlasové série Urgent. Představíme vám ho už za chvilku v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Teď Rag & Bone Man, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rozhlasová série Urgent, mapující práci lékařů a záchranářů, má přes 500 000 poslechů. Na webu můjrozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích i proto právě teď vyšel bonusový díl. Naši reportéři jsou na základně Kundratka, odkud vyrážejí speciální auta pražské záchranky k mimořádným událostem doma i v zahraničí.
2: Urgent. Rozhoduje každá vteřina.
3: Odsud se dějou vlastně ty největší věci, které v Praze řešíme, a nejenom v Praze.
4: Ondřej Šedivka, vedoucí pracoviště krizové připravenosti pražské záchranky.
5: Pražská záchranka je specifická vlastně tím, že má prostředky i pro třeba hromadné události. Vy sami vyjíždíte i vlastně tam, kde to není v tom územním působení Prahy, ale třeba na zahraniční mise a tak. Teďka nám tady dolů jede zrovna rampa, která otevírá dveře do Atega.
3: Atego Dakar je to perenní speciál, kde můžeme umístit až 8 ležících pacientů. Tohle Atego má za sebou povodně v Olomouckém kraji, má za sebou požáry v Řecku, jinak nám vyjíždí několikrát týdně na území hlavního města Prahy.
4: Jak rychle se rozhodne Atego, musí někam vyrazit do terénu, a jak rychle jste s ním schopni vyvíjet?
3: V rámci území hlavního města Prahy máme na dispečinku zpracovány události, kde to auto vyjíždí defaultně. To znamená, událost se stane a bez toho, aniž bychom měli potvrzeno, že to vozidlo je nebo není potřeba, tak odsud vyjíždí, protože sami vidíte, že je to velký vůz, on má na výšku 3,5 metru, váží 10 tun a je potřeba, aby každý ten speciál vyjel co nejdříve. I kdyby to znamenalo to, že po cestě ten výjezd zrušíme. Do 2 minut auto je v pohybu.
4: Ondro, ty jsi vedoucí pracoviště krizové připravenosti. Jaké to je pořád myslet na to nejhorší, na tu krizi a na to, aby tví kolegové na to byli připraveni?
3: To řekl jsi to vlastně přesně, no. Já jsem optimista, který musí vidět všechno černě. Na jednu stranu je to zábava, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to neděláme pro zábavu, děláme to proto, že ty naše představy a to naše plánování a následná realizace těch úkolů je tady od toho, aby to zachraňovalo životy nejenom obyvatelstva, ale i našich kolegů.
2: Urgent. Rozhoduje každá vteřina.
4: O dalších speciálech pražské záchranky a také třeba o tom, jak garáž mistři sanitky servisují, je celý bonusový díl Urgentu. Poslechu je v podcastových aplikacích a také na webu můjrozhlas.cz. Tam se dá pro reportážní sérii Urgent hlasovat i v posluchačské kategorii Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, Radiožurnál.

0: Kapela Reddy Kirken na radiožurnálu. Na Kyjev opět letěly ruské balistické rakety i proudové drony. Cílem velkého útoku byl i Charkov a my o situaci budeme mluvit s naším zpravodajem na Ukrajině ve 13 hodin 20 minut. Teď spěcháme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 stále zavřená ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov. Na kilometru 169,5 hasiči dohašují požár kamionu. Hořel návěs od okolo. Hasiči stále prolévají a dálnice stojí směrem do Brna. Kolona se táhne od 9 křížů 165. kilometru. Poslední volný sjezd je tak už na Velkou Bíteš na kilometru 162. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Rusko v noci na dnešek odpálilo na Kyjev 5 balistických raket a na ukrajinská města vystalo přes 100 nepilotovaných letounů různých typů. Z Kyjeva a Charkova hlásí mrtvé i zraněné. Na Ukrajině je stálý zpravodaj radiožurnálu Martin Dorazín. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na jaké cíle v Kyjevě a Charkově Rusko zaútočilo?
1: Byly to cíle vojenské i civilní. Z těch civilních to byl například 25 podlažní, tedy velmi vysoký moderní dům, který zasáhl dron. Z těch dalších cílů to byly především úlomky těch sestřelených dronů, které i teď vlastně ten útok vlastně v Kyjevě nepřetržitě dnem, nocí, tu s větší, tu s menší intenzitou. I teď, když mluvíme, tak z Kyjeva přicházejí zprávy o tom, že tam opět dopadly úlomky dronů, zranili 3 lidi na otevřeném prostranství, ale dál jsou to obchody, různé civilní budovy, ale samozřejmě Rusko tam má i své vojenské cíle.
0: Jak si ukrajinská protivzdušná obrana poradila s balistickými raketami?
1: To jsou právě ty vojenské cíle, protože úřady informovaly pouze o těch zásazích civilních objektů. Protivzdušná obrana oznámila, že se jí podařilo zlikvidovat, odklonit, sestřelit 88 ruských nepilotovaných letounů. Z těch 108 ty ostatní tedy doletěly do svých cílů. Je to sice dobrý výsledek, ale protivzdušná obrana neuvedla, nebo vlastně z toho vyplývá, že nesestřelila ani jednu z těch 5 balistických raket. A jelikož netrefili civilní cíl, to už bychom věděli, tak to znamená, že zasáhli nějaká armádní zařízení, podniky vyrábějící pro armádu, zařízení možná protivzdušné obrany. To jsou informace, které samozřejmě napadená země nezveřejňuje, aby tím vlastně neinformovala protivníka o úspěšnosti a efektivitě těch zásahů.
0: Drony už podruhé napadly 2 lodi v bulharských vodách a jedna z nich se potopila. Už se ví, komu drony patřily?
1: No, není to zcela jisté, není to stoprocentní, ale jak vyplývá i ze slov bulharského premiéra Rumena Radeva, tak pravděpodobně jde o drony ruské. On řekl, že nejsou jasné důkazy o tom, kdo ten útok provedl, ale logika situace podle něj vyplývá, nebo logika situace nasvědčuje tomu, že největší prospěch z toho má Ruská federace, takže je věcí odborníků, aby vyzkoumali, co se tam stalo. Bohužel tedy jedna z těch lodí se potopila, byly tam zranění námořníci, posádky se podařilo částečně evakuovat. V Bulharsku jde vlastně už o druhý takový útok v té ekonomické zóně Černého moře, takže situace je velmi vážná, protože vůbec není vyloučeno, že se nebude opakovat, spíše naopak.
0: Už 2 dny má platit takzvané Trumpovo energetické příměří, tedy zákaz útoků na energetickou infrastrukturu a zvláště na ropné rafinerie. Jak je obě strany dodržují?
1: Prezident Volodymyr Zelenský řekl, že Ukrajina už 2 dny neútočí na ruské rafinérie a opravdu z Ruska nepřicházejí žádné zprávy oficiální ze sociálních sítí, které by doložily, že tedy Ukrajina porušila toto příměří, ke kterému se sice nikdo nezavázal, ani Rusko a v podstatě ani Ukrajina, ale Zelenský řekl, že Ukrajina je zatím dodržuje na rozdíl od Ruska, které útočilo na energetickou infrastrukturu Ukrajiny.
0: Ve vysílání radiožurnálu stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

A aktuality pro řidiče: na dálnici D1 z Prahy do Brna na 169. kilometru hořel návěs kamionu. Hasiči už požár uhasili a teď už pouštějí auta levým pruhem. Kolona od 9 křížů se pomalinku rozjíždí, tak jeďte opatrně a zůstaňte i dál s Radiožurnálem.

0: Jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Legenda o prstenu znovu ožívá. Jedinečné spojení živé Oscarové hudby a filmové projekce. Kultovní film po 25 letech. Lord of the Rings in Concert. V roce 2027 v Praze a v Brně. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nezastavil, a to i přes zákaz jízdy, a vjel do cesty proti jedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se tehdy zranilo 47 lidí. Škoda přesáhla 82 milionů korun. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinérie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle Schillerové ale snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. Ukrajina podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského druhý den v řadě neútočila na ruské ropné rafinérie a energetiku. Řekl to v souvislosti s energetickým příměřím, které ohlásil americký prezident Donald Trump. Moskva ale podle Zelenského navzdory tomu dál útočí na energetická zařízení na Ukrajině. Kreml bez dalších podrobností informoval, že pokračují kontakty se Spojenými státy. A ve Znojmě ode dneška vystavují knihu městských práv ze 16. století. V Jihomoravském muzeu si lidé můžou prohlédnout poprvé po 30 letech. Kniha váží několik desítek kilogramů. Je v ní nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo. Sport. Střelkyně Veronika Blažíčková se dostala poprvé v kariéře na stupně vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Domašova taky před Prahou. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov opět průjezdná, alespoň částečně. Na kilometru 169,5 hasiči dohašují požár kamionu. Teď už pustili levý jízdní pruh. Kolona od 9 křížů, poslední volný sjezd je tak na Velkou Bíteš na kilometru 162. Na objížďce po silnici 602 pozor už se tvoří kolony v Ostrovačicích. Na D1 stále velké kolony, čekejte na příjezdu do Prahy z Brna. Za sjezdem na Chodov na půltém kilometru uklízejí po hromadné nehodě, zatím stále průjezdný pouze jeden ze tří pruhů a kolona je dlouhá, brzdí se za sjezdem na Velké Popovice, zdržíte se asi 45 minut. Pokud byste to chtěli obět po Pražském okruhu, tak i tam jsou kolony. Ucpaný je už sjezd z D1 na okruh směr Plzeň a rozjedete se až za Jesenicí. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice popojíždějí kolony mezi Boticemi a Miličínem. Teď jsou silničáři za Oldřichovcem, je tam i semafor a zdržíte se hlavně z Prahy asi 15 minut. Dlouhé kolony i na 35 z Mohelnice do Moravské Třebové. Před Studenou Loučkou vyfrézovaná vozovka jede se Kivadlově. Zdržíte se až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je polojasno, odpoledne od západu čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť, teploty většinou do 16 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobré odpoledne, 13 hodin 33,5 minuty a pouštíme Petra Perka.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Možná.

všechno mohlo stát, už nemám na to dál v hlavě místo. Jsi mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži

Jak vypadá Rusko očima člověka, který v něm prožil celý život a pak z něj odešel? Režisér Andrej Zvjagincev na to hledá odpověď ve svém filmu Minotaur. Francie ho posílá do Oscarového klání, snímek uvádí i česká kina. Víc pro vás máme za chvilku ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Z Ruska odešel, ale na tamní poměry nezapomněl. Režisér Andrej Zvjagincev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a dilemata, která jeho obyvatelé řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden do českých kin.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
2: Film o rodinné dramě.
3: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
4: Čemu já to должен это решать?
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
2: Já prožil v Rusii tolik mnoho.
3: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: 13:44. Srdce může varovat před selháním dlouho dopředu. Brněnská vědkyně zkoumá, jak tyto signály včas rozpoznat z běžného vyšetření. Probereme to ještě před 14. hodinou, teď Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 se komplikuje doprava na příjezdu do Prahy z Brna. Je tam další nehoda na 14. kilometru za sjezdem na Velké Popovice. Srazilo se auto s kamionem, průjezdný pouze levý pruh a kolona se prodlužuje od Mirošovic. No a další kolona pak před Prahou záhy za sjezdem na Chodov na půltém kilometru uklízejí po hromadné nehodě několika auta kamionů. Zatím je stále směrem do centra do Prahy průjezdný ze tří je pouze jeden pruh a kolona je dlouhá. Tam se brzdí už na 12. kilometru a zdržíte se 45 minut. Pozor, ucpaný je i sjezd z D1 na Pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

mixtures bridge.

0: Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dřív, než nastane, ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svému praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Senátní volby 2026.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Čím chtějí přesvědčit voliče kandidáti v Ostravě? Mířilo heslo kandidátky hnutí ANO o nemakajících senátorech konkrétně na jejího opozičního protikandidáta? Jaká má být role horní komory parlamentu? A jak by se postavili k zákonu o celostátním referendu nebo k úvahám o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti? Tomáš Pancíř se zeptá senátora kandidujícího za ODS a další strany sněmovní opozice Ondřeje Šimetky a starostky Poruby z hnutí ANO Lucie Baránkové-Vilamové. Poslouchejte dnes po 17. hodině.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Co z díla Václava Havla oslovuje mladou generaci?
2: Člověk nemusí šířit jenom tu pravdu, ale může poukazovat na to, co ta pravda naopak není.
1: A co je stále živé v dnešní rozdělené společnosti?
3: Havel tím chtěl říct, že nikdy nejsme úplně bezmocní. Vždy se dá něco dělat.
1: Podsta k 90. výročí narození Václava Havla.
4: To byl pan prezident.
1: Havel 90. Moc bezmocných. Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Rozum a cit. Adaptace zbožňovaného románu Jane Austenové míří do vašich kin. Dvě sestry a dvě rozdílné cesty za láskou a životním štěstím. Je lepší použít hlavu nebo srdce? Rozum a cit. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem filmu Rozum a cit je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
7: ČSE kvůli kauze Dag Human bude bránit u soudu. Maďarský parlament zrušil část zákona, která omezovala změny pohlaví. Fotbalisty Slávie čeká v lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 brzdí provoz nehody. A bude polojasno, později čekáme přibývání oblačnosti, večer v Čechách místy déšť a teploty do 16 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: ČSE kvůli zablokování části podílu kvůli kauze Dag Human bude bránit u soudu. Radiožurnálu to napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Dag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dále neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČSE zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílu nedotkne. Společnost Dag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze potvrdil lucemburský nejvyšší soud a proto přistoupila k exekučnímu řízení. Maďarský parlament schválil zmírnění zákona na ochranu dětí, který před 5 lety prosadila tehdejší vláda Viktora Orbána. Novela ruší omezení týkající se zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Původní pravidla vyvolala spor s Evropskou unií. Pro změnu hlasovala většina poslanců. Proti byl mimo jiné Orbánův Fides.
9: Vláda bývalého premiéra Orbána zákon prosadila s odůvodněním, že chce děti chránit před nevhodným sexuálním obsahem. Zákaz ale vztáhla i na zobrazování homosexuality například ve školách nebo reklamě. To kritici označovali za diskriminaci sexuálních menšin a omezování svobody projevu. Letos v dubnu jim dal zapravdu i Soudní dvůr Evropské unie. Novela tyto zákazy ruší, ale dál omezuje například přístup dětí k pornografii a obsahu se sexuálním násilím. Premiér Péter Maďar tvrdí, že změny ochranu dětí posílí. Hlasování opozice proti novele označil za ostudu. Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně dál komplikuje dopravu. Policisté dnes už na několika křižovatkách nechali vypnout semafory a dopravu řídili sami, aby mohli lépe reagovat na aktuální situaci. 40-denní oprava tunelu začala včera a problémy způsobuje hlavně v dopravní špičce. Podle policie bylo dnešní ráno o něco klidnější. Podrobnosti k aktuálnímu režimu dodává policejní mluvčí Pavel Šváb.
10: Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně. Nejčastěji se tak dělo u křižovatek Poříčí Hašpická, Hlinky Pisárecká a Poříčí Nové Sady.
11: Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
12: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný je Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku.

0: kamiona a osobní auto. Blokují dva jízdní pruhy ze tří, projíždí se pouze levým. Další nehoda pak ještě v Praze za sjezdem na Chodov. Na půltém kilometru uklízejí po hromadné nehodě a opět směrem do centra se projíždí pouze jedním ze tří pruhů. Kolona je dlouhá před Prahou. Náš zpravodaj jede od 17. kilometru přes hodinu.
1: Jedeme to hodinu a půl a jsme teprve před Prahou a jedeme osobním vozidlem.
0: A v Praze silný provoz čekejte taky na okruhu ve směru na Ústí nad Labem. Nesouvislé kolony se táhnou ze Štěrboholské spojky od Europarku až do Kbelské ulice ke zúžení u Letňan. V koloně jsou pak i nehody. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony mezi Boticemi a Miličínem. Za Oldřichovcem jsou silničáři a zdržíte se hlavně z Prahy asi 15 minut. Dlouhé kolony i na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové. Před Studenou Loučkou vyfrézovaná vozovka jede se Kyvadlově, fronta je tam až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Od západu už přibývá oblačnosti a večer v Čechách čekejte místy déšť, teploty od 12 do 16 stupňů, při nízké oblačnosti jen kolem 9, na horách většinou 6, na Šumavě i kolem 10 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré odpoledne, 5,5 minuty po 14. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu. Supermarkety nizozemské společnosti Ahold Delhaize řeší bezpečnostní problém. Obchodům Albert v Nizozemsku i Česku nefungují klientské aplikace. V domovské zemi společnosti jsou ochromená některá distribuční centra. No a my k tomu dodáme podrobnosti za chvilku ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Teď Robbie Williams, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Po supermarketech ve Francii se s problémy potýkají taky obchody nizozemské společnosti Ahold Delhaize. Ve Francii hekři ve stovkách prodeje na dálku zvýšili teplotu v chladících boxech až na 50 stupňů Celsia. Zboží uložené v těchto skladech se zkazilo a škody mohou jít do desítek milionů eur. Nizozemská společnost přiznala, že řeší výpadek počítačových systémů. Bližší informace k tomu má Pavel Novák ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co se tedy této nizozemské společnosti stalo? Jde také o hackerský útok?
1: Je to dost možné, že se už někdo pokusil ovládnout IT systém té společnosti, anebo se mu dokonce podařilo do něj dostat. Proto ta firma preventivně odstavila některé své online služby, ale to mělo také vliv na distribuci ze zásobovacích center této největší sítě supermarketů v Nizozemsku Albert Heijn. Podle generální ředitelky společnosti Margaret Fristeden van Dijnové některé ze šesti center nefungují, ale neuvedla přesně, která to jsou. Problémy jsou podle ní se zásobováním ovocem, zeleninou a čerstvými potravinami. U trvanlivého zboží a mražených výrobků takový problém není, což dokazuje, že tady nejsou potíže s mrazícími boxy, jako to bylo ve Francii, a firma Ahold Delhaize také odmítá jakoukoliv spojitost s těmi hackerskými útoky na francouzské supermarkety, ale připustila, že řeší bezpečnostní záležitost, která se tedy dotkla hlavně těch online nákupů, klientské aplikace a komunikace obchodů se sklady.
0: Jak se tento bezpečnostní problém projevil v prodejnách vlastněných společností Ahold Delhaize?
1: No, týká se to tedy hlavně těch obchodů Albert Heijn, které vlastně představují asi 40% maloobchodů s potravinami v Nizozemsku. Ty prodejny jsou otevřené, ale na regálech zkrátka chybí některé zboží. Nefunguje objednávkový systém nákupů přes internet, což představuje pro tuto firmu asi 10% všech nákupů. Nejde také slevová aplikace, a to je i případ českých supermarketů Albert, že nefunguje aplikace Můj Albert, se kterou mohou zákazníci nakupovat za akční slevy, za akční ceny. Jak uvedl ředitel komunikace Albertu Jiří Mareček, tak akční ceny jsou teď u zboží na regálech a platí tedy pro všechny.
2: O oblíbené akce zákazníci nepřijdou a budou mít stejné ceny plošně nastavené, tak jako kdyby nakupovali s aplikací. Čili slevy odečteme z cen přímo na pokladnách i bez použití aplikace.
1: Tak to zase není taková velká komplikace, ale rozladění budou asi z těch bezpečnostních problémů v Evropě zákazníci ve Spojených státech. Tam Ahold je čtvrtá největší firma v maloobchodě. Na webech supermarketů, kde si lidé objednávají nákupy třeba domů, tak tam teď visí oznámení, že ta stránka je zkrátka nedostupná, takže musí maximálně dojít fyzicky do těch prodejen.
0: Ve studiu Radiožurnálu Pavel Novák. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Už jste se někdy necítili psychicky dobře a povídali si o tom s umělou inteligencí? Tak v tom nejste sami, protože podle průzkumu agentury Pack Research konzultuje svůj psychický stav s umělou inteligencí zhruba třetina lidí v Česku. Do průzkumu se letos na jaře zapojilo skoro 1800 respondentů starších 18 let. A víc nám teď řekne Michaela Bacílková z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak co dalšího průzkum ukázal?
1: Třeba to, že mladší lidi ve věku 18 až 34 let používají umělou inteligenci ještě častěji. O svém duševním zdraví se s ní radí zhruba polovina z nich. AI lidem pomáhá hlavně se zvládáním stresu nebo vyhledáváním informací. Při akutních psychických potížích ji podle průzkumu využilo 31% dotázaných. Co je ale taky zajímavé, přibližně 13% respondentů uvedlo, že po konzultacích s AI vyhledali odbornou pomoc později anebo dokonce vůbec, i když k odborníkovi dojít měli.
0: Takže i tady platí, že AI může dělat chyby?
1: Je potřeba si samozřejmě uvědomit, že to, co nám napíše AI, nemusí být pravdivé a spolehlivé. Neměli bychom ji tedy stoprocentně věřit a ukazují to i výsledky zmíněného průzkumu. Asi 11% lidí totiž dostalo od umělé inteligence doporučení, které bylo v rozporu s radou skutečného psychoterapeuta. A přibližně 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky.
0: A bude s tím stát něco dělat? Asi tedy spíš ministerstvo zdravotnictví?
1: Ano, ministerstvo zdravotnictví chce vydat příručku, která by lidem poradila s tím, jak umělou inteligenci používat správně a bezpečně. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
1: Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera ale častější užívání AI souvisí taky se špatnou dostupností péče. Třeba z loňského průzkumu Sdružení ambulantních specialistů vyplynulo, že u 80% dětských psychiatrů čekají lidé na volný termín déle než 3 měsíce.
0: V Česku si o svém psychickém stavu povídá s umělou inteligencí téměř třetina lidí. Tohle téma jsme probrali s Michalou Bacílkovou z domácí redakce. Díky.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Susan Vega na Radiožurnálu. Tenistce Martině Navrátilové bude v neděli 18. října 70 let, proto si připomínáme její bohatou kariéru. Už jako školačka hrála i trénovala ve velkých pražských klubech a potkávala i slavné Davis Cupové reprezentanty nebo šampiony té doby. Na kurtech LTC třeba Jana Kodeše.
1: Jsem ji potkal na Klamovce na schodech, když jsem šel trénovat a ona přicházela s Jirkou Parmou, to byl její trenér a bylo jí 10.
2: Vzpomínal před časem Jan Kodeš.
1: Jirka Parma jedenkrát říkal, hele Honzo, to je Martina, tu já teďko trénuju, to bude vynikající, to bude výborná hráčka. Tenisová vzpomínka, to jsem byl na Spartě už, mohlo být 68 nebo tak, když přišel Mirek Navrátil, otec její, a říkal, hele, pojď se pojď na Martinu, pojď se pojď na Martinu, který hraje s Tomanovou, pojď se na to podívat, jak jsem se přišel podívat, jak hraje Martina, no a pak uběhly ty roky a bylo i 15 a šli jsme do rozhodujícího mixa mezi Spartou a NHK Ostrava a porazili jsme obávanou dvojici, Nečas Lendlovák, no a Sparta vyhrála, no to jí bylo 15.
3: Jo, no a jsem byla nejlepší debreska, to bylo jasný. Já jsem už v tom 71. jsem se dostala do finále s Jašou Bedáněm, jsme se dostali do finále českého mistrovství, prohráli jsme ve finále, já jsem byla, mě bylo 14 let. Jo, jsme se dostali do finále, tak já toho debla vždycky uměla. To jsem vždycky měla radši než single.
4: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup.
2: Tenisový talent Martiny Navrátilové, tak ten byl mimořádný. Vždyť už 15. jako historicky nejmladší vítězka vyhrála mistrovství Československa v Ostravě a článek deníku Nová svoboda z 31. července roku 1972 zdobil titulek Mistryně není plnoletá. Jenom týden na to, v pondělí 7. srpna roku 1972, psal tehdejší československý sport o dvojnásobném triumfu Martiny Navrátilové na pardubické juniorce na nejprestižnějším mládežnickém turnaji u nás.
5: Nejvýraznější postavou letošního finále byla bezesporu Martina Navrátilová. Do Pardubic přijela přímo z dějiště mistrovství republiky v Ostravě se zlatou medailí v kapse. Tam se hrála 6 utkání, v Pardubicích dalších 15. Tento maraton zdolala celkem bez potíží, ale v závěrečném mixu se přece jen projevila únava a také slabší výkon jejího partnera Musila způsobil, že si neodnesla ještě třetí titul. Po svém vítězném utkání nám řekla, když jsem přijela do Pardubic, řekla jsem si, holka musíš, byla by to smůla, kdyby se to nepovedlo podruhé, no a vyšlo to a tak jsem šťastná.
2: Citoval tehdy československý sport Martinu Navrátilovou, která tenkrát jako hráčka VŠ Praha ovládla dívčí single a společně s Hanou Hiblerovou z Dukly i debl. Jistě značně unavená pak hned v dalším týdnu startovala Navrátilová i na tenisovém mistrovství Evropy v Budapešti a i z novinových titulků můžeme poznat, jak sledovanou sportovkyní už v té době byla. Navrátilové nevyšel nástup, psalo se na úvodní straně československého sportu ve čtvrtek 10. srpna roku 1972 v narážce na to, že talentovaná levačka podlehla Italce Vidové a po velmi náročném programu vypadla už v prvním kole.
5: Naše výprava dorazila do Budapešti v úterý ráno značně nevyspalá. Rychlík měl 2 hodiny zpoždění již v Bratislavě.
2: Mimochodem na konci evropského šampionátu už redaktoři československého sportu tak velkorysí nebyli a svým čtenářům naservírovali kritickou připomínku.
5: Naši v celkové klasifikaci skončili zásluhou Koželuhové na 4. místě z 16 zúčastněných národů. Příště však budeme muset uvážit, zda máme či nemáme obsazovat mistrovství Evropy stejně silně jako sovětští a maďarští tenisté.
2: Ale mistrovství Evropy silně obsazené výpravami Sovětského svazu či Maďarska nebylo ani v budoucnu tím nejprestižnějším tenisovým turnajem. Největšími podniky byly i v té době Grand Slamy a první takový čekal už brzy i Martinu Navrátilovou. Ale o tom už zase příště. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 14 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 8,40 korun a 1,60 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 630 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 7,40 korun a 1,20 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat ve dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak, anebo motoristé. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Záchranáři pohřešují několik námořníků. Kvůli incidentu si bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni. A papež Lev XIV. Přijal do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Sport. Basketbalista Vít Krejčí byl druhým nejvytíženějším hráčem Portlandu, a to v přípravném utkání na nový ročník NBA při výhře nad London Lions 119-66. Za skoro 21 minut na palubovce stihl český reprezentant jako střídající hráč nastřílet 10 bodů a přidal 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 před Prahou a kolony u Mohelnice. Na dálnici D1 dvě nehody brzdí výrazně provoz na příjezdu do Prahy z Brna. První na 14,5 kilometru. Kamion a osobní auto projíždí se ze tří pouze levým pruhem. Tam je první kolona od 17. kilometru asi na 20 minut. No a pak ještě nehoda už v Praze v Brněnské ulici. Za sjezdem na Chodov na 0,5 kilometru teď odtahují už poslední auto dodávku po hromadné nehodě. Opět projíždí se pouze levým ze třím pruhu. A tam je další pomalá kolona od sjezdu na Čestlice. A pokud byste to chtěli objet po pražském okruhu z D1 směr Plzeň, tak i ten je ucpaný. Fronta už od dálnice D1 se rozjede až za tunely. A v Praze silný provoz na okruhu taky ve směru na Ústí nad Labem. Nesouvislé kolony ze Štěrbholské spojky od Europarku až do Kbelské ulice ke zúžení u Letňan. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice popojíždějí kolony mezi Boticemi a Miličínem. Za Oldřichovcem jsou tam silničáři a zdržíte se v obou směrech až 15 minut. Kolony i na A35 z Mohelnice do Moravské Třebové před Studenou Loučkou omezení a až půlhodinové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zataženo v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku místy občasný déšť. Nejnižší teploty v noci v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Odpolední radiožurnál je s vámi ve 14.34. Řidičům přejeme šťastnou cestu, určitě s námi zůstaňte i dál a hlavně jeďte opatrně. Teď je chvilku po krátkých zprávách, znovu muzika, konkrétně Mark Anthony. Hezký poslech.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

O homosexualitě se ve školách nesmělo mluvit, stejnopohlavní páry podléhaly omezením i ve filmech a reklamách. Maďarsko teď po 5 letech tyto zákazy ruší. Nový premiér Péter Maďar tak mění jeden z nejkontroverznějších zákonů Viktora Orbána. A za chvilku to probereme s naší zpravodajkou. Every

0: Maďarsko po 5 letech ruší část zákona, který omezoval zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Pravidla prosadila bývalá vláda Viktora Orbána s odůvodněním, že chce chránit děti. Vyvolala ale kritiku doma i v zahraničí a také spor s Evropskou unií. Současná vláda Pétera Maďara teď prosadila novelu navzdory odporu Orbánova Fidesu. Změny by navíc mohly pomoci uvolnit část evropských peněz, které má Maďarsko zablokované. Podrobnosti probereme se zpravodajkou radiožurnálu Bárou Vránovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se po dnešním hlasování mění?
1: Dosud ten zákon zakazoval zobrazovat homosexualitu a změny pohlaví v obsahu přístupném dětem. Týkalo se to například škol, televizních pořadů nebo taky reklam. Omezení přitom platila i pro běžné zobrazení vztahu dvou lidí stejného pohlaví, tedy nejen pro obsah se sexuální tématikou. Novela tyto zákazy ruší, ve školách tak bude možné o homosexualitě znovu mluvit a filmy nebo reklamy nebudou podléhat omezením jenom proto, že zobrazují stejnopohlavní pár. Zákon ale nadále chrání děti mladší 18 let před pornografií, sexuálním násilím a dalším obsahem, který by mohl vážně ohrozit jejich vývoj.
0: Původní zákon vyvolal, říkali jsme, i spor s Evropskou unií, proč skončil až před unijním soudem.
1: Evropská komise namítala, že ten zákon diskriminuje sexuální menšiny a omezuje svobodu projevu i právo na informace. Legislativu kritizovali ostatně i unijní lídři a lidskoprávní organizace, podle kterých stavěla vztahy stejnopohlavních párů na úroveň sexuálních trestných činů na dětech. V roce 2025 navíc Orbánův kabinet zákon upravil tak, aby na jeho základě mohl zakazovat pochody hrdosti, takzvané prajdy. Spor se dostal až k Soudnímu dvoru Evropské unie, který letos v dubnu rozhodl, že Maďarsko porušilo unijní právo. Server Telex také připomíná, že kvůli zákonu, původnímu zákonu má Maďarsko zablokovaných zhruba 500 miliardy eur, tedy přes 12 miliard korun, a to dnešní hlasování by k ním mohlo otevřít cestu.
0: Jak výraznou podporu měla novela v parlamentu a co na ní říkají lidskoprávní organizace?
1: Prošla poměrně hladce, hlasovalo pro ní 139 poslanců, mezi odpůrci byli hlavně zákonodárci Orbánovy strany Fidesz. Lidskoprávní organizace rozhodnutí vítají, ale zároveň upozorňují, že řada omezení v Maďarsku zůstává. Stejnopohlavní páry například stále nemohou adoptovat děti a stát právně neuznává transgenderové osoby. Organizace Hater Society proto připomíná, že ani po dnešním hlasování se Maďarsko nevrací ke stavu před rokem 2020, ale považuje to za dobrý krok.
0: Ve vysílání radiožurnálu naše zpravodajka Bára Vránová. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

Zhruba před čtvrtstoletím uspěl Valdas Dambrauskas v litevské verzi pořadu Chcete být milionářem a začal si plnit svůj sen stát se fotbalovým trenérem. S azerbajdžánským Sabahem to dotáhl až do Ligy mistrů, kde večer nastoupí v Baku proti Slávii. No a my pro vás máme pozvánku už za chvilku ve vysílání Radiožurnálu.

0: Fotbalisté Slávie potkávají v Lize mistrů slavné soupeře, ale teď je čeká jeden nováček. V azerbajdžánském Baku bude hrát večer pražský tým proti Sabahu.
1: Fotbalovému Sabahu stačilo 9 let, aby se dostal do Ligy mistrů. Od vzniku v září 2017 se postupně zlepšoval a v minulé sezóně vybojoval double. Vyhrál azerbajdžánskou ligu i pohár.
2: Já tyhle příběhy mám rád. Je to, myslím si, pro ně úplně až pohádkový, že tomu v podstatě asi nikdo ani nevěřil, ale o to víc si to asi teďka užívá.
1: Myslí si slavistický odchovanec Tomáš Vlček a trenér Jindřich Trpišovský vnímá ještě jednu okolnost.
3: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovávat něco od začátku, takže za A to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a dějiny toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
1: Říká Jindřich Trpišovský, který začal trénovat ve Slávii zhruba čtvrt roku potom, co v Azerbajdžánu vznikl Sabah. Hodně mezinárodní společenství hráčů, které od minulé sezóny vede Valdas Dambrauskas, Litevec, který věří v neustálé zlepšování. Dambrauskasův příběh obletěl svět. Doma studoval filozofii a sociální vědy. V roce 2002 uspěl v litevské verzi pořadu Chcete být milionářem. Vydal se do Anglie, kde se živil všemožnými věcmi. A hlavně pracoval na svém snu, stát se fotbalovým trenérem. Podařilo se.
3: Určitě směje půjdu do vědomostního kvízu, to 100%, maximálně do toho fotbalového.
1: Pousměje se kouč Slávie Jindřich Trpišovský, který chce přechytračit soupeře na hřišti.
3: Rozpoznat toho soupeře svým způsobem je jako dost jednoduchý, protože oni mají ten jeden styl, který jedou furt dokola, takže pro ten tým je to výhoda, že je sehranej, pro toho soupeře, jako by pro nás je zase výhoda se ho rychleji načíst, pokud nás ničím nepřekvapí, co zatím nepoužili v sezóně a v historii, tak ta příprava je prostě jednodušší.
1: Utkání fotbalové ligy mistrů Sabah Slavia začne ve 15:45 večer, stejně jako náš přímý přenos. Z Baku, Mirko Vasič.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: kapelko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
2: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
1: Jak se změní priority velkých měst.
2: Kde už je o nové koalici jasno.
1: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
2: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
1: Česko po volbách.
2: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
1: Česko po volbách.
2: Živé shrnutí od našich reportérů.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. Středoškoláci ve Francii dál protestují proti situaci ve školství. Fotbalisté Slávie mají další možnost přerušit 19-leté čekání na výhru v Lize mistrů. Nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1. A zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta, a asi 8% lidí změnilo kvůli umělé inteligenci užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto chce vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
2: Středoškoláci ve Francii kvůli špatným podmínkám ve školství od rána blokují asi 200 škol. Ve vysílání rozhlasové stanice France Inter o tom informoval ministr školství Edouard Geffre. Podle něj protestní hnutí slábne. Studenti na odpoledne chystají další rozsáhlý protest v centru Paříže a dalších velkých městech.
5: Studenti středních škol protestují napříč Francií už čtvrtým týdnem. Vadí jim přeplněné třídy, špatný technický stav škol nebo nedostatek učitelů. Ministerstvo školství proto oznámilo, že školy, kde je situace nejvážnější, zaměstnají 3000 nových učitelů. Ministr Edouard Geffre ve vysílání stanice France Inter taky řekl, že vláda předloží další návrhy na zlepšení situace na středních školách. Hnutí studentů je podle něj ale slabší než v předchozích týdnech. Podle středoškolských organizací jsou ministrovy sliby nedostatečné a studenti proto chystají další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Pracovníci demoliční firmy dnes z liblických vysílačů ve středních Čechách sundávají světla. Chtějí tak před demolicí zabránit tomu, aby se rozbila. Samotný odstřel nejvyšší české stavby provedou v dalších dnech, říká mluvčí českých radiokomunikací Petra Miterová.
6: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
2: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun.
7: Sport. Po porážce z Lens nastoupí fotbalisté Slávie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů a v Baku se pokusí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Slavistický odchovanec Tomáš Vlček k prodlužujícímu se čekání říká.
8: Nepovídáme si o tom, aby jsme se nedostavili nějak zbytečně pod tlak. Samozřejmě všichni to vnímáme, už je to dlouho a je to asi papírově nejslabší soupeř.
7: Utkání Sabah Slávia začne v Baku v 18 hodin a 45 minut českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejisty Pardubic čeká poslední zápas v základní části Ligy mistrů. V 18 hodin přivítají švédské Vechje. Oba týmy už mají jistý postup do play-off. A střelkyně Veronika Blažíčková slaví životní úspěch ve světovém poháru. V Káhiře získala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 před Prahou a nehoda v Unhošti.

0: Ta kolony se prodlužují, už taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka a třeba ve směru z Barrandovského mostu se před mrázovkou zdržíte v koloně. Na Kladensku v Unhošti je teď zavřená hlavní silnice příjezd od Prahy. Podle našeho zpravodaje kvůli nehodě.
1: Osobní auto s motorkou a je to zavřené, takže nedá se projet vlastně Unhošti, je to odkloněno.
0: Silnice 3 z Prahy na Budějovice je ucpaná za Oldřichovcem, je tam omezení, zdržíte se okolo 15 minut. Velké kolony i na 35 z Mohelnice do Moravské Třebové, u Studené Loučky je omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty zítra do 18 stupňů a na horách většinou kolem 8, na Šumavě i kolem 12. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré odpoledne, radiožurnál pokračuje 6 minut po 15. hodině, jak získat zpět peníze do státního rozpočtu po zastropování cen paliv. Jako jednu z možností vidí vláda zavedení speciální daně na rafinérie a právě tento návrh by dnes měli začít projednávat poslanci. My se s naší reportérkou ve sněmovně spojíme už za chvilku, teď Ray Dalton. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Odpolední radiožurnál
5: a Štěpán Pokorný.

Snížit marže rafinérií a zvýšit příjmy státního rozpočtu, to chce vláda zajistit zavedením speciální daně právě na rafinérie. Kvůli návrhu se dnes sešli poslanci. Podle kabinetu by měl finančně kompenzovat část

0: příkladů vzniklých regulací cen pohonných hmot. A jednání ve sněmovně sleduje reportérka Radiožurnálu Anna Millerová. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Vládní koalice očekává dlouhou debatu. Poslanci si proto hned na začátku schůze odhlasovali, že budou moci jednat až do noci. Zatím ale pořád jednají o programu schůze. Vláda chce, aby sněmovna schválila mimořádnou daň pro rafinérie co nejdřív, nejlépe do konce roku. Jak říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
2: My jsme se dostali v nějaké hluboké krizi, to znamená krizi, která je způsobena situací na Blízkém východě a musela česká vláda provést opatření ve prospěch občanů, ve prospěch českých firem, ale stalo to nějaké peníze.
1: Podle Schillerové už letos vyšlo stát zastropování cen paliv i snížení spotřební daně na naftu na přibližně 4 miliardy korun. A to jen za říjen, to má být další miliarda. Návrh by měl pomoct tyto peníze vrátit do rozpočtu. K tomu dodám, že mimořádná daň pro rafinérie má podle kabinetu platit jak pro příští rok, tak ale i zpětně za ten letošní rok.
0: A jak na návrh reaguje opozice nebo samotné rafinérie?
1: Opoziční politici kritizují právě to zpětné zavedení daně. Třeba podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba návrh ohrozí předvídatelnost podnikatelského prostředí. Firmy podle něj nebudou vědět, kdy může nové zdanění přijít. A podle šéfa ODS Martina Kupky může návrh nakonec způsobit víc problémů, než kolik přinese peněz a pozitivních výsledků.
3: Jedná se o zdanění jedné firmy, navíc jednoho vlastníka. To může ohrozit investice, které ale pro další existenci rafinérií, pro jejich rozvoj, pro zaměstnanecká místa naopak Česká republika nutně potřebuje.
1: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou a o přehodnocení návrhu žádá i Svaz průmyslu a dopravy. Ten včera poslal otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi z ANO, aby vláda od záměru buď ustoupila, anebo aspoň zmírnila tu daň.
0: Ve sněmovně je reportérka Radiožurnálu Anna Millerová. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

Nejméně 150 napadených obchodů a škoda v milionech eur, to je zatím výsledek včerejšího kybernetického útoku na chladící zařízení ve francouzských supermarketech. Co přesně se stalo a hrozí něco podobného i v Česku, tak podrobnosti přidáme po kapele Činasky.

0: Francouzské supermarkety se vzpamatovávají ze včerejších kybernetických útoků. Hackerům se totiž podařilo ovládnout řadu chladicích zařízení, které začaly naopak topit. Vysoká teplota nakonec poškodila potraviny nejméně ve 150 prodejnách. Jestli takové útoky hrozí i v Česku, to zjišťoval redaktor Dominik Hron. Dobrý den.
1: Pěkný den. Rovnou řeknu, že vyloučit se to nedá. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost roste riziko takových útoků, jak se víc a víc propojují průmyslové a provozní technologie. Podle mluvčího NÚKIBu Jakuba Neščivery je důležité, aby veřejně dostupná zařízení byla zabezpečena.
2: Klíčová jsou zejména opatření jako segmentace sítí, silná autentizace, omezení vzdálených přístupů, pravidelné aktualizace a průběžný monitoring. I zařízení, která na první pohled nemusí být vnímána jako součást informačních technologií, mohou dnes obsahovat síťové propojené řídící systémy. Proto je důležité věnovat kybernetické bezpečnosti pozornost i v těchto oblastech.
1: Podle informací z Francie šlo o útoky na chladící vitríny, které má na starost dánská společnost Danfoss, no a ta na svém webu píše, že funguje i v Česku. Jestli ale dodává technologie do českých supermarketů, se nám nepodařilo zjistit, na dotazy Českého rozhlasu nereagují.
0: Jak připravené jsou na hackerské útoky české supermarkety?
1: Mluvčí řetězce Penny Markéta Smutná říká, že po těch útocích ve Francii jsou teď ve střehu.
3: Nejsme si vědomi žádných srovnatelných incidentů v rámci společnosti skupiny Reve. Situaci nadále pečlivě sledujeme.
1: Společnost Lidl zase uvedla, že se jí tento incident jakkoliv nedotknul. Podobné vyjádření zaslal i Albert. Právě ten se teď ale taky potýká s útoky, a to na počítačové systémy jejich provozovatele, tedy nizozemské firmy Ahold Delhaize. A v tomto případě jde o výpadky mobilní aplikace.
0: Proč by se vlastně hackři nabourávali do ledníček a mrazáků?
1: Těch důvodů může být několik, ať už sabotáž, pokus o finanční vydírání, anebo prostě jen snaha způsobit co největší škody. A právě poslední zmiňované se hackrům ve Francii podařilo, protože podle informací tamních médií dokázali zvýšit teplotu v mrazácích až na 50 stupňů Celsia. Finanční ztráty budou nejspíš v milionech eur. Řeknu jenom a dodám, že chladicí zařízení v supermarketech jsou většinou vybavena alarmem, který dokáže na zvýšené teploty upozornit. Podle experta na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Checkpoint Miloslava Lujky se ale útočníkům nejspíš podařilo ten systém nějak obejít.
4: Alarmy sice mohou upozornit na neobvyklé teploty, ale nemusí tomu útoku zabránit. Pokud útočníci ovládnou řídící systém, mohou případně změnit i nastavení upozornění. Takže alarm může fungovat, ale nikde to nevyskočí jako chybová hláška. A je potom otázka, kdy si toho zaměstnanci všimnou přímo u těch mrazáků nebo lednic.
1: Hackři takto na dálku můžou napadnout třeba i klimatizace, vytápění, vodárny nebo energetické systémy. Stačí, když jsou zařízení připojená k internetu a nemají dostatečné zabezpečení.
0: Před půl čtvrtou Dominik Hron ve studiu Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Láska je tichá jako tma, když hvězdy jasně svítí.
1: Strhující, provokativní, zábavný, kontroverzní. Nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky.
2: Kde si myslíte, že jste ztratil svoji duši?
1: V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Jan Nedbal, Vojtěch Vodochodský a Anna Kameníková.
3: Chápeš to?
4: Ano.
3: Tak to je dobře.
1: Komedie Kluci to vidí jinak než holky. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
5: Patnáct hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová a zprávy.
6: Inflace v Česku zrychlila, v září stouply spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% více než srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Ukrajina podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského druhý den v řadě neútočila na ruské ropné rafinérie a energetiku. Řekl to v souvislosti s energetickým příměřím, které ohlásil americký prezident Donald Trump. Moskva ale podle Zelenského navzdory tomu dál útočí na energetická zařízení na Ukrajině. Kreml bez dalších podrobností informoval, že pokračují kontakty se Spojenými státy. Maďarský parlament schválil zrušení části zákona, který omezoval zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Normu před 5 lety přijala vláda tehdejšího premiéra Viktora Orbána. Vyvolala kritiku lidskoprávních organizací i Soudního dvora Evropské unie. Zákaz se vztahoval i na školy a reklamy. Později sloužil jako základ pro zakazování pochodů hrdosti. To teď novela ruší. Na Přerovsku pokračují opravy 5 obcí po povodních z června z roku 2024. Povodí Moravy na ně vyčlenilo 70 milionů korun. Dělníci teď těží na plaveniny z koryta říčky Šišemky a zpevňují její břehy. Práce by tam měly skončit v polovině prosince. Příštím roce budou pokračovat ještě v Oldřichově, Hlínsku a Šišmě.
1: Sport.
6: Hokejový útočník Kristián Pospíšil bude v Tipsport Extralize dál hrát za brněnskou Kometu. Slovenský reprezentant podepsal s klubem novou smlouvu na další 3 sezóny. Pospíšil hraje za Kometu od ledna 2023 a v jejím dresu od té doby nazbíral více než 150 kanadských bodů. V ročníku 2024-25 přispěl brněnskému týmu taky k zisku mistrovského titulu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Prahou a v Brně komplikace. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony za Mirošovicemi. Na 15. kilometru za sjezdem na Velké Popovice likvidují následky nehody auta a kamionu. A ze 3 pruhu je průjezdný pouze ten levý. Zdržíte se asi 30 minut. Naopak rozjíždí se kolona na příjezdu do Prahy po D1. Nehoda za sjezdem na Chodov je pryč. Kolona se teď přesouvá na jižní spojku. Spojka se ucpává ve směru na Černý most už od Zahradního města. Nesouvislá kolona nejen kamionů se sune v podstatě až do Gbelské ulice ke zúžení u Letňan. V Praze už je teď velmi silný provoz. Taky v Brně odpolední špička, navíc komplikovaná zavřeným Pisáreckým tunelem. Na objížďkách jsou už dlouhé kolony. No a tu situaci v Brně teď moc nepomáhá ani nehoda v Židenicích. Na okruhu na křižovatce Táborské a Gajdošovy ulice se srazila 2 auta a kolony jsou tam ze všech stran. U Brna fronta i na D1 popojíždí na příjezdu z Vyškova do Brna. Zdržíte se od sjezdu na Slavkov asi 15 minut. A ještě do Mělníka. V Mělníku komplikuje dopravu nové omezení na silnici 16. Na kruhovém objezdu opravují vozovku a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy i polojasno, nejvyšší teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: 15 hodin 34 minuty, na konci týdne začne 42. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio a my vás zveme na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou v neděli od 17 hodin povídat s rozhlasovými kolegy, například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. 15.34 pokračuje odpolední Radiožurnál a teď Trips.
1: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: A ještě dodáme, že pokud chcete vidět naživo hosta radiožurnálu na Pribohemia Radio, tak si můžete pořídit vstupenku na pribohemia.rozhlas.cz. Teď pokračujeme dalšími informacemi. Davy lidí vítali v ulicích Seuty španělský královský pár. Filip VI. S manželkou Letící dorazili do španělské exklávy poté, co na konci července do města vniklo na 70 tisíc migrantů, převážně z Maroka. Většina se vrátila, několik tisíc jich tam ale podle úřadů stále zůstává. S námi je ve vysílání spolupracovnice radiožurnálu ve Španělsku Lubica Zlochová. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Ještě donedávna v Seutě místní protestovali proti migrační politice Španělska. My jsme to v úvodu trochu nastínili. Jaké tedy bylo to přivítání královského páru?
1: To privítanie bolo veľmi vrelé a vrúcne. Ľudia čakali monarchov od skorých ranných hodín v uliciach a najmä pred radnicou mesta kráľ s kráľovnou. Preto tento úsek prešli pešo, zdravili sa s ľuďmi, neunávne im podávali ruky, rozprávali sa s nimi. A toto vrelé privítanie je určite aj preto, že v Seute návštevu monarchov považujú za gesto podpory mestu, ktoré znáša migračný nápor nielen teraz, ale už dlhé roky. A ľudia korunu nepovažujú na rozdiel od vlády Pedra Sancheza za zodpovednú za tieto opakujúce sa migračné krízy. Takže aj preto panuje dnes v uliciach Seuty skôr taká eufória, by sa dalo povedať, než napätie.
0: Maroko sa ale dívá na cestu španielského kráľovského páru rozporuplne. Proč?
1: Pretože Maroko považuje Seutu aj Meliliu za svoje historické územia, ktoré podľa neho Španielsko okupuje. To sa ťahá do dávnej minulosti, keď malo Španielsko v Severnej Afrike viac území, ktoré mu patrili a o ktoré malo Maroko vždy záujem. Takže z tých marockých kruhov zaznievalo aj to, že je to provokácia, keď sa do oboch španielských autonómnych miest prídu prechádzať monarchovia. Oficiálne však Rabat, a teda marocký král Mohamed VI. V tomto duchu sa nevyjadril.
0: Jaký dopad môže mít tá dnešní návšteva v souvislosti s tým náporem migrantov v Seute?
1: Návšteva monarchov

Přes 40 soutěžních snímků, ocenění pro umělce Zdeňka Svěráka a Veroniku Frajmanovou, vzdělávací workshopy a hlavně děčtí diváci a tvůrci. I to patří k letošnímu 58. ročníku festivalu Oty Hoffmana, který z Ostrova nad Ohří každoročně dělá město plné televizní a filmové tvorby pro děti. My se tam vypravíme už za chvilku v odpoledním radiožurnálu.

0: A na kávě vysílání radiožurnálu scénáristu a filmaře Otu Hoffmana si lidé stále připomínají nejen díky desítkám filmů a seriálů jako Návštěvníci Pantau nebo Lucie Postrach ulice. Jeho jméno nese i známý festival pro děti a mládež, jehož 58. ročník se v těchto dnech odehrává v Ostrově nad Ohří. Na místo, kromě tvůrců a filmových příznivců všeho věku, dorazil i reportér radiožurnálu Josef Kaňka. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Ota Hoffman byl věrným návštěvníkem festivalu ještě dlouho předtím, než se podle něj akce pojmenovala. Měl by z účasti radost, jak to na místě vypadá?
1: Já samozřejmě nevím, jestli byl Ota Hoffman příznivcem velkých akcí nebo naopak takové té komornější atmosféry, ale myslím, že spokojený by vlastně mohl být v obou dvou případech, protože je tu hned několik scén, kde se můžou lidé realizovat z hlediska diváckého a projekce jsou prý úplně beznadějně plné, ale zároveň, když je třeba pauza mezi programy, tak se to tak hezky rozptýlí. Já jsem teďka před kulturním a kreativním centrem Ostrov a jenom se tady projíždí Vochomůrka na koloběžce a juheláci se fotí s dětmi a je to celkově takové klidnější a lidé se připravují na další programy, takže pokud by si někdo chtěl třeba po projekcích filmu Princezna stokrát jinak, seriálu Boží plán nebo Pohádky pro neslyšící s názvem Ke všem čertům odpočinout a nějak se trošku uklidit, tak má rozhodně tu možnost a není to hlava na hlavě jako na těch opravdu velkých třeba hudebních festivalech.
0: Na festival dorazili i naši malí kolegové z Dismanova souboru. Co si přichystali?
1: Tak některá Dismančata dorazila se svými snímky, nebo respektive se snímky, ve kterých hrají dětské role, takže jsou na místě i coby hosté nebo tvůrci. Nejpočetnější část našich rozhlasových kolegů ale dnes přijela s divadelním představením Čigoligo jestřábe a neb motýl ve tváři. A nám teď inscenaci může ve vysílání blíže představit jedna z mladých hereček, 12-letá Anička, která si teď rychle odběhla z generální zkoušky.
2: Dobrý den, takže je to vlastně představení o Jaroslavu Foglarovi, ale jako není to představení vytvořené z jeho knížek, je to spíš představení o jeho životě, o lidech, kteří pro něj byli důležití a taky je to hodně zaměřené na to, že Foglar vlastně ve svých knížkách psal hlavně o klucích, ale my se tam snažíme dát jako to, že holky jsou taky důležitý, takže ty nejdrsnější chlapecké role tam vlastně hrají dívky a tak.
1: Tak já jen k Aničce dodám, že Dismančata s tímto představením vystoupí v divadelním sále Kulturního a kreativního centra Ostrov v 17 hodin.
0: Festival Oty Hoffmana potrvá až do pátku, tak co ještě návštěvníky v Ostrově nad Ohří čeká?
1: Aby festival dostal svému jménu, tak jsou na programu projekce a různé workshopy na téma Pantau, legendární seriál a i titulní postava s Buřinkou. Letos slaví 60. výročí od pilotní epizody a právě Ota Hoffman byl jedním z klíčových tvůrců. Velký zájem mezi dětmi hádám bude i o AZ Quiz Junior nebo dílnu Stardance, to bude všechno zítra. A na páteční dopoledne je samozřejmě naplánováno slavnostní vyhlášení výsledků, protože jsou tu i soutěžní snímky a seriály, takže někteří tvůrci si tradičně odvezou trofej slavného ostrovského dudka.
0: Až do pátku tedy bude festival Oty Hoffmana, teď tam je a informace dodal Josef Kaňka, reportér radiožurnálu. Díky a pěkný zbytek dne.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: 15 hodin 52 minuty za chvilku a nabízíme zprávy v 16 a pak už bude odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tohle to je naše místo.
2: Tady končí svět.
1: Tohle je náš život.
3: Každý to chtěl někdy udělat, že na to tu zničit.
1: A pak přijdeš ty.
4: Máme tam tělo.
5: Všichni se bojí.
6: Apokalypsa je zblízko.
7: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
8: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
9: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
8: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
10: Jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Legenda o prstenu znovu ožívá. Jedinečné spojení živé Oscarové hudby a filmové projekce. Kultovní film po 25 letech. Lord of the Rings in Concert. V roce 2027 v Praze a v Brně. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
11: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. ČES se bude bránit proti nařízení v kauze Diag Human. Itálii začalo pravidelné vojenské cvičení NATO. Fotbalisté Slávie nastoupí v Lize mistrů v Azerbajdžánu proti Sabahu. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na příjezdu do Prahy z Brna. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť, odpoledne až polojasno a teploty do 18 stupňů.
12: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
11: ČES se bude bránit proti rozhodnutí lucemburského soudního exekutora v kauze Diag Human. Ten včera polostátní firmě zablokoval část podílů. Diag Human se soudí s Českem o odškodnění za 17 miliard korun. A to kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Teď se snaží peníze vymoci prostřednictvím majetku v zahraničí. Polostátní ČES se ale brání, že s kauzou nemá nic společného. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO postup lucemburských úřadů označila za nezákonný.
13: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát, je to starý spor, možná skoro 20 let a beze sporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a beze sporu Česká republika, český stát se bude bránit.
11: Taky podle premiéra Andreje Babiše z ANO stát dlouhodobě neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. V Itálii začalo vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dní a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
14: Do cvičení s názvem Steadfastů se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buku až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Nezhybová.
15: Musíme počkat, až se uvede do takového vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suché hlíny a vlastně měla by začít rašit.
16: Sport. Fotbalisté Slávie budou hrát druhý zápas v sezóně Ligy mistrů. V Baku se utkají s nováčkem soutěže Sabahem. Ten vznikl teprve v roce 2017 a v minulém ročníku získal premiérový azerbajdžánský titul. V létě pak zvládl 4 kola kvalifikace Ligy mistrů. Rychlý rozvoj Sabahu ocenil trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
17: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovávat něco od začátku, takže za A to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a dějiny toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
16: Utkání začne zhruba za 2 hodiny a 40 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Po úvodní prohře 0-2 budou hrát české fotbalistky ve Skotsku odvetu semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Zápas je na programu od 20:15.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Sázavy a nehoda u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna a z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Sázavu. Na 38. kilometru se zrazil kamion s osobním autem. Kamion stojí v odstaveném pruhu, osobní je v levém pruhu a brzdí se, dojíždí se do kolony asi na 15 minut. Naopak na D1 se rozjíždí kolona na příjezdu do Prahy z Brna. Nehoda na 15. kilometru sjezdu na Velké Popovice je pryč. Do kolony se teď dojíždí na 19. kilometru a pomalu se rozjíždí. Auta z kolony se teď přesouvají do Prahy. V Praze je teď velmi

0: silnici 35 projíždí se omezením, v obou směrech se zdržíte okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy i polojasno a nejvyšší teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Skáňalová. Dobré odpoledne vám přeji. Na podíly polostátní firmy ČES v Lucembursku míří tamní soudní exekutor. Má to být proto, že český stát nezaplatil odškodnění asi 17 miliard korun firmě Diag Human, se kterou se soudí už od 90. let minulého století. A právě o tom uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu. No a abych nezapomněla, tak v následujícím vysílání můžete vyhrát i vstupenky na Signál Festival, tak i na to si počkejte.
1: Odpolední Radiožurnál
3: a Hanka Schánilová.

0: Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČEZ v tamních firmách. Společnost ČEZ označila krok lucemburských úřadů za nezákonný a šikanózní, protože se zmíněnou kauzou nemá nic společného. Diag Human a podnikatel Josef Šťáva se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podrobnosti k tomu už má reportér Jakub Vik. Jakube, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak na zablokování firem polostátního ČEZu reagovala česká vláda?
2: Premiér Andrej Babiš z ANO Radiožurnálu napsal, že stát nikdy nepřipustil nárok firmy a Česko se bude dál bránit. Totéž pak řekla i ministryně financí Alena Schillerová.
3: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, víte, že to letitý spor, je to něco neuvěřitelného a bezesporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a bezesporu Česká republika, český stát se bude bránit.
2: Bránit se chce i přímo ČEZ, jeho zástupci uvedli, že jsou přesvědčeni, že u soudu uspějí.
0: A proč k tomu exekučnímu řízení došlo?
2: Podle vyjádření Diag Human je jeho nárok na zmíněných 17 miliard korun potvrzený lucemburským nejvyšším soudem. A protože podle zástupců firmy český stát není ochotný jednat nebo splnit tento závazek, došlo na exekuci, tedy právě zajištění českým státem vlastněného majetku, to znamená firem v majetku polostátní firmy ČEZ. Právní zástupce Diag Human Jan Kalovoda nesouhlasí s vyjádřením premiéra Babiše, že stát nepřipouští nárok a bude se dál bránit.
4: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit a pokud ten nárok přiznaný mocí soudní nezaplatí, no tak pak je jen na útěku před věřitelem. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens, který s právním státem nemá nic společného.
2: Podle Kalvody se teď ČEZ může bránit proti exekuci, o tom se proto velmi pravděpodobně povede soudní spor, jestli na polostátní firmu může ta exekuce dopadnout. Proti původnímu rozsudku, že Česko má platit, ale už podle Kalvody nejsou možné žádné opravné prostředky.
0: Co to znamená pro firmu a případně pro odběratele?
2: Pro ČEZ to znamená, že s firmami v exekuci v Lucembursku teď nemůže nijak nakládat. Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. Na fungování Gasnetu by to ale nemělo mít vliv, říká mluvčí ČEZu Roman Gazdík.
5: Tyto kroky nemají žádný vliv na podnikání ČEZu v České republice, na dodávky plynu na zákazníky.
2: Doplňujeme, že stát vlastní společnost ČEZ ze zhruba asi 70%.
0: Doplňuje Jakub Vik, náš reportér. Díky.
2: Díky, hezký den.

0: tak všechno mám.
1: Na konci týdne startuje 42. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. My vás zveme na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol v neděli od 17 hodin popovídají s rozhlasovými kolegy. S fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, také s režisérem Alešem Vrzákem, anebo s moderátorkou Monikou Valentovou. A divákům tak velmi názorně předvedou, jak se dělá rádio. Pokud tohle chcete vidět naživo, můžete si pořídit vstupenku na pribohemia.rozhlas.cz. U téhle unikátní talk show byste neměli chybět. Teď, co vás čeká dál. V Praze pokračují povolební vyjednávání. Dnes se sešli zástupci STAN s uskupením Praha sobě a s Piráty. A více nám k tomu řekne za pár minut náš reportér. Zůstaňte s námi.

0: Posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu v 16 hodin a 20 minut. Příští týden by mohlo být jasné, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Dnes starostové jednali se zástupci Prahy sobě a s pražskými piráty. Podrobnosti už ví reportér Mikuláš Bochoska. Mikuláši, dobré odpoledne.
1: Dobrý den. To včerejší jednání pražského STANu a Spolu zatím nepřineslo konkrétní rozdělení gescí a domluvili se na dalších schůzkách na čtvrtek a pátek. Vítězní starostové i druhé Spolu získali shodně po 17 zastupitelích a v 65 členem zastupitelstvu by těsnou většinu složili i sami. Petr Hlaváček z hnutí STAN ale usuzuje, že by taková koalice byla křehká, a proto dnes jednal i s dalšími stranami, které ve volbách uspěly.
0: No a na čem se dnes tedy dohodli zástupci těch uskupení?
1: Tak dnes se vyjednávací týmy starostů v čele s lídrem Petrem Hlaváčkem sešly nejdříve s uskupením Praha sobě a s jím předsedou Adamem Scheinherem. Mluvili spolu o programových shodách a nebo třeba o možném složení rady. Scheinher například uvedl, že by preferoval koalici Praha sobě a Piráti. Podle něho má taková koalice větší programové shody a nedocházelo by k vnitřním rozporům. Dohromady by taková koalice v zastupitelstvu měla pohodlnou většinu s 37 křesly. Upřednostnila by to i předsedkyně pražských Pirátů Tereza Nislerová. S ní a s jejím týmem se STAN sešel odpoledne. Piráti tam představili hlavně svůj plán dostupnějšího bydlení, který by v koalici chtěli prosazovat. Další jednání by podle Petra Hlaváčka mělo pokračovat s koalicí Spolu ve čtvrtek dopoledne.
0: No a dokdy by mohla na pražském magistrátu vzniknout konečná dohoda?
1: Tak lídr STAN Petr Hlaváček očekává, že dohoda o koalici v hlavním městě bude hotová v listopadu. Už dneska uvedl, že by koalice mohla mít rámcovou podobu zhruba příští týden po dalších schůzkách. Všichni zástupci zvolených stran se shodují, že chtějí předejít situaci po minulých volbách v roce 2022, kdy složení vedení metropole trvalo téměř půl roku.
0: Mikuláš Vochoska, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Senátní volby 2026.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Čím chtějí přesvědčit voliče kandidáti v Ostravě? Mířilo heslo kandidátky hnutí ANO o nemakajících senátorech konkrétně na jejího opozičního protikandidáta? Jaká má být role horní komory parlamentu? A jak by se postavili k zákonu o celostátním referendu nebo k úvahám o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti? Tomáš Pancíř se zeptá senátora kandidujícího za ODS a další strany sněmovní opozice Ondřeje Šimetky a starostky Poruby z hnutí ANO Lucie Baránkové-Vilamové. Poslouchejte dnes po 17. hodině.
0: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 16.30. Anna Horáčková a aktuální zprávy.
1: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize, který v Česku provozuje obchody Albert, stále řeší důsledky kybernetického útoku. V Nizozemsku podle tamní veřejnoprávní stanice NOS byly výpadky v zásobování. Chybí třeba ovoce nebo mléčné výrobky. Nefunguje ani objednávání online. Řetězec má na nizozemském trhu skoro 40% podíl. V českých prodejnách Albert můžou zákazníci podle mluvčího Jiřího Marečka dál bez problému nakupovat. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Valderode. Soud vyžaduje identifikaci více než tisícovky pozemků, o které vdova pohraběti Johana Kamerlandrová žádá. Okresní soud v Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově, Deliměřících. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Letiště v německém Norimberku obnovilo provoz. Policisté ho dočasně uzavřeli kvůli podezření na nouzovou situaci. Letoun z řeckého Korfu na přistání doprovázely stíhačky Eurofighter. Letecká společnost Corendon Airlines uvedla, že letadlo vyslalo nouzový kód v chorvatském vzdušném prostoru, protože selhal radiokomunikační systém. Stroj ani pasažéři podle ní nebyli ohroženi. A v pražském Goethe institutu se už za půl hodiny sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje obec překladatelů. V nominaci jsou například Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která přeložila knihu Jeřáby táhnou na jih. Udělena bude i cena pro mladého překladatele a do síně slávy vstoupí významná osobnost z oboru. Sport. Závody mistrovství světa vozů Formule 1 bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Seriál se tak do Afriky vrátí poprvé od roku 1993. Tehdy se jelo v Jihoafrické republice. Okruh ve Rwandě by měli pořadatelé postavit asi 40 kilometrů od hlavního města Kigali. Zástupci Formule 1 o tom informovali na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Divišova, kolony u Jihlavy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru se srazilo auto s kamionem a projíždí se teď pouze pravým pruhem. Postojíte až půl hodiny od sjezdu na 34. kilometru. Na D1 ve směru z Prahy do Brna kolony taky u sjezdu na Jihlavu. Na 112. kilometru malují silničáři čáry na vozovce, jede se jedním pruhem. Tam je další kolona asi na půl hodiny. Vyplatí se sjet na Větrný Jeníkov a obět to. V Brně i dnes velké komplikace kvůli zavřenému pisáreckému tunelu. Objížďky jsou ucpané. V Brně čekejte kolony i v Židenicích, a to kvůli nehodě na křižovatce Gajdošovy a Táborské ulice. Taky v Praze silná odpolední špička, kolony jsou dlouhé. Třeba na okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem se zdržíte. Fronta z Dlanového mostu z jižní spojky přes Černý most až do Gbelské ulice k omezení v Letňanech a je to nadlouho. Na silnici 33 na průjezdu Náchodem dnes se dlouhé kolony v obou směrech. Ve směru od Hradce Králové popojíždí fronta už kousek za Českou Skalicí a ve směru z Polska je fronta ještě větší. Zdržíte se okolo hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy se přidá občasný déšť nebo jen přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 8. Tolik zprávy. A teď už pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánilová.
0: A pozor, když nám teď napíšete zprávu na e-mailovou adresu vstupenky@rozhlas.cz a do textu napíšete chci na Signál, můžete od nás dostat 4denní vstupenky na Signál Festival. Konkrétně vstupenky Signál Insight, které platí i na 8 unikátních vnitřních instalacích. Takže pište a když budete na 10., 20. nebo 30. místě, máte od nás vstupenky.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Některé státy Evropské unie chtějí budoucí společný rozpočet výrazně seškrtat. Jiným vadí už navrhované úspory. Dokážou před blížícím se summitem unijních lídrů zblížit pozice. O tom vám řekneme v našem vysílání, tedy v odpoledním radiožurnálu. Tohle je skupina Mirai.

0: Chystaný víceletý rozpočet Evropské unie štěpí členské státy. Nový návrh irského předsednictví na jeho snížení o 8% sklidil kritiku ze všech stran. Německo nebo Nizozemsko prosazují daleko razantnější škrty. Naopak Španělsku, Itálii nebo Česku se osekávání nelíbí. O rozpočtu dnes v Lucemburku jednají unijní ministři pro evropské záležitosti a na místě je také zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co čekáš od dnešní debaty v Lucemburku?
1: Ministři pro evropské záležitosti diskutují právě o tom upraveném návrhu rozpočtu na roky 2028 až 34, který v sobotu představilo irské předsednictví a snaží se sladit pozice před summitem unijních lídrů, který se bude konat ve čtvrtek a v pátek v Bruselu. Ambicí irského předsednictví stále je, aby unijní lídři hlavní parametry rozpočtu odsouhlasili ještě do konce tohoto roku, jak tady v Lucemburku zdůraznil irský ministr pro evropské záležitosti Thomas Byrne.
2: Myslím si, že to možné je a dokonce je to i nutné, aby Evropané mohli včas očekávat finanční prostředky na podporu zemědělců, programů soudržnosti, na podporu konkurenceschopnosti nebo na Erasmus pro naše mladé lidi. Na úrovni evropských lídrů musíme práci na rozpočtu dokončit do konce tohoto roku, abychom pak do 1. ledna 2028 mohli dokončit příslušnou legislativu.
1: Připomínám, že ten irský upravený návrh počítá se snížením celkového objemu rozpočtu o 8% oproti původnímu návrhu Evropské komise.
0: No a návrh nového rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034 je na stole už déle než rok. Zbližují se alespoň trochu pozice členských států a jak vnímají úpravy navržené irským předsednictvím?
1: Tak v podstatě všechny členské státy vyjadřují stále nespokojenost i po tom sobotním návrhu úprav od irského předsednictví. Nicméně podle unijních diplomatů toto může být do velké míry i vyjednávací taktika. Podle Německa či Nizozemska by ty škrty v rozpočtu měly být ještě daleko razantnější, než jaké navrhly Irové. Naopak skupina 17 zemí, takzvaných přátel koheze, mezi které patří také Česko, tak podle těchto zemí ty navržené úspory nejsou příliš dobrou zprávou. Státní zmocněnkyně pro evropské záležitosti Milena Hrdinková dnes tady v Lucemburku ocenila, že navržené škrty se netýkají kohezní a zemědělské politiky. Kriticky ale vidí to, že by do společného rozpočtu měly nově proudit výnosy z emisních povolenek. Pokračuje Hrdinková.
3: Co zejména pro nás je poměrně závažné, jsou nedostatečné změny v těch nových vlastních zdrojích, které i nadále zůstávají značně regresivní, tedy pro nás velmi drahé a v této podobě by pro nás byly obtížné k odsouhlasení, protože zase znovu ta spravedlivost a férovost toho rozpočtu je tím trošku porušena.
1: Připomínám, že mezi těmi navrženými novými vlastními zdroji evropského rozpočtu by měla patřit také daň z tabáku, daň z nesezbíraného elektronického odpadu či výnosy z uhlíkového cla.
0: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka, tedy sleduje, jak se blíží summit unijních lídrů. Zdeňko, díky za informace a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

Je 16 hodin 47 minut a teď jeden citát. Pro soupeře už jsem dědek, ale medaile dál vozím. Právě tohle říkal judista Lukáš Krpálek ve chvíli, kdy se díval na svých 6 medailí ze světových šampionátů. Ostatně více uslyšíte v následující reportáži, tak i kvůli ní zůstaňte s námi s odpoledním Radiožurnálem.

0: Lukáš Krpálek pozbíral po návratu z mistrovství světa všechny své medaile, které přivezl ze světových šampionátů. Od prvního bronzu z roku 2011 až po ten, který dokázal získat uplynulý víkend v Baku.
1: Tohle není cinkot kravských zvonců, to do sebe naráží dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile, které dokázal Lukáš Krpálek během kariéry získat na mistrovství světa. Po zisku té poslední z Baku je vyndal a vzpomínal.
2: Ke každý té medaile mi hned naskočí, co bylo předtím, co bylo během, co bylo potom. A musím říct, že to je hrozně hezký. Tím, že já ty medaile mám schovaný, nemám je dennodenně na očích, tak prostě jednou za čas je vytáhnout a probírat se nima, tak je hodně emotivní.
1: Říká Lukáš Krpálek. 15 let od sebe dělí jeho první a poslední medaile z mistrovství světa. Za tu dobu se změnil jak jeho přístup k soupeřům, tak opačně.
2: Když si vybavím to, když mě bylo někde 19, 20, 25 a měl jsem nějakého vyzrálejšího juristu, kterým bylo 32, 33, 35, tak si pamatuju Lácošovi slova, že to už je starý dědek, že toho už musím porazit prostě a tohleto. No tak čas se posunul, role se trošku otočily. Zase na druhou stranu, když potom stojím na těch stupních vítězů, tak asi ti závodníci poznají, že opravdu ten starý dědek ještě nejsem a že furt jsem schopný ty medaile sbírat.
1: Lukáš Krpálek je aktuálně třetím nejstarším medailistou z mistrovství světa a nemusí na tomto místě zůstat. Za měsíc oslaví 36. narozeniny a přesto, že ho při tréninku bolí celé tělo, že se ze závodů dává dohromady o poznání déle než před 15 lety, pořád v sobě nachází motivaci do dalších turnajů.
2: Ono je i fajn, když přijdu na to vážení a teď ti soupeři mě tam vidějí a říkají mi, že to už seš tady zase. Já si myslím, že pro ně je to taky nesmírně motivační, když mě tam vidějí prostě v těch 19, 18, dokonce 17 letech. Já se proti ním postavím, tak pro ně je to taky obrovská motivace. Samozřejmě oni jdou do toho zápasu, že mě chtějí porazit, ale na druhou stranu, i když prohraju, tak prostě nesmírně děkuju, váží si mě, to je prostě hezký a na to mě to baví.
1: Říká Lukáš Krpálek, nově držitel 6 medailí z mistrovství světa, které můžete vidět na vlastní oči i vy. Ve středu od 10 do 17 hodin budou vystaveny na pražském Smíchově Agel Tower ve Vrchlického ulici. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Tohle to je naše místo.
3: Tady končí svět.
2: Tohle je náš život.
4: Každý to chtěl někdy udělat, všechno to tu zničit.
2: A pak přijdeš ty.
5: A metám tělo.
6: Všichni se bojí.
7: Apokalypsa je zblízko.
8: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
9: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
10: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
9: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
11: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a aktuální zprávy.
12: Sněmovna začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. V Jablonci nad Nisou skončí vítězné hnutí ANO stejně jako před 4 lety v opozici. Fotbalisté Slávie nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru do Brna u Jihlavy. A zítra bude nejdřív zataženo až oblačno s občasným deštěm. Postupně se počasí zlepší a teploty do 18 stupňů.
13: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
12: Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že bude zákon procházet co nejdřív, nejlépe do konce roku. Podle Schillerové už letos vyšlo stát zastropování cen paliv i snížení spotřební daně na naftu na přibližně 4 miliardy korun. A jen za říjen to má být další miliarda. Návrh by měl pomoct tyhle peníze vrátit zpátky do rozpočtu. Vládní koalice dnes ve sněmovně očekává dlouhou debatu. Poslanci si proto hned na začátku schůze odhlasovali, že budou moct jednat až do noci. Zatím ale pořád jednají o programu schůze. V Jablonci nad Nisou bude v následujících 4 letech pokračovat stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Dnes podepsali memorandum. Primátorem má zůstat občanský demokrat Miloš Vele, přestože jeho strana skončila ve volbách třetí. Volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. To ale opět míří do opozice. Podle jeho lídra Milana Kroupy může být důvodem postoj jabloneckých politiků k předsedovi hnutí ANO Andrej Babiš.
14: Vyjádření ODS, když jsme s nimi jednali ještě včera, bylo, že prostě by s námi jako rádi spolupracovali, ale že s námi nemůžou být, protože mají prostě velký výhrady samozřejmě k našemu šéfovi, stejně tak jako nemůžou spolupracovat s SPD, protože mají výhrady k zase její šéfovi.
12: Charkově a Kyjevě likvidují následky nočních vzdušných úderů. Rusko na Kyjev a jeho okolí odpálilo 5 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že od spojenců nepřišlo žádné upozornění na start těchto raket. Útoky nepřežilo nejméně 8 lidí, zraněných jsou desítky.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že informace západních rozvědek o vystřelení balistických raket pomáhají zachraňovat lidské životy. Ukrajině tato včasná varování poskytuje několik západních zemí. Podle amerických médií Spojené státy minulý týden pohrozily, že přestanou Ukrajině dodávat informace o ruských raketách nebo startech letadel s raketami, pokud Kyjev nezastaví útoky na ruské rafinérie. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi uvedl, že poplach byl v Kyjevě opravdu vyhlášený až v okamžiku příletu raket, ale podobné situace podle něj nastaly i v minulosti a experti teď zjišťují příčiny tohoto zpoždění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie, potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, přestože podle vědců jde o více než 1/3 stavebního odpadu.
6: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
16: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
17: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout homogenity toho vzorku. To znamená, že musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
16: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézrová, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisty Slávie čeká druhé utkání v hlavní části Ligy mistrů. Za necelou hodinu a tři čtvrtě nastoupí v Baku proti domácímu Sabahu. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvila Blažíčková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy.
19: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo. Ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
18: Zlato získala v Káhiře úřadující mistryně světa Norka Dustatová.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolony na D1 u Jihlavy a Praha je ucpaná. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna.

0: směrech asi půl hodiny. Hodně ucpaný je okruh ve směru z D1 na Ústí nad Labem. Kolona začíná už na dálnici D1 u Průhonic a táhne se přes jižní Štěrboholskou spojku, taky Novopatskou až do Gbelské ulice ke zúžení u Letňan. Pro kamiony je to na hodiny, pro osobní na desítky minut. A ještě do Náchoda. V Náchodě kolabuje doprava na silnici 33, opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově, kolony jsou přibližně na hodinu v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno a místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. A nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď už začíná senátní duel s Tomášem Pancířem.
3: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 72 Ostrava město. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta Občanské demokratické strany s podporou lidovců, STAN, Pirátů a TOP 09, lékaře, vysokoškolského učitele a současného senátora Ondřeje Šimetku. Dobrý den.
4: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
3: A spolu s ním do druhého kola postoupila kandidátka hnutí ANO, dosavadní starostka Ostravy Poruby, také dosavadní náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová. Dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
1: Volby 2026. Senátní duel.
3: Předesílám, že tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v podvečer, to znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Ostrava město letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrál kandidát ODS lidovců, hnutí STAN, Pirátů a TOP 09 Ondřej Šimetka, získal 46,7% hlasů. Druhá byla kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová s 30,6% hlasů. Třetí v pořadí měl velký odstup, celých 13%. Druhé kolo je tak v Ostravě soubojem koalice, tedy zástupkyně hnutí ANO a opozice, kandidáta s podporou všech sněmovních opozičních stran. Očekáváte, že se voliči budou rozhodovat podle toho, jak jsou spokojeni s prací vlády a případně, pokud ano, pro koho by to mohla být výhoda, pane Šimetko?
4: Ty senátní volby jsou trošku jiné. Já si myslím, že tady se rozhoduje hlavně podle té konkrétní osobnosti a možná voliči přihlédnout samozřejmě k tomu, jak jsou spokojeni s vládou. Konec konců ten výsledek těch komunálních voleb ukázal, že lidé se vyjadřují trošku k tomu, jaký mají názor na práci vlády. Ale ty senátní volby jsou trošku jiné. Je to skutečně jako soubor. Je to přímá volba v tom druhém kole dvou kandidátů, kteří vyhráli v tom prvním kole, kteří tady reprezentují hlavně svoji osobnost, svoje názory a svůj program.
3: Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že to může hrát roli ve druhém kole senátních voleb tady v Ostravě, spokojenost s vládou, a pokud ano, byla by to pro vás výhoda nebo nevýhoda? Jak lidé vnímají tuto vládu?
5: Já si myslím, že určitě částečně se propisuje ta celonárodní situace, nálada a vůbec nazírání určitě do všech voleb, do určité míry. Samozřejmě otázkou, do jaké míry v těch senátních volbách. Nicméně já si myslím, že to druhé kolo těch senátních voleb je o tom, kdo přijde k volbám. Protože, a jestli se nám podaří vyburcovat voliče, aby přišli, protože každé druhé kolo senátních voleb je o té volební účasti a ta je klíčová.
3: Kdyby hrálo vliv to, jak lidé hodnotí vládu Andreje Babiše, bylo by to podle vás pro kandidátku hnutí ANO výhodou nebo nevýhodou? Máte pocit, že lidé, vaši voliči, jsou spokojeni s tím, jak vláda vládne?
5: Tak já si myslím, že ještě jsou u vlády necelý rok, takže ono spoustu věcí, které bylo naplánovány a mají v programu, tak nebylo dostatek času, aby ho třeba propsali. A o některých věcech se hovoří a hovoří se velmi jako planě, až jsou to marketingové tahy, jak třeba před volbami vytasit nějaké.
3: To bychom mohli povídat dlouho. Ano. Mě zajímalo, jak vy to vnímáte, jestli je to plus
5: je to
3: být v tuto chvíli kandidátkou hnutí ANO nebo ne.
5: Je to otázka, může to být do jisté míry výhoda, ale také nevýhoda. Je to dvojsečné.
3: Jak to vnímá kandidát sněmovní opozice? Je to výhoda kandidovat v situaci, kdy jste v opozici?
4: Asi ano, asi je jednodušší kandidovat z pozice opozičního politika. Asi ano. Jo.
3: Já jsem už v minulých týdnech sledoval na sociálních sítích, že to mezi vámi trochu jiskřilo v průběhu kampaně. Pan senátor se ohrazoval proti plakátům paní starostky.

0: hlídky, že by voliči měli vyměnit senátory za ty, co budou makat. Paní Baránková Vilamová, máte pocit, že pan Šimetka jako senátor v těch 6 letech nemakal?
1: Tak jedna věc je, že ty claimy byly celorepublikové. To znamená, my jsme si je nemohli úplně jako zvolit.
0: Jo? Takže kdyby to bylo na vás, tak byste tam nedala ten slogan?
1: Já jsem úplně nebyla příznivcem těchto sloganů, to musím říct od začátku, že si určitě bych si uměla představit jiné. Nicméně opravdu v té první vlně my jsme zkrátka měli nějaké si slogany, které byly celorepublikově používány, a když se projedete Českou republikou, tak je uvidíte opravdu u všech senátorů. Ale druhá věc je, že já bych chtěla tady na tuto otázku reagovat, protože já jsem to řekla ve videu, že já si vážím pana doktora jako respektovaného odborníka, ale na druhé straně, když zhodnotím jeho senátorský mandát nebo působení v senátu, tak zkrátka mám k tomu výhrady, a to zejména z hlediska jeho docházky, kdy opravdu ti končící senátoři, když se podíváte, a vyšlo to na iDnes.cz, není to jako z mé hlavy, tak zkrátka tam ta docházka je u pana doktora velmi špatná, a i to, co navrhoval, jaké věci prosazoval, tak podle mého soudu nejsou tak silné a není jich tolik, jako bych třeba mohlo být.
0: Pane Šimetko, co na to říkáte? Já možná doplním pro naše posluchače, že vy působíte jako porodník přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Neukazuje se, že to nejde všechno skloubit dohromady?
2: Ne, tak to je moje civilní zaměstnání lékaře. Já jsem skutečně přednostou kliniky už 18 roku a ta klinika funguje skvěle a v těch posledních letech se nám daří čím dál tím líp a jsme významným centrem pro onkogynekologii, endometriozu, perinatologii, fetální medicínu a tak
0: rozumím,
2: dále.
0: Já se takže tam to rozhodně vliv nemá. To pracoviště, ale ptám se, jestli to nemá vliv na tu senátorskou práci třeba s ohledem na to, co jsme slyšeli na docházku do senátu.
2: Ne, to bez pochyby nemá. Tohle je hodnocení mého 6-letého mandátu. Měl jsem 16 absentních dnů, což samozřejmě nevypadá dobře a není to 100% účast. Já jsem si toho vědom, že to vypadá špatně. Nicméně to 16 absentních dnů za 6 let, to je asi 2,5 roku za 2,5 dne za rok. A můj mandát začínal v covidu. Já jsem měl tu smůlu, že to bohužel začínalo v době, kdy byla povinné testování na covid a dvakrát jsem zůstal jaksi v důsledku karanténních opatření za dveřmi a musel jsem odejít z pléna senátu. Tenkrát byla taková doba. Dvakrát jsem měl úraz v hlavě, jedno hlavy, jedno ruky a jedno jsem byl nemocný. A to jsou ty dny absence, nicméně účast obecně všech senátorů v senátu je jako velmi vysoká a ta práce senátora se neděje pouze tím mačkáním tlačítka. Já jsem byl velmi aktivní ve všech těch i nelegislativních oblastech, ve zdravotním výboru, v organizaci kulatých stolů. Dělal jsem hodně věcí v oblasti osvěty, povedlo se mi výrazně zpřístupnit péči porodních asistentek pro ženy po porodu, což byl opravdu jako velký počin, ale nebyl to legislativní počin a tak dále. No, takže
0: pojďme od minulosti k budoucnosti. V bodech vás poprosím, co jsou 3 priority, se kterými kandidujete na dalších 6 let do Senátu, pane Šimetko, kandidáte ODS, Lidovců, Hnutí STAN, Pirátů a TOP 09.
2: A zelených.
0: Já
2: bych chtěl navázat na svoji práci ve výboru pro zdravotnictví, kde jsem byl celých těch 6 let, to je moje hlavní expertíza. Poslední 2 roky jsem byl i místopředsedou toho výboru pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky a tam prostě chci pokračovat dál. To je oblast, které rozumím. Chtěl bych se věnovat jednak psychickému zdraví dětí a dospělých, tam to hodně navazuje právě na tu moji aktivitu, co se týče poporodní péče o ženy, protože my dneska víme, že každá 6. žena po porodu má nějaké psychické potíže a ty ženy prostě potřebují pomoc a tak dále. Dále je to nějaká náprava v systému pečujících osob, myslím tím osoby, které pečují o třeba těžce nemocné děti, a nebo invalidní osoby, kde ten systém je dneska velmi těžkopádný, ti lidi, kteří pečujou o osoby s nějakým postižením, tak jsou v podstatě na pokraji jednak psychického, jednak fyzického kolapsu a dostávají se i do ekonomických potíží. Chtěl bych se podílet nebo spolupracovat na nějakých pravidlech ohledně zvyšování dostupnosti péče v regionech. To jsme konec konců dělali celých těch 6 let, digitalizace zdravotnictví a tak dále.
0: Rozumím, že to souvisí, ale já už bych řekl, že to 3 priority byly. Vaše protikandidátka z hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilemová, jaké jsou vaše tři priority?
1: Tak moje priority přirozeně vycházejí zase z mé praxe, kterou dělám 8 let, a to je starostka městského obvodu Poruba, kdy se dostávám čím dál tím častěji v poslední době do situací, kdy se zkrátka nemám dostatečné nástroje pro to, abych mohla pomáhat a dělat věci, které lidi trápí. Protože dennodenně jsem s lidmi v kontaktu, dennodenně poslouchám jejich běžné problémy a vím, že na některé věci už nemám dostatek pravomocí na to, abych z pozice starostky je mohla řešit.
0: Například?
1: Konkrétně, přesně tak. Konkrétně bych chtěla zmínit například problematické osoby bezdomovectví, které trápí nás všechny. V poslední době si myslím, že se ještě zesílila tato problematika. Kdy první člověk se ptá svého starosty, co s tou problematikou udělá. A my se snažíme vysvětlovat, že dokud nebude mít policie dostatečné pravomoce k tomu a dokud nebude existovat systém, co s těmito osobami a jakým způsobem je řešit, tak to bude prostě problém dál. Trápí to starosty, trápí to občany, lidi, policii, všechny, ale vlastně dosud jsme si s tím neměli poradit. Další z těch priorit je určitě sociální péče, protože naše demografie vypadá tak, jak vypadá celého regionu, celého senátního obvodu, který zastupuju, a my potřebujeme zkrátka pobytové zařízení, potřebujeme terénní péči a nemáme na to dostatek v tuto chvíli prostředků, abychom byli schopni zajistit, a už dneska to víme, a potřebujeme pomoc státu, potřebujeme pomoc legislativy, finanční prostředky.
0: Třetí?
1: A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je určitě dostupná zdravotní péče, která zkrátka dneska se lidé opravdu obávají, že když budou potřebovat zubaře, když budou potřebovat praktika, tak ho prostě nenajdou. Já sama jsem si tím před nějakou dobu
0: konkrétně
1: došla.
0: Jako jedna z 81 senátorek zařídíte, že na Ostravsku nebo přímo v Ostravě bude dost zubařů?
1: Tak určitě se jedná o to, aby naše lékařská fakulta Ostravské univerzity mohla mít prostředky k tomu, aby tady ti lékaři zůstávali, aby se tady mohli etablovat dále, aby obce mohly třeba vytvářet zdravotnická zařízení, ale s podporou státu. Tam je vždycky nutná ta podpora státu, tam ty obce se s tím úplně sami neporadí.
0: Jak tohle zařídíte jako senátorka?
1: Tak nejenom platnou legislativu, ale určitě i kontakty na ty ministry, vládu a další věci, s kterými můžu z pozice senátorky mnohem lépe jednat a mohu se k ním více dostat než z pozice klasické starostky.
0: Ondřej Šimetka, kandidát ODS a dalších opozičních stran v poslanecké sněmovně, mluvil o tom, že chce řešit záležitosti zdravotnictví, konkrétně mluvil o duševních problémech nebo duševním stavu mladých lidí. Co v tomhle směru může udělat senátor?
2: Práce senátora nespočívá v tom, že přímo tvoří legislativu, to je nutné si uvědomit, že hlavní legislativní těleso je vláda a poslanecká sněmovna a senát ty...
0: Dobře, tak to nemůže dělat, a co může dělat?
2: Důležité. Může dělat pozměňovací návrhy, tam je to velmi omezené a ta hlavní síla senátora skutečně spočívá v tom, že může organizovat kulaté stoly, že se může účastnit jednání s ministry, že může tam přinášet ty svoje zkušenosti z regionu, může tam přinášet tu svoji expertizu z toho svého civilního povolání, a tohle je práce, která často není viditelná na takhle pro voliče, ale přináší obrovské změny. Jo, takhle se nám podařilo skutečně prosadit celou řadu změn, ale už do tvorby těch zákonů, tam to skutečně jako jeden senátor neuděláte.
0: Samozřejmě jeden z vás bude v Senátu reprezentovat senátní obvod Ostrava město. Co v tuhle chvíli Ostrava od celostátních politiků, nebo Ostrava město, váš senátní obvod, od celostátních politiků nejvíc potřebuje, pane Šimetko?
2: Tak asi potřebuje, aby jim nebral peníze, to teďka je docela aktuální téma, jak se zdá, že by vláda chtěla brát peníze těm velkým čtyřem velkým městům, kam mimo jiné Ostrava patří, tak to by bylo fajn, kdyby se nestalo, pak by bylo fajn, kdyby se nesnižovalo financování vysokého školství, což se bohužel taky na příští rok děje, tak to by stačilo vlastně, kdyby ta vláda neškodila, tak, ale vy jste se asi ptal na...
0: Já jsem se ptal tak, jak jsem se ptal, a vy jste využil odpověď tak, jak jste ji využil. Stejná otázka pro vaši protikandidátku. Co potřebuje od celostátních politiků Ostrava město?
1: Já si nejdřív dovolím dvěma krátkými větami reagovat. Rozpočtové určení daní je téma, které já už 8 let vnímám a 8 let se otvírá za každé vlády. A ještě jsem neslyšela, že by bylo něco na stole relevantního, takže i teď, když se o tom diskutuje, nebo otevřela se diskuze, tak k nějakému konkrétnímu návrhu, jak to změnit, si myslím, myslím, že ještě dlouhá
0: cesta. Vy budete bránit to, co tady zaznělo?
1: Já každopádně už 8 let se s tím potýkám.
0: I kdyby s tím přišla vláda vedená Andrejem Babišem, tak vy budete proti tomu, aby Ostrava přišla o peníze?
1: Jakákoliv vláda, jak tato vláda, tak předchozí vláda, i ta předtím, já už jsem jich zažila poměrně dost v té roli a mám pod sebou rozpočet, takže poměrně si umím představit, co se vlastně řeší a kdy. Řešili jsme to i se Svazem měst a obcí poměrně jako zevrubně, jaký nastavit systém, aby to bylo spravedlivější a podobně. Vždycky to bude o něčem, že velká města versus menší města a podobně, ale vlastně zatím se nenašel ten model, aby vyhovoval všem.
0: Posloucháte duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v Ostravě městě. V našem studiu je Ondřej Šimetka, kandidát ODS Lidovců, STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených a také Lucie Baránková-Vilamová, kandidátka Hnutí ANO.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou, které zákony naopak neprojdou. Já se teď zeptám na některé konkrétní věci, o kterých diskutují ministři, poslanci nebo senátoři. Samozřejmě mě zajímá, jestli byste pro ně zvedli ruku nebo ne. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, protože to je norma, kde senát nemůže být přehlasován. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo na návrh parlamentu s tím, že aby byl výsledek závazný, muselo by pro vítěznou odpověď hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry zvedli byste proto ruku, pane Šimetko?
2: Já bych proto ruku nezvedl.
0: Kandidátka Hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová?
1: Já si myslím, že je to poměrně dobře vyspecifikováno a ano, já bych proto ruku zvedla.
0: Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, paní Baránková-Vilamová?
1: Já bych to trošku rozdělila na dvě témata, protože ta
0: můžete
1: česká...
0: Můžete říct si ano, ano, ano, ne,
1: ta jakkoliv. Česká koruna je poměrně kontroverzní vůči euru a my jsme se kdysi zavázali, že euro přijmeme, takže to jde do protivky spolu, takže to je poměrně složitá problematika a tam je otázka, do jaké míry a muselo by se to měnit ústavním zákonem, takže tam je to takové jako opravdu dvojsečná, je potřeba si udělat právní analýzy a jiné. A to se týká práva na hotovosti, tak spíše ano.
0: Stejné dvě věci a kandidát sněmovních opozičních stran Ondřej Šimetka?
2: To jsou návrhy, které my jsme v Senátu v posledních 6 letech měli asi 3x, vždycky jsme je zamítli. Rovnou v tom prvním čtení nevidím důvod otvírat ústavu kvůli tomuto tématu.
0: Takže byste byl proti?
2: Byl bych proti, protože už dnes je povinnost, obchodníci mají povinnost přijímat měnu jako
0: což hotovost. Ale leckde vidíme.
2: Ta vymahatelnost je horší, ale to vám ústavní zákon, nezajistí tu vymahatelnost.
0: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, pokud ano, na kolik, pan Šimetka?
2: Tam to bez pochyby lze diskutovat, protože kriminalita mladších lidí se zvyšuje, bohužel i ta brutalita těch činů. Je to takový trošku tenký led, myslím si, že to vyžaduje opravdu jako pečlivou diskusi.
0: Takže nemáte v tuto chvíli silný názor?
2: Spíš bych řekl, že ne. Ale to je skutečně natolik odborné téma, že to vyžaduje pečlivou diskusi, ale spíše ne.
0: Lucie Baránková-Vilamová?
2: Chtěl bych dodat, pardon, že mnohem důležitější je řešit prostě ty důvody, to znamená rodina, sociální prostředí a tak dále. To je mnohem důležitější než represe.
1: Já se také shodnu, že je potřeba posílit prevenci, nicméně to téma jako takové, když se podíváte na okolní země Evropské unie, tak často tu hranici mají nižší, než má Česká republika a bohužel ten trend je tam takový, jak tady padlo, to znamená zvyšuje se četnost, brutalita a tak dále, takže já si myslím, že je zcela na místě ta diskuze a myslím si, že je také dobré řešení to, že by to zařízení, do kterého by se měli tito lidé dostávat, nebo děti, by se dalo říct, by mělo být specializované, takže by to mělo být oddělené od klasického.
0: Říkáte, že to je téma, určitě k diskusi. Byla byste teď spíš pro nebo ne?
1: Spíše ano, spíše ano.
0: Senát letos slaví 30 let své existence, tak jak jste vedli kampaň. Setkávali jste se s názory, že by bylo dobré Senát zrušit a pokud ano, co jste na to odpovídali, kandidátka Hnutí ANO?
1: Ano, já jsem se setkávala s tím, že lidé nedostatečně vlastně chápou a to, jakým způsobem jim Senát může pomoci nebo co řeší, proč
0: co
1: řeší, k čemu ti senátoři jsou dobří. Já jsem se snažila odpovídat v tom smyslu, že v tuto chvíli není na pořadu dne jakékoliv rušení nebo měnění senátu, protože to máme zkrátka ústavně zakotveno, ale já si myslím a mám výhrady v tom, že senát nedostatečně vlastně komunikuje vůči lidem a nevysvětluje jim. A je to těžká, je to jako opravdu velmi těžká disciplína, protože je to poměrně
0: takže
1: odborná témata.
0: Z vašeho
1: tématu.
0: Pohledu by Senát měl zůstat, ale lépe komunikovat.
1: Ano, jako já v tuto chvíli určitě nebudu otevírat téma na jakékoliv jeho zrušení. Na druhou stranu ale si myslím, že tady má velké rezervy jako orgán i senátoři samotní, aby lépe komunikovali, co vlastně v Senátu dělají.
0: Ondřej Šimetka, kandidát ODS, Lidovců a dalších opozičních stran, setkával se s takovými názory v kampani a co odpovídal na to, že by se měl zrušit Senát?
2: V podstatě nesetkával. Lidi berou Senát velmi dobře. Konec konců se ukazuje, že za těch 30 let se Senát stal právě jednou z nejvíce důvěryhodných institucí. Má teďka důvěru 43% a je to jedna z nejlépe hodnocených institucí. Má svůj význam, lidé to chápou. Bez pochyby jsou i lidé ve společnosti, kteří by chtěli zrušit Senát a naskakují na ta laciná populistická hesla. To, jak Senát komunikuje, to skutečně je na senátorech. Já mám pocit, že komunikuje velmi dobře. Já mám dosahy přes milion měsíčně a milion lidí měsíčně a komunikuje velmi intenzivně a je to na každém senátorovi, jak komunikuje a Senát komunikuje velmi dobře.
0: Otázka na závěr. Máte další aktivity, už jsme o tom částečně mluvili. Pokud budete na konci tohoto týdne zvoleni na 6 let do Senátu, budete se věnovat práci senátora na plný úvazek, kandidátka Hnutí ANO?
1: Já už jsem to deklarovala několikrát, protože
0: Vy říkáte, že nebudete dělat tři funkce. To neznamená, ano, jestli tak, to bude na plný úvazek. To mohou být třeba jenom dvě.
1: Tak, já už jsem to říkala několikrát, protože se objevily takové spekulace, že budu sedět na X židlích a všichni nebo
0: bude jedna?
1: Tak já jsem deklarovala, že budu se snažit maximum udělat pro Senát, ale ráda bych ji kombinovala s prací v komunální politice, jakou je otázka, protože jsme čerstvě po volbách.
0: To znamená buď na magistrátu, anebo v městské
1: části. Tak, neumím v tuto chvíli říct, protože není ani jisté, že budeme v koalicích, takže se může stát, že nebudu mít vůbec žádnou funkci v komunální politice.
0: Rozumím, otázka pro Ondřeje Šimetku. Budete dál fungovat jako lékař, tak jako dosud, pokud obhájíte senátorský mandát?
2: Já si ponechám své civilní zaměstnání zcela bez pochyby, jednak mě to dává do kontaktu s lidmi, jsem schopen přinášet ty jejich problémy do Senátu, jsem schopen to kombinovat. Otázka úvazku v nemocnici možná jednou samozřejmě přijde na přetřes. Já jsem přednostou už 18 let na klinice a dorůstají mladší lékaři, ale teďka samozřejmě budu dál pracovat jako lékař a jako senátor. Je to věc, kterou jsem kombinoval 6 let velmi úspěšně.
0: Tolik duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 72 Ostrava město. Našimi hosty byli Ondřej Šimetka, kandidát ODS, KDU, ČSL, Hnutí STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání.
0: A kandidátka Hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová. Díky, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, krásný den přeju.
0: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026. Senátní duel. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radiožurnál je 17.31. Anna Horáčková a aktuální zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda tím reguluje ceny paliv a to od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Saúdskou Arábií vedená vojenská koalice vyzvala k evakuaci lidí z okolí ropného zařízení u jemenského města Sana. Na síti X to napsal mluvčí koalice. Krátce předtím prohlásil, že místo bude cílem speciální operace. Ropné zařízení Sabaha ovládají jemenští povstalci Husijové, se kterými Riad v současné době bojuje. Husijové pak vydali výzvu k evakuaci z okolí ropných zařízení saúdsko-arabské státní firmy Aramco s tím, že je považují za legitimní cíle. A policisté pátrají po vězni, který dnes ráno utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži, volejte na linku 158. Sport. Disciplinární komise hokejové typ Sport Extraligy potrestala dva útočníky Třince, a to za jejich fauly v nedělním utkání v Pardubicích. Daniel Kurovský si nezahraje dva zápasy za zákrok na Tomáše Dvořáka. Navíc zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Libor Hudáček vynechá jeden duel za faul na Tomáše Noska. Stejnou pokutu jako Kurovský dostal i olomoucký útočník Ondřej Matýs za napadání rozhodčího, kterého podrazil nohou. Podle předsedy komise Radima Byčánka měl Matýs dost času a prostoru na to se kontaktu se sudím Adamem Kikou vyhnout.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Jihlavy, taky u Brna. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se chvilku, asi 10 minut, zdržíte v koloně před sjezdem na Jihlavu. Projíždí se omezením mezi 110. a 113. kilometrem. Menší kolony na D1 taky na příjezdu do Brna z Ostravy od Rohlenky 207. kilometru až k omezení u Bratislavské dálnice. A je to na 10 až 15 minut. Silnější provoz pak i v Brně ve městě. Je zavřený Pisárecký tunel, kolony na objížďkách aktuálně do 15 minut. A taky v Praze silný provoz na Pražském okruhu mezi D1 a Plzeňskou dálnicí, kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru na Plzeň se stojí už ve sjezdu z D1 na letiště. Kolony taky na východní části okruhu ve směru z dálnice D1 na Ústí nad Labem. Kamiony popojíždějí už od Průhonic přes jižní Štěrboholskou spojku Novopatskou až do Kbelské ulice ke zúžení a u Letňana je to na hodiny. Osobním autem se jede o něco rychleji v levém pruhu. A velké kolony hlásíte taky na Žižkově, v okolí křižovatky Ohrada nebo na Jarově, tam hlavně na Českobrodské a spojovací směrem do Libně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno a místy se přidá občasný déšť nebo jen přehánky. Odpoledne už bude postupně místy i polojasná obloha. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 8, pouze na Šumavě bude i 12 stupňů. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního Radiožurnálu vrací Hanka Schánilová.
0: Krásné odpoledne vám přeji. Všech 9 oper Leoše Janáčka během 5 týdnů nabídne festival Janáček Brno. 10. ročník tohoto mezinárodního hudebního festivalu začne večer v Moravské metropoli. Operu Osud bude v Janáčkově divadle sledovat i náš reportér a slovo dostane za pár minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bamberští symfonici, Vídeňský rozhlasový orchestr i Bavorská státní opera. Nejprestižnější evropské koncertní domy zamíří v následujících týdnech do moravské metropole na festival Janáček Brno. To je ta správná atmosféra. Festival začne už dnes večer a postupně nabídne kompletní operní dílo Leoše Janáčka. Zahájení bude sledovat i Tomáš Maleček z kulturní redakce. Vítám tě a přeji krásný podvečer.
1: Krásný podvečer z Brna.
0: Festival večer zahájí Derniera brněnské inscenace Osud. Už je všechno připraveno v Janáčkově divadle?
1: Ano, je to trochu paradoxní, že zahájení festivalu bude zároveň Dernierou, ale festival postupně nabídne všechny Janáčkovy opery, které v Brně nastudovali, a stažení z repertoáru se tak dočkají i Její pastorkyně, Věc Makropulos, a také představení, které unikátně propojilo operu Z mrtvého domu a Glagolskou mši. Vše už je připraveno, tady před Janáčkovým divadlem už se scházejí první diváci, které bude u vstupu do budovy vítat ředitel Brněnského národního divadla a zároveň ředitel Janáčkovského festivalu Martin Glázer. A v divadle už je i dirigent Tomáš Hanus, který mimochodem z Brna odlétá hned do Metropolitní opery v New Yorku, aby dirigoval koho jiného než Janáčka.
0: Festivaly mezinárodní a přijedou prestižní evropská tělesa. Kdy se na ně diváci mohou těšit?
1: Tak třeba za 10 dní bude v Janáčkově divadle hostovat Vídeňský rozhlasový orchestr s českým dirigentem Tomášem Netopilem a v hlavní roli s Adamem Plachetkou. Nejžádanějším koncertem, který byl tady taky nejdříve vyprodaný, je koncert Bamberských symfoniků. 6. listopadu je v Janáčkově divadle bude dirigovat Jakub Hruša a kromě Dvořáka zahrají i symfonický úvod k Janáčkově opeře Její pastorkyně s názvem Žárlivost. Bavorská státní opera, ta přiveze inscenaci Káťa Kabanová, zazní i mezinárodně oceňovaná brněnská inscenace Výlety páně Broučkovi a taky známá Šárka, ta rozezní Brno hned dvakrát. Nevšedním zážitkem bude určitě premiéra speciální klavírní verze v Besedním domě. Diváci nebudou sedět na svých místech, naopak při opeře se budou pohybovat po sálu. No a kromě tohoto speciálního uvedení zazní i orchestrální provedení Šárky v podání Pražského národního divadla.
0: Téma letošního ročníku jsou kořeny. Jak tedy festival nahlíží na Janáčkovo dílo?
1: Takže se vrací skutečně k těm prapočátkům, do míst, která Janáčka ovlivnila. Jak je patrné, z řady jeho děl ovlivnilo ho dětství strávené v augustiniánském klášteře, tudíž na programu koncertní řadě jsou renesanční skladby a také písně lidové. Na počátku své skladatelské dráhy byl Janáček právě inspirovaný moravskou lidovou písní, využíval takzvané nápěvky mluvy a převáděl je do své hudby. Lidové písně se dokonce věnoval i tak, že na počátku minulého století pořizoval jejich nahrávky. Na fonografické válečky zaznamenával moravské písně v okolí Strážnice, ale i na Slovensku a zejména na svém rodném Lašsku. Na závěr už jen doplním, že festival kromě koncertních sálů a divadelních budov zavítá letos i do brněnských historických vil a také do vodojemu na Žlutém kopci.
0: Tak také takový bude festival Janáček Brno, nám ho představil reportér Tomáš Maleček. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Bílý dům má novou mluvčí a dnes poprvé předstoupila před novináře. Američané ji znají z televize. V minulosti šířila konspirační teorie a nepravdivá tvrzení. Tak víc si o ní řekneme ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Za chvíli bude 6:45. Přeji vám všem krásné odpoledne.

0: Americký prezident Donald Trump má po 6 týdnech novou mluvčí. Ta předchozí od ní odešla náhle. Katie Zakerájová se dnes poprvé představila i novinářům na briefingu v Bílém domě. Bývalá komentátorka konzervativních televizí se otevřeně hlásí k hnutí MAGA. Ještě před nástupem ji ale dohnaly staré příspěvky ze sociálních sítí, kde šířila konspirační teorie i lži o očkování. Kdo je tedy nová tvář Trumpovy administrativy, to už nám řekne naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Tak hezké odpoledne, Jano.
1: Dobrý den.
0: Kdo je tedy Katie Zakerájová? Trump o ní napsal, že je oddanou členkou hnutí MAGA, tak vybral si ji právě proto?
1: Tak lojalita byla určitě její velká přednost. Donald Trump říká, že ho podporuje od samého začátku. Líbilo se mu, jak ona za něj umí bojovat. Ona je vystudovaná právnička, posledních pár měsíců radila Trumpově mediální firmě. Letos i krátce byla mluvčí ministerstva pro vnitřní bezpečnost, ale Američané ji znají hlavně z televize Fox News, z Newsmaxu, to jsou takové protrumpovské stanice. Objevovala se i na CNN jako komentátorka. Její 41, má 4 malé děti, žije v Kalifornii a jak řekla dneska na briefingu, kvůli práci se bude stěhovat do Washingtonu.
0: Dnes se poprvé postavila za řečnický pultík a v tiskové místnosti Bílého domu bylo plno. Jak se tedy zhostila své nové práce?
1: Ona začala tím, že je pro ní nesmírná pocta pracovat pro Donalda Trumpa. Poslechněme si ji.
2: I am so honored to work for President Trump and the American people.
1: Formální briefing tady nebyl od začátku září v Bílém domě, takže teď to novináři se tam shromáždili v takovém počtu, protože předně předstoupila úplně nová tvář. To je samozřejmě vždycky velká událost, byť teda začala se čtvrthodinovým zpožděním a působila i pochopitelně poněkud nervózně na poprvé, ale nastoupila s tím, že její práce je propagovat Donalda Trumpa, jeho úspěchy a jeho úžasnost, jak řekla, a jako první vyvolala Breitbart. A to je takové konspirační médium, které nedodržuje žurnalistické zásady ověřených zdrojů a podobně. Jako druhého vyvolala bývalého kolegu z Fox News, Trumpovi nakloněné televize. No a když ten se jí zeptal na otázku ze zahraniční politiky, tedy důležitou otázku, jestli Spojené státy přestaly dodávat zpravodajské informace Ukrajině, tak odpověď neznala. Mimochodem, prezident to před pár minutami popřel. Po 15 minutách a 3 otázkách Hanko briefing k překvapení mnohých ukončila.
0: Těsně před nástupem se objevily její staré příspěvky, část z nich prý smazala. Co v nich psala?
1: Její sociální sítě prošly investigativní servery i CNN a ona tam tvrdila výmysly typu, že vlivní demokraté a hollywoodské elity jsou pedofilní kanibalové, tedy že jedí děti. Nebo tvrdila, že 8 z 10 žen po očkování proti covidu potratilo. Další nesmysl, který není podložený vůbec na faktech. V televizi pak tvrdila, že potratová pilulka obsahuje stejné chemikálie jako plyn z nacistických vyhlazovacích táborů. No prostě zkušení američtí novináři od ní pravdivé informace úplně neočekávali a po dnešku nejspíš ani očekávat nebudou.
0: Jana Cíglerová, naše washingtonská zpravodajka, tady představila novou mluvčí Bílého domu. Jano, díky. A naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Moderátorka Věra Štechrová nás přišla pozvat na publicistiku hlavních zpráv, která začíná v 18.10, tak co v ní uslyšíme?
1: No, nezačneme úplně dobrou zprávou. Mezinárodní měnový fond totiž dnes zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i na ten příští rok. Mě bude zajímat, co to způsobilo, proč a co to bude znamenat pro příští státní rozpočet, který se teď tvoří. Motoristé přišli na vládu s tím, že chtějí větší úpravy inkluze ve školách, přinesli svoje návrhy. Shodu s ministrem školství za ANO Plagou nad nimi ale nenašli. A tak budeme mluvit o tom, jak se ty navrhované změny v inkluzi, jak se na ně dívají odborníci, protože to je poměrně, jsou tam poměrně radikální kroky. No a taky budeme mluvit o tom, že třetina dospělých podle průzkumu využívá v posledním měsíci umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví a mezi mladými to byla i víc než polovina. Zeptáme se proč.
0: V 18 hodin a 10 minut začíná publicistika hlavních zpráv. Moderátorkou je Věra Štychrová. Díky.
1: Těším se.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Já říkám, že se má říct pravda.
2: Jsem Češka!
1: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
3: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
2: Můžu překládat.
3: Otec Němec, co?
4: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
1: Ona se o tebe postará.
4: Gerta Schnirch.
2: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
4: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Radiožurnál je 18 hodin. Připravili jsme pro vás hlavní zprávy.
6: Poslanci rozhodují o zavedení mimořádné daně na rafinérie, těží z ropné krize.
7: Rafinériím spadly do klína mimořádné zisky, o které se nijak nezasloužily.
6: Mezinárodní měnový fond varuje před vážnou hospodářskou krizí.
8: Země závislé na dovozu energií a země bez podílu na AI čelí horším ekonomickým vyhlídkám.
6: Fotbalisté Slávie zabojují na hřišti azerbajdžánského Sabahu o první body v lize mistrů. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Jihlavy směrem do Brna. A počasí zítra zpočátku místy zaprší, postupně čekejte až polojasno a teploty do 18 stupňů. Dobrý úterní večer vám přeje Anna Horáčková.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci dnes začali projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám. A ve sněmovně je u toho reportérka Adéla Burešová.
9: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
10: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
9: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
11: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utrželo obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
9: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Brzy podle nich může zasáhnout světovou ekonomiku. Důvodem je energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem, kvůli kterému je výrazně omezený provoz v Hormuzském průlivu. Kvůli tomu rostou národní dluhy jednotlivých zemí.
12: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Saúdská Arábie útočí na jemenské ropné zařízení Sabáha. Informuje o tom televize Al-Masira, kontrolovaná jemenskými povstalci Husíji. Vojenská koalice vedená Riádem předtím vyzvala k evakuaci lidí z okolí.
13: Ropný terminál Sabáha leží na západním předměstí jemenské metropole Sanaa. Jde o hlavní skladovací a distribuční stanici pohonných hmot pro hlavní město a přilehlé provincie, které kontrolují Husijové. Povstalci v reakci vyzvali k evakuaci lidi z okolí ropných zařízení saudsko-arabské státní firmy Aramco. Prohlásili, že zařízení považují za legitimní cíle. O víkendu Husijové při útocích na mezinárodní letiště v saudském Riádu zabili 14 lidí. Provoz na letišti je zastavený. Saúdská Arábie vede vojenskou koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Povstalečtí Husijové mají podporu Íránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Papež Lev XIV. Je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od nástupu Lva XIV. Do papežské funkce loni na jaře.
14: Avanti! Venku na ulici i ve vestibulu Gemelliho nemocnice v Římě čekali na příjezd papeže skupiny věřících, aby mu popřáli rychlé uzdravení. O nálezu na plicích informoval papež v neděli. Podle lékařů je jeho odstranění jednoduchý zákrok, u kterého se obvykle neobjevují žádné komplikace. Takzvaný plicní uzel je výrůstek menší než 3 cm a v 95% případů se nejedná o zhoubný nádor. Lev 14. aktivně sportuje a je nekuřák. Kvůli zákroku papež zrušil veškerý program až do příští středy. Dál ale plánuje začátkem listopadu odjet na cestu do Uruguaje, Argentiny a Peru. Ondřej Himer, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: ČES se bude bránit proti zablokování části podílu ve firmách v Lucembursku. Zmrazil je lucemburský soudní exekutor kvůli kauze Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. S postupem lucemburských úřadů nesouhlasí ani premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
15: Babiš Radiožurnálu napsal, že stát nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human a Česko se bude dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalovoda s výroky nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
16: V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens, který s právním státem nemá nic společného.
15: ČES teď s firmami v exekuci v Lucembursku nemůže nijak nakládat. Přes zablokované podíly vlastní českého distributora plynu Gasnet. Na jeho fungování to podle ČESu nemá vliv. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Uskupení Kladeňáci se rozhodlo, že zpochybní výsledky komunálních voleb

0: Ministerstvo kultury chce změnit smlouvy s pořadateli velkých kulturních akcí, například s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Ministerstvo chce taky posoudit smysl spolupráce s hereckými cenami Itálie.
1: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle více letých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Itálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Radiožurnál. Sport.
2: Fotbalisté Slávie nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je nováčkem prestižní soutěže. Pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
3: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým. Hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
2: Utkání Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku zhruba za půl hodiny. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejisté Pardubic hrají na závěr základní části Ligy mistrů proti švédskému týmu Vechje. Je u toho reportér Ota Gutwirt.
4: 7. minuta první třetiny a sledujeme bezbrankový zápas Pardubice Vechje 0-0. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony v Praze, taky v Náchodě. V Praze je velmi ucpaná východní část Pražského okruhu ve směru z Brna a z D1 na Ústí nad Labem. Kolony často i v levém pruhu se táhnou z dálnice D1 od Chodova přes jižní spojku Černý most až do Kbelské ulice. Tam je zavřený sjezd na Letňany a jede se jedním pruhem. Zdržíte se desítky minut, kamionem je to na hodiny. No a pozor, kolona i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. V Cínovecké stojí před sjezdem na Kbelskou v pravém pruhu kamion, kolona asi na čtvrt hodiny. Na okruhu fronty taky mezi D1 a Plzeňskou dálnicí, delší ve směru z D1 na letiště. Zdržíte se okolo půl hodiny, kamionem delší dobu. Taky na silnici 33 na průjezdu Náchodem stále dlouhé fronty. Je tam omezení na příjezdu do Náchoda, projíždí se Kyvadlově a zdržíte se okolo půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty ve středu od 13 do 18 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 8, pouze na Šumavě bude i 12 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, slovo má Věra Štechrová.
7: Proč Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok? Jak by se měla proměnit inkluze na školách a jak odborná veřejnost reaguje na plány motoristů? A jaká rizika jsou spojená s používáním umělé inteligence ke konzultaci duševního zdraví? O tom všem budeme mluvit. Světová ekonomika by letos měla růst víc, než se čekalo. Česká ekonomika naopak letos i příští rok míň. To je ve zkratce nový odhad Mezinárodního měnového fondu. Hrubý domácí produkt Česka se podle nové prognózy MMF zvýší o 1,8%. Na přes rok by pak měl jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom MMF předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech 2,2%. České ministerstvo financí je optimističtější. Srpnová předpověď předpokládá letos růst 1,9% a v příštím roce má podle ministerstva financí zrychlit dokonce na 2,4%. Ve vysílání je teď hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Dobrý den.
8: Pěkný den.
7: Proč Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na příští rok? Co k tomu podle vás přispělo?
8: Jsou to primárně vyšší ceny energií v základním scénáři Mezinárodního měnového fondu, který předpokládá, že krize v Hormuzském průlivu se natáhne minimálně do března příštího roku a bude nějakým způsobem ovlivňovat světové energetické trhy nejméně do podzimu příštího roku. Takže tento předpoklad vedl k tomu, že jsou takzvaně byty ty ekonomiky, které jsou energeticky náročné na jedné straně a na druhé straně nemají potenciál

0: tolik těžit z boomu, který nastartoval v některých ekonomikách, v některých ekonomikách umělá inteligence, respektive investice do infrastruktury spojené s umělou inteligencí. K těm Česko nepatří, takže se jí vlastně se ho daleko více týká právě ten zhoršený energetický výhled.
1: K té umělé inteligenci se ještě vrátíme, ale naše ekonomika podle MMF letos zaostane za Polskem a dokonce i za Maďarskem. Všechny země přitom čelí podobným problémům, o kterých jste mluvil, tedy kvůli mezinárodní situaci, jako je zdražení paliv a energií. Tak proč je ten růst ekonomiky v Polsku letos výrazně vyšší?
0: V prvé řadě bych podotknul, že za Maďarskem prakticky nezaostane. Tam jsou
1: tam je jedna desetina procenta, tuším.
0: Prakticky stejná a Maďarsko se probouzí z velice dlouhodobé letargie, takže tam se jedná i o určité dohánění vlastně promeškaných let. Ale to srovnání s Polskem je relevantní. Polsko je jednak strukturálně jiné. Je to daleko uzavřenější, méně otevřená ekonomika, daleko více se může opřít o solidní domácí poptávku. Ta je u nás taky slušná, ale nemá takovou váhu v ekonomice. Tak to je jeden důležitý rozdíl. Ten druhý, který bych vypíchl, je daleko větší vlastně rozhazovačnost polských veřejných financí. Daleko výraznější schodky, ty se pohybují kolem 7% hrubého domácího produktu. A také kvůli tomu vlastně Polsko dostalo snížený rating. Co se týká vlastně ještě nějakých dodatečných faktorů, tak je důležité si uvědomit, že Polsko také daleko více investuje do obrany a i tím vlastně nějakým způsobem podporuje svůj domácí průmysl.
1: Naše ekonomika by tedy podle MMF měla mít horší růst, než předpokládalo české ministerstvo financí. Pokud by se naplnil ten výhled MMF, jak výrazně by se to odrazilo třeba na tom rozpočtu a na jeho schodku? Teď mluvím o tom rozpočtu pro rok 2027, který se teď schvaluje.
0: No tam je skutečně ten výhled na rok 2027 patří k těm pesimističtějším na trhu, když se díváme na tu poslední revizi od měnového fondu. My jsme také skeptičtější než ministerstvo financí, ale ne tolik. Čekáme, že ten růst bude někde v blízkosti 2%. Pokud by mělo dojít na ten scénář mezinárodního měnového fondu, tak já se obávám, že by v rozpočtu chyběly dodatečné nižší desítky miliard korun a pokud by se nic nezměnilo, vláda by dodatečně někde nešetřila nebo nescháněla nové zdroje, tak by se ten deficit mohl pohybovat spíše v blízkosti 400 miliard korun.
1: Jak se stane, že ten odhad ministerstva financí se v podstatě o 0,5% liší od odhadu Mezinárodního měnového fondu a i od vašich odhadů?
0: Tak ono, vždycky pracujete s určitou nejistotou. Já si myslím, že ten odhad ministerstva financí ve chvíli, kdy to bylo připravované, byl realistický. I v tuto chvíli si nemyslím, že by byl vlastně nějak mimo hru. Patří spíše k těm lehce optimističtějším na trhu, ale je třeba poukázat na to, že tady jsou i vlastně optimističtější hlasy, které historicky vlastně předpovídaly o něco vyšší tempa růstu. Takže ty názory se liší, postupně se to vyvíjí a v době tedy minimálně, kdy ministerstvo financí připravovalo tu prognózu, tak si nemyslím, že šlo o odhady nerealistické.
1: Světová ekonomika podle MMF sice proti Loňsku zpomalí, ale méně než se čekalo a příští rok by měla růst a to navzdory válce na Ukrajině a na Blízkém východě. Tak čím to je, že ta světová ekonomika poměrně dobře odolává?
0: Dobrá otázka. Tak na jednu stranu si myslím, že to je tím, že vlastně přes ten uzavřený hormuzský průliv nakonec nějakými alternativními cestami tečou přece jenom energie. Ne přímo skrze hormuz, ale vlastně alternativními kanály. A Mezinárodní měnový fond sám říká, že víceméně, kdyby se tak nedělo, tak ten výkon světové ekonomiky je daleko horší. Tak bychom se pohybovali někde řádově v blízkosti zhruba 2,5%. Druhá věc, kterou bych podtrhl a zdůraznil, je právě vliv umělé inteligence, to je velmi pozitivní nabídkový faktor, který táhne některé ekonomiky směrem vzhůru. Problém je, že disproporčně to, co vidíme, je vlastně daleko vyšší koncentrace toho růstu do několika ekonomik, které jsou schopné z toho boomu umělé inteligence profitovat.
1: Nemůže být navíc ten růst díky AI jaksi krátkodobou záležitostí, protože už teď slyšíme, že odborníci volají po zpomalení jejího vývoje. Nemůže to být taková nafouklá bublina?
0: To se velmi složitě odhaduje. První věc je samozřejmě ten sektor AI jako takový, investice spojené s rozvojem tohoto sektoru. Druhá věc je vlastně pozitivní dopad na produktivitu ve všech ostatních sektorech v ekonomice, zejména v segmentu služeb, kde se očekává vlastně od nasazení umělé inteligence poměrně výrazný pozitivní přírůstek do produktivity. Ten zatím nepozorujeme, ale můžeme ho pozorovat časem. Tak za mě se ty věci velmi složitě odhadují. To, co vidíme teď, tak je extrémně pozitivní dopad vlastně na podniky, které se podílí na investicích do umělé inteligence, na investicích do té infrastruktury. A tam je samozřejmě otázka, jak dlouho to vydrží. Asi nikdo nečeká, že věčně, protože to tempo těch investic bylo v posledních kvartálech překotné a i tempo ostatně zadlužování těch velkých technologických hráčů a to asi dlouhodobě udržitelné není.
1: Jan Bureš, hlavní ekonom ČSOB, děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Motoristé chtějí větší úpravy inkluze ve školách. Na vládu přišli s návrhy, které by rádi viděli zapracované už do novely ministra školství Plagy, která upravuje přidělování a financování asistentů pedagogů. Podle Plagy dohoda zatím není, strany mají o úpravách jednat do pátku. Motoristé navrhují například, aby ředitel mohl odmítnout přijmout handicapovaného žáka, pokud mu není schopen zajistit jeho potřeby. Týkala by se to žáků se 4. a 5. stupněm podpory, tedy i nevidomých nebo hluchých dětí, dětí se středně těžkým mentálním postižením, těžkým autismem a těžkým tělesným postižením. Pro ty by měl podle poslance Miroslava Krejčího z motoristů zajistit školu kraji.
2: Je to zodpovědnost kraje, který musí zajistit speciální třídu, která bude zohledňovat potřeby takovýchto žáků.
1: A naším hostem je teď Karel Gargulák, analytik ve společnosti PAK Research. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
1: Nejprve k té novele z pera ministra školství Plagy. Co by přinesla? Byl by po těch změnách ten systém přidělování a financování asistentů pedagogů levnější bez toho, aby se zhoršila výuka ve třídách, kde budou i handicapované děti?
3: Ten návrh v zásadě nějakým směrem kombinace plošnosti a dejme tomu právě ty přímý zacílený podpory, to znamená ty individuální podpory a vlastně kombinuje tady ty dva faktory. Ten důvod, proč tomu tak je, je primárně hodně spojen vlastně s nějakou stabilizací té samotné pozice v tom daném systému a vlastně i ve nějakém srovnání těch podmínek těch jednotlivých škol a tak dále. Má samozřejmě nějaké nevýhody, primárně ty tkví v tom, že vlastně velmi tvrdě z hlediska těch přidělených podpůrných pozic asistenta pedagoga jako zasahuje takzvané nenaplněné školy, to znamená ty, které mají méně než 15 žáků na třídu, tak tam vlastně dochází poměrně velkému krácení těch úvazků až třeba 80%. A tam je určitě důležité se vlastně bavit, jaký dopady to na tuhle cílovou skupinu škol může mít. Naopak vlastně v těch jiných typech škol, těch jako běžných škol, které jsou vlastně jako větší, mají naplněné třídy a tak dále, tak tam také dochází k nějakému dílčímu plošnému poklesu těch úvazků. Ale zároveň tím, že tam je vlastně ta specifická reflexe té skladby dětí, tak v některých školách, které typicky mají třeba více žáků s odlišným mateřským jazykem nebo více žáků, dejme tomu třeba nějak sociálně znevýhodněných a jiných, tak jim třeba může těch úvazků přisypat takzvaně více.
1: My jsme taky slyšeli jeden z návrhů motoristů, kteří by chtěli prosadit, aby ředitelé škol měli větší pravomoce odmítnout handicapovaného žáka. Jaká by byla rizika, jaké přínosy takové změny?
3: Ta vlastně konkrétnost těch návrhů v tom veřejném prostoru není úplně zřejmá. Pan poslanec Klíčí mluvil primárně o tom, že by teda ředitelé mohli odmítat vlastně jako žáky, kteří jsou v takzvaném 4. a 5. stupni podpory. Podle mě je hodně důležité se vlastně uvědomit, co je to za žáky a o tom se máme primárně bavit, protože pak ještě jsou určité jakoby principiální argumentace, které s tím systémem přišly, jakoby to, že to porušuje některé základní prvky jako práva na vzdělávání, právo na volbu školy a tak dále, nějaké jako ústavně právní a dejme tomu legislativní jako zdůvodnění a hodnotové, ale prakticky jde vlastně z toho milionu žáků zhruba o nějakých, dejme tomu, do 3000 žáků, kdy vlastně v tom 5. stupni reálně podle těch posledních dat se bavíme třeba o 44 žácích a při tom stupním, 4. stupni podpory o nějakých 2800 žácích nebo 2900 žácích a tam si vlastně jako by ty žáky musíte představit v té různém jako spektru těch potřeb, které oni mají. Jsou to často jako by žáci, kteří mají, dejme tomu, nějaké těžké zrakové postižený, tělesné postižení a tak dále, závažné vady řeči, eventuálně jsou, dejme tomu, na nějakým poruše autistického spektra, vlastně ta podpora je zpěta tady s tímto, tady s touto jako diagnostikou. To znamená, je to velmi široké spektrum žáků a vlastně jakoby i pan poslanec Krejčí, když to odůvodňuje, tak ono opravdu vlastně hovoří o různých jako žácích, které by někam jako řadil, jenomže tady v těch stupních podpory vlastně najdeme všechny ty cílové skupiny, i ty, které on říká, že v té běžné třídě a škole mají být.
1: Oni motoristé říkají, že děti se 4. a 5. stupněm podpory by měly mít k dispozici specializované třídy. Ta možnost tu už je, ale je těch specializovaných tříd dostatek?
3: Je to složitá otázka z hlediska právě řízení kapacit. Tu reálnou odpovědnost za řízení kapacit speciálního školství mají kraje a hlavní město Praha. My vlastně můžeme analogicky hodně vidět, že ten systém je absolutně neřízený už i ze situace vlastně kapacit středních škol. A to se nám opakuje, bohužel kraje prostě jakoby svý vzdělávací struktury neřídí a neřídí je dostatečně dobře, je potřeba to velmi náhlas toho odborného hlediska koncepčního jakoby pojmenovávat. A oni mají i vliv na to, jak se vlastně budou povolovat i právě ty speciální školy v těch dílčích základních školách, to je vlastně jako jejich taky nějaká povinnost a působnost. A tam je dokonce i taková jako zvláštní logika, ve které se třeba může stát, že reálně kraj nemusí mít v některém momentu jakoby zájem povolovat právě speciální třídy, aby si v úzovkách nevykrádali třeba kapacity speciálního školství, které zřizují oni sami. Takže tam se nám mějí jako různé takové jako bezprecedentní situace v tom jako neřizovaném a fragmentovaném systému, který reálně nikdo moc jako neplánuje. A spíš reálně všichni tak trochu jako bojují o to, aby v tom systému nějakým způsobem přežili a byli dál financovaní. Do toho by měl více vstoupit stát, poskytnout data, vlastně jakoby celé ty kapacity plánovat a celý tu, jakoby ten systém více řídit. Zároveň ale pořád je to nějaká druh odpovědnosti samotných krajů, přičemž můžeme v Praze, v Brně vidět, že se nám velmi výrazně jakoby pohly množství žáků, které vlastně v těch územích máme jich tam prostě jednoduše víc, ale zároveň vlastně se tam ty kapacity speciální školství nevybudovaly. Jo, ačkoliv vlastně jakoby už, já nevím, 10-15 let chodí pořád dost podobný podíl dětí do speciálního školství, speciální školství nezmizelo z toho systému, máme 3% žáků, který do něho padají, což je takový průměr jako Evropy nebo evropských zemí. Vlastně v tom se nějak nelišíme. Oni často se mluví o tom, že vlastně se mají zpátky nějaký děti vrátit do speciálních škol, ale oni stále existují, stále ty kapacity akorát nejsou jakoby budované v těch místech, kde je potřeba.
1: Karel Gargulák, analytik ve společnosti PAK Research. Děkuju, naslyšenou.
3: Já moc děkuju za rozhovor. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Lidé stále více používají umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Podle průzkumu PAK Research to byla zhruba třetina dospělých a téměř polovina dospívajících, kterých se ptali. S nějakým duševním onemocněním se setkal každý 5. Čech. Počet akutních psychiatrických hospitalizací dětí a mladých do 19 let se za posledních 10 let více než zdvojnásobil. Jak také zaznělo na konferenci AI a duševní zdraví, výskyt duševních onemocnění v české populaci výrazně vzrostl během pandemie COVID-19 a od té doby neklesl. Ve vysílání je teď vládní zmocněnkyně pro duševní zdraví psychiatrička Dita Protopopová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak ministerstvo zdravotnictví, jak zaznělo, by mělo do roku 2028 připravit v souvislosti s užíváním AI doporučení. Proč až za 2 roky lidé v podstatě využívají AI už teď, jak ukázal i ten průzkum?
4: Nejde o to, že doporučení by se měly vytvořit za 2 roky. Projekt, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví jako partner s RPDZ Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, tak ten bude trvat 2 roky. Takže my ty doporučení budeme vydávat v průběhu celého toho projektu. A samozřejmě ten projekt je jenom začátek. Je to nějaká jakoby teď intenzivní práce podpořená i finančně z evropských fondů, ale poté se překlopí do dalšího dokumentu navazujícího na Národní akční plán a už bude plně integrovaná do všech prací, které budeme dělat, protože my potřebujeme průběžně vyhodnocovat to, co se děje, to, co se děje v terénu, to, co se děje se vznikem nových technologií, takže ta praxe bude velmi dynamická a my potřebujeme sbírat data, sledovat to, aby jsme mohli na to velmi rychle reagovat a ta doporučení vlastně se budou tvořit hned od počátku toho projektu průběžně podle toho, s jakými skupinami budeme pracovat. Je to vlastně spolutvorba s odborníkama, lidmi, kteří využívají to AI, s zástupci rezortu. Takže bude to taková jakoby, jako práce a v momentu, kdy budeme mít nějaký výstup, tak ho budeme publikovat a přenášet do praxe.
1: No, děti na internetu dnes řeší opravdu všechno. Tak co se dá už v tuhle chvíli udělat pro to, aby jim AI v oblasti duševního zdraví neškodila a pokud možno i pomáhala?
4: Tak první jsou přesně i ty informace pro uživatele, teda dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit. A také informace o nástrojích, které jsou vytvářeny už pod jakoby dohledem odborníků, jako je například Elin AI a budou vznikat další. Takže je to nějaké jako už teď průběžné informování, do kterého se jakoby pustíme, ale děti v tom nemůžou zůstat sami, proto my potřebujeme, aby to věděli i rodiče, aby to věděli školy, aby vlastně celý ten systém nějakým způsobem tu umělou inteligenci vzal do svého přemýšlení, aby to věděli odborníci, když mluví s pacientem, aby se ho na to doptávali a nebyli pak překvapení, že třeba vymění medikaci úplně bez konzultace s nimi.
1: Ono, lidé se samozřejmě obracejí na AI i proto, že je těžké sehnat psychologa nebo psychiatra a speciálně pro děti nebo ve chvílích, kdy má člověk krizi. My často slyšíme, že je tedy nedostatek odborníků na duševní zdraví. Jak se daří tedy vzdělávat teď více budoucích psychiatrů a psychologů, což byl plán dostat do škol právě více budoucích odborníků?
4: Daří se to, ty čísla se zdvojnásobují, ale pořád jsou malinká, jo, když v minulých letech Hoda testovalo ročně 8 pedopsychiatrů, teď to je třeba 19, ale pořád jsou to velmi malá čísla, ještě s tím, že ti odborníci taky odchází do důchodu. Teď uvidíme, co se stane, když jsme vlastně zvýšili počet školenců na jednoho školitele na 6, tak jestli nám ta čísla nějak jakoby zásadněji stoupnou, také revidujeme vzdělávání klinických psychologů, aby bylo jakoby flexibilnější, aby dávalo vlastně dobré kompetence, aby jsme nedělali lidi, kteří nebudou odborníci, ale zároveň, aby ten průběh tím vzděláváním mohl být takový hladší, rychlejší. Ale tento vývoj nám úplně neošetří všechnu tu populaci, proto vlastně stavíme takový, jakoby, říká se tomu step care, vlastně od těch úplně prvotních služeb, takže pracujeme se školama, pracujeme na prevenci, pracujeme se sociálními službami, aby oni měli kompetence vlastně pomáhat těm mladým a k tomu psychiatrovi, aby se dostali ty děti nejlépe nedostali, aby ta prevence a ta časná intervence zafungovala a pokud už musí, tak aby se jich tam nedostávalo tolik, aby část těch dětí se podchytilo mnohem dříve, kdy ještě ty potíže nebudou potřebovat psychiatra. A další věcí jsou právě technologie, které bude vyvíjet vlastně a budou pod kontrolou toho zdravotnictví, protože ty technologie teď, když jsou takto jakoby neřízené a my nevíme, co se tam děje, mohou ubližovat, ale pokud budou vlastně budovány pod dohledem, tak můžou tu dostupnost, větší podporu, větší orientaci v systému vlastně podpořit.
1: Takže AI ano, ale pod dohledem odborníka. Dita Protopopová, místopředsedkyně Rady vlády, vládní zmocněnkyně pro duševní zdraví. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Tolik podvečerní publicistika, vy se k hlavním zprávám, komentářům, rozhovorům můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích. Český rozhlas má samozřejmě aplikaci Můj rozhlas.cz. Hezký podvečer.
5: Radiožurnál je 18.30. Anna Horáčková a aktuální zprávy.
6: Inflace v Česku zrychlila, v září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%, to je o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, které mu Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o víc než 4 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliard korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Petra Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo víc než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bundibugyo. Proti němu neexistuje specifická léčba ani vakcína. Nákaza se dřív rozšířila i do sousední Ugandy. Světová zdravotnická organizace ale v srpnu oznámila konec výskytu eboly v této východoafrické zemi. A ostravská zoologická zahrada má dvě nová mláďata levharta cejlonského. Narodila se o víkendu. Podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové je to velký úspěch. Za poslední rok jde totiž o jediná mláďata narozená v evropských zahradách. Celkem tam levhartů cejlonských žije ani ne 60. Ostravská zoo chová tento druh od roku 1977.
7: Sport.
6: Fotbalisté Slávie nastoupí za necelou čtvrt hodinu k druhému zápasu Ligy mistrů v této sezóně. V Baku se utkají s domácím Sabahem v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. A s jistotou postupu do play-off hostí hokejisté Pardubice na závěr základní části Ligy mistrů švédské Vechje. Stav a čas zápasu doplní reportér Ota Gutwirth.
8: Odehraná je první třetina a Vechje vede v Pardubicích 1-0. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na 11. u Rýmařova a kolony v Praze. Na silnici 11. z Bruntálu do Rýmařova teď pozor za obcí Malá Šťáhle. Běhá tam tele po vozovce. Snaží se ho odchytit, tak pozor na to. Brzdí se. Na silnici 33 připomínáme kolony v Náchodě. Je tam omezení na příjezdu z Hradce Králové do Náchoda. Kolona ve směru od Vysokova od Hradce se zkracuje. Z Polska je ale stále dlouhá. A v Praze silný provoz. Ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Kamiony už z dálnice D1. Občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. Velmi ucpaná taky východní část Pražského okruhu ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kolony hlavně kamionů se táhnou z dálnice D1 odchodová přes jižní spojku Černý most až do Kbelské ulice. Tam je zavřený sjezd na Letňany a jede se jedním pruhem. Velké kolony hlásíte taky na Šiškově, okolí opravované křižovatky Ohrada, taky na Jarově dlouhé zdržení. No a téměř půl hodiny budete popojíždět i v Průmyslové, následně ve Kbelské ulici směr Ústí nad Labem. A další zelená vlna po prvním poločase.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekejte zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už bude postupně místy i polojasná obloha. Teploměry zítra ukážou 13 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 8. To byly zprávy. A teď už má na Radiožurnálu znovu slovo Hanka Schánělová.
11: Přeji krásný večer, v Radiožurnálu se už pomalu schyluje k přímému přenosu Ligy mistrů. Než začne, podíváme se na sestavu a na to, jak to vypadá na stadionu pár minut před začátkem. A tak si také poslechněte večerní Radiožurnál. Tohle už je David Koller, chci zas v tobě spát.
9: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.

Fotbalisté Slavie za pár minut nastoupí ke druhému utkání této sezóny Ligy mistrů. Po domácí prohře Slán je v azerbajdžánském Baku čeká souboj s domácím Sabahem. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají zápas v přímém přenosu. My jsme ve spojení s komentátorem Mirko Vasičem. Mirko, hezký večer. Slyšíme se, Mirko? Zatím máme možnost poslouchat atmosféru na stadionu v Baku. Mirko, ještě jednou se pokoušíme o spojení. Slyšíme se? Každopádně za chvíli dostane slovo v přímém přenosu. Uslyšíte ho, nebojte se.

0: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se upsal do leta 2028. Ale teď už začíná přímý přenos fotbalového utkání Ligy mistrů mezi Slaví Praha a Sabahem Baku a komentuje Miro Vasič.
3: Dobrý večer z olympijského stadionu v Baku. Právě dozněla hymna Ligy mistrů, ta známá skladba po celém světě, si troufám říct, nejenom v Evropě. Oba týmy se teď zdraví na hrací ploše, jak domácí Sabah, tak pražská Slavia. Na tribunách, na které se vyjde 70 tisíc diváků, rozhodně není plno. Měla být vyprodaná nebo prodaná tak polovina lístků a ti lidé jsou tak zvláštně rozvrstveni, že to je opravdu jak mravenci v mraveništi na různých sedačkách. Ale pojďme k tomu nejdůležitějšímu, to jsou sestavy týmu. Začneme tou slavistickou, v bráně Markovič, obrana, respektive stopeři Zima Engesan, ten nastupuje po dlouhé době utkání, hrál naposledy 38., ale teď dostává po zranění a po tom, co se dal dohromady příležitost od Jindřicha Trpišovského, vedle něj pak kapitán Holeš, na stranách budou Šturm a Vlček, před nimi Sadilek s Mousisem a ještě výše Provod, Ajaosi a úplně na hrotu Tomáš Chorý, tahle slavistická věž, která tedy dnes dostává šanci v útoku. Na lavičce možná překvapivě zůstal Viktor Novak nebo Samuel Isife, ale Jindřich Trpišovský má určitě připravený nějaký plán na Sabah Baku. Pojďme taky na sestavu tohle azerbajdžánského týmu, ale musím k tomu říct, že v základní sestavě jedenáctce není ani jeden muž z Azerbajdžánu. V brance je Pokatilov, Kazachstán, obrana Puchač, Polsko, McCarthy, Jihoafrická republika, Solve, Guadeloupe, Zedatka, Alžír, před nimi v záloze na takových těch defenzivních Rachmonaliev z Uzbekistánu a Lepinica z Chorvatska, před nimi Simič, Srbsko, Du Queiroz, Brazílie, Paris, Jamajka a v útoku Mikels z Rwandy. Nejnebezpečnějšími hráči Sabahu by právě měli být Mikels a Simič, kteří obstarají většinu gólů tohle týmu. Sabah prohrál první utkání na Manchester United 0-4, Slavia ta podlehla doma Lens 2-3, když v samotném závěru ještě vedla 2-1, hrála dlouho o 10 od druhého poločasu, bez vyloučeného konečného, bránila se co mohla, dostala se i do vedení zásluhou Šturma, ale nepodařilo se jí tenhle výsledek udržet a dobít tu očekávanou výhru. A je tady začátek. Sebastian Gyšamr z Rakouska dal pokyn a Slavia rozehrává. Markovič zkouší dlouhý nákop před pokutové území Sabahu, kde je Chorý, ale sklepává do středu pole jen na protihráče, jenže Sabah okamžitě vrací míč opět slávistům, kteří budou začínat pěkně odzadu. Markovič Engesan, rychlá kombinace po straně, Šturm a vysílá okamžitě do náběhu svoje spoluhráče, ale ten míč mu úplně nesedl a tak teď budou vhazovat hráči domácího Sabahu. Alžízan Zedatka zatím ale nemá komu, vybírá si po lajně útočníka Mikkelse, ale k tomu se balón nedostal. Teď je to taková hlavičkovaná před pokutovým územím Sabahu. Nakonec dostal míč na zem Ajaosi. Další série soubojů. Stále se hraje na útočné polovině pražského týmu, ale ten balón nezískal Sabah. Jen takový odkop na zdazbůh, který posílá Engesa na Chorého. Ten okamžitě sklepával do středu, ale Provodovi se tahle přihrávka nepovedla. No a teď Pokatilka. Branka Sabahu se dostal do těžké pozice. Neúplně dobře si zpracoval tenhle balón a nakonec ho musel před Ajaosi na poslední chvíli kopnout do zámezí. Slavia rychle vhodila, chtěla to prokombinovat k nějaké střele nebo centru, to se ale nepodařilo, protože ve středu pole je teď faulovaný Mousis a Slavia bude zahrávat standardní situaci. Rychlá rozehrávka do levé strany vedle pokutového území, Šturm chtěl centrovat, ale trefuje jen jednoho z hostujících hráčů do pozadí, pak další hlavičkovaná, zatím je to takový rozháraný úvod, slávisté se snaží držet balón, ale teď ho znovu posílají takovým obloučkem směrem dopředu. Tam jeden ze stoperů byl to Mac karty stoper Sabahu neodvrátil úplně daleko a výborná práce, kterou teď předvedl Engesan, tlačil tam na jednoho z domácích fotbalistů. Nakonec to bylo nedovolené, což viděl rozhodčí Sebastian Gyshammer z Rakouska, tak Sabah může na chvíli uklidnit situaci a bude rozehrávat od vlastního pokutového území. Bude to po levé straně, McCarthy vyváží balón, už je přes polovinu hřiště, slavisté zatím ustupovali, až teď Sadílek proti němu vyrazil a tak McCarthy dává do středu pole, kde může hrát Lepinica a Rachmonaliev. Sabah přenesl hru teď na pravou stranu a Zedatka u poloviny hřiště se musel zastavit. Znovu výměnu míče, Dukejros se také zapojil do téhle rozehrávky. Sabah přenáší hru teď do levé strany. Puchač centruje do pokutového území, necentruje, protože hodně u něj blízko byl Ayaosi a srazil ten balón do zámezí. A tak Puchač vodil, ačkoliv tam jeden ze slávistů leží ještě na trávníku. Sabah ale stále pokračuje ve hře, ani hlavní rozhodčí Sebastian Gyshammer nepřerušil hru a nakonec to provedli hráči Sabahu sportovně v začínající třetí minutě za stavu 0-0. V utkání Sabah Slavia v Lize mistrů přerušili hru a teď se tam napravuje jeden ze slavistických hráčů, který pravděpodobně má vyražený dech, alespoň to tak vypadá na tu dálku, protože mu tam protahují hrudník, to znamená, že hráč si stoupil za něj, roztáhl mu ruce a snažil se dostat více vzduchu do plic pro slavistického hráče. Ale ten nevypadá tedy vůbec dobře v tuhle chvíli. Stále tam jeden ze slavistů zůstává na trávníku a nezvedá se, už jsou u něj doktoři. Hlavní rozhodčí Gyshammer pozoruje celou tuhle situaci a nechává si tam říkat doktoru, jestli je všechno v pořádku. Byl to nakonec David Zima, který vystoupil z té stoperské trojice a utržel tam souboj v hlavičkovém po vysokém míči, šel do výskoku a jeden z hráčů ho tam postrčil, takže Zima se trochu nekontrolovaně překroutil. Ale vypadá to, že bude v pořádku, byť tedy musel mimo hrací plochu, protože právě kvůli němu byla přerušená hra. Ale už se tam prochází a pije, ještě diskutuje s trenérem Jindřichem Trpišovským. Ale na hřišti už je rozehráno. Ve středu pole teď kombinuje Lepinica, dává zpátky na stopera Solveta a stále je Sabah na vlastní obrané polovině. Zatím je hodně roztažená hra, je tam velká mezera mezi útočníky Slavie a obránci Slavie, ale také mezi útočícími hráči Sabahu, kteří teď obehrávají celou situaci stále. V zadních zadách Lepinica se zapojil do té rozehrávky Solve. Nabízí se mu tady McCarthy na levé straně, ale on si vybírá ve středu pole Rachmonalieva. Ten narazil pěkně zpátky, stále Solve. Teď Dikejros si seběhl ze středu pole, ale stále Sabah nepřešel půlku hřiště. Slavisté jsou dobře rozestaveni. Domácí fotbalisté azerbajdžánského týmu hledají nějakou mezeru, ale zatím je to taková uspávaná čekání na nějaký otevřený prostor nebo náběh a ten stále není. Solve ve středovém kruhu, vystupuje tam proti němu teď provod. Solve dal nakrátko s Lepinicou pokus o prudkou přihrávku mezi stopery, ale tu výborně zachytil Moses a už může postupovat směrem dopředu. Na pravé straně přešel polovinu hřiště, vyzývá do souboje nebo rozpíš do běhu Chorého, který se ocitl na pravém křídle tím, jak se posunula celá situace, ale ta Mousisova přihrávka byla sražená a Slavia bude vhazovat už poblíž pokutového území Sabahu na pravé straně. Už si tam běží pro míč v tuhle chvíli kapitán Holeš. Slavisté se nasunuli prakticky ve všech hráčích do pokutového území. Holeš ale zatím váhá, zbíhal mu tam zpátky a Ayaosi. Nakonec si Holeš vybírá provod a přijde centr do pokutového území. Pokatilov nevybíhá, ten centr je dlouhý. Sklepnutí zpátky Sadílek, takové polonůčky, ale netrefil balón. Teď pozor, z toho může být rychlý break pro Sabah, protože slavisté byli ve velkém počtu vepředu, ale teď to nevyřešili hráči domácího Sabahu vůbec dobře a Zedatka se tam také chytá za hlavu, protože bylo to tak 4-3, možná 4-2. Zedatka přešel na pravé straně polovinu hřiště a chtěl rozeběhnout útočníka Miklse, ale ta přihrávka neprošla, protože tam byli výborně vrácení slávisté v rychlém sprintu. Mezitím Sabah rozehrál a stále je u půlící čáry Solve McCarthy, nabízí se Puchač na levé straně, ale zkoušeli to takovými těmi trouhelníčky hráči Savou prostřed pole, ale přišla chyba, jenže v zápětí ani Zima nerozehrál dobře, který se mezi tím vrátil na hrací plochu. Teď oba týmy nejsou schopné udržet balón u středu hřiště. Mouzis fauloval, ale hlavní rozhodčí Gishamer nechává pokračovat ve hře. Mikos je tak před pokutovým zemím, ale byl zastavený a hráči Sabahu se vytlačili vlastně sami teď do levé strany. Puchačova přihrávka Lepinica mu tam se běhl. Stále kombinují hráči Sabahu, ale dostali se až na vlastní obranou polovinu. Začala 7. minuta, je to 0-0 mezi Sabahem a Slaví ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů. Slávisté se teď nedokáží dostat k balónu, ale zároveň Sabah moc neohrožuje jejich útočnou polovinu. Teď se to pokusí změnit. Zedatka dává rychlou přihrávku dopředu, tam je Duqueiroz, ale byl připravený o balón. Tam dobře Slávisté zahráli a mohou jít sami do rychlého breaku. Prudká přihrávka do levé strany, ale Šturm to měl k balónu příliš daleko. Pokryl si ho tam Solve, což je jeden ze stoperů Sabahu, a vrátil míč zpátky na kapitána tohle azerbajdžánského týmu, golmana Pokatilku, který teď stojí ve vlastním pokutovém území. A to doslova jen si tak podrážkou pošupuje ten balón trochu dál. Nakonec zkouší oblouček do středu pole, ale tam bylo špatné sklepnutí do strany od Miklse, ale Puchač zabral podél levé lajny z pohledu domácího týmu, ještě chytil ten balón na hrací ploše. No a pak pokus o centr zblokovali, nebo spíš nákop dopředu zblokovali Slávisté do zámezí. Takže Sabah bude vhazovat na vlastní obrané polovině a docela blízko pokutového území, tedy vlastního. Pucháč do středu pole, Lepinica mu sklepl zpátky. Slávisté zkouší teď pressing a ten se vyplácí. Provod je u rohového praporku, McCarthy do něj vystoupil, šlápl mu na nohu a tohle byl nedovolený zákrok v začínající 9. minutě ze stavu 0-0 mezi Sabahem a pražskou Slaví. Bude to takový zkrácený roh, pokud byste udělali diagonálu od rohového praporku 2 metry do hřiště, tak se dostanete přesně do místa, kde byl provod sražený, respektive kde mu McCarthy šlápl na nohu, a Slávisté budou zahrávat standardní situaci. Zůstává tam provod jako levák a také Sadílek. Ne, provod nakonec odchází a bude rozehrávat Sadílek, který má dost často na starosti standardní situace v dresku pražské Slávie. A protože to je z pravé strany z hostujícího pohledu, tak Sadílek by mohl kroutit míč spíše do obranky. Je tam nejméně 5-6 hráčů na hranici malého vápna ve slavistickém dresu. Sadílek už centruje, ten míč je prodloužený, tam chtěl jít do nůžek. Teď Engesan sice zasáhl hlavou, tedy nohou v tom výskoku do hlavy jednoho z hráčů Sabahu. Zdálo se, že v první chvíli Sebastian Gishamer, tedy rakouský rozhodčí, pískat nebude, ale nakonec to provedl. Ta vysoká noha byla jasná, tak následná slavistická střela zpoza pokutového území, i kdyby skončila v brance, tak tenhle gol by neplatil, protože po vysoké noze bude rozehrávat golman Pokatilka, tedy golman Sabahu z vlastního pokutového území. A vyhání svoje spoluhráče až za polovinu hřiště a dlouhým balónem na pravou stranu hledá Miklse, ten nedoskočil, byl tam pozorný teď Zima, a Slávisté nakonec dohrávají celou situaci až k vlastnímu brankáři Markovičovi, a protože mu Holeš sklepl míč hlavou, tak je jasné, že Markovič mohl vzít míč do ruky. Teď kombinace Engesan Markovič, ale na toho tlačí okamžitě útočník Sabahu Mikels, a tak Markovič zvolil dlouhý nákop, který ale nedoletěl k Chorému, který se teď musí vracet do defenzivy. Sabah přešel k pokutovému území, ale opět stejný obrázek. Znovu se azerbajdžánský tým sám posunul až k polovině hřiště, kde jsou stopeři McCarthy a teď také Solve, fotbalista z Guadeloupe, Zedatka na pravé straně, ale má dobře zastoupenou cestu a je opět taková uspávaná od azerbajdžánského celku. Solve si stoupil na balón v místě, kde se kříží středový kruh a středová lajna, nakonec si vybírá Zedatku na pravé straně. Přihrávka teď do prostředu, Queiroz. Zbíhající Paris mu narazil zpátky a teď je trochu pod tlakem hráč Sabahu, ale vyřešil to dobře, udělal otočku na místě a podél středové lajny vysunul McCarthyho, který má hodně prostoru, postupuje k pokutovému území, Mouzis ho tam křižuje, trochu mu sáhl do té přihrávky, ale pěkná, Puchač centruje do pokutového území, tenhle míč byl naštěstí od tohohle polského hráče Sabahu příliš dlouhý a přeletěl prakticky celé pokutové území, takže nikdo nemohl zakončovat, ale McCarthy Vyslal pěknou kolmici mezi stopery, tam Puchač v dobrém náběhu, ale ten jeho centr nebyl přesný. Jenže Slavia dlouho nezůstala u míče, ve středu pole ho ztrácí. A znovu Sabach na vlastní obrané polovině a stále stejná taktika. Rachmon Alijev a znovu musí vrátit až na stopera Solveta. Ten do levé strany Puchač zůstal za středovou čárou, ale je dobře dostoupený Ajaosim, také Mouzis tam teď pomáhá s Puchačem, no ale rychle narážečky Sabahu, zbavili se dvou hráčů Slávie, ale McCarthy neměl rychlost podél levé liny a tak u poloviny hřiště si zašlápl balon, otočil se a znovu se azerbajdžánský tým vrací ke golmanu Pokatilovi. 12. minuta se pomalu blíží ke konci, Sabah Slavia 0-0. Zatím od hostujícího celku spíš takový opatrný výkon, kromě toho samotného úvodu se nedostává k pokutovému území domácího Sabahu, ale teď se to možná změní. Výborná práce Engesana na polovině hřiště, posunutí na provoda, provoci naráží u pravé lajny s Ajaosim, slávisté postupují k pokutovému území, Ajaosi jde do záběhu, dostává přihrávku, ale je otočený zády k brance a tak musí klajně vrátit na provoda, ten má před sebou Puchače, snaží se ho rozhýbat, nakonec centruje do pokutového území a teď trochu nedomluva mezi dvojicí fotbalistů Sabahu a nakonec Rachmon Alijev odehrává za koncovou čáru a z toho plyne jediné. Slavia bude kopat roh opět z pravé strany. Uvidíme, jestli to bude Sadílek, ale vypadá to, že tentokrát přenechá zahrávání tenhle standardní situace na někoho jiného a tím někým jiným bude pro tuhle chvíli Šturm. Takže Šturm bude centrovat od pravého rohového praporku, tedy z pohledu Slavie, hlavní rozhodčí Gishamr tam ještě musí uklidňovat hráče v malém vápně, protože je tam taková postrkávaná kolem golmana Pokatilova, ale už Gishamr odchází, všechno vyřešené a Šturm bude moc pravačkou kroutit míč před branku, spíše od ní na přední tyč, prodloužení za sebe, ale tam ve skluzu De Queiroz odvrátil ten míč, ale získal ho Mouzis ještě před pokutovým územím Sabahu, znovu roztahuje hru doprava, tam je Šturm a teď souboj, po kterém zůstává slávista ležet na zemi. Bylo to na hranici pokutového území. No a teď měl Sabah štěstí, protože kdyby Holeš udělal jen o půl kroku směrem do pokutového území, respektive ten zákrok by přišel o setinku později, tak by z toho byl pokutový kop, ale takhle bude jen rozehrávka přesně z hranice vápna z pravé strany. Sadílek tam si došel tentokrát pro balón a postaví si ho, je to kousek, nějaký metr, metr a půl od koncové čáry, prakticky přímo na lajně vápna na pravé straně a Sadílek a jeho levačka může kroutit míč k brance. Ještě se tam s ním jde domluvit Šturm, jestli nevymyslí nějakou kulišárnu, když to řeknu takhle lidově. Navíc na hranici vápna zůstávají připraveni hned tři fotbalisté, to Ajaosi, Mouzis a ještě jeden v zadní části vápna. Šturm, Sadílek dává na Ajaosiho, ten si to připravuje, centruje do pokutového území, ale odvrácený míč od defenzivy Sabahu a potom Zedatka vysprintoval a byl faulovaný. Nakonec byl faulovaný podle všeho Engesan, který se mu tam snažil zastavit nebo zastoupit cestu, tak poslal na zem hráče Sabahu, který se tam teď sví a klepe nohama. Ten souboj se mu vůbec nelíbil, i když Engesan v první chvíli ukazoval, že zasáhl balón a že tohle by neměl být nedovolený zákrok. Za malou chvíli čtvrt hodina zápasu pryč, Sabah Slavia 0-0, zatím žádné velké šance. Slavia dlouho spíš opatrnější, ale Sabah taky má tu rozehrávku takovou pozvolnou a nepřechází rychle třeba na útočnou polovinu anebo k vápnu Slávie. Takže zatím spíš takový opatrný a ne příliš pohledný zápas na olympijském stadionu v Baku. Zedatka dává zpátky na golmana Pokatilova, ten nad McCarthyho do levé strany. McCarthyho tam dostupoval provod, ale obránce Sabahu zvládl oblouček směrem do předu, kde už byl připravený De Queiroz, ale dobře mu zastoupil cestu Zima, který s ním vystoupil až k polovině hřiště. Sabah ale vhazoval, Puchač rychle do středu pole, teď Velko Simič se dostal trochu do problému. Zezadu tam na něj tlačil Holeš, který byl tedy hluboko na útočné polovině z pozice stopera, už kluše zpátky. Má na to dost času, protože Sabah nikam nespěchá, stále je to rozehrávka kolem vlastního pokutového území a teď nepřesná přihrávka na střed hřiště. Šturm dává oblouček do vápna, ale teď se s Chorým vůbec nepochopili, protože Chorý který zůstal stát u toho čtvrtkruhu, zatímco Šturm chtěl zrychlit okamžitě obloučkem hru do pokutového území Sabahu. Ten teď možná bude v problémech, Pokatilov na Solveta, což je stoper, ten pod jemným tlakem slávistů, konkrétně Provoda, a tak vrátil zpátky golmanovi, kterého nedostoupil, potom Chorý měl k tomu míči přece jenom daleko, pak další nepřesná přihrávka a pokus o posunutí takovým obloučkem k vápnu Sabahu, ale tam byl pozorný Solve, jeden ze stoperů, a hlavou dal zpátky na Pokotilova, který si zahraje i teď. Slávisté nepresují brankáře, ale snaží se obsadit všechny další hráče, kterým by mohl přihrát na krátko, tak Pokatilov musí volit dlouhý nákop, ten letí na Mikose, jenže ten byl přeskočený pro tuhle chvíli Ajosim, jenže ta situace se vyvrbila tak, že Mikos už je před pokutovým územím, dává teď na Simiče, Simič ještě posouvá do strany a je to gól. Je to gól, Sabah vede nad pražskou Sláví 1-0. Vypadalo to, že je všechno zažehnané, ale u poloviny hřiště se nakonec míč dostal na Mikose, ten posunul na hranici vápna, kde byl připravený Simič, ten dal ještě více do strany a Kahim Paris, možná i s pomocí teče, dostává balón v 18. minutě za golmana Markoviče, ale tenhle gól asi platit nebude, protože to vypadá na postavení mimo hru. Byl tady velký rachot, ale slávisté teď měli hodně štěstí, protože ta situace byla od domácího Sabahu dohraná ideálně do pravé strany, kde střílel Paris, ale ten jeho gól nakonec pro postavení mimo hru neplatí, i když se celá situace ještě kontroluje u VARu, jak se tady objevilo teď na velkoplošné obrazovce, ale hlavní rozhodčí Gešimr v první chvíli neukazoval nic, pak si všiml svého kolegy na lajně a v zápětí ukázal, že je offside, a ten také byl podle všeho, protože Gešimr dává pokyn k rozehrávce. Ale Slavia si bude muset dát pozor, protože Sabah ukázal, že pokud se dostane do otevřenějšího prostoru a mají hráči trochu místa, tak to dokáží dohrát do úplně volného prostoru, a dva nejnebezpečnější fotbalisté Sabahu to ukázali. Mikos, Simič a pak pálící Paris, který překonal golmana Markoviče, ale bylo postavení mimo hru. Takže stav zůstává stále stejný, a to 0-0 mezi Sabahem a Slaví ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů. Slávisté ale se nedostali teď do rozehrávky a budou se muset znovu bránit. Paris je na pravé straně a musí vrátit hezky zpátky do středu pole, kde je teď Rachmonaliev. Rachmonaliev stojí nad balónem a je vytlačený na vlastní obranou polovinu. Stoper Solve, nakrátko znovu Rachmonaliev, který je takový dirigent hry Sabahu, McCarthy. Sabah už je na útočné polovině na levé straně, ale musí se teď vrátit zpátky. Slávisté zkouší pressing, McCarthy znovu oblouček za obranu a Jalsi teď měl trochu štěstí, protože byl otočený zády ke hře, sprintoval za Puchačem, který mu zaběhl za zády, a Jalsi ho trefil tenhle balon dozad. Slávisté to pak zkoušeli dohrát do klidu až k Sadílkovi, který byl poblíž vlastního vápna na pravé straně a chtěl poslat dlouhý balón směrem ať na Provoda nebo Chorého, ale tenhle nákop byl zblokovaný. Takže slávisté vhazují na vlastní obrané polovině hodně blízko vápna. Teď Tomáš Holeš, kapitán pražského týmu, dává si nakrátko s Mousisem, ten mu vrací a Holeš pak oblouček na Chorého, který si chtěl zpracovat na prsou tenhle balón, ale ten míč odskočil přece jenom výš do vzduchu a tak se tam přimotal domácí Rachmonaliev a od něj míří míč do zámezí. Není to úplně urovnané a klidné utkání. Teď Sadílek, prudká přihrávka na Engesana, který byl hodně zahnaný. Nakonec si golman Markovič musí pomáhat za vlastním pokutovým územím. Markovič dostává

simulovaný, což také hlavní rozhodčí z Rakouska Gishammer viděl a odpískal. Takže hezky z klidu, Sabach rozehrává teď hodně riskantní přihrávka do středu pole, Lepinica měl co dělat, aby před Mousisem odkopl ten balón a bylo to jen tak na zdazbůh od domácích fotbalistů a tak může hrát Slavia na vlastní obrané polovině. Teď Vlček dal zpátky na Sadílka, Sadílek na Markoviče a Markovič musí volit vysoký nákop. Šturm tam šel do hlavičky, ale nevyhrál jí. Ve středu pole je pak sražený další ze slávistů. Byl to Mousis, který tam šel dobře do souboje a hlavní rozhodčí Gishammer viděl nedovolený zákrok, když se tam kolem něj pohyboval Paris. Slavia tak bude rozehrávat z klidu, ale prakticky od poloviny hřiště. Sadílek stojí nad balónem ve 22. minutě, stále za stavu 0-0 mezi Sabahem a Slaví. Rozehrávka do levé strany, tam Šturm postupuje k vápnu, přihrávka do strany, ale namotali se tam hráči domácího Sabahu. Nakonec to není ani roh, protože Zedatka tam rychle zasprintoval a dokázal ještě chytit ten míč před koncovou čáru, ale znovu ho získávají slávisté, jenže nepřesná přihrávka, kterou teď předvedl Vlček. Slavisté ale po odraženém míči znovu mohou hrát a to už na útočné polovině. Chorý znovu u pravé lajny. Zima dává na Ajosio. Tohle vypadalo na velké postavení mimo hru a navíc ta přihrávka, kterou dal Zima do pokutového území na svého spoluhráče, byla příliš dlouhá a skončila za koncovou čarou. Takže od branky bude buď vykopávat golman Pokatilov, anebo bude hrát jeho spoluhráč McCarthy. Tak nakonec Pokatilov dal na McCarthyho, ten mu míč vrátil. Pokatilov se znovu dostává pod tlak slávistů a jeho nepřesný nákop nalézá hlavu Ejasiho, který sklepává do středu pole. Tam je Mousis, ale ten balon byl příliš vysoko a tak předskočil Mousise Lipinica, který zpátky přes Puchače a znovu hráči Sabahu u poloviny hřiště, ale zastavuje je Ajosi, který tam šel do skluzu a povalil hned dva hráče Sabahu. Byl to jak Lepinica, tak Puchač, který se tam namotal do té situace. Oba dva, včetně, tedy dokonce tři hráči, včetně slávisty, který šel do skluzu, skončili na zemi a hlavní rozhodčí Gishammer nakonec zapískal nedovolený zákrok. Takže Sabah bude rozehrávat od poloviny hřiště na levé straně Lepinica. Chystá si to na pravou nohu, jako by chtěl dávat kříž. Nakonec zvolil přesně podle středové lajny na Zedatku. Zedatka se snaží zbavit Šturma a pak prudká přihrávka na zbíhajícího Mikose před pokutové území, ale tam jí vyřešil Zima výborným vystoupením. No a na půlce Solve zezadu došlápl do Chorého, ten končí na trávníku středové čáry. Nedovolený zákrok to byl, hlavní rozhodčí z Rakouska Gishammer celou situaci viděl. Chorý se trochu těžko zdvihá z trávníku, ale za malou chvíli už bude na nohou. To se teď stalo, ještě tam diskutuje, se mi zdá, s hlavním rozhodčím, ale už se bude pokračovat ve hře. 24. minuta právě teď skončila, Sabah Slavia 0-0. Ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů ani jeden z týmů zatím nebodoval, které tady vidíme, nebo o vy o nich slyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, tedy Sabah a Slavia. Teď to hosté pěkně dohráli do levé strany Engesanova, prudká přihrávka směrem do předu, ale Šturmovi se nepovedl průnik, byl zastavený ještě před pokutovým územím a tak může hrát domácí Sabah. Zedatka zkouší vysunout Miklse na pravé straně, ten je pod tlakem Engesana, tak musí vrátit zpátky, ale Šturm se dobře zapojil, také do defenzivy zachytil tuhle přihrávku, ale slávisté nepostupují směrem dopředu, jen se dostávají po dvou souhrách až ke golmanu Markovičovi. Ten se teď rozbíhal na dlouhý nákop, nakonec si to rozmyslel a vybírá si Engesana, který je na levé straně u rohu vápna, ale tak nějak stojí na balónem, nakonec nakrátko na 2-3 metry se Sadílkem a ten do středu pole, kde je připravený Holeš. Zima se vysunul do pravé strany, zatím je to bez nápadu, prakticky od obou týmů. Teď slávisté přenáší hru do prava, Zima, Oblouček na zabíhajícího Provoda, ten si hlídá McCarthyho, který je za ním, pomáhá mu tam také Chorý, ale McCarthy to teď udělal výborně. Provoda si nechal na zádech, Choreo se zbavil rychlou otočkou a okamžitě nákop do předu za obranu Slávie. Golman Markovič
Nejdřív vyběhl za vápno, že odkopne ten balón před dobíhajícím Simičem, ale nakonec si to rozmyslel a zacouval s ním do pokutového území a tam ho přikryl do košičku. Slávisté nechtějí nakopávat v tuhle chvíli a tak nakrátko přihrávky mezi Engesanem a Simičem na malém prostoru přesně na hranici pokutového území. Nakonec souhra s Holešem na pravé straně, zapojuje se také Sadílek a Mouzis, ale je to všechno pomalé. Hráči Sabahu

0: se zatím stíhají pohybovat se slavistickými fotbalisty a ti tak museli vrátit přihrávku až zpátky na gólmana Markoviče a ten přes Engesana Sadilka dostává hru dopředu, nakonec pěkný oblouček od Vlčka na zabíhajícího Šturma, ale byl přece jenom příliš dlouhý do levé strany a Šturm už nezachytil balón na hrací ploše a teď se bude muset rychle vracet, Sabach rozehrál, ale zatím se nežene dopředu, přenesení hry přes celou šířku hřiště, tam je na levé straně obránce Puchač do středu pole, tam hraje Dikejros, ale Sabach jakoby lákal teď slávisty, jakoby chtěl pak dát nějaký dlouhý balón za slávistickou obranu. Golman Pokatilov teď stojí nad balónem u puntíku pro penaltu, vyhání stopery Solveta a McCartyho směrem dopředu. Zatím ho nikdo ze slávistů nenapadá, takže Pokatilov už je za vápnem a vybírá si Mikkelse, ten jde do hlavičkového souboje s Engesanem. Mikkel si dobře pokryl tělem tenhle balón a už mu tam Paris chtěl prostrčit do běhu přihrávku, no a Mikkels by pak běžel sám na golmana Markoviče, ale včas se tam zavřela slavistická defenziva a nakonec Sabach zahrál balón jen do zámezí. Slavisté budou vhazovat, ale nikam nespěchají, protože si tam ještě Mouzis přezouvá kopačky, bude muset tedy zřejmě vedle hřiště. Holeš stále otálí s tím vhazováním, hlavně rozhodčí už počítá. Holeš si dal na krátkou středové lajny se Sadilkem a pak oblouček směrem dopředu. Ten ale nebyl povedený, souboje u středové čáry, nákop na zabíhajícího Mikisa, ale ten si do hosté si s ním poradili, teď zase oblouček na druhou stranu, ale Zedatka výborně teď zahrál před Šturmem, který nedostal příležitost před pokutovým územím se dostat ke střele na branku Sabahu. No a tak je to i v 28. minutě mezi azerbajdžánským týmem a pražskou Sláví. V Lize mistrů nerozhodně 0-0, byť domácí dali, ale pro offside Parise neplatil. Teď se pokračuje ve hře, Pokatilov to znovu zkoušel, nebo znovu, to teď zkoušel takovým vysokým balónem ke středové lajně. Další série soubojů, Vlček nakonec úspěšnější než Paris a právě Vlček bude vhazovat na levé straně. Zatím ale nemá příliš velkou nabídku, už rozhodčí počítá, měl by zrychlit Vlček, protože už zbývají jen poslední sekundy. Nakonec to vyřešil obránce Slavie dlouhým autem směrem dopředu, který Sabach na první dobrou odvrací a nakonec i na druhou McCarthy, toho byl takový akrobatický výskok a střihnutí směrem do strany a McCarthy dostává balón do zámezí, takže bude vhazovat Slavia na levé straně. Sadílek, který se snaží být hodně aktivní v rozehrávce, si narazil s Mouzisem. Rychlé trojúhelníčky, posunutí do levé strany. Už přijde centr před branku, nepřijde, protože tam teď zablokovala defenziva Sabahu tenhle pokus o slavistický posun směrem dopředu. Navíc to vypadá, že Šturm byl v době přihrávky v postavení mimo hru, takže nakonec Pokatilov bude rozahrávat vedle vlastního pokutového území. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu z olympijského stadionu v Baku. Už začala 30. minuta, je to 0-0 mezi Sabahem a Sláví. Zatím minimum šancí, ani nějakých pěkných kombinací. Je to spíš takový, zdá se mi, chvílemi nervózní boj. Na vlastní obrané polovině si hráči dokáží přihrát, ale jakmile mají něco vymyslet směrem dopředu, tak je to vlastně velká nula až na nějaké 2-3 výjimky, ale ty tak nebezpečné nebyly. Sabach to teď zkouší přes střed pole, je to Lepinica. Dává rychle Dikejros, tenhle Brazilec, ale je zavřený Mouzisem a Engesanem. A tak teď Sabach roztahuje hru do levé strany, ale Puchač byl dobře obsazený a Jaosim, který tam vypomáhal v tuhle chvíli. Na pravé straně pak série soubojů mezi Sadilkem a Rachmonalievem. Nakonec faul na slavistického záložníka, který také hlavní rozhodčí Sebastian Gishammer odpískal. Slavisté znovu rychle rozehráli. Zima, Holeš, nakrátko s Ajosim, Mouzis, kombinace směrem dopředu, ale tahle přihrávka Mouzise nebyla přesná. McCarthy ale nevěděl, jestli míří do zámezí a taky radši odkopl mimo hřiště sám. Potom přišel aut, který byl od Holeše na Ajaosiho, pak oblouček za obranu Solve a teď bude mít trochu problémy, protože ho tam rychle dostoupil Provo, ten dává patičkou za sebe, slavisté hrají na pravé straně, Ajaosi už je v rohu vápna, centruje před branku, ten míč málem proletěl dozadu, kde byl připravený Vlček, Vlček dává před branku přihrávku, Nebyla to ani střela, ani přesná přihrávka, Sedílek tam nestihl doběhnout a Pokatilov celou situaci zvládl. A pak ještě dlouhým výkopem málem našel Mikkelse, Zima špatně odvrátil a tak Sabach už je u pokutového území. Mikkels je ve vápně, snaží se přihrát pod sebe, ale Zima svou chybu na chvíli napravil, ale stále hraje Sabach, i když teď už dál od vápna. Puchač do něj vrací svým centrem hru, odražený balón, Zedatka zasekává si balón kolem šturma, další centr do pokutového území, ale ten už skončí v rukavicích golmana Markoviče, který okamžitě žene svoje spoluhráče dopředu, protože teď je to tam pro ně trochu otevřenější, ale žádný rychlý postup to tedy teď od Ayosio nebyl, dal provodovi k půlící čáře, no a slávisté se vrací. Teď až ke stoperům, konkrétně Engesanovi. Engesan má na levé straně úplně volného Vlčka. Ten si neúplně dobře zpracoval balón, ale nikdo kolem něj nebyl, takže Vlček neměl problémy nebo se nedostal do nějakých potíží, ale teď už skoro ano, a tak musí vracet do vlastního pokutového území na golmana Markoviče. Ten obloučkem pěkně našel na pravé straně úplně volného provoda, který přešel půlící čáru a Jaosi se mu tam nabízí do souhry, dostává přihrávku trochu na paty, ale Jaosi už míří k vápnu, nakonec ještě chtěl do středu pole, více na středovou osu na Mouzise, který i přesouvou udržel balón a znovu vrací hru na pravou stranu, provod je ze strany pokutového území, snaží se tam utancovat Puchače, nakonec dává na Holeše, Holeš centruje před branku, ten míč přeletěl Korého a Sabach pak odvrací a půjde do rychlého protiútoku, anebo teď Mikl zastaví celou hru. Na chvíli ji zastavil, pak udělal rychlou otočku a viděl tam Simiče u středové čáry, chtěl mu přihrát, ale tenhle míč od fotbalisty Sabahu zamířil do zámezí, takže vhazuje Slavia, konkrétně Holeš. Sadílek se znovu vrátil pro balón a dává znovu do lajny na Holeše, ten chtěl udělat kličku Simičovi, nebyla úplně povedená, ale kapitán Slavie nakonec udržel balón, jenže hosté se znovu dostávají až ke golmanu Markovičovi. Zatím je to takové mdlé, bez nápadu, bez rychlosti, nějakého rychlého rozeběhnutí, nejdou ani příliš kombinace. Co tedy jde, jsou obloučky na provoda, který má trochu víc prostoru na pravé straně, ale běží do plných a Jaosi jde do náběhu, ale výborně Puchač teď ukázal tenhle bývalý nebo polský reprezentant svoje zkušenosti. No ale je na malou chvíli, protože v zápětí trestu hodně přes celou šířku hřiště vůbec netrefil Parise, toho pak míč přeskočil a tak může hrát Vlček na vlastní obrané polovině. Engesan, Zima, Sadílek, ale znovu od poloviny hřiště přihrávka až na golmana Markoviče, který je u toho čtvrtkruhu. Před vápnem Zima mu tam seběhl. Slavia chce hrát po zemi, chce hrát kombinačně, ale většinou to končí u poloviny hřiště anebo nějakým záběhem, kdy hráč běží až narazí na fotbalistu Sabahu. Teď už to bylo na vlastní obrané polovině, Vlčková rozehrávka nebyla přesná, od Parise zamířil míč do zámezí a tak slávisté vhodili, ale jsou znovu u vlastní branky, u golmana Markoviče. 34. minuta 0-0 mezi Sabahem a Sláví ve druhém kole ligové fáze ligy mistrů téhle prestižní soutěže, ale zatím kvalita fotbalu trochu pokulhává za tímhle názvem. No a teď to potvrdil Puchač, který tam dostal od McCarthyho sice docela těžkou přihrávku, nadrazil si ten balón a z první a z otočky ho chtěl poslat na zabíhajícího Simiče nebo Mikkelse, ale míč zamířil jen do zámezí. A tak kousek na útočné polovině od středové čáry vhodil Holeš, Mouzis mu vrací do lajny, tam je hodně zavřeno. Mouzis tak dostává do Holeše přihrávku zpátky, dokázal se prosadit mezi dvěma, chtěl běhnout do pokutového území a jeho si pěkná klička, nabíjí před vápno Engesan, ale jeho praváčka nevyslala žádnou velkou ránu, už byl pod tlakem Parise. A teď pozor, slávisté si musí dát na to, že Pokatilovův nádherný výkop do pravé strany, tam Sedatka bude posílat míč před branku, kroutí tam Vlčka, ten se točí ze strany na stranu, ale nakonec zvládl celou situaci Tomáš Vlček a dokázal zamezit centru nebo přihrávce před branku. Ale bylo to rychlé rozehrání, golman Pokatilov po té střele Engesana, která nebyla nějak prudká, tak sebral míč ze země a okamžitě viděl rozeběhlého Sedatku, kterému tam poslal dlouhý balón, přesný. Zedatka tam pak doběhl až do pokutového území, kde skoro u koncové čáry točil ze strany na stranu Tomáše Vlčka, ale nakonec net odcentroval. Takže z toho bude ale rohový kop pro domácí fotbalisty. A právě Puchač ho běžel rozehrát, přeběhl si z levé strany úplně na pravo od pravého rohového praporku ze strany útočícího Sabahu. Teď tenhle polský bek bude svojí levačkou posílat míč před branku. Hráči Sabahu jsou v takové lajně po středové ose od malého vápna k puntíku pro penaltou. Puchač zdvihá ruku, ale zatím se stále nemá k rozeběhu a centru do pokutového území. To se děje až teď. Míč letí do malého vápna. Golman Markovič zvládl celou situaci, byť tam do něj Mikl zvletěl a teď tam trochu dostává sodu od Tomáše Chorého. V první chvíli to vypadalo jako takový řev hodně zblízka. Fergusonův fén, ale nakonec se to obešlo jen poplácáním a byl to také nedovolený zákrok na golmana Markoviče, který ale celou situaci zvládl docela těžkou. Teď už ji tak těžkou neměl, po přihrávce zpátky Mikls byl daleko, Engesan vrací do malého vápna na Markoviče, toho se tam snaží teď dorazit Simič, ale nepodařilo se mu to a tak můžou slávisté vyvážet balón, ale daleko se nedostali. Je to hodně pomalé a pozvolné, Zima na Holeše, Holeš pak zpátky na golmana Markoviče a ten už se na to nemohl dívat, ale jeho nákop dopředu není přesný, našel jen McCarthyho, jenže McCarthy hlavou zblízka jen do nohou Chorého v zápětí Mouzisova, špatná přihrávka úplně na nikoho do středu pole a tak se znovu Sabah dostává zadarmo k míči. A je to Velko Simič, který se snaží pracovat na velkém prostoru, ale počkal si teď na Zedatku, Zedatka do středu pole, kde je Lepinica, Lepinica do středového kruhu, kde má teď trochu víc prostoru právě Velko Semič, znovu přihrávka dopředu na Mikkelse, ale ten je výborně pokrytý Engesanem. Engesanem teď dělá kličku u středové čáry, ta se mu povedla a tak může jít dopředu provod, rozbíhá Zimu, Zima centruje ze strany do pokutového území, ale vrátil se k němu zodpovědně útočník Mikkels, který musel předvést dlouhý sprint, on věděl, že sám chyboval, že tam neudržel balón a tak zabral zpátky a dokázal skoro až u koncové čáry u vlastní branky zabránit tomuhle centru Zimy. A bude z toho rohový kop, pro který si znovu běží Sadílek, 38. minuta, 0-0 mezi Sabahem a Slavií. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu z fotbalové ligy mistrů. Slávisté se tam teď naštosovali do malého vápna, Sadílek jako levák může z pravé strany kroutit míč přímo do branky a takový bude asi i záměr. Sadílek ho kroutí do branky, ale přeletěl teď břevno, navíc se zdálo, že golman Pokatilov tam měl hodně prostoru na to, aby případně ten míč chytil anebo vyrazil, takže tenhle Sadílkův pokus skončil jen na horní síti a Sabah bude rozehrávat od vlastní branky. Pokatilov teď ukazuje něco svým spoluhráčům, nakonec, aby McCarthy se vrátil jako stoper na roh malého vápna a dali si pěkně na krátko. Pokatilov dostává přihrávku a pak přenáší hru. Ale tohle nebyla vůbec dobrá přihrávka, kterou vystihl Šturm. Šturm je ze strany u pokutového území, ale tahle příhra, souhra nebyla přesná. Šturmova špatná přihrávka, ale výborná práce a jel si ho. Nabití na Chorého, ten netrefil balon. Ještě jednou Solvay na brankové čáře. Vyráží, tak teď to byla série nedorozumění, chyb a technických nedostatků, ale obrovská příležitost pražské Slavie gólem, ale neskončila. Ještě jeden centr před branku od Holeše, ten je odvrácený. Bude z toho další rok, bude se ještě muset počkat, protože jeden z domácích fotbalistů tam zůstává ležet na trávníku. Ale co teď slávisté nevyužili? Výborná práce Aja Osio, který tam vletěl do vápna mezi váhající, rozehrávající fotbalisty. Sabahu vypíchl jí míč, dal úplně ideálně před branku někam k puntíku pro penaltu osamocenému Chorému, ale ten jakoby zadrhnul ten balón, trávník nedokázal zakončit, dostal ještě jednu příležitost v takovém polopádu, ale trefil přesně na brankové čáře stopera Solveta. Takže obrovská příležitost Slavie, největší v tomhle utkání. Začalo to ale chybnou rozehrávkou domácího golmana Pokatilova, který si hodně troufá s balónem, chtěl uvnitř vápna jemně pod tlakem vysunout na pravé straně Zedatku, ale ta přihrávka nebyla vůbec přesná, našel si ji Šturm, který rychle vyrazil, ten posílal míč před branku do pokutového území, ten byl sražený a pak už nastala ta situace, po které Chorý dvakrát zakončoval, ale jednou se mu zadrhl balón pod nohama a po druhé trefil stopera Solveta. 40. minuta už začala 0-0 mezi Sabahem a Slavií a hosté teď budou zahrávat roh, ještě rozhodčí Gishamr tam něco diskutuje s hráči. Bude teď kopat Sadílek znovu z pravé strany levou nohou. Uvidíme, jestli znovu zvolí centr přímo do branky. Vypadá to, že se tak děje, ale tenhle míč je přetažený. Tam se Perez proti hráčem Šturm, ale nedostal příležitost. aby zasáhl tenhle center, ten ho přeletěl, končí za koncovou čarou a v momentě, kdy začíná poslední pětiminutovka prvního poločasu, samozřejmě bez nastavení, tak bude golman Pokatilov, tedy brankář Sabahu, vykopávat od vlastní branky za stavu 0-0. Pokatilov, dlouhý míč na Parise, Paris je tam společně s Vlčkem, který zasáhl balón hlavou, dal pěkně na Provoda, Provod rozbíjá na levé straně Šturma, Šturm se zbavil obránce ze strany, vbíjá do pokutového území a teď nevím, co Šturm zkoušel, tohle byla přihrávka na nikoho, od Šturmovy nohy přeletěla celé vápno, rozhodně o velký kus Tomáše Chorého a ani zabíhající Ayalsi nedostal příležitost zasáhnout tenhle míč. To je velká škoda. Slavisté teď k závěru prvního poločasu se dokázali i po chybách domácího Sabahu dostat několikrát do nadějně rozeběhnutého protiútoku, ale ten nebyl buď zakončený vůbec, protože ho zkazila špatná přihrávka, no a nebo Chorý prostě z dobré pozice jednou zadrhl od trávníka, po druhé trefil na lajně stopera Solveta. Teď bude vhazovat Puchač, což je levý obránce Sabahu. Od lajny dlouhý míč ke středové čáře, Mikls vyhrává hlavičku, ale Holeš teď předskočil Simiče, ale jen do zámezí, takže Puchač si zopakuje ten out, postoupil jen o nějaké 2 metry blíže ke středové čáře, vybírá si Simiče, Simiče tam zezadu teď objímal Holeš, držel ho oběma rukama, ale vypadá to, že rozhodčí usoudili, že tohle nedovolený zákrok nebyl a tak bude vazovat Slavia, protože poslední, kdo se dotknul míče, byl fotbalista Sabahu. Holeš znovu počítání, Holeš nemá velkou nabídku, nemá komu, nakonec musí zvolit kolem lajny, ale jako by mu vyklouzl ten míč, ale tam Puchač byl předskočený Chorým, ten patičkou posunul do středu pole, další vysoký balón, létá to tady spíše do vzduchu a na nikoho. Nedokáží se najít ani hráči jednoho týmu a teď to potvrdil Lepinica, který z vlastní obrané poloviny od lajny dlouhým nákopem prostě jen poslal balón směr branka Slavie, kde byl golman Markovič úplně sám, no a rychle posunul na stopery. Engesan a Zima jsou teď před vápnem. Zima ale musí slápnout na balen, protože ho tam napadá Mikls teď ukazuje svým spoluhráčům, aby zavřeli všechny cesty pro Markoviče. Markovič tak musí volit oblouček směrem dopředu a jeho si ale předskočený Puchačem. Další hlavičkové souboje balonce odráží do středu pole, kde jsou připraveni slávisté. Sadílek roztahuje hru na Provoda. Provod je ale u středové lajny a opět je tam zavřeno. Provod tak bude muset něco vymyslet, zatím postupuje sám, ale musel zastavit v obležení dvou hráčů Sabahu svůj postup a dát zpátky na Sadílka. Sadílek se snaží přenést hru na Zimu. Zimovi ten balón trochu odskočil a div, že tam u něj Mikls a Simič nebyli, no a pak Zima ještě další hodně nepřesnou přihrávkou, takovým obloučkem přes Engesana, dostal svého spoluhráče do dalších problémů, no a Engesan prostě už jen zakopl balón do zámezí, protože nechtěl udělat před vápnem chybu. No, je to hodně rozháraný poločas, diváci tady moc fotbalu neviděli a vy jste o něm ani moc neslyšeli z přímého přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Slavia se teď brání, ale špatná přihrávka domácího Sabahu. Tady je ale rozeběhnutý teď Šturm, ale centr na něj znovu nepřesný, respektive krátký. McCarthy se ho bez problémů sebral a slávisté musí zpátky, protože diagonála na Mikkelse. Mikkels tam točí Zimu, nakonec šajtlí do pokutového území, tam byl Engesan. Engesan taková vysoká vrtule, jen krohu vápna. No a tohle je nakonec co? Puchač a nebo Šturm. Vypadalo to na faul Šturma, který tam přiletěl do Puchače a povalil ho na zem. Ale rozhodčí Gishamer v první chvíli ukazoval na druhou stranu, ale nakonec to skutečně byl nedovolený zákrok od Šturma, tedy slavistického fotbalisty. Možná trochu zbytečný v tuhle chvíli, protože Puchač by s tím vysokým balónem nemohl nic moc dělat, ale teď kousek od rohu velkého vápna na levé straně bude zahrávat standardní situaci Sabah. Už je tam připravený u balónu Rachmonaliev a společně s ním také Puchač. Rachmonaliev to je pravák, takže by kroutil míč k brance, zatímco Puchač spíše od ní z levé strany. Za malou chvíli se dozvíme nastavení prvního poločasu, ale teď standardní situace Sabahu. Puchač centruje do pokutového území, Slavia odvrátila, je na hranici vápna. Ještě jedna střela, ta je zastavená tím valem, který tam byl vytvořený ze slavistického týmu a který nedokázal podle všeho Duqueiroz propálit, a jeho druhý pokus už skončil vysoko nad brankou. Ještě 2 minuty se budou hrát z prvního poločasu utkání Ligy mistrů, fotbalové Ligy mistrů mezi Sabahem a Slaví. Tady na olympijském stadionu v Baku je skóre nerozhodné 0-0. Domácí sice dali gól, ale ten neplatil kvůli offsideu. Teď rozehrává golman Markovič. Dlouhý nákop už v závěru poločasu nechtějí udělat. Slávisté chybu kolem vlastního vápna, ale nedostali se na útočné polovině do hry. A teď sledují, jak tam kouzlí Rachmonaliev, který nakonec vrací na golmana Pokatilova. Ten nakrátko ve vlastním pokutovém území na stopera Solveta a zahraje si také Zedatko, což je pravý obránce ze středu pole, si teď seběhl Duqueiroz. Sabah pomalu jakoby čekal na hvist na konec prvního poločasu. Do něj z těch 2 nastavených minut ještě zbývá 1 minuta. A Sabah se vrací až ke golmanovi a kapitánovi Pokatilovi. Pokatilov znovu jde před pokutové území, dostává trochu víc času, slávisté napadají, Pokatilov to tak zkouší diagonálně do levé strany, tam Mikl sice přeskočil Ayaosiho, ale byla to těžká hlavička a končí jen mimo hřiště. Takže kapitán Slávie Holeš teď bude vhazovat, hlavní rozhodčí Gishamr už znovu začíná počítat, slávisté mají trochu problém s těmi auty, vždycky je to na poslední chvíli. Holeš teď dal na Mouzise pěkně uvolnil, posunul na Ayaosiho, Ayaosi ve středu pole, Lepinica ho podtěl, byl to nedovolený zákrok, Slavia ale rychle rozehrála na krátko, pěkné prostrčení do pokutového území, Pokatilov vybíhá, ale Stum se ho zbavil, dává před branku a to je neuvěřitelné, co teď slávisté nedali, tam podle všeho Vlček narazil do tyče, kterou předtím trefil a pak se o ní rozbil, jestli tam nebylo postavení mimo hru, což možná bylo podle zvednutého praporku. Ale co teď slávisté nedali, Šturm obešel i golmana Pokatilova a pokud on v tom náběhu nebyl v postavení mimo hru, tak to je neuvěřitelné, co slávisté nedokázali dohrát a podle toho, kam kráčí brankář Sabahu, tak to vypadá, že skutečně Šturm byl v postavení mimo hru. Vlček, jestli vidím dobře na tu dálku, tam stále zůstává ležet u tyče, protože do ní nepříjemně narazil ve snaze zakončit ten balón. No ale gól z toho nebyl, Vlček stále na trávníku, už k němu běží doktoři. První poločas je ukončený, Gishamr už na nic nečekal. Je to 0-0 mezi Sabahem a Slaví, žádný velký fotbal, to ale na olympijském stadionu v Baku momentálně nebyl v prvním poločase. Uvidíme, jak se to zlepší v tom druhém, ke kterému se přihlásím za nějakých 12-13 minut. Zatím hezký večer.
1: Radiožurnál je 19.34. Zprávy má pro vás Anna Horáčková.
2: V Praze pokračují povolební jednání. Příští týden by mohla být jasná podoba koalice. Česká delegace odletí z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu komerčním letem. Vládní speciál má technickou závadu. Fotbalisté Slavie hrají v Lize mistrů v Baku se Sabahem. Po prvním poločase je to 0-0. A zítra bude nejdřív zataženo až oblačno s občasným deštěm. Postupně se počasí ale zlepší a teploměry ukážou nejvýš 18 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Příští týden by mohlo být jasné, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty.
4: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
5: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
6: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
5: Vyjednávací tým STAN bude se zástupci ostatních uskupení dál jednat. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Český vládní letoun, kterým měl letět ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu, má technický problém. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí oddělení komunikace ministerstva dopravy Filip Medelský. Delegace tak podle něj využije komerční spoj.
7: Na letounu, kterým jsme měli pokračovat do Biškeku v Kyrgyzstánu, se objevily náhlé technické potíže, proto ten letoun tady zůstává. A delegace ministerstva dopravy s podnikateli pokračuje vlastně do Biškeku v Kyrgyzstánu dnes v noci pravidelnou linkou Baku-Biškek.
2: Bednárek má společně s českými podnikateli zavítat kromě Azerbajdžánu a Kyrgyzstánu ještě do Kazachstánu. Cílem cesty je rozšířit obchodní a dopravní spolupráci. Na Hořovicku ve středních Čechách v létě vznikla černá skládka z Itálie. Odpad se už podařilo odklidit. Dnes to zveřejnili zástupci Středočeského kraje. Kamiony na polní cestu navezly zhruba 180 tun drceného plastu z Itálie. Odpad se Středočeskému kraji podařilo spole odstranit na konci léta, popisuje vedoucí krajského oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová.
8: Podařilo se nám dohodnout, že dopravce odklidí část odpadu z pole a část jsme zajistili my na naše vlastní náklady. S tím, že ten odpad se potom bude odvážet do místa původu, to znamená do Itálie.
2: A vedení kraje chce navrhnout změnu zákona o odpadech tak, aby posílil pravomoci obcí při odstraňování skládek.
9: Sport. Fotbalisté Slávie bojují o první body v této sezóně Ligy mistrů. Ve druhém utkání základní části hrají v Baku s domácím Sabahem 0-0 po prvním poločase. I ten druhý uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se druholigovému anglickému klubu upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně. Londýnský celek to oznámil na sociálních sítích. Hokejisté Pardubic hrají na závěr základní části Ligy mistrů se švédským Vechje. Oba týmy mají jistý postup do play-off. Aktuální informace má reportér Otaku Tvirt.
10: 42. minuta utkání a platí Pardubice Vechje 1-1. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: V Praze, v Holešovičkách, taky v Novopatské ulici. V Praze čekejte kolony na městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Troju. Je to kvůli nehodě v Holešovičkách směrem z centra. Hlásí náš zpravodaj.
12: Pod nemocnicí, pod Bluvkou, tak jsou v levém pruhu sobě dva osobní. Je to označený policejním autem na majákách a kolona stáje až na začátek mostu barikádníku.
11: A teď už sahá až do tunelu Blanka a kvůli té koloně musí regulovat vjezdy do tunelu ve směru na Troju. V Praze ucpaná stále i Novopatská ulice ve směru z dálnice D10 do Kbelské. Je tam zúžení ve Kbelské ulici u zavřeného sjezdu na Letňany a jede to pomaleji. Kolony v Praze stále i na Žižkově, v okolí opravované křižovatky Ohrada nebo na Jarově. Zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději po druhém poločase.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, místy se přidá občasný déšť nebo jen přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Teploměry zítra ukážou 13 až 18 stupňů Celsia, na horách se to maxima zastaví většinou kolem 8, pouze na Šumavě bude tepleji, tam i 12. Tolik zprávy. A už za chvíli bude pokračovat přímý přenos utkání Ligy mistrů mezi Slaví a azerbajdžánským Sabahem Baku.

0: žltem.
1: Než se vrátíme k fotbalu, pozvu vás na unikátní talk show. Už brzy startuje další ročník Prý Bohemia Radio, tak vás zveme na živé natáčení hosta radiožurnálu. Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol v neděli od 17 hodin popovídají s rozhlasovými kolegy Pavlem Horvátem, Alešem Brzákem nebo moderátorkou Monikou Valentovou. Pokud u toho chcete být, můžete si pořídit vstupenku na prybohemia.rozhlas.cz. U téhle unikátní talk show byste rozhodně neměli chybět.

0: V Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport pokračuje druhým poločasem přímý přenos fotbalového utkání Ligy mistrů mezi Slaví Praha a Sabahem Baku. Komentuje Mirko Vasič.
1: Ještě jednou hezký večer z olympijského stadionu v Baku. Zatím jsou oba týmy ještě v kabinách. Teď mluvím o hráčích, kteří nastoupili v základní sestavě, ale už by se za malou chviličku měli začít trousit znovu na hřiště. Je to 0-0 po poločase, který moc fotbalu, velkého fotbalu, na to, že se hraje Liga mistrů, nenabídl. Bylo to spíš opatrné, hodně nepřesností, ale šance se objevily. Dokonce Sabah jednu branku i dal v 18. minutě, ale ten zásah Parise neplatil kvůli postavení mimo hru, takže gól z toho nebyl. Na druhé straně Slavia zahodila nejméně dvě obrovské příležitosti. Jednu, kdy Ayaosi vletěl do vápna, nádherně přihrál před malé pokutové území, nebo spíš možná k puntíku pro penaltu na Chorého, který měl otevřenou prakticky celou branku. Jenže ten jeho první pokus vlastně vůbec nevyletěl, Chorému se tam nějak zadrhl ten balón pod nohou. No a pak opakovaný pokus, ke kterému se ještě dostal, tak ten už do brány letěl, ale zase tam stál stoper Sabahu Solvé na brankové čáře a dokázal tenhle balón odrazit. No a slávisté už teď přicházejí na hřiště za doprovodu rozhodčího Sebastiana Gishamra z Rakouska a už vbíhají také fotbalisté Sabahu. Znovu tady na trávník rozlehlého stadionu. Pro 70 tisíc fanoušků tolik jich tady není, ale nakonec je ta návštěva poměrně pěkná a ty údaje o tom, že má dorazit nějakých 45 tisíc až 50, možná nebudou daleko od pravdy. Zatím není vidět, že by tam bylo nějaké střídání ani na jedné straně. To znamená, že Slavia i Sabah by měli začít druhý poločas ve stejném složení. A tak si můžeme říct slavistickou sestavu. V bráně Markovič, stopeři Zima, Engesan a Holeš. Na krajích Šturm s Vlčkem, na defenzivních nebo spíš středových hráčích Sadílek s Mousisem. No a nad nimi se pohybují Provod, Ayaosi a Chorý. Domácí sestava, ve které je 11 fotbalistů z 11 zemí, v brance Pokatilov, kapitán Sabahu, před ním Puchač, McCarthy, Solve, Zedatka, ve středu zálohy Rachmonaliev a Lepinica, nad nimi se pohybuje Dukejros, Simič, Paris a úplně na hrotu nebezpečný Mikels. A je rozehrán druhý poločas. Začíná přihrávkou zpátky na golmana Pokatilova a ten do levé strany. Hodně dlouhý míč, který mířil někam na Simiče, ale slávisté celou situaci zvládli a znovu vytlačili Sabah až na polovinu hřiště, kde je teď Rachmonaliev. Rachmonaliev chtěl vysunout rozeběhnutého Mikkelse, ale ten byl zastavený. Zima pak posunul do strany, kde byl faulovaný Ayaosi. Byl to takový pološlapák od srbského fotbalisty, tedy Velka Simiče, který mimochodem v 18 letech byl na testech v Příbrami, ale neuspěl tam. Teď hraje Ligu mistrů za Sabah. Slavisté rozehráli a pěkně odzadu, znovu až ke golmanu Markovičovi v první minutě druhého poločasu za stavu 0-0 mezi Sabahem a Slaví. Vlček teď neúplně dobrý odkop do středu pole, který získává Sabah, ale je blíž ke středovému kruhu než k vápnu, i když teď se to možná nezmění, protože výborná práce Engesana, jenže Engesanovi tam Mousis vracel hodně těžkou přihrávku, když měl Engesan na zádech Parise a tak, že to francouzský stoper Slavie zvládl na poslední chvíli odehrát a navíc byl Parisem faulovaný. Dobře si před něj dal tělo a nohy a Paris do něj zezadu vletěl a podrazil ho, což taky hlavní rozhodčí Gishamr z Rakouska viděl a odpískal. A sám Engesan bude rozehrávat z vlastní obrané poloviny. Na levé straně dává si na krátko se Sadílkem, ten mu vrací a Engesan přes celou šířku hřiště prakticky na Zimu. Zima si pak vybírá Holeše, který je u pravé lajny. Všechno se odehrává kousek od středové čáry. Teď pěkná Mousisová přihrávka, záběh za obranu, do kterého jde Šturm. Šturm je ale v obležení dvou hráčů a navíc v momentě té Mousisovy přihrávky byl v postavení mimo hru, což nakonec rakouští rozhodčí odmávali a odpískali. Takže za chvíli začne třetí minuta druhého poločasu. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu fotbalová Liga mistrů Sabah Slavia zatím 0-0. Pokatilov, dlouhý nákop na Mikkelse, který si pěkně zpracovává balón, ale je zády k brance skoro u poloviny hřiště, navíc má na zádech Zimu. A tak musel jen pěkně zpátky, ale i tak to zkoušeli hráči Sabahu rozeběhnout přes střed pole, kde se to trochu otevřelo ve slavistické defenzivě. Ta ale zapracovala nakonec dobře a tak můžou jít hosté na útočnou polovinu. Tam je ale chorý v situaci, ve které by asi neměl být, docela daleko od branky a navíc úplně zablokovaný u lajny. A také se stalo, že končí míč v zámezí, ale chorý to udělal tak, že Slavia vhazovala. Mumzis dal rychle zpátky na Holeše a Slavia je až u vlastního brankáře. Markovič vrací Holešovi do lajny a Holeš dlouhým nákopem chce najít rozeběhnutého Šturma. Tam se zdálo, že McCarthy trochu zaváhal, což je stoper Sabahu a už Šturm na něj tlačil na hranici pokutového území, ale nakonec to fotbalisté domácího týmu zvládli a odvrátili alespoň do zámezí z jejich pohledu a přesně na prodloužené hraně velkého vápna. Teď bude Slavia vhazovat. Tomáš Holeš, kapitán Slavie, si přišel pro balón, zbíhá mu tam teď ze středu pole Mouzis, dává zpátky centr do pokutového území, tam se slávisté k hlavičce nedostali. No a pak Paris neúplně přesvědčivým odkopem, ale dostává míč do středového kruhu, tam ho Mouzis nadrazil hlavou nad sebe a bude chtít hlavičkovat znovu, nakonec se s ním dostal do souboje Rachmon Alijev a Mouzis ho udržel. Teď mluvím o balónu, ale další série soubojů slávisté si špatně přihrávají, no a teď budou pod velkým tlakem, protože Lepinica dostává balon do volného prostoru, vbíhá do pokutového území, nabíjí po celé, Paris pálí a je to 1-0. 49. minuta, slavisté propadli při bránění, rychlý přechod do protiútoku, přistá přihrávka na hranici vápna, no a Slavia prohrává na olympijském stadionu Baku se Sabahem 0-1 po tom, co Paris uklidil svojí levačkou, prudkou střelou míč k tyči. Golman Markovič na tenhle pokus nedosáhl. No a Slavia se bude muset hodně zlepšit a může teď litovat těch velkých příležitostí, které měla hlavně v závěru prvního poločasu a které nedokázala vyřešit. Hlavně Tomáš Chorý, který tam měl hned dvojitou příležitost, ale jednou míč špatně trefil, prakticky nevystřelil a z dorážky zase stál na brankové čáze stoper Solvay. No a teď to bude pro Slávy ještě těžší, protože v úvodu druhého poločasu prohrává, teď už v 50. minutě, v Baku se Sabahem 0-1 po gólu Parise. Slávisté tam po sobě tak koukali, golman Markovič rychle vybíhal a dával balón na středový puntík, aby slávisté se mohli oklepat a rychle rozehrát, což se děje teď. Šturm vrací zpátky na Markoviče, Markovič tam vidí na levé straně Chorého, Chorý jde do hlavičky, je v obležení dvou hráčů, nakonec nevyskočil a slávisté budou muset bojovat o tenhle míč. Engesan to udělal dobře, ale Vlčková přihrávka nebyla dobrá a tak znovu mohou hráči Sabahu rozebírat útoky, když teď už do trochu zavřenější obrany a dobře se teď slávisté vrátili. Znovu Engesan výborně zapracoval, rychlá narážečka přes střed pole, provod chtěl vysunout na levé straně za půlící čáru Chorého, ale ten byl předskočený. Teď rychle vhodil Sadílek za obranu, ale Solvay tam byl připravený a dokázal hlavou odvrátit před Šturmem, ale Šturm rychle vhodil. Slavisté teď evidentně musí přidat a také přidali. Ale nepřesná přihrávka Vlčka směrem dopředu na Provoda. No a znovu může jít do trochu otevřenější obrany Sabah, ale u půlky hřiště Puchač nedostal úplně dobrý balón, musel si trochu zabíhat, ale tam zabíhá Simič za defenzivu Slavie, je na straně pokutového území, je u něj Holeš. Holeš mu dokázal na první dobrou vypíchnout ten balón, ale Simič stále pokračuje s balónem u nohy. Paris chtěl dát patičku na zabíhajícího Dikerose, ale to se nepovedla a tak dopředu můžou jít hosté, tedy Slavia nemůžou. Výborná práce teď obránce Zedatky, který vystoupil hodně hluboko na útočnou polovinu a zastavil tam Provodu v pokus, respektive ho donutil k tomu, aby se otočil a pak Zedatka fauloval slavistického hráče. 52. minuta. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1, když se v úvodu druhé půle trefil Paris. Slavia tam propadla při bránění a Sabah z toho rychlého breaku dokázal vyděšit to maximální a tím byl gól. Teď slavisté směrem dopředu, nákop za obranu, tam jde Provod do souboje. Zedatka skončil na zemi, rozhazuje rukama, chtěl by nedovolený zákrok, ale ten z toho nebude. Rakušan Gishamr, což je hlavní rozhodčí, byl hodně blízko, celou situaci viděl a tak Slavia bude zahrávat roh. Z levé strany to teď bude zkoušet Slavia. Už se tam hráči stěhují do pokutového území. Michal Sadílek z levé strany levou nohou, takže bude kroutit spíš míč od branky. Slavisté jsou za malým vápnem ve většině. Sadílek dává na puntík pro penaltu a tam netrefil teď po signálu Provod tenhle balón a pozor, slavisté musí rychle zpátky, ale tohle Paris trochu přehnal, jsem chtěl říct. protože to zkusilo od poloviny hřiště, viděl, že Markovič je vyběhlý, Markovič couval, ten balón vyskočil, možná o trochu víc, než Markovič čekal, ale brankář Slávie ho dokázal chytit. A už je zase hrá na druhé straně, ale Slávisté nemají balón. Teď si Zedatka obhodil úplně jednoduše Šturma, oběhl ho a dal do středu pole, kde je Rachmonaliev na Puchače, ale Puchač se dostal do souboje, ale teď úplně špatná rozehrávka, kterou tam předvedli Slávisté. Simič je sám před golmanem Markovičem, nedává a navíc tam bylo postavení mimo hru, ale obrovská chyba, kterou teď předvedli Slávisté. Holeš tam na pár metrů trefil jednoho z hostujících fotbalistů a balon se odrazil Simičovi přímo do běhu. Ten gól nedal, navíc byl potom odrazu už za obranou linii Slávie, takže z toho byl offside, ale Slávisté nepůsobí úplně jistě v tomhle utkání a teď se to jen potvrdilo. Zima teď dává na Holeše, Holeš oblouček na Chorého, Chorý jde do hlavičky, ale u něj byl stoper McCarthy a okamžitě dává na Rachmonalieva. Rachmonaliev, Sabach se pokouší do levé strany rozehrát tuhle situaci, ale nepovedla se. Nepovedla se teď přihrávka, kterou tam dával Simič podél liney směrem dopředu a tak budou vhazovat Slávisté. 54. minuta, pražský tým prohrává v Baku se Sabahem 0-1. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Další nepřesnost ve slávistické hře. Sabah se zadarmo dostává balónu ve středu pole. Lepinica rozebíhá Zedatka. Zedatka už se blíží k vápnu, ale je nakonec zastavený, protože se k němu vrátili výborně Slávisté. Teď průnik středem hřiště, Rachmonaliev tam nabíhal. Taky ho Zedatka viděl, ale nedal mu přesnou přihrávku a naopak můžou jít dopředu Slávisté. Tahle Mouzisova přihrávka nakonec nebude dlouhá. Tam ještě dokázal Šturm zabojovat a získat jí u lajny. Už se blíží k rohu velkého vápna, nabíjí před vápno, provod, střílí. Ta rána je sražená a jen pomaličku se dokutálela do náruče golmana Pokatilova. A to se divákům tady na stadionu v Baku líbí, protože drtivá většina z nich fandí domácímu azerbajdžánskému týmu, ve kterém tedy teď v základní sestavě není ani jeden Azerbajdžanec. Pokatilov, nebo Azer, pěkný nákop, který letěl do levé strany na Miklse, ale toho si pohlídal Holeš. Slávisté se snaží uklidnit hru, Zima se teď hodně vysunul až k polovině hřiště a jel si přihrávka za obranu, kam zabíhali Slávisté, konkrétně provod, ale neprošla. Jenže odražený balón znovu má pražský tým ve středu pole Mouzis. Mouzis má podél lajny středové úplně volného na levé straně Vlčka. Vlček také posouvá na Šturma, Šturmovi tam ještě, pardon, zabíhají jeho spoluhráči, byl to Ayosi, ale hraje Mouzis ve středu pole, teď bojuje provod, dává do levé strany, Slávisté se blíží k pokutovému území, Ayosi má teď trochu víc prostoru, ze strany vbíhá do vápna, má tam velkou hradbu, těl před sebou, ale nabil zpátky provodovi, jenže ten se do té střely tak nějak točil, vykroutil hodně placírku a ta rána, no to ani nebyla rána, to něco, co vyšlo z jeho nohy, bez problémů chytil golman Sabahu Pokatilov, který nakrátko dává na Rachmonalieva. Rachmonaliev do strany, Zedatka znovu vrací na golmana Pokatilové. Ten se teď dostává pod tlak Šturma, ale zvládl lehkou přihrávku do strany. Solvé si trochu kopl míč, ale nepočítali s tím Slávisté a tak Solvé může postupovat. A navíc se tam rozeběhlý Puchač na levé straně, ale golman Markovič výborně teď vystoupil za vlastní pokutové území a odkopem a zmacích. Nakonec získává míč Chorý, nezískává, protože při tom nákopu Markoviče stál v postavení mimo hru, což také rakouští rozhodčí viděli a nakonec také odmávali a odpískali. No, Slávisté se sice snaží, ale tentokrát to nejde v Baku. Sabah předvedl jeden krásný, rychlý protiútok, který zakončil pary střelou z hranice vápna, překonal golmana Markoviče ve 49. minutě a od té chvíle tedy Sabah vede nad Slaví 1-0 a teď se hraje minuta 57. Domácí rozehrávali Lepinica, Zedatka, stále to na obrané polovině azerbajdžánského týmu, výborné vystoupení, které teď předvedl Vlček a tak Holeš může posílat dopředu Sadílka, před ním byl sice Zedatka, ale Sadílek to zvládl, posunul teď, přihrávka před bránu. Tam Chorý ve skluzu, ale nedosáhlo kousek na tenhle balón. Slávisté se rychle snaží napadat Puchače, který je tlačený teď k rohovému praporku, ale nakonec přihrávka zpátky, odkop k půlce. Mikels, ten je silný v osobních soubojích a potvrdil to i teď, kdy dokázal udržet míč před Engesanem. Engesan navíc fauloval Mikelse a teď mu možná rozhodčí dá žlutou kartu, nedá. Nakonec to všechno skončilo jenom domluvou. Sabah se trochu zlobil, protože by tam měl hodně prostoru teď na rozeběhnutý útok do pravé strany, ale hlavní rozhodčí Gishamer zapískal Takže ten útok Sabahu nemohl pokračovat. No a teď Solvay bude muset jít ze hřiště, má tam nějaký problém s výstrojí, jestli je to kopačka nebo stulpna. Přiznám se, že na tu dálku tohle úplně přesně nevidím, ale hlavní rozhodčí z Rakouska jasně ukazuje, musí jít z hrací plochy. Takže teď na chvíli Sabah v deseti, po tom, co Solvay míří za autovou čáru, aby se tam opravila jeho výstroj, možná, jestli mu neteče i trochu krev někde, těžko říct. Každopádně se bude pokračovat ve hře, 58. minuta právě teď skončila. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1 ve fotbalové lize mistrů a Lepinica teď bude rozehrávat od půlící čáry. A protože Solvay je stále mimo hřiště, tak volí dlouhý nákop směrem dopředu. Tam Paris uklouzl, takže Voček měl trochu jednodušší pozici, aby poslal hlavičku směrem k půlící čáře, kde už je připravený provod, ale provod byl pod tlakem. Ani provodovi to nejde. Ta rozehrávka několik útoků zabrzdila nebo míč ztratila. Teď naopak Slavia se musí bránit. Paris je na pravé straně u lajny, zkoušel to za obranu do otevřeného prostoru, kam zabíhal Velko Simič, srbský fotbalista v dresu Sabahu, ale tahle přihrávka byla příliš dlouhá. A Markovič okamžitě žene svoje spoluhráče dopředu, dal si nakrátko Sengesanem a Mousisem. Slavisté ale teď zastavili ten postup směrem dopředu a Vlček vrací od levé lajny na Mousise. Mousis do lajny, Šturm si zpracovává balón, ale hned jsou u něj fotbalisté Sabahu. Šturm to ale udělal výborně v obležení Parise a Rachmonalijeva a dokázal sklepnout míč zpátky. Na Vlčka, Vlček na Engesana, Engesan až ke golmanu Markovičovi, ten do středu pole. Tam je Mousis. Mousis má trochu víc prostoru, ale nemůže postupovat směrem dopředu. A tak si musí pomoct na pravé straně s Holešem. Holeš posílá dlouhý nákop. Tam je Ajahosik, toho předskočil ale McCarthy. Balón ale zbírá ještě Chorý. Nákopem našel na druhé straně pokutového území Sadilka, ten znovu centruje do pokutového území, ale Puchač tam byl před všemi hráči Slavie, kteří nebyli v úplně důrazném náběhu. Odražený balón znovu sbírá pražský tým. Přihrávka směrem dopředu, Sadílek od koncové čáry chtěl prostrčit míč do pokutového území z levé strany, ale stál tam proti němu Zedatka a bude z toho rohový kop. 60. minuta, hodina zápasu prakticky pryč. Slavia prohrává se Sabahem 0-1 a ve druhé půli je to chvílemi trochu křeč. Slavisté hodně chtějí, snaží se, ale ta přechodová fáze není úplně přesná. Teď je ale standardní situace a to je silná zbraň, nebo aspoň byla Slavie. Sadílek z levé strany levou nohou, takže bude kroutit míč od branky. Rozběhnutí hráči Slavie, tak po celém vápně podražený míč a Pokatilov ještě jednou a není to gól. Obrovské příležitosti, které teď měla Slavia, ale nedotlačila balón do branky, buď přes Pokatilová nebo jednoho ze stoperů, který tam dokázal na lajně zastavit ty pokusy, pravděpodobně Provoda. Provod ještě má jednu šanci, zbíhá ze strany do pokutového území, nebíhá. Je faulovaný, ale co teď Slavisté nedali? Engesan tam hlavou posunul míč takovým koníčkem do malého vápna, tam před golmanem Pokatilovem byl úplně volný Provod. Jenže Pokatilov natáhl ruce nad hlavu a dokázal ten balón stlumit a další dorážka skončila, nebo dvě dorážky dokonce skončily na defenzivě Sabahu. Doslova na brankové čáře na poslední chvíli to zvládl domácí azerbajdžánský tým, který tak udržel vedení 1-0 nad pražskou Slaví po obrovských příležitostech pražského týmu, ale co Slavia v tomhle utkání nedává, mohlo by to hodně mrzet. Ještě je tam kontrola, jestli nebude pokutový kop, se tady ukázalo na velkoplošné obrazovce, ale vypadá to, že penalta z toho nebude, protože hlavní rozhodčí Gishamr rozpřáhl ruce. Možná se zdálo, že tam mohl zahrát jeden z hráčů Sabahu rukou nebo něco podobného. Každopádně penalta z toho není, Slavisté neproměnili obrovskou příležitost, ale teď budou mít ještě další standardní situaci. Je to takový zkrácený roh. Ale ještě se musí počkat, až se vystřídá. Ze hry půjde Sadílek, kterého nahradí Viktor Novák. Jestli jsem viděl dobře, tak na hrací plochu jde Mubarak Sulejman, to je jasné, a ze hřiště odešel Tomáš Holeš. Takže Slavia ještě prostřídala před touhle standardní situací. Viktor Novák, tomu to jde v téhle sezóně, umí dávat góly a okamžitě se nasunul k malému vápnu. Takže Slavia, teď standardní situace, kterou rozehraje Šturm, nabije na hranici vápna rána, která ale letí na branku z nohy Provoda, který převzal kapitánskou pásku a teď se tam na sebe hodně zlobil, že z tohohle dobře nabitého míče přestřeluje branku, ve které stojí golman Pokatil.

Corey opět spíš v takové roli Harryho Kanea, to znamená i tvůrce hry, ale měl by spíše být na hrotu. Slavia rychle rozehrála, přihrávka do středu pole, tam je provod, ale neodvážil se ke střele, protože byl obsazený. Moses dává na Engesana na Sulejmana. Sulejman se snaží prosadit kolem lajny, ale nedostává se k centru a tak vrací zpátky na roh vápna Mousisovi. Mousis si vyměnil míč se Sulejmanem. Odražený balón před pokutové území, tam je Novak. Novak se snaží dostat do lepšího prostoru, už běhl do vápna, ale přece jenom proti němu byli tři hráči Sabahu, kteří ho připravili o balón. Ale teď se domácí nejsou schopni dostat z obležení pražské Slavie. Teď ne úplně ukázkový aut, který tam předvedl Mousis, ale rozhodčí proti tomu nemají nabídky. Nabídky do středu pole. A se pálí obstřel kolem dvou obránců i golmana Pokatilova, ale také vedle branky v 64. minutě. Slavia tak stále prohrává v Baku v Lize mistrů s domácím Sabahem 0-1. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu a Sabah už nechce riskovat žádnou rozehrávku odzadu, žádnou chybu a tak golman Pokatilov žene svoje spoluhráče až na polovinu hřiště a právě tam posílá vysoký nákop. Ten si najde Engesan hlavou do středového kruhu, tam je Mousis na prsa, jenže neudělal to úplně dobře a pak přisvítil k vlastnímu vápnu, ale zvládnou slávisté celou situaci. Mikls se tam ještě přiřítil a pravděpodobně zasáhl jednoho ze slavistických hráčů do hlavy, ale ten bude v pořádku, je to Vlček, který trochu teď změnil pozici. Každopádně Slavia už mezi tím rozehrála balón dopředu, provod, ne úplně dobře si ho zpracoval, doběhne ho ještě na hřišti, nedoběhne. Praporek asistenta rozhodčího nad hlavou, byť se toho provodovi nelíbí a hlavou kroutí Jindřich Trpišovský, který to měl kousek od sebe, přímo stál nad lajnou, ale provod už nedoběhl, ten vlastní ne úplně dobře zpracovaný míč a tak Sabah bude vhazovat poblíž vlastní branky. 65. minuta právě teď skončila, Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1. Domácí obránce, pravý obránce Zedatka směrem do předu, tam prodloužení za sebe od Parise, ale Sabah se nedostal k míči, ale ještě jeden dlouhý nákop a teď musí Engesan hodně rychle spěchat, protože Simič ukázal rychlé nohy, ale stoper Slavie zvládl míč odehrát zpátky ke golmanu Markovičovi z hranice pokutového území. Teď trochu nechtěné jesle Miklsovi, Slavia díky tomu přenáší hru na levou stranu, provo to už je na útočné polovině, dává do běhu Šturmovi, nakonec Šturm ne úplně pěkné zpracování, navíc se vložil do celé té rozehrávky Solve, pak tam se přiřítil provod a skončil na zemi a je to žlutá karta pro stopera domácího Sabahu Solveta, který se tedy hodně diví, že tohle byl nedovolený zákrok, ale šel na zem nohama napřed, provod se tam přiřítil, dostal zásah někam na nárt, teď se trochu těžko zdvihal ze země a trochu pajdá, ale musí ho to rychle přebolet. Slavia má standardní situaci z levé strany poblíž pokutového území, bude posílat míč před branku buď Šturm a nebo provod. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1, slavisté se tam nasunuli do pokutového území, domácí fotbalisté tam vytvořili takovou frontu přesně podél puntíku pro penaltu rovnoběžně s brankovou čárou, tak bude kopat z levé strany provod levačkou, čímž by kroutil spíš balón na centr, anebo to Šturm zkusí třeba kroutit do nebezpečného prostoru a do náběhu s balónem, který by mohl propadnout až do branky Pokatilova, který drží svůj tým v tomhle utkání. Už dostal pokyn, provod posílá centr, kroutí ho na malé vápno, tam se tlačil Zima. Ještě odražený balón, který mířil k Novakovi, ale dokázali ho odvrátit domácí hráči Sabahu, ale Slavia pokračuje ve hře. Ajosi, ale tahle jeho klička nebyla přesná, navíc tam pak podkopl jednoho domácího hráče a také Ajosi vidí za svůj zákrok žlutou kartu, takže v krátké době po sobě tresty na obou stranách. Ten trestný kop byl pěkně koplý, točil se tam přesně na malé vápno, slavisté tam byli i v náběhu, ale Zima nedokázal zakončit a pak už z toho pro pražský tým nic nebylo. Teď bude tedy rozehrávat McCarthy, což je stoper Sabahu, nebo přeneká míč golmanu Pokatilovi. Nakonec právě Pokatil žene svoje spoluhráče dál od vlastního pokutového území. Domácí premiéra v Azerbajdžánu pro tenhle tým v Lize mistrů. V prvním utkání prohrál na hřišti Manchester United vysoko 0-4, ale teď vede v 68. minutě nad Slaví 1-0. Slavia úvodní zápas také prohrála z Lens 2-3. Snaží se, ale není to úplně přesvědčené.

0: přesvědčivé, byť tam byly momenty, kdy Sabach jen horko těžko ubránil Slávy, hlavně golman Pokatilov předvedl fantastický zákrok a dvakrát Sabach vykopával z brankové čáry. Teď hrá u Markoviče, Markovič neúplně přesná přihrávka na zimu, ale ten celou situaci zvládl a posílá dopředu na Mousise. Mousis v problémech, odražený balón, sbírá ho Novak a přihrává do pravé strany, ale další špatný balón. No a teď pozor, Sabach má trochu otevřenější obranu. Simič prostrkává do vápna, přijde přihrávka před branku, ale jen do Markoviče a Markovič si pokryl celou tuhle situaci a okamžitě rozbíhá na levé straně Ayaosi běží za obranu Sabahu, golman Pokatilov zůstal v brance a dostává od Solveta přihrávku a tak, že prostrčil balón od Ayaosiho, který pokračoval ve hře. Sabah se ale dostal teď trochu se štěstím od vlastního obraného pásma, v tomhle případě vápna, no a prokombinoval se tak šikovně, že Mikkel zkazí přihrávku a tím kazí dobře rozeběhnutý útok Sabahu. Tak teď je to trochu zběsilé z obou stran. Rachmonaliev tam sice zatleskal Mikkelsovi, ale pokud by tenhle útočník zvládl tuhle souhru lépe, tak Rachmonaliev by šel do hodně otevřeného prostoru a mohl by třeba dávat centr před branku. Ale to je kdyby, a tak hraje Slavia. Novak ve středu pole, sklepává na Provoda. Provod se nakonec ještě s ním probil přes Parise, ale pak narazil na Lipinicu. Provod chce moc sám. Špatná rozehrávka, ale Sabahu tam vstoupil do hry. Také Ayaosi vypíchl míč směrem ke svým spoluhráčům, ale defenziva Sabahu na nic nečekala a tak se teď slavisté budou muset bránit. Puchač na levé straně přiběhl prakticky celou délku hřiště, nabíjí před vápno, tahle přihrávka ale nebyla přesná a propadává ke slavistům a ti tak můžou jít dopředu. Teď je otevřenější defenziva Sabahu, byť je tam ve velkém počtu, ale slavisté jdou jenom ve třech, teď moc nepodporují tenhle útok. Chorý prostrkává na levé straně na Šturma, Šturm dává pod sebe, tam je Novak střílí, ale ta jeho rána byla zastavená k Bolmanu, Pokatilovi ani nedole těla, ale slavisté okamžitě sbírají odražený balón. Mousis dává do strany, tam Vlček do pokutového území, Novak to nemá úplně na celu, nakonec to zkusila. Nebyla to špatná rána, z pravé strany si to Novak posunul kolem obránce nebo stopera McCarthyho jemně do pravé strany a pak to křížem zkoušel přes celou branku. Ten míč ale se nevešel mezi tři tyče a golman Pokatilov tam ten pokus Novaka, dá se říct, že kontroloval. Slavia teď asi je na tom fyzicky lépe a přehrává Sabach. Už je tam trochu více tlaku do branky, byla tam i velká příležitost. Ale stále pražský tým prohrává v Baku se Sabahem 0-1, to říkáme v 71. minutě. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport teď si vzadu zahrávají Engesana a Zima, nedávali si to tam úplně přesně na malém prostoru hlavami a div, že se tam nemusel vracet Vlček do souboje v pokutovém území s Mikkelsem, ale ten se k balónu nedostal a Slavia okamžitě obrací hru. Mousis ve středu pole rozbíhá Sulejmana, Sulejman z levé strany bude chtít běhnout do puktového území, brání ho tam Paris. Sulejman doslova proběhl Parisem, ještě sklepává zpátky, Mousis centruje do puktového území a není to gól. Chorý se tam protlačil k hlavičce na malém vápně, ale golman Pokatilov si s tou hlavičkou, která mízela prakticky do něj a nebyla tak silná, dokázal poradit. Tak tlak Slávie sílí, ale zatím jí není souzeno v tomhle utkání. A velké střídání na straně domácího Sabahu v 72. minutě. Na hřiště půjdou dva Čůkvu, společně s nimi také Daždamirov. A tím posledním fotbalistou, který se objeví na hrací ploše, bude Embina za malou chvíli. Vypadá to, že dohrál třeba Karim Paris. A ještě další fotbalisté, také stoper Solve, v tuhle chvíli opouští hřiště. Střídat bude podle všeho také Slavia. Mojmír Chytil je tam připravený a společně s ním Samuel Isife. Střídání na slavistické straně. Ze hřiště odešel Vlček, kterého nahrazuje Isife a z hrací plochy by měl zamířit také Tomáš Chorý, který o tom v první chvíli nevěděl, ale už odchází ze hřiště a nahradí ho tedy Mojmír Chytil za malou chvíli, což se teď také stalo. Takže Slavia občerstvila síly. Teď se tam Tomáš Chorý rozčiluje a zdá se mi, jako kdyby se dohadoval s hlavním trenérem Trpišovským, těžko říct na tuhle dálku, ale rozhazovalo se tam rukama. Ale pojďme na hřiště, už je rozehráno. Slavia, posun směrem dopředu, byl provod v offsideu nebo nebyl? Bylo to hodně těsné, ale provod pokračuje. Centruje před branku, chytila ten míč, přeletěl. No a tam Vysife mohl rychle dát gól, ještě výborná práce, kterou tam teď předvádí. A jeho si snaží se prodrat do pokutového území. Pak chtěl penaltu, ale tohle bylo příliš okaté. Navíc pozor, ten už jednu žlutou kartu má, teď mluvím o Ajaosim, takže další žlutá by znamenala vyloučení, ale rozhodčí Gishamr tohle přešel bez ničeho. A bude se moc pokračovat ve hře. Od vlastní branky bude vykopávat golman Pokatilov v tuhle chvíli. Znovu vyhnal svoje spoluhráče až na polovinu hřiště a zkouší to křížem do levé strany. Tam Embina v hlavičkovém souboji ve středu pole. Sulejman neúplně přesný, nákop sirem dopředu, Zima dělá chybu, Simič ho tam motá, ale nedokázal zakončit, ještě se tam přihnal do zakončení další fotbalista, byl to Nvačvukvu, ale ten jeho pokus nebyl silný a golman Markovič si ho bez problémů sebral a usměl se na druhé straně. Teď tam vysílá směrem do předu Mouzi svoje spoluhráče, je to faul na žlutou kartu. Ale nebylo to v pokutovém území. Těsně u něj Slavia bude mít další standardní situaci o pokutového území. Byl to Šturm, který tam byl faulovaný před malou chvílí. Ale čas ubíhá a ubíhá. Za chvíli začne poslední čtvrthodina tohoto zápasu, tedy bez nastavení. Už se hraje 75. minuta. Slavia stále prohrává v Baku se Sabahem 0-1 ve druhém kole fotbalové ligy mistrů. No a teď se chystá na rozehrávku Šturm, který je na levé straně skoro u rohu velkého vápna. Pravačkou by mohl kroutit míč přímo do branky. Prakticky všichni slávisté jsou teď navezeni v pokutovém území. Sulejman akorát vybíhá. No a také on bude muset opustit na malou chvíli hřiště. Něco se tam rozhodčím nelíbilo. Ne, tak je to nakonec střídání a na hrací, tak to bylo tedy hodně rychle. Nakonec je to Engesan, teď se omlouvám za svoji chybu, a Oskar Kubjak přichází na hrací plochu. Standardní situace od druhu velkého vápna, bude rozehrávat Šturm. Z levé strany pravou nohou může kroutit míč přímo před branku, ale do branky, ale centruje a golman Pokatilov ukazuje, že v tomhle utkání je v pohodě. Došel si tam do toho chumlu a bez problému sebral balón do rukavic, teď trochu otálí s tou rozehrávkou. Hlavní rozhodčí už po něm pokukuje, Pokatilov vyhazuje do strany. Tady je Zedatka je obtěžovaný Šturmem, ale dokázal posunout balón směrem dopředu Nvačvukvu zpátky a pak nákop podél lajny, tam znovu Nvačvukvu, který tam bojuje s Kubiakem, který před malou chvíli přišel na hřiště a udělal to teď výborně. Oblouček za obranu, tam zabíhá, chytil, je na levé straně vedle pokutového území, chtěl dát před branku, kam nabíhali jeho spoluhráči, konkrétně to byl Ajaosi, ale bude z toho v uvozovkách jen další rohový kop pro pražskou Slavii. Za malou chvíli znovu tam se stěhují slávisté ve velkém počtu do pokutového území. Znovu to bude podle všeho Šturm, jestli vidím dobře na tu dálku. Slávisté jsou tam znovu rozestaveni hlavně kolem puntíku pro penaltu, i když se teď stěhují i ke golmanu Pokatilovi, aby mu trochu znepříjemnili situaci. Šturm centruje před branku, ale znovu Pokatilov sebral si tenhle balón, který mířil přímo na střed malého vápna. No a Pokatilov ukazuje, proč je kapitánem Sabahu. A navíc přesný výhoz do pravé strany Zedatka. No a tam Kubiak uklouzl a nohou chytil, rukou chytil za nohu Zedatku a vidí za to žlutou kartu. Bylo to trochu nešťastné, Kubiak podklouzl a v tom pádu, jak máchl rukou, tak zasáhl Zedatkovu nohu a vidí tedy žlutou kartu krátce po svém příchodu na hrací plochu. Teď se budou muset zase standardní situaci bránit fotbalisté Slávie. Už jsou tam také rozestaveni na hraně vlastního vápna. Puchač z pravé strany levou nohou bude posílat míč před branku, a nebo to bude za malou chvíli Rachmonaliev. Jeden z nich, Rachmonaliev, zvedá ruce Puchač by centroval spíše k bráně, Rachmonaliev od branky, Puchač je totiž levák a kope se z pravé strany, Rachmonaliev pravák. Hráči Sabahu jsou tam v náběhu, už ale docela váhají s tou rozehrávkou. Puchač nakonec centruje do pokutového území, teď míří na malé vápno. Markovič ho vyboxoval za pokutové území, tam běží Sulejman, proti němu je tam Nvačvukvu. Sulejman to nakonec zvládl, no a Slavia teď má trochu otevřenějšího prostoru a může běžet k brance, nemůže. Nemůže, protože tohle vyřešila defenziva Sabahu teď nejlépe, jak mohla, zastoupila tam cestu utíkajícím slávistům a ti se tak nedostali k žádnému průniku a teď se budou snažit rychle získat balon, který jde směrem dopředu. Tam je Embina, Embina ale ve středu pole ztrácí míč, nestrácí, protože tam byl nedovolený zákrok, slávisté se tam omlouvají a ještě zdvíhají Embinu na nohy. Ten už se postavil po tom, co mu tam pomáhal Lukáš Provod, který před malou chvílí byl v tom náběhu, který byl zastavený. No ale čas běží a běží, už je 79. minuta. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1 ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů. Trefil se na začátku druhého poločasu z takového rychlého breaku Paris, který dokázal prostřelit z vápna golmana Markoviče. Sabah teď na levé straně, Rachmonaliev tam vybojoval autové vhazování. A nikam nespěchají domácí fotbalisté, je to jejich premiérová účast v té prestižní evropské pohárové soutěži, kterou je Liga mistrů. První kolo vysoko prohráli na Manchester United, no ale teď zatím míří. Zatím, že by mohli přinejmenším bodovat, vedou nad Slaví 1-0. Slávisté se teď ubránili po dlouhém autu a budou moct vyvést balón. Nebudou, protože Ayosi byl zastavený, rychle se tam před něj dostali hráči Sabahu a pak odkopli míč do zámezí. Kubiak do středu pole, skreplutí hlavou od Sulejmana na Ayosiho, ale ten je u poloviny hřiště obsazený. Teď takový oblouček do vápna, pro který si šel Markovič, chtěl si ho sebrat po odskoku od země do koše, se od něj odrazil, ale naštěstí blízko, takže Embina nemohl zakončovat. No a Kubiak teď pozor, další zaváhání, další faul, Nvačvukvu skončil na zemi, tentokrát se to obejde bez žluté karty pro polského obránce Slávie. No a Sabah pěkně dozadu až ke golmanu Pokatilovovi. 80. minuta už se hraje a navíc končí. Sabah vede nad Slaví 1-0 na olympijském stadionu v Baku. Byť přežil některé velké příležitosti slavistického týmu a takový velký 10-minutový, možná 15-minutový tlak, ale gól z toho nebyl. Slavia prostě se nedokázala prosadit a teď golman Markovič trochu liskoval. Embina byl skoro u něj, ale Markovič to na poslední chvíli vedle pokutového území zvládl. Slavisté teď trochu přesnější přihrávky Isife na pravé straně dává na Provoda. Ten pustil za sebe, nachytila Chytilová, krásná patička, střela z dálky míří. Ale vedle tyče zkusil to tam teď Sulejman spoza pokutového území, byl na středové ose proti sobě jediného stopera, po stranách se mu rozbíhali jeho spoluhráči, ale Sulejman to zkusil, tenhle pokus ale nevyšel, přízemní vyskákal vedle pravé tyče golmana Pokatilova a ten teď bude vykopávat, tedy brankář Sabahu. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Blíží se závěr utkání ligy, fotbalové ligy mistrů. Sabah vede nad Slaví 1-0 a už začíná 82. minuta. Slavia je u vlastní branky, tam vyrovnat nedokáže Zima. Zima běží podél lajny, dává do středu pole. Tam je Novák, Novák má trochu víc prostoru. Už se dostává poblíž vápna, přihrávka na pravou stranu. Provod bude centrovat před brankou, snaží se umotat proti hráče. Provod střílí, ale zasáhl jen jednoho z bránících hráčů do hrudi, takže Pokatilov nemusel zasahovat a obrana Sabahu odvedla zase dobrou práci. Ve středu pole Moses. Moses dává zpátky, Provod se zatáhl, aby byl takovým tvůrcem hry Isife do pravé strany, ale Provod se musí otočit k diagonála do leva. Tady má trochu víc prostoru Ayosi. Ayosi běží na středovou osu, pomáhá si přihrávkou přes Novaka, ale slavisté se vzdalují od pokutového území. Teď se k tomu znovu vrátili. Kubiak, centr je sražený, padá do vápna, tam si zabíhá Ayosi a byl to faul od slavistického fotbalisty, který tam nastavil stoličku Rachmonalievovi. Hlavní rozhodčí Sebastian Gyshammer z Rakouska ještě chvíli čekal, ale nakonec odpískal. Rachmonaliev se trochu těžce sbírá z hrací plochy, ale už je na nohou, ještě jeho spoluhráči si tam protřepávají ruku, je to Zedatka, pokud vidím dobře, který tam ještě navíc gestikuluje něco k lavičce. No, Slavia si to určitě představovala jinak tady v Baku, ale v prvním poločase se dlouho hledala, pak dvě velké šance, nedal Chorý, další útoky nebyly dotažené. Sabach využil jeden rychlý protiútok ve druhém poločase a díky tomu vede i teď už v závěru zápasu v 83. minutě. Teď ale krásný balón za obranu pod Pokatilov, nevyběhl, Šturm tam sprintoval, ale dokázal mu cestu dobře zastoupit. Teď vracející se Daždamirov a ten nakonec dostává o slavistického fotbalistu míč do zámezí. Takže znovu golman Pokatilov, golman Sabahu, bude vykopávat od vlastní branky a rozhodně nikam nespěchá. I když teď hlavní rozhodčí počítá, byl by z toho případně roh pro Slavy, ale Pokatilov to ještě zvládl v limitu. Dlouhý balon dopředu, Zima přeskočil Embinu a Novak z jedničky pěkně na rozeběhnuté spoluhráče, ale na Šturma to bylo příliš dlouhé a navíc balón z Novakovy nohy míří do zámezí a Sabah Baku teď už evidentně tahá čas a nikam nespěchá. Vyhovuje mu to. Bodejť by ne, vede 1-0 nad pražskou Slavií. Dlouhý aut směrem dopředu, ten si Embina nedokázal zpracovat a tak dává Isife zpátky na golmana Markoviče, tomu tam se běhl Mouzis a na levé straně Kubiak. Kubiak pak směrem dopředu, Pravot chtěl pustit balón za sebe, to sice nevyšlo, ale odražený balón sebral Ayaosi, Rachmonaliev ho ale nefauloval a tak může hrát Sabah. Puchač obhodil si teď Nováka, skončil na zemi, ale faul to nebyl, jenže Isife nezvládl tuhle přihrávku, jako by s ní Novák vůbec nepočítal. Isife mu to okamžitě dával do běhu a Novák se zastavil a neběžel za tímhle balónem. Teď hráči Sabahu riskují u vlastního pokutového území a už se na to golman Pokatilov nemohl dívat a tak dlouhým nákopem našel u půlící čáry Nvakčukva. Ten ale nepřesně přihrál další centr do pokutového území. Tam vbíhá znovu Ayaosi, ale ne úplně dobré zpracování, míč mu jemně odskočil od nohy a hráči Sabahu ho sebrali a naopak budou chtít jít dopředu, teď Mikls dobře odzbrojený Mouzisem, Slavia tak může jít znovu k pokutovému území, Sabahu je na levé straně, nakrátko Novák Provod a bude centrovat do pokutového území, teď bohužel vypadá to, že tam byla ruka jedno ze slavistických hráčů po tom centru, který poslal Oskar Kubiak do pokutového území, míč se tam odrazil, tam se Ayaosi snažil nacpat před protihráče, ale balón skončil na jeho ruce, což také rozhodčí viděl. Sabah navíc ještě roztáhne závěr tohoto zápasu střídáním. Ze hřiště půjde Veľko Simič, jedna z ofenzivních hrozeb Sabahu, ale tentokrát gól nedal a nedostal se ani, řekněme, do žádných velkých příležitostí a nahradí ho na závěr zápasu Chajbulájev. Chajbulájev bíhá na hřiště už v 86. minutě. Sabah stále vede nad Slavií 1-0 díky gólu Parise z 49. minuty. Pokatilov dlouhý nákop směrem dopředu, ten tam propadl. Slavisté si trochu dávali přednost a nesledovali Nvačvukua, který tam mezi nimi proběhl, ale teď jsou to zmatky na obou stranách. Slavisté se ale pokusí uklidnit situaci. Isife jde do běžického souboje s Mikkelsem. Zakřižovalo tam také Puchač, no a ten sebral Isife mu balón a Isife bude muset rychle zpátky. Puchač se snaží kličkovat na středu pole a tomu nevyšlo. Novák mu sebral balón a tak mohou hrát hráči Slavie. Sulejman, Sulejman běží po středového se, pálí, ale tahle pecka letí jen do rukavic připraveného golmana Pokatilova, který si udělal lehký půlkrok po svojí pravé ruce a zavřel tenhle balón do rukavic. Okamžitý výhoz do strany Zedatka. Zedatka je ale dobře zavřený teď slavistickými hráči, kteří navíc vybojovali aut, ten je rychle vhozený Provod u pokutového území, ale zády k brance, tlačí se od něj pryč. Teď se trochu nedomluvili tam s Mojmírem Chytilem, ale nakonec uhráli balón ještě na hrací ploše a ten nakonec Sabah odkopává do zámezí. Oskar Kubiak. Slavisté už zjevně riskují, jdou prakticky ve všech hráčích do pokutového území, trenér Trpišovský tam posílá i stopery, takže Zima teď doklusal do vápna, Kubiakův dlouhý out, prodloužený za sebe, ale tam ho odvrácí Embina, Mbina dává na Mousise, což je protihráč, a ten ale si pomáhá přihrávkou zpátky na Markoviče, nechtěl udělat chybu. Markovič pak diagonálně do levé strany Oskar Kubiak, kde do hlavičky vyhrává. Tenhle vzdušný souboj sklepává balón k pokutovému území, ale tam ho získává Rachmonaliev a odkopává. Teď musí Markovič daleko z branky. Mbina tam před ním byl, Markovič nedokázal ten balón odehrát a Mikl střílí do prázdné brány. A teď ještě navíc Mousis, který měl balón na noze, tak ten balón mu doslova protekl mezi nohama v 88. minutě. Sabah Baku vede 2-0 a teď už je víceméně jasné, že Sabah vyhraje. Teď nám tady hrozí domácí Azerovek, kteří sedí před námi. No tak teď si to Slavia tedy doslova vypila se vším všudy. Golman Markovič v první chvíli skvěle zabránil po tom dlouhém výkopu na běhu Mbiny, ale ten balón se od něj odrazil k Miklsovi. Mikls běžel vstříc prázdné brance, vypálil na ní, když ten pokus nebyl nějak silný. Mouzi se tam vracel, ale nějakým záhadným způsobem se mu ten míč promotal mezi nohama a skončil v brance. Slavia prohrává teď už v 89. minutě. V Baku se Sabahem 0-2. Na tohle si troufám říct, že už nezvládne otočit tenhle průběh zápasu. Nepřesnosti a také některé nedorazy. No a je z toho vedení 2-0 pro domácí Sabah, který tak míří za svojí první výhrou v Lize mistrů. On hraje premiérově tuhle soutěž. Slavia už poněkalikáté, ale vyhrála jen jednou v roce 2007. Nad Stěhovou Bukurešť před 19 lety. Teď za mnou možná uslyšíte radost domácích fanoušků, protože Mikls bude vyhlášený jako střelec gólu. Slavia, dokončí myšlenku, tady vyhrála jenom jednou se Stěhovou Bukurešť v roce 2007. No a trenér Trpišovský tam teď jen smutně kráčí v tom svém výběhu a sleduje, jak se tohle utkání bude dohrávat. 90. minuta, další balón za obranu Slávie. Tam vletěl Mikls, také Mbina. Slávisté teď hodně zmatkují, jsou rozhození. Mbina se dostal ještě ke střele, ale ta je zblokovaná. Ještě jeden pokus dostavený Rachmonaliev. Střílí, nádherný pokus a fantastický zákrok golmana Markoviče, který teď vylovil tenhle pokus Rachmonalieva ze šibenice. Možná tam byla ještě lehká teč jednoho z bránících hráčů, ale golman Markovič dokázal vyndat tenhle balón ze šibenice. Ale Slávisté by pokračovali, by potřebovali být na druhé straně. Už se blíží konec 90. minuty. Pražský tým prohrává v Baku se Sabahem 2-0. Nastavovat se bude, si myslím, takových 5 minut. To nastavení začne za malou chvíli, ale Slávisté se teď musí bránit. Roh Puchač bude posílat míč před branku, posílá ho do malého vápna. Slavisté odražený balón, ten přeletěl celé pokutové území a pak se do střely ještě dostal Zedatka. Tak jenom 4 minuty se budou hrát v nastavení. Markovič rychle rozehrává na Mousise, ten dává na Kubiaka. Kubiak podél lajny, tam má Šturma. Šturmovi se nabízí ve středu Sulejman, také přihrávku dostává. Slavisté se blíží k vápnu, ještě pokus Sulejmana do strany, ale Ajosi je zastavený a Zedatka pěkně v klidu zpátky na Daždamirova. Daždamirov v polovině hřiště, tam to ale hráči Sabahu neudělali dobře. Ještě dostává Slavia jednu příležitost. Chytil, točí se na hranici pokutového území, je v obležení dvou hráčů. Ta první klička mu vyšla, druhá už ne, a pak Sabah odvrací. Puchač dává bez problémů, tam je rozeběhnutý Bipa. Mbina posouvá do vápna, Rachmonaliev si obhodil protihráče, dává do pokutového území. Další velká příležitost Sabahu, která ale brankou nekončí a golman Markovič spěchá. Začala druhá ze 4 nastavených minut v tomhle utkání, ale připomeňme to. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-2. Kubiak přímočaře směrem do předu. Tam je Šturm, Šturm dává do strany a jeho si chce obhrodit protihráče, ale to se mu nedaří. Tam si Lepinica dobře počkal na tenhle balón. Nákop Sabahu k polovině hřiště, Mousis dává na Kubiaka, ten se prodral přes dva hráče. Provod má trochu víc prostoru, dává do vápna, Šturm nabíjí zpátky Provodovi, Provod je před bránou, ale gólman Pokatilov znovu zázračně chytá, tak co Slavia nedala a Pokatilov dokázal chytit, to je naprosto neuvěřitelné. Provod to udělal nakonec po narážečce se Šturmem výborně, už byl u puntíku pro penaltu, vypálil, ale Pokatilov se nehnul a rukou vytlačil míč do strany. Končí druhá ze čtyř nastavených minut, Slavia měla další velkou příležitost, ale neproměnila, navíc teď Kubiak udělal chybu, ale slávisté rychle vybojovali ten míč zpátky. Sulejman bude centrovat do puktového území, ne, nakonec čeká na Zimu. Zima je v rohu vápna, je tlačený ven z něho. Pěkně se dokázal uvolnit, byl faulovaný. Nebyl, tohle nebude standardní situace, ukazuje hlavní rozhodčí Sebastian Gyshammer z Rakouska, tak může jít Sabach dopředu. Slavisté už hodně riskují, Embina dává zpátky Mikl zde po středové ose, nabíjí Embinovi, no a teď se vůbec slavisté nedomluvili a možná to bude další gól. Střela Rachmonaliev, ale gólman Markovič ho dokázal vychytat, ale co teď udělali slavisté, balon, který mířil přímo do rukou golmana Markoviče, tak buď Isife, tuším, že to byl, nebo Moses, do něj ještě kopl a o Markoviče ho odrazil zpátky. Pak přihrávka do strany, Rachmonaliev byl sám před vracejícím se Markovičem a tentokrát slavistický brankář dokázal zasáhnout. Ještě poslední minuta, zbývá z toho 4minutového nastavení utkání Ligy mistrů. Sabach vede nad Slaví 2-0 a míří za výhrou. Slavistické čekání se dál bude protahovat. Už je to 19 let, více než 19 let, kdy porazil v Lize mistrů Steaua Bukurešť a potom i přes několik účastí stále a stále nic. Teď ještě navíc pozdržená hra. Sabach rozehrává pěkně na krátko, Zedatka si tam dal s Puchačem. Zedatka bude tancovat nad balónem, bude ho držet, navíc vybojoval další autové vhazování. Hluboko na útočné polovině, skoro u rohového praporku. Na pravé straně ještě půl minutka, Zedatka do pokutového území, Puchač centruje před bránu. Tentokrát slavisté dokázali odklidit ještě rána, kterou tam zkoušel z dálky Vačvuku, ale nedostal se k zakončení. Balon se ale odráží k fotbalistům Sabahu, kteří budou hrát v klivu na levé straně Vačvuku. Tam Mota Isifeho udělal jednu kličku. Udělá i druhou, snaží se tam prosadit kolem bránícího hráče. To se mu nakonec nepovedlo, ale právě teď skončilo 4minutové nastavení a je konec. Hlavní rozhodčí Gyshammer ukazuje na středový puntík, je hotovo. Slavia se znovu výhry nedočkala na hřišti Sabahu v Baku. Prohrává 0-2 po dvou chybách v obraně, kdy se trefil nejprve v 49. minutě Paris, který dokončil rychlý protiútok Sabahu. No a pak v 88. minutě slávisté zazmatkovali, Markovič vyběhl daleko za vápno, ten míč ale nedokázal přihrát ani zpracovat. Mikls pak střílil do opuštěné branky. Vypadalo to, že Moses může v klidu ten balón zastavit nebo odkopnout, ale on se mu prokutál záhadným způsobem mezi nohama. Byl to druhý gól a to byl konec. Ještě jednou Sabah Slavia 2-0, hezký večer z Baku.
1: Děkujeme Mirko Vasičovi za přímý přenos utkání Ligy mistrů, ve kterém tedy slávisté zase nedokázali dosáhnout na kýžené vítězství a odjíždějí bez bodu. Jaký bude komentář fotbalového experta Pavla Horváta a také Lukáše Michalíka, který už je ve studiu. Lukáši, vítej.
2: Hezký večer.
1: Pavle, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Tak tedy, jaký je tvůj komentář zápasu, který skončil 0-2 z pohledu Slávie?
3: Tak já si myslím, že to je zklamání, no, že určitě dneska bylo jednoznačně navíc těch šancí na to, že to byla Liga mistrů, tak Slávie měla spoustu, ale prostě, když nedáš gól, tak logicky nemůžeš vyhrát. No.
2: Já se zeptám také Pavla, samozřejmě pak můžu přidat i svůj komentář, ale myslím si, že všechno to trápení demonstrovala ta poslední situace, ta druhá branka Sabahu, kdy vlastně mířil balon po střele jednoho z domácích fotbalistů do branky. Moses to měl na kopačce, mohl to odkopnout, ale já nevím, jestli se mu střetly myšlenky, zkrátka vlastně podklouzl a od jeho nohy se míč odrazil do sítě. Pavle, jak jsi to viděl ty?
3: Jasně, no, tak myslím si, že ty myšlenky se mu střetly. Tohle, když se stane v pražském Přeboru, tak se ti všichni budou smát a jemu se to stalo v Lize mistrů. Samozřejmě může tam hrát roli únava, to, že nechtěl odkopnout ten balón, ale souhlasím s tím, Lukáši, že to demonstruje to, jak Slávie vlastně se chovala ve obou vápnech. Já samozřejmě vím, že někdy je to o kousíčku, ale ale dá se to nazývat i jinak, prostě obětavost, důraz, jak vepředu, tak vzadu, prostě a bohužel tohle Slávie dneska nezvládla. No.
1: Slávia tím pádem prohrála 0-2 a dá se říci, Pavle, že tou svou nemohoucností v pokutovém území soupeře udělala nejlepším hráčem toho utkání, asi se shodneme, golmana Tase, golmana tedy Sabahu, který asi bude vyhlášen mužem zápasu.
3: No, je to tak, no. Vždycky to tak bývá, no. Tak samozřejmě i ty hráči v poli domácí si zaslouží nějaký jako nějaký kredit, jak se říká, ale samozřejmě nejvíc byl vidět golmana a říkám, ty šance, je to o trošce štěstí, ale prostě pojmenoval bych to jinak, no, trošku jako lehkomyslnost, nedůraz, dalo se to tam v úvozovkách doníst v některých situacích na prsou, prostě to jsou zápasy nebo chvilky, které ovlivňují výsledek celého toho zápasu, ale i celého účinkování prostě toho mužstva v lize mistrů, no.
2: Pavle, Slávia čeká na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů už 19 let pod Jindřichem Trpišovským. V ní ještě nikdy nezvítězila. Bylo to velké téma před sezónou, je to v podstatě velké téma vždy. I v tom minulém ročníku Ligy mistrů se slávisté hodně soustředili na utkání na Pafosu a nakonec tam prohráli 1-4. Myslíš si, že už to hráči mají v hlavách, protože když se podívali na ten los, tak samozřejmě každý se dá porazit, ale museli vidět, že ta šance dnes by měla být nejvyšší.
3: No, tak asi to v hlavách má. Na druhou stranu, když si řekneme, že to je 19 let, tak v podstatě kdo možná jediný si to pamatuje, bude Standa Vlček na lavičce, ale to si myslím, že ty současní hráče tolik netrápí. Já si myslím, že oni chtějí vyhrát a to, že se to neděje, tak samozřejmě prožívají z toho pohledu aktuálního. Nemyslím si, že koukají takhle daleko do minulosti.
1: Říká Pavel Horvát ve vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu Lukáš Michalík doplní další postřeh.
2: No, mě zajímá ještě jedna věc, v podstatě názor Pavla na Sabah, protože nikdo toho soupeře neznal, já taky ne, jsem expertem na azerbajdžánskou ligu. Hodně zajímavý tým, který je složený vlastně z různých národností, v základní sestavě nebyl ani jeden domácí fotbalista, 11 různých národností, ale z mého pohledu kvalitu prokázali. Slávia měla místy tlak, ale i Baku mělo řadu šancí, tak jak na tebe působil Sabah, Pavle?
3: No, tak když jsem tohle zjistil, taky těch 11 cizinců, v podstatě je to takový pelmel prostě celosvětový. Je zajímavý, že dali dohromady takovýhle mužstvo, ale já bych neřekl, že to je nějak jako silný mužstvo. Já spíš si myslím, že to dneska prostě bylo o Slávii a kdyby využila ty šance za stavu 0-0, tak ten zápas dopadnul jinak, ale samozřejmě teď tam budou nosit na ramenu litevského trenéra a samozřejmě brankaře, ale já si myslím, že tohle prostě byl zápas, který Slávie měla zvládnout.
1: Bohužel nezvládla, teď Pavel Horvát tedy konstatoval zřejmé. Slávia prohrála v Baku se Sabahem 0-2 ve svém druhém vystoupení v lize mistrů a dál v té skupině zůstává bez bodu. Pavle, díky a přes tu porážku slávistů hezký večer.
3: Hezký večer všem.
1: A děkuji také Lukáši Michalíkovi.
2: Díky, hezký večer.

Dnešní večer na Radiožurnálu začal fotbalem. Další sportovní zprávy nabídneme v pravidelném zpravodajském přehledu v 21 hodin a 15 minut. Ale do 21 hodin ještě probereme jedno téma. Mluvit budeme o české zbrojařské skupině, která poprvé vystavuje na největším armádním veletrhu ve Spojených státech a chce americkým vojákům prodat Tatrovky. A v čem poráží své konkurenty, tak na to odpovíme už za pár minut.

0: Česká průmyslová skupina CSG podnikatele Michala Strnada se poprvé představuje na veletrhu Asociace americké armády ve Washingtonu. Hlavním lákadlem jejího stánku jsou dva těžké vojenské vozy Tatra Force z Kopřivnice. Jeden utáhne návěs tankem, druhý si sám naloží kontejner. Firma doufá, že by Tatrovky mohly uspět v soutěži americké armády na nové taktické nákladní vozy.
1: Kongresové centrum pár bloků od Bílého domu tenhle týden patří armádě. Mezi tanky, drony a radary letos poprvé stojí i stánek české skupiny CSG.
2: Dobrý den.
1: A před budovou dva obři z Kopřivnice.
3: Pamětníci znají Tatrovku, jak se brodí blátem a nejdou skoro vidět kola, takže tam je Tatra nejlepší.
1: Podle ředitele vývoje Radomíra Smolky Tatra všechny překoná svým unikátním podvozkem.
3: Jako jediný na světě využívá takzvanou centrální nosnou rouru, my říkáme páteř. Na rozdíl od těch ostatních umožňuje daleko rychlejší průjezd zatáčku. A pro vojáky samozřejmě ta rychlost, kdy můžu z té ohrožené oblasti ujet co nejrychleji i v tom těžkém terénu, tak je ta největší výhoda Tatrovky.
4: Tady máme naproti vlastně nás tankový tahač, tak dejme tomu, že někde bude vlastně tank, který vlastně bude potřeba přepravit a nějaké rozbahněné místo, les, nějaký velký kopec, obrovské kameny a to je vlastně Tatra, kde něco, co vlastně dokáže projet.
1: Dominik Stroka ze společnosti Tatra Defense vysvětluje, že Tatra má proti zahraniční konkurenci náskok hlavně v jedné oblasti.
4: Co týče terénu a toho dostávání se vlastně do těch obtížných lokací, tak je určitě to, co vlastně kde Tatra vždycky uspěje.
1: Tatra Force je tahač s 8 poháněnými koly. Za sebou utáhne návěs s tankem nebo obrněným transportérem.
4: Tohle to vozidlo dokáže vlastně tahat až 70 tun nákladu za sebou. Jo, co znamená, že když na to dáte třeba vlastně tank Leopard 2, tak by se to vlastně měla utáhnout v tomhle tom.
1: Americká armáda hledá nové těžké nákladní vozy a Tatra chce být ve hře. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Poslanci v prvním čtení podpořili zavedení speciální daně na rafinerie. Olomouc nejspíš povede pětikoalice. Fotbalisté Slávie prohráli i druhý zápas v lize mistrů, tentokrát v Baku se Sabahem 0-2. A zítra bude nejdřív zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně se počasí zlepší a teploměry ukážou nejvýš 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila zavedení speciální daně na rafinerie. Vláda to navrhla kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Výběr daně má kompenzovat náklady státu spojené se zastropováním cen a snížením spotřební daně na naftu. Poslanci taky vyhověli ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO, která navrhla zkrácení lhůt pro projednávání ve výborech.
3: Zavádíme tu daň pro ten rok 2026 už a pak 2027 je nastavena tak, že kdyby v roce 2027 například, protože my nemáme věšteckou kouli, ta situace se stabilizovala a vlastně ty marže takým strašně nevzrostly a ty zisky tak, jak v letošním roce, tak žádná daň nebude.
1: Opozice varuje hlavně před zpětnou účinností možného zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Podle lidovců to může výrazně zhoršit předvídatelnost podnikatelského prostředí. Hnutí STAN už teď chystá pozměňovací návrhy. A proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Olomouc nejspíš povede koalice pěti stran. Na vládnutí se domluvili hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL Společně a TOP 09. Primátorem by se měl stát Marek Zelenka ze Starostů. Volby ve městě vyhrálo hnutí ANO. To ale nejspíš zamíří do opozice. Ruské útoky na Sloviansk a Kramatorsk na východě Ukrajiny nepřežil jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných. Informuje o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na místní úřady. Kramatorsk a sousední Sloviansk se nachází poblíž frontové linie. Jde o poslední dvě důležitá města v Kyjevem ovládané části ukrajinské Doněcké oblasti. Náčelník vojenské správy Kramatorsku Aleksandr Hončarenko na Facebooku napsal, že Rusové třikrát během dne zasáhli místo pro odběr vody, které zřítili charitativní organizace. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research. Na umělou inteligenci se často obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je zásadní zaměřit se na prevenci.
4: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde je to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
1: Ministerstvo zdravotnictví se teď chce na problematiku AI v péči o duševní zdraví zaměřit ve dvouletém projektu.
5: Sport. Fotbalisté Slávie dál čekají na historicky druhou výhru v lize mistrů. V aktuálním ročníku soutěže prohráli i po druhé, tentokrát v Azerbajdžánu se Sabahem Baku 0-2. Další utkání čeká Pražany za týden v Istanbulu proti Fenerbahče. Hokejisté Pardubic zakončili základní část ligy mistrů vítězně, už s jistotou postupu do play-off a zdolali švédské Bechje 2-1 v prodloužení. Fotbalový záložník Tomáš Souček bude dál hrát za West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace prodloužil s londýnským celkem smlouvu do léta 2028. Souček nastupuje za aktuálně druholigový West Ham od ledna 2020 a ke své budoucnosti pro klubový web řekl.
6: I have again a new ambition for myself.
7: Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice, jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. West Ham pro mě znamená opravdu hodně. Upřímně můžu říct, že se stal mým domovem a místem, kde se cítím opravdu hrdý. Jít do West Hamu bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem udělal.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 a neprůjezdná silnice 37 u Jaroměře. Na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Trhový Štěpánov stojí na 54. kilometru nepojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavný pruh, tak opatrně. Na D1 z Přerova do Ostravy dejte pozor za odbočkou do Oder. Na kilometru 324 stojí nepojízdná dodávka v odstavném pruhu. Na místě už je asistence, místo je označené, vozidla ale vybočují. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. A u Jaroměře stále čekejte komplikace na obchvatu města. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 uklízejí následky nehody a z kruhového objezdu se nedá odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno, místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Teploměry zítra ukážou 13 až 18 stupňů. To byly zprávy. A teď už začíná večerní radiožurnál, bude s vámi Zuzana Burešová. A hned vám popřeji dobrý večer. Slyšeli jsme, jaké nás čeká počasí a dnes přišla zpráva, že některé ski areály už začaly zasněžovat sjezdovky technickým sněhem. Třeba v Harachově, Rokytnici nad Jizerou nebo na Ještědu. Ptali jsme se proto, jestli mají dostatek vody na zasněžování, když Česko sužuje velké sucho. Odpovíme už za pár minut.
2: Večerní radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Babí leto skončilo, to už jsme pocítili a hned, jakmile klesly teploty, některé ski areály v Česku začaly vyrábět technický sníh. Jde o místa, kde mají speciální technologie, díky které vydrží pokrývka i při teplotách nad nulou. Hromady sněhu se už tvoří například na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude Rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků.
1: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod.
2: Když voda dojde, tak nějakým způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos novinky?
2: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice.
1: Půjdeme se podívat.
2: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Jo, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká.
1: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu až do leta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně. Co o tom řekl, uslyšíte za chvíli v pravidelném sportovním přehledu, který ale začneme výsledkem zápasu Slavie v Lize mistrů. I went for you.

0: Tak opět to nevyšlo, fotbalisté Slávie prohráli i druhé utkání v této sezóně Ligy mistrů. Proto si o tom povíme hned na začátku sportovního přehledu, který připravil Pavel Tilšar. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Slavia podlehla v Baku domácímu Sabahu 0-2. Azerbajdžánský soupeř dal oba góly ve druhém poločase. Další utkání v prestižní soutěži čeká Pražany za týden v Istanbulu proti domácímu Fenerbahče. V už dohraném utkání Ligy mistrů hráči francouzského Lens podlehli Sportingu Lisabon 0-2. PSV Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem hraje v Lipsku a v to v 18. minutě 0-0. V podobný čas Arsenal Lille 0-0. Atletico Madrid vede nad Manchesterem United 1-0. Galatasaray Istanbul hraje s Barcelonou 0-0, stejně jako Inter Milan s Brugami. Viking Stavanger překvapivě vede nad Bayernem Mníchov 1-0 a Villarreal prohrává s Neapolí 0-1. Fotbalový záložník Tomáš Souček bude hrát i v příští sezóně za West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace prodloužil s londýnským celkem smlouvu do léta 2028. Souček hraje za aktuálně druholigový West Ham od ledna 2020 a ke své budoucnosti pro klubový web řekl:
2: Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice, jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. West Ham pro mě znamená opravdu hodně. Upřímně můžu říct, že se stal mým domovem a místem, kde se cítím opravdu hrdý. Jít do West Hamu bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem udělal.
1: České fotbalistky hrají odvetu semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Po úvodní prohře 0-2 v Pardubicích hrají Češky ve Skotsku a v 49. minutě vedou 2-1. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se 23-letá reprezentantka probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvila o tom, že si výsledku moc váží i proto, že se v Egyptě potýkala se zdravotními problémy.
3: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo. Ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
1: Zlato získala úřadující mistryně světa Norka Dustatová. Hokejisté Pardubic zakončili hlavní část Ligy mistrů vítězně, když porazili švédské Vechje 2-1 v prodloužení. Oba týmy měly už jistý postup do play-off. Disciplinární komise hokejové Tipsport Extraligy potrestala dva útočníky Třince, a to za jejich fauly v nedělním utkání v Pardubicích. Daniel Kurovský si nezahraje dva zápasy za zákrok na Tomáše Dvořáka. Navíc zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Libor Hudáček vynechá jeden duel, a to za faul na Tomáše Noska. Hokejový útočník Kristián Pospíšil bude v Tipsport Extralize dál hrát za brněnskou Kometu. Slovenský reprezentant podepsal s klubem novou smlouvu na další tři sezony. Pospíšil hraje za Kometu od ledna 2023 a v jejím dresu od té doby nazbíral více než 150 kanadských bodů. V ročníku 2024-25 přispěl brněnskému týmu taky k zisku mistrovského titulu. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaj Masters ve Wuhanu do druhého kola. Rakušanku Tagirovou porazila 2-1 na sety. Vypadla naopak Kateřina Siňaková a v Šanghaji zase skončil v osmifinále Jakub Menšík. Závody mistrovství světa vozů Formule 1 bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Seriál se tak do Afriky vrátí poprvé od roku 1993. Tehdy se jelo v Jihoafrické republice.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravila Anna Horáčková. Olomouc nejspíš povede koalice pěti stran. Na vládnutí se domluvili hnutí STAN, pro Olomouc, KDU, ČSL společně a TOP 09. Primátorem by se měl stát Mark Zelenka ze Starostů. Volby ve městě vyhrálo hnutí ANO, ale nejspíš zamíří do opozice. Podobná situace je taky v Děčíně. Volba pro Děčín, náš Děčín, ODS a STAN se už shodli, že chtějí vytvořit koalici. Společně mají většinu. Vítězné ANO tak může skončit v opozici. Operace papeže Lva 14. dopadla dobře, informoval o tom v prohlášení Vatikán. Lékaři odstranili papeži dnes večer malý plicní uzel, který objevili při zdravotní prohlídce. Ze zákroku se Lev 14. bude zotavovat asi týden. Pro 71-letého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová skončí ve funkci. Oznámila to na síti X. Napsala to krátce poté, co nová mluvčí Bílého domu Katie Zakarajová řekla, že ji k rezignaci vyzval prezident Donald Trump. Ten už včera vyjádřil znepokojení nad zprávami, že ambasadorka využila své pozice a vazeb na Trumpovu rodinu, aby získala peníze od dárce. Americká média taky napsala, že se měla chlubit svými nadstandardními vztahy s řeckými podnikateli. A policisté stále pátrají po vězni, který dnes ráno utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení a jakékoliv informace o muži volejte prosím na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie prohráli i druhý zápas v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Po domácí porážce Slans podlehli v Azerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2. Nováček prestižní soutěže dal oba góly po změně stran. Pražané nezvítězili v Lize mistrů už 21 zápasů za sebou. Další pokus budou mít za týden v Turecku proti Fenerbahče Istanbul.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D5 před Berounem a nehoda u Jaroměře. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně mezi Zdicemi a Královým dvorem. Mezi 28. a 22. kilometrem silničáři sečou trávu. Čekejte je v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 54. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje odstavný pruh. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu na 16. kilometru stojí nákladní souprava převážející auta, není výrazněji označená. A u Jaroměře se uklízí po nehodě za sjezdem z dálnice D11. Na obchvatu města na kruhovém objezdu ještě zasahují záchranáři a nedá se odbočit na silnici 37 směr Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Středa bude nejdřív zatažená až oblačná, místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty zítra 13 až 18 stupňů. To byly zprávy. Teď už má znovu slovo Zuzana Burešová, posloucháte úterní večerní radiožurnál.
3: Dobrý večer, ať už nás posloucháte kdekoliv a s kýmkoliv, jsme opravdu rádi, že můžeme být s vámi, takže vám přeji klidný poslech.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Poslanci dnes v prvním kole podpořili zavedení speciální daně pro rafinérie. Jde o jedno z balíků opatření, které navrhlo ministerstvo financí kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Výběr této daně má státu kompenzovat náklady na zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. A jaké výhrady k návrhu zazněly, to ví naše reportérka, se kterou se za chvíli spojíme.

0: Mimořádná daň pro rafinérie prošla ve sněmovně úvodním kolem projednávání. Její zavedení navrhlo ministerstvo financí kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO mají rafinérie vysoké zisky, o které se nijak nezasloužily. Naproti tomu státu stouply náklady kvůli zastropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Podrobnosti přímo z poslanecké sněmovny už přidá reportérka Daniela Brichtová. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Danilo, proč tedy chce ministryně financí tuto daň zavést a co na to opozice? Podpoří tento návrh?
1: Podle šéfky státní kasy Aleny Schillerové má výběr z této daně kompenzovat právě tu v uvozovkách díru ve státním rozpočtu způsobenou snížením spotřební daně z nafty a zastropováním cen. Jen za říjen mají tyto kroky vyjít státní kasu na zhruba miliardu korun a na jaře, kdy byla tato opatření zavedena poprvé, byly náklady přes 3,5 miliardy. Podle Schillerové by to měla daň pokrýt.
2: Je to jakýsi kvalifikovaný odhad expertů ministerstva financí, ale počítáme, že za ten rok 2026 by to mohlo přinést 5,5 miliardy.
1: Opozice varuje před zpětnou účinností nové daně. Poukazuje i na to, že se daň v tuzemsku dotkne jen jednoho subjektu. Hnutí STAN připravuje pozměňovací návrhy, jaké ale zatím nechtěl místopředseda Lukáš Vlček specifikovat. Vyloženě proti návrhu ale není.
3: Rafinérie mohou právě tuto daň přenést na konečné spotřebitele a tím tedy zvýšit cenu pohonných hmot. Je tam řada dalších otázek, ať je otázka zpětného výběru daně, předvídatelnosti tržního prostředí, anebo jenom to, že to míří právě na jednu jedinou firmu.
1: Marže rafinerií podle vlády rostou v důsledku situace na světovém trhu s ropnými produkty. Ceny paliv rostou hlavně kvůli konfliktu v Hormuzském průlivu.
0: Dnes už tedy schůze skončila, co čeká poslance v dalších dnech.
1: Zítra čeká poslance mimořádná schůze, která začíná v 9 ráno a věnovat se budou prezidentskému vetu zákona o státních zaměstnancích. Ten má nahradit současný služební zákon. Má zaměstnávání úředníků a dalších státních zaměstnanců víc přiblížit klasickému zákoníku práce. Návrh do sněmovny ještě před prezidentem Petrem Pavlem vrátil i Senát. Podle hlavy státu jde zákon proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Zároveň má zákon omezit pravomoce prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Kvůli tomu se nejspíš opozice obrátí na ústavní soud.
0: Říká naše reportérka Daniela Brichtová, která dnešní jednání sledovala přímo v poslanecké sněmovně, což bude dělat i v dalších dnech. Danilo, díky a naslyšenou.
1: Hezký večer.

Dívala jsem se na náš server i rozhlas a našla tam i tuto zprávu. Sokolové chtějí zapsat svoje hnutí na seznam UNESCO. Po jednání s ministerstvem kultury přehodnotili původní záměr zapsat tam vše sokolský sled. Sokol je významnou tělovýchovnou a spolkovou organizací. Jedním ze symbolů sokolského hnutí se staly od roku 1882 právě vše sokolské sledy. Další podrobnosti si už sami přečtěte v článku na našem zpravodajském serveru i rozhlas.

0: A ještě máme v plánu jednu krátkou procházku na jihu Čech. Jeden kámen za druhým postupně mizí ze zdi u řeky Malše na českobudějovickém Zátkově nábřeží. Dělníci si je všechny očíslovali a barevně označili. Postupně budou kameny při rekonstrukci nábřeží vracet zpátky. Zeď v památkově chráněné zóně se kvůli nové náplavce posune dál od řeky.
1: Koukneme se na označený kamen 1-2, na něm je udělaná ryska, která je 20 cm nad úrovní vody.
2: Ukazuje na část rozebrané nábřežní zdi stavby vedoucí Jiří Mestl ze společnosti Metrostav.
1: Do týmy vlastně jdeme, to už je čistá úroveň, která bude k odbourání.
2: Právě teď dělníci podle Jiřího Mestla odvážejí hlavně suť vybagrovanou za původní zdí.
1: Pilou se odřízne požadovaná úroveň, strojně se to odbourává. Kamen má 40 cm, my z něj potřebujeme jenom 15 cm jeho mocnosti.
2: Vidím tu na těch kamenech čísla a barevné rozlišení.
1: Je to rozdělený, aby kameníci dokázali potom zase to v původním stavu vrátit, ale o tu danou vzdálenost k objektům. Takže máme rozdělený jak barevný, tak potom to jednotlivý barevný pole je očíslovaný.
2: Celá zeď se nachází v památkově chráněné zóně. Podle garanta území z Českobudějovického památkového ústavu Radka Lišky je stavba zajímavá z mnoha pohledů.
3: Má schodiště, úvazy na vory a lodě, kamennou korunu se zábradlím, vazby na mosty, architekturu. Stavebnice si musí dávat pozor, aby zeď a nově vzniklé prostory nebyly zahlceny moderními doplňky.
2: Dělníci budou zeď rozebírat do konce letošního listopadu. Se stavbou nové začnou až v příštím roce. Podle náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše z Hnutí Naše Česko se Zátkovo nábřeží promění i v místech dál od řeky Malše.
4: Bude vznikat pěší zóna a cyklostezka, výsadba stromů a samozřejmě bude tam vznikat dole kavárna.
2: Celá přestavba nábřeží na náplavku za víc než 150 milionů korun by měla být hotová do konce příštího roku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou. Zavedení speciální daně pro rafinerie prošlo ve sněmovně prvním čtením. Olomouc povede v následujících 4 letech nejspíš 5 koalice. Vítězné hnutí ANO míří do opozice. Fotbalisté Slávie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku se Sabahem. A počasí zítra zpočátku místy zaprší, postupně čekejte i polojasno a teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci dnes podpořili v prvním čtení zavedení speciální daně pro rafinerie. Ministerstvo financí chce jejím výběrem kompenzovat náklady na státní rozpočet způsobené zastropováním cen pohonných hmot i snížením spotřební daně na naftu. Podle lidovců to může zásadně ublížit předvídatelnému podnikatelskému prostředí. Hnutí STAN podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka bude chtít o návrhu ještě diskutovat.
4: Tato daň určitě nesníží ceny pohonných hmot v České republice, spíše naopak. Pokud stát uvalí daň na rafinérie, tak rafinérie mohou právě tuto daň přenést na konečné spotřebitele a tím tedy zvýšit cenu pohonných hmot. Je tam řada dalších otázek, ať je otázka zpětného výběru daně, předvídatelnosti tržního prostředí, anebo jenom to, že to míří právě na jednu jedinou firmu.
2: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale daň koncipovaná tak, že pokud nebudou mít rafinérie v roce 2027 vyšší zisky díky vysokým cenám pohonných hmot, tak se daň vybírat nebude. V Olomouci se dnes dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN, pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a TOP 09. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
5: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech, je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
2: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa dál sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Novinářům řekl, že chce, aby válka skončila. Washington tak podle Trumpa spolupracuje s Kyjevem i Moskvou. Pochybnosti o americkém přístupu k Ukrajině vzrostly poté, co Trump v pátek oznámil dohodu se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh. Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou zpravodajské informace poskytovat, pokud bude dál útočit na ruské rafinerie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že Kyjev s tím přestal. Rusko ale podle něj v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračuje. Sport. Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražené soupeře přestříleli své šance, ale nevyužili a krátce po změně stran poprvé inkasovali. To podle záložníka Slávie Lukáše Provoda zápas rozhodlo.
6: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali a myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
2: Třetí zápas v hlavní části ligy mistrů odehrají slávisté za týden v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. A ještě hokej, Pardubice po páté zvítězili v lize mistrů. Na závěr základní fáze soutěže zdolali švédské Vechje 2-1 v prodloužení. Východočeši měli už před utkáním jistou účast v play-off.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D5 v tunelu u Plzně a překážka u Pohořelic. Na dálnici D5 je u Plzně zavřený tunel Valík ve směru do Rozvadova. Jde o krátkou uzavírku kvůli údržbě. Podle Národního dopravního informačního centra potrvá přestavba dopravního značení asi 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna pozorněte za odbočkou na trhový Štěpánov. Na 54. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavní pruh. Na silnici 53 se vyhněte překážce za Pohořelicemi směrem do Znojma. Na rovince mezi Pohořelicemi a Branišovicemi leží na vozovce balík sena. A u Jaroměře stále komplikace na obchvatu města. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři. Nedá se tam odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy se přidá občasný déšť, odpoledne už ale bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 8. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
8: Dobrý večer. Dnes přesouváme reprízu hosta Radiožurnálu o hodinu později. Můžete si poslechnout spisovatele Jaroslava Rudiše, který považuje hospody, hřbitovy i železniční nádraží za místa plná příběhů a vzpomínek. Mluvit bude taky o novém románu Kde mrtví mluví, který představil na frankfurtském knižním veletrhu.
3: Večerní Radiožurnál.

0: co říkáte téhle zprávě? Lidé by se v budoucnu mohli od lékařů dozvědět o hrozícím srdečním selhání mnohem dřív, než k němu vůbec dojde. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Ta zjišťuje, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu. A tím pádem ten výzkum tak se právě zabývá odhadem, jestli ten stav se zhorší, anebo třeba i u lidí, kteří ten stav ještě nemají, takže třeba přijde.
2: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme 3 vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: To znamená, že jedna se nastartuje dříve jako druhá.
1: Potom má pacient větší pravděpodobnost na to, že mu zlyhá srdce.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svojmu praktikovi. Vlastně ty EKG se zaznamenávají a v ideálnom případě ukladají do databáze.
2: Takže pacient v určitém věku nebo po nějaké zdravotní události chodí k praktikovi nebo k kardiologovi, ke svému lékaři, ten mu postupně měří EKG v jednom roce, ve druhém roce, ve třetím roce a vy na základě toho, že tyhle data spojíte a analyzujete, tak dokážete odhadnout, jestli by například v brzké době, ať už za měsíc nebo za rok, mohlo dojít k potenciálnímu srdečnímu selhání.
1: My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť sa na vývoj pacienta v čase a či nastáva nejaké zhoršenie u toho pacienta, aký je trend v tom EKG a tých digitálnych biomarkerov.
2: Metoda je zatím ve fázi výskumu. Do budoucna by ale mohla pomôcť nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momente, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Včasné odhalení rizika je důležité i proto, že populace stárne a počet srdečních onemocnění podle statistik stále stoupá, doplňuje Koščová.
1: Srdcovým zlyhaním trpí na světě přibližně 64 milionů lidí a to je velká zátěž na zdravotnictvo, takže proto chceme predikovat srdcové zlyhanie ještě předtím, ako přijde, aby mohla nastat případná intervencia u těchto pacientů.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Před několika minutami vydali agentury i tuto zprávu. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Ukázalo to vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Vatikán už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden.

0: A ještě se na chvíli vrátíme k Velké Pardubické a jednomu příběhu. V neděli přeskakoval taxis a teď už je zase zpátky doma v dostihové stáji Pegas ve Zhoři na Jihlavsku. Řeč je o Valachovi Guthfrim, který o víkendu doběhl pro druhé místo. Skončil těsně za koněm z Irska. Stal se proto nejlepším českým koněm v závodě. Do stájového boxu ho přišla navštívit naše reportérka i s trenérem Daliborem Terekem.
1: To je nahrávátko, to není mrkev.
2: Ty koně to mají rádi, u nás jsou zvyklí, dostávají občas takovouhle dobrou odměnu.
1: Guthfry se kvůli zranění na Velkou Pardubickou vrátil po 2 letech. Přesto doběhl druhý. Jeho bratr High in the Sky skončil 6. Stáj ale i tak neodjela bez ceny. Získal ji právě Guthfry, pokračuje trenér Dalibor Terek.
2: Letos taky vyhrál nejlépe upraveného koně v Peroku, takže aspoň jedno vítězství z Velký Pardubický máme. Že byl v Peroku nejkrásnější, nebo aspoň po rotě se nejvíc líbil. Perok to je ten kruh, kde chodí koně před dostihem, nasedají na něj jockeyové.
1: 2 roky zpátky Guthfry byl první, i když se dělal s jiným koněm o to první místo. Loni High in the Sky byl druhý, ale stále nejlepší český kůň toho dostihu. A letos 2. místo Guthfry, ale taky nejlepší český kůň toho závodu. Ale dá se přesto říct, že je to treble vítězství.
2: No, jak sama říkáte, je tam furt nějaký ale. My jsme sportovci a chceme vyhrávat ty dosti, takže samozřejmě nás to trošku mrzí, to 2. místo, ale jak říkám, sportovně musíme uznat, že nás porazil lepší kůň, takže...
1: Letos závodilo málo koní, 10. A hodně z nich byly z ciziny. Z vaší zkušenosti, z vašeho pohledu, čím si to vysvětlujete?
2: Velká Pardubická v tom evropském globálním měřítku už je dobře finančně ohodnocený dostih, takže já si myslím, že se můžeme v příštích letech dočkat i toho, že přijedou koně z jiných zemí a že vyhrát tu Velkou Pardubickou bude stále těžší a těžší.
1: Jestli bratři Guthfry a High in the Sky opět spolu vyběhnou příští rok na Velké Pardubické, o tom rozhodne kvalifikace. Teď oba koně mají pouze v diáři aktivní odpočinek. Ze Zhoře Veronika

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun na 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzin. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. V Děčíně se po dnešku rýsuje budoucí koalice. Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN se shodly na spolupráci. Dohromady mají 16 mandátů, tedy většinu ze 27 zastupitelských křesel. Hnutí ANO, které volby v Děčíně s téměř 23% hlasů vyhrálo, tak nejspíš zamíří do opozice. Maďarský parlament schválil zrušení části zákona, který omezoval zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Normu před 5 lety přijala vláda tehdejšího premiéra Viktora Orbána. Vyvolala kritiku lidskoprávních organizací i Soudního dvora Evropské unie. Zákaz zobrazování homosexuality se vztahoval i na školy a reklamy. Později sloužil jako základ pro zakazování pochodů hrdosti. To teď novela ruší. Zákon ale dál omezuje přístup dětí k pornografii a obsahu se sexuálním násilím. Premiér Péter Maďar tvrdí, že změny posílí ochranu dětí. A do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit taky učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol bez ohledu na to, jaký předmět vyučují. Sport. Fotbalová Slavia je v lize mistrů dál bez bodu. Pražané ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku s domácím Sabahem 0-2. Další zápas v prestižní soutěži čeká za týden. V Turecku se utkají s Fenerbahce Istanbul. A české fotbalistky si v příštím roce na mistrovství světa v Brazílii nezahrají. V semifinále baráže i po druhé prohráli. Tentokrát ve Skotsku 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Plzně a nebezpečí před Benešovem. Na dálnici D5 je už obnovený provoz u Plzně. Silničáři přestavovali dopravní značení v tunelu Valík. Nově se mezi 77. a 78. kilometrem jezdí obousměrně v tunelu na Prahu. Na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Trhový Štěpánov stojí na 54. kilometru nepojízdné nákladní auto. Blokuje odstavný pruh, projíždíte opatrně. Na Benešovsku dejte pozor na silnici 112 do Vlašimi. Od Struhařova jde směrem na Benešov neosvětlený chodec.
4: Kousek za čerpací stanicí Orlen jde v pravém jízdním pruhu neoznačený chodec velmi vrávoravým krokem.
3: A u Jaroměře stále čekejte komplikace na obchvatu města. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 uklízejí následky nehody. Z kruhového objezdu se nedá odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zataženou až oblačnou, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy je polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, teď taky se skupinou One Direction, ať se vám tedy dobře poslouchá.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

A teď zpráva pro vás, kteří jste na cestách. Na železničním koridoru u Přerova byl kvůli možnému poškození trakčního vedení necelou hodinu zastavený provoz. Stav trolejí prověřovali technici správy železnic. Krátce před 22. hodinou byl provoz obnoven po jedné koleji a později také už omezení skončilo. Tak vám všem šťastnou cestu.

0: Česko po volbách.
1: V Kateřinicích na Vsetínsku žije něco kolem 1100 obyvatel, ale v letošních komunálních volbách tam vybírali ze 30 kandidátek. Každá ale obsahovala pouze jedno jediné jméno. O zvolení v obci totiž usilovalo 30 lidí, ne jako společné uskupení, ale každý sám za sebe.
2: Je to výhoda, určitě. Každého kandidáta znám osobně a vím, koho volím. Je to tady zvyklost.
3: Tak jo, tak asi jsme rádi za to, že to je. Člověk je zná a ví, co od nich může očekávat, že?
4: Říkají místní lidé, které potkávám u obecního úřadu v Kateřincích na Vsetínsku. Sdružení ani strany tady do zastupitelstva nekandidují. Každý jde do voleb sám za sebe. Letos se o 15 míst ucházelo 30 lidí. Jaké to má výhody a kde je háček, vysvětluje nezávislý starosta Vojtěch Zubíček.
5: U nás vždycky kandidovali všichni kandidáti do obecního zastupitelstva jako jeden kandidát na jedné kandidáce. Je tam vyjádřena reálná podpora každého z těch kandidujících lidí. To znamená, kolik dostanu hlasů, tolik mají vlastně i na potom ve výsledku voleb.
4: No a naopak, jaké to má nevýhody?
5: Vlastně tento systém musí všichni respektovat. Je to ale nepsaný systém, není to nikde dané prostě legislativně, takže je to víceméně taková gentlemanská dohoda všech kandidátů, že vlastně tento systém dodrží.
4: Billboardy ani reklamy na sociálních sítích tu před volbami nebyly vidět.
5: Ti lidé se tady znají, my jsme malá dědina a opravdu se znají.
4: Nejvíc hlasů ale letos nedostal starosta. Vyhrál dosavadní nezávislý místostarosta Jiří Stehno. Křížek na volební listině vyznačili u jeho jména 4 z 5 voličů. Starostově 7 z 10. Na radnici se ale žádná změna nechystá.
6: Zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě je docela čest mu dělat místostarostu.
4: Říká vítěz voleb Jiří Stehno a starosta Zubíček potvrdil, že bude o post starosty usilovat. Rozhodnou zastupitelé v Kateřinicích v prvním listopadovém týdnu. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

Už teď se můžete těšit na zítřejší rozhovor se spisovatelkou Alenou Morsteinovou. Bude hostem Radiožurnálu krátce po 9. hodině. Umí napsat romány, které čtenáře zasáhnou a nepustí, jak se jí píše o minulosti, která promlouvá do současnosti a co pro českou literaturu znamená, že bylo Česko čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Na to se bude ptát moderátor Libor Bouček.

0: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Proslavil ho folkrockové duo Simon and Garfunkel. Kvůli vzájemným neshodám se ale později vydal na solovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Jeho úspěchy ocenil také časopis Time. Zařadil ho mezi stovku lidí, kteří nejvíc ovlivnili tvář současného světa. Simon byl už několikrát v Praze. Vůbec poprvé před 36 lety, kdy ho pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla. Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Radiožurnál. Saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
2: ČES se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Velvyslankyně USA v Řecku Guilfoylová na žádost Bílého domu rezignovala. Fotbalisté Slavie v Lize mistrů i po druhé prohráli. V Baku podlehli Sabahu 0-2 a zítra bude zpočátku deštivo. Postupně čekejte i polojasno, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: ČES se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
4: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, on má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
2: Přes zablokované podíly ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci. Vyslyšela tak žádost prezidenta Donalda Trumpa. Někdejší moderátorka Fox News Guilfoylová čelí podezření z korupce. Podle zveřejněných zpráv žádala po sponzorovi republikánů přes 2 miliony korun výměnou za služby a zprostředkování zakázek. We have asked Ambassador
5: Guilfoyle to resign. Nová mluvčí Bílého domu Katie Zakrájová řekla, že prezident Trump požádal velvyslankyni Guilfoylovou o rezignaci. Podle deníku Wall Street Journal chtěla po jednom z Trumpových sponzorů 100 000 dolarů, tedy zhruba 2 miliony korun, a to na splacení svého dluhu na kreditní kartě. Na oplátku mu prý slíbila přístup k vysokým představitelům vlády, což ukazují i zprávy, které deník zveřejnil. Její právník ale tvrdí, že ty zprávy jsou podvrh. Guilfoylová je bývalou snoubenkou prezidentova nejstaršího syna Dona a pomáhala Trumpovi v kampani. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Vyhořelá střední škola v Českém Těšíně má novou střechu, a to po více než 2 letech po ničivém požáru, který způsobila technická závada. Studenti obchodní školy se stále učí v provizoriu na více místech ve městě. Investice do oprav dosáhnou necelých 300 milionů korun. Jak upřesnila ředitelka školy Ivana Nováková, teď začnou práce na nových třídách. Budova ale musí vyschnout, protože do ní při dešti zatékalo.
6: Je hotová střecha, je hotová ta půdní vestavba, ale budou se tady tvořit počítačové učebny, takže teď je tady velký otevřený prostor, ale budou to jednotlivé místnosti, kde budou tady ty učebny a další kabinety. A celá budova je prázdná, momentálně tam není nic a čeká na rekonstrukci, kompletní rekonstrukci, včetně topení, elektrorozvodu a všeho dalšího.
2: Sport. Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Paris a v závěru výhru domácího týmu pojistil Mikels. A pardubičtí hokejisté vyhráli poslední zápas základní části Ligy mistrů na švédským Vechě 2-1 v prodloužení. Východočeši tak vyhráli 5. ze 6 zápasů v tomto ročníku evropské soutěže. Východočeši museli otáčet vývoj zápasu, vyrovnával Vápeník. Rozhodující gol v nastavení dal Kondelík. Kvalitu soupeře ocenil i pardubický golman Roman Vil.
7: Bylo vidět, že na druhé straně velká kvalita a neodezdávali puky, drželi si radši ty puky, hledali v pásmu a chtěli se dostat do velkých šancí, takže my jsme to dobře zvládali, byli jsme trpěliví a kluci přede mnou to zvládli taky dobře, že mi pomohli a je to takovýhle hezký vítězství.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na Pražském okruhu u Barrandova a nehody u Opavy. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. U Opavy pozor na nehodu na silnici 11 do Bruntálu. Za odbočkou na Milostovice havarovalo osobní auto. Na místo jede vyšetřovat policie, čekejte omezený průjezd. Nehoda se stala také na silnici 56 z Opavy do Hlučína. A před Dolním Benešovem směrem od Kravař stojí havarované vozidlo. I tam doporučujeme opatrnost. U Jaroměře se uklízí po nehodě za sjezdem z dálnice D11. Na obchvatu města na kruhovém objezdu ještě zasahují záchranáři. Nedá se tam odbočit na silnici 37 na Trutnov. A v Praze začala uzavírka z Líchovského tunelu směrem od Barrandovského mostu na Smíchov. Jde o noční údržbu, skončit má do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zataženo až oblačnou, místy občasný déšte nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání, srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
9: Na frankfurtském knižním veletrhu, kde bylo letos česko-čestným hostem, by bylo nemožné ho nepotkat. Pro pochopení spojení Česka a Německa toho málo kdo udělal víc. Patriot českého ráje, žijící částečně v německé metropoli a aktuálně píšící německy, jedním z nejplodnějších autorů a řekl bych i pro Čechy literární ikonou 21. století. A navíc jeho poslední kniha nese název Návod k použití piva aneb na jedno, tedy ta poslední, která vyšla v češtině. Jeho knihy jsou interpretovány v obou zemích a mě jestli přivítat Jaroslava Rudiše. Dobré dopoledne.
10: Přátel. Dobré dopoledne, ahoj a děkuju za pozvání.
9: Já se musím zeptat, jaký to je, když člověk vystoupí, zažil jste to, jak jste vystoupil z metra a jste tam nad životní velikosti? Je to udělal strašnou, no, jako českýmu patriotovi mi to udělal hroznou radost.
10: Jo, vidíte,
9: je nad životního Rudiše.
10: To jsem ještě neviděl, ale pár lidí mi to řeklo, že mě vidělo někde tady. Takže to taky si funguje a já jsem moc rád, že nejsem jediný, tak, který tady má trošku pozornosti, je nás autorů, autorek víc a vůbec mám pocit, že Česká republika, česká literatura skutečně táhne v Německu a že to je velký úspěch celá ta naše expozice a je to velká reklama nejen pro literaturu, ale i pro Českou republiku jako naši zemi.
9: No mě právě zajímá, jestli to jde vůbec přenést do toho Česka, to, co se tady ve Frankfurtu děje. A k čemu to přirovnat být čestným hostem největšího knižního letru světa?
10: Přesně tak, to není jenom Německo, nejde jenom o německy mluvící země, jak by se mohlo zdát. Skutečně ten Frankfurt je největší knižní veletrh na světě a já jsem mluvil ze spoustu mezinárodních hostů a dělal jsem třeba rozhovor pro italský deník La Repubblica. Všichni jsou tady a vlastně referují o té české kultuře, české literatuře, takže se to nese odsud samozřejmě dál do světa a teď je otázka, co se s tím samozřejmě podaří do budoucna udělat, jestli jako udržíme ten míč jako a budeme hrát dál. Jo. Jedno, jestli já píšu knížky nebo česky nebo německy, to je jedno, ale se pořád cítím samozřejmě s Českou republikou, je to moje rodná země, ale sám o sobě říkám, že jsem spíš takový středoevropský autor. Já jsem velmi rád vždycky četl rakouský autory a polský autory, německé autory samozřejmě, takže myslím, že i k té naší střední Evropě patří to míchání jazyků a i schopnost mluvit několika jazyky.
9: No, totiž to tady člověk vidí a pokládá si tu logickou otázku, když je takový zájem ze strany mezinárodní, ale ze strany německé. Mm-hmm. Jestli my se v Česku dostatečně zajímáme o to, co se z hlediska umění děje právě u našich západních slů, jestli my nemáme ten handicap, což je paradoxní vzhledem k velikosti naší země.
10: Někdy ten pocit skutečně mám, že žijeme tam v takové té naší kotlině, která je překrásná, v takové jako zahrádce. A jako ty hory nás trošku na jednu stranu chrání a zároveň teda trošku i zamezují třeba tomu, že je někdy těžké se přes ty hory podívat. Mě třeba překvapuje někdy, že my známe Německo, ale jak vlastně málo to Německo známe, že ho vnímáme někdy jako jednu zemi, ale ono to je, my jsme tady na moři, že jo, my tady kolem nás slyšíme prostě plout lodě, skutečně jenom teďka, ten zvuk jste možná teďka slyšeli, jsme na pobřeží moře literatury, tady ve Frankfurtu, ale jenom to Německo není jedna země, jo? To je prostě historicky vzniklo spojením spoustu zemí a to je pořád na tom Německu strašně zajímavé, ty velké vlastně rozdíly v rámci té země. Máte hnedka několik metropolí, jednou z nich je právě Frankfurt, jako metropole tady hesenská, toho západního Německa.
9: A Hesensko je úplně jiné než Bavorsko.

0: mých kolegů a kolegyň letí, já jedu vlakem, já jsem přijel vlakem a jedu v neděli taky vlakem. Jo.
1: Já se nedivím.
0: A moc se na tu cestu těším přes Drážďany do Prahy.
2: Host Radiožurnálu.

0: to viem.
1: Jaroslav Rudiš je naším hostem. Zmínil jste před chvílí to pivo. Je to úplně logické, protože ta poslední kniha, která vyšla v češtině, tak je kniha, která nese název Na jedno. V němčině možná poutavější návod na použití piva. Kdy jste vypil to svoje první pivo? Dá se to nějak časově omezit? Protože já jsem slyšel jeden překvapivý údaj. Kdy jste vypil to první pivo?
2: Skutečně, tak se to traduje v mé rodině v porodnici v Turnově 8. června 1972, že moje maminka po porodu dostala od lékaře, aby jí bylo dobře, aby bylo to mlíko, jak se říkalo, tak že dostala skutečně lahev černého piva, tam z místního pivovaru. A mimochodem, tohle mi bylo vyprávěno i mojí babičkou, že to tak bylo absolutně běžná věc dřív.
1: A doteď jsem... to je v Německu, ale někde.
2: No jo, já jsem se to dozvěděl třeba ve Frankách, což je takový krásný region kolem Norimberku, Nürnberg a Bamberg. Bamberg je vůbec pro nás pivaře, lidi milující pivo, to ikonické pivní město, kam bych každému doporučil, kdo má rád pivo, protože tam vidíte něco, úplně speciální pivní tradice, tam se vaří kouřové pivo a navštívíte pivovary, které existovaly v 16. století. Dotknete se absolutně jako dějin pivovarnictví, to jde samozřejmě třeba i u fleků v Praze u nás taky, nebo v některých starých pivovarech. A to pivo, pro mě je to samozřejmě mnohem víc než nápoj. To není žádný návod k pití piva.
1: Ten brutální překlad je použití, ne pití, použití.
2: Použití, ano.

0: No, a to je skvělý termín.
1: Jo, jo, my jsme to, ale nějak nám to v češtině nefungovalo, tak jsme se rozhodli na to najednou, protože to je ta krásná česká lež.
0: Ano.
1: Jo, jdeme najednou, mimochodem to se říká i německy. A vy můžete za tím pivem skutečně s tou knížkou cestovat a dozvíte se, myslím, hodně příběhů. Já jsem literát, já jsem spisovatel, takže já se pohybuju samozřejmě na hraně literatury faktu a literatury. Ale setkávám se se spoustou lidí kolem piva. Mám kamarády, kteří jsou sládky, můžete se mnou projít Budějovický pivovar, Plzeňský pivovar. Hodně se toho dozvíte. Hodně piva vlastně vypijete, i když ho nebudete pít. Já piju i rád nealkoholické pivo, ale jak říkám, není to návod.
0: Ne, je to, piva. Já myslím,
1: je
0: ta kniha.
1: Cestopis, velmi kulturně ano. Historický cestopis za dějinami piva.
0: A je to kniha, která podporuje ten zdravý životní styl, protože tím, jak jste dobrý autor a sugestivní, tak pochopitelně najednou člověk ani to pivo nemusí pít a stačí číst tu knihu a pije. Mm-hmm. Ale vy jste na to narazil, že to není fakt o tom nápoji. To pivo
1: no, je, to víc, je, já myslím,
0: je něco daleko víc, je to společenský start, to jedno je start té společenské diskuze. Nemrzí vás to, že ten společenský význam toho jednoho slábne?
1: No.
0: Že ta diskuze, ten zdroj příběhů...
1: Já mám pocit, bohužel, že ta celá ta společnost naše, nebo celý svět se nám jako přesouvá do takových jako bublin a že právě třeba ta hospoda je místo, nebo hostinec, Wirtshaus v němčině, místo, kde se jako potkávají lidi různých sfér a dokážou spolu mluvit, dokážou si naslouchat. Oni se můžou i pohádat mezi sebou. Ta hospoda to všechno snese. Pro mě je hospoda a hostinec demokratické místo. O tom tam taky píšu. A vlastně mě mrzí, že řada hostinců i v České republice, v Bavorsku ten problém už je taky dlouho, i v Sasku třeba, že nám mizí, jo? Že nám mizí taková ta hospodská kultura toho setkávání u piva. Třeba se to změní, třeba to je jenom taková jakoby vlna.
0: Jaký to může být následky?
1: No, právě to, že spolu nebudeme mluvit. A to je, myslím, fatální. Jo. Já myslím, že bychom vlastně všichni spolu měli mluvit, i když se třeba nerozumíme, a třeba se i jako v politice rozcházíme, ale že spolu dokážeme jakoby mluvit, komunikovat, že máme empatii jeden pro druhýho, že si umíme naslouchat. Já jako spisovatel vycházím z toho pozorování. Já vlastně to slovo spisovatel nemám moc rád. To je na mě, to je takový jako dešlivštěl. Strašně moc takový jako velký, jo. A já
0: autor.
1: Jsem spíš takový autor, zapisoval, jak Hrabal říkal, zapisovatel. A k tomu já se hlásím, jo. Ale samozřejmě já s těmi knížkami pak vyrážím na cesty, jako vždycky ta imaginace, mě to baví si vymýšlet, jo, a jít s těma knížkama dál, ale zároveň vždycky na začátku všech těch mých příběhů něco reálného, odpozorovaného, odžitého, protože mám pocit, že nám ten život nabízí tu nejsilnější inspiraci. A právě ta hospoda nebo sauna v Českém ráji, kde se odehrává moje knížka Výčině, knížka Český ráj, tak to jsou perfektní místa, kde se vyprávějí příběhy. A právě tím, že mizejí trošku ty hospody, chodí mý, tak jako autoři jako já tím jednoznačně musí trpět. A já jsem z toho vlastně smutný.
0: Když to vezmu, tak je pochopitelně ten železniční průvodce pro německé dráhy k tomuto pivo. Ono se to dá vyložit pochopitelně jako věc nesmírně poetická, ale není to i ten nejmodernější a vlastně nejatraktivnější bedekr se vší úctou k tomuhle žánru, protože
1: děkuju.
0: To je vlastně ten průvod, co člověk má rázem chuť vyrazit a jestli tohle fakt není ten nástroj, jak propagovat ta místa, jak vlastně akcelerovat poznání toho okolí.
1: Třeba vyrazit za tím pivem právě do Bavorska nebo do Kolína nad Rýnem, do Düsseldorfu, což jsou skvělý pivní města, úplné oázy, ještě starého typu vaření piva, tam vaří takový ale, jako svrchně kvašená piva. A ty vlastně přežili tu vlnu toho plzeňského piva, která Německo, velké části Německa převálcovala. Na to musíme být vlastně jako Češi hrdí. I když
0: to udělal Grol?
1: Jasně, a to je strašně právě napínavý, jak to pivo nezná hranice, jak se to všechno propojuje. To jsem chtěl taky hezký, že jste mi nahrál, že to pivo něco, co nás propojuje, drží pohromadě v té kultuře. Právě, že za tím úspěchem toho plzeňského piva je tenhle ten sládek z městečka Vilshofen na Dunaji, z dolního Bavorska, Josef Grol, který tam prostě, jak všichni Češi víme, 5. října 1842 provedl tuto uskutečnou tu velkou pivní revoluci.
0: A k tomu ještě vlastně řekl bych, že umřel až českým způsobem, jestli si to dobře vybavu v hospodě.
1: To jsem někde taky slyšel. No. Nevím, jestli to je pravda, jestli už jsme
0: Je to krásná legenda, ale znova je to legenda, která se hodí spíš do české literatury, než do té německé, takže ale Grol je vlastně tím jasným příkladem toho středoevropanství.
1: Já o něm taky tam hodně píšu v té knize, to prostě nejde, je to jeden z nejslavnějších, možná vůbec ten nejslavnější sládek, který kdy žil, ale píšu i třeba o panu Berkovi, což je taky taková legenda plzeňského pivovaru.
0: Ten je o něco mladší než Josef Grol, ale
1: je to velký mistr svého řemesla, nebo pan Dvořák z Budvaru, z našeho národního pivovaru, taky skvělý vypravěč příběhu. A pak samozřejmě píšu o mých kamarádech z Českého ráje, který jsou skutečně takový jako pivní kouzelníci Václav Vomáčko, který říká, no jo, 50% toho je věda a řemeslo, ale 50% je poezie. A to mi přijde fascinující. A on třeba vaří u nás v Lomnici nad Popelkou, vaříme společně piva s ním, který jsou inspirovaný mými knížkami. A já mám pocit, že to je vlastně to nejvíc, čeho může spisovatel dosáhnout, bo já jsem na to strašně šťastný, že Alois Nebel měl svoje pivo, ten komiksový nádražák z našeho komiksu, který jsme udělali s Jaromírem 99. Pivo nás propojuje a já jsem moc ještě rád, že s těmi knížkami, vy jste to taky naznačil, že se s nimi dá cestovat i s mými romány, i s tím novým románem, který teďka vyšel německy, Wouditoten Sprechen.
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Já jenom udělám takovou malou odbočku. Jaroslav Rudeš je hostem Radiožurnálu. Teď jsme u dalšího vstupu a dostáváme se k novince Vody Toten. Můžete pokračovat.
1: Vody Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. I to je vlastně cestopis, kde o středoevropské hřbitovy, o mrtvé básníky, no, kterými taková podivná trojice mých hlavních hrdinů navštěvuje a cestujou ze hřbitova.
0: No to chci říct, hospody chápu, vlak chápu, ale co ty hřbitovy vypovídají o nás?
1: Svým způsobem jsou to taky takové stichlé hospody svého druhu, když tam člověk je a myslí na to, že je v Bayreuthu nebo v Bamberku na hřbitově a řekne si, ty tady taky vypili strašně pivo. Já jsem tam byl s kamarádem a ten mi ukazoval hroby Stammgastů, jejich rodinného pivovaru Speciál. To byl nádherný. A ke každému měl nějaký příběh. No tenhle ten, ježiš, a tenhle ten, no ten tady jednou nám vypil 30 piv. A pak teda nesměl pít a trpěl celý život, že nemůže pít a chodil kolem našeho pivovaru hrozně rychle, aby ho tam nějaký magnetismus nenatáhnul dovnitř. To jsou nádherný příběhy. Jo. Takže i ty hřbitovy vlastně mluví, jo. Ty mrtví mluví a mluví s náma, komunikují s náma, když na ně takhle vzpomínáme. Tak jsou tady pořád s náma.
0: To znamená, že vy skutečně, když dojedete na nějaké to místo, jdete do hospody na hřbitov? Že to
1: jo, to dělám, to, třeba v tom Filzhofenu jsem to takhle udělal, hledal jsem mi skutečně marně hrob teda toho Josefa Grolla, ale mě to baví hrozně jít na ten hřbitov. Pro mě to jsou i opravdu místa, živá místa, vzpomínek, historie, teď jsou tam ty rostliny, moje hrdinka v mým románu, Myslí trojce se jmenuje, která je s jakým starým sábem rozflákaným.
0: No to se chci dostat, sábem. Proč je tam ten sáb?
1: No, protože
0: je to i ta symbolika v tom, že a proto jsem si dovolil použít ve vysílání veřejnoprávního
1: to můžem,
0: protože média, protože ta značka je pryč už
1: no,
0: 15
1: let. No, to auto neexistuje, je to vlastně mrtvá značka. Svým způsobem, ale velký kult, nejen v Česku, ale i v Polsku nebo i v Německu je pár takových sábarských spolků a já skutečně jedním starým sábem jezdím. A nějak mi připomíná rakev, jo. A tak jsem si říkal, to se strašně hodí pro tu Miss Detroit, taková gotička, černě oděná, nalakovaný nehty a jezdí tímhle tím bílým autem, který zdědila po tatínkovi, to jediný, co jí zůstalo. A říká tomu autu teda nejen jako sáb, ale ona mu říká zark, čili rakev v němčině. V němčině se to až skoro jako rýmuje, sáb, zark a miluje to auto, nikdo jiný s ním nesmí jezdit a ona s ním jakoby tak skoro až pluje tou střední Evropou v takovém literárním moři, protože navštěvujou jeden hrob mrtvýho básníka za druhým a na ty hroby vede její kamarád Lorenzo, který miluje literaturu tak a knížky tak, že ty knížky nejen čte, ale i jí. Skutečně je to takový literární žrout.
0: Volí to ten Sprechen, vyjde v českém vydání za rok. Proč to trvá takhle dlouho?
1: Protože teďka jsme vydali na jedno a ono přece jenom ten překlad překládá to člověk, skvělá moje překladatelka Michala Škultéty a potřebuje to všecko svůj čas, i to napsání knížky potřebuje čas a vyjde to příští rok na podzim. Já myslím, že to je taková podzimní knížka navíc. Ideálně prostě pro listopad, říjen. Ono to zní jako temně, drsně, ale já nedokážu vyprávět bez humoru, takže myslím si, že to je, teda aspoň doufám, ale mý tady němečtí čtenáři, už jsem s ním měl vlastně třeba 10 čtení s tou knížkou, tak se jí hodně smějou, to jsem moc rád, protože pro mě ten humor něco, co mám rád a mám rád obojí, tu vážnost, mám takový vážný téma, nakonec i to vážná knížka, ale snad i strašně vtipná, je to taková tragikomedie.
0: Těšme se na listopad 2027.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. A to je čas na zprávy s Monikou Chmelovou.
1: Inflace v Česku v září zrychlila. Meziročně vzrostla na 2,5%, informoval o tom Český statistický úřad. Oproti srpnu jde o nárůst o 0,6% bodu. Podle statistiků stojí za nárůstem inflace zdražování pohonných hmot. Spotřebitelské ceny zůstaly meziměsíčně na stejné úrovni. Ruské útoky na Sloviansk a Kramatorsk na východě Ukrajiny nepřežil jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných. Informoval o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na místní úřady. Kramatorsk a sousední Sloviansk se nacházejí poblíž frontové linie. Jde o poslední dvě důležitá města v Kyjevem ovládané části ukrajinské Doněcké oblasti. Třetina dospělých lidí v Česku se s umělou inteligencí radí o svém psychickém zdraví. U mladých lidí je to více než polovina, ukázal to výzkum agentury PAK Research. Ministerstvo zdravotnictví ale před spoléháním se na AI varuje. V následujících 2 letech se spolu s odborníky na problematiku umělé inteligence v péči o duševní zdraví zaměří a plánuje vydat i příručku o tom, jak AI bezpečně používat. A kriminalisté obvinili 17-letého mladíka z pokusu o vraždu u Boleveckého rybníka v Plzni. Budou pro něj žádat vazbu, informovala o tom mluvčí policie Pavla Burešová. Muž je podezřelý, že v sobotu bodl náhodně vybranou ženu do zad a z místa pak odjel na kole. Napadená žena skončila v nemocnici. Zásahová jednotka mladíka v neděli zadržela v Tachově. Motiv jeho činu zatím není známý.
2: Sport.
1: České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají, se Skotskem prohráli i podruhé, tentokrát 2-3 a z baráže o šampionát vypadli. Národní tým dvakrát vedl po gólech Veselé a Cahinové, pak ale třikrát inkasoval. Do rozhodujícího finále play-off o mistrovství světa v příštím roce v Brazílii tak postoupilo Skotsko, které se utká se Švédkami.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Ostravy a nehody u Opavy. Na dálnici D1 počítejte s omezeným provozem u Ostravy. V tunelu Klimkovice se jezdí obousměrně v tunelu do Ostravy. Práce tam mají ale skončit už po půlnoci, počítejte proto se zdržením během odstraňování dopravního značení. Na silnici 11 pozor na nehodu za Opavou ve směru do Bruntálu. Za odbočkou na Milostovice havarovalo osobní auto. Na místě už vyšetřuje policie, průjezd je omezený. Na Opavsku zpomalte i na silnici 56 do Hlučína. Před Dolním Benešovem směrem od Kravař provozu překáží havarované vozidlo. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete s Líchovským tunelem směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Na práce na údržbě mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách se v noci ochladí na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň. Zítra pak čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 8. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Jaroslav Rudiš je od září moderátorem a průvodcem literárního místopisu v České televizi. Do jisté míry program, který může být lehce nenápadný, nemá nějak extra velkou marketingovou podporu, má jí, ale strašně cenný. Nesmírně, čím vás Trawle získal?
1: Já jsem moc rád, že jsem do toho šel. Mě oslovila Česká televize, Studio Brno, jestli bych si to dovedl představit, že bych moderoval, provázel pořadem o současné české literatuře v našich regionech. A je to vlastně skutečně taková cesta českou literaturou, krajinou české literatury. Já jsem váhal a pak jsem na to přistoupil a díky tomu, že jsem na tom pořadu spolupracoval, já provádím tím pořadem, potkávám se s českými autory a autorkami, míříme i do minulosti. Samozřejmě jsme natáčeli o Franci Kafkovi a Jaroslavu Haškovi.
0: A Bohuslav Reinek byl.
1: O Reinkovi jsme točili. Ale díky tomu jsem přečet spoustu knížek, jo, i ze současné literatury. Třeba skvělý román Rozpůlený dům Alice Horáčkové, která má mimochodem tady ve Frankfurtu obrovský úspěch s tímhle tím románem, s německým překladem, skvělé recenze a má... I strašně dobře se to prodává, to je skutečně bestseller. Tak pro mě to bylo skvělý, já jsem moc rád, že jsme na to mohli natočit a běží to na ČT Art každý čtvrtek a pak je to v e-vysílání a dokonce i tady ve Frankfurtu budeme mít speciální promítání. My jsme udělali takovou verzi pro Frankfurt 52 minut, takový až the best of česká literatura, takový velmi je to velmi poeticky celé natočený, v klidu natočený, to se mi strašně líbilo, že to není to žádný hektický běh.
0: Není.
1: Dáváme si čas a myslím, že potkáme samé zajímavé lidi.
0: První díl, asi nepřekvapivě, je díl věnovaný Libereckému kraji. Mm-hmm. A co jste jako patriot objevil nového?
1: Tak,
0: a já myslím, že zazní to jméno.
1: Jo, tak je tam, samozřejmě, tam, byl jsem moc rád, že se mnou tam mluví Pavel Peterka, můj kamarád z Jídelního vozu, který je velký čtenář a velký propagátor ve svém Jídelním vozu, on jezdí na trati Berlín, Praha, Kodáň, velký propagátor české literatury. On vždycky čte a doporučuje lidem literaturu, takže se tam strašně hodil. A točili jsme s Alicí Horáčkou a točili jsme samozřejmě i se mnou, trošku jsem tam byl jako představen, ale hlavně jsme pak ještě objevovali i zapomenuté autory, jako třeba, jiné jsou tak zapomenutí, ale možná neznámí, jako třeba Otfried Preußler, autor Krabata,
0: Čarodějova učeň.
1: My známe, myslím, hodně vlastně jeho dílo, Čarodějův učeň, kultovní film Karla Zemana, ale moc lidí neví překvapivě, kdo byl ten Otfried Preußler, který to napsal, což je jeden vlastně, možná skutečně vedle Milana Kundery, ten nejúspěšnější autor, pocházející z českých zemí. On vyrostl v Liberci, v sudetoněmecké rodině, po válce byl v zajetí jako mladý voják, byl ve Wehrmachtu a z toho se právě i v tom Krabatovi vypisuje. To je knížka, krásný příběh o boji temnoty a dobra a já tu knížku mám strašně rád. Myslím, že mě inspiroval pro ten nový román trošku, když nad tím přemýšlím, Body Toten Sprechen, kde mrtvý mluví. A my se mu věnujeme, protože si myslím, že na čase, aby jsme věděli, kdo on byl a co vlastně i, že on je i součástí české literatury, i když psal německy, protože se ve svých příbězích i v dalších knížkách zas a znova vrací do Jizerských hor, do Liberce, do toho stínu Podještědí, do toho stínu Ještědu. A já dokonce jsem na začátku 90. let, když jsem studoval v Liberci na učitel němčina dějepisu, pracoval v krásném Grand Hotel Zlatý lev, to je noblesní hotel, ano. A on se tam ubytovával, to já vím od jeho biografa, který napsal, kamarád, který napsal jeho biografii, takže je dost možný, že jsem mu nesl kufr, nebo že jsme se potkali na recepci toho hotelu, ale bohužel jsem s ním nestihl promluvit, tak s ním aspoň mluvím tak, že ho navštívil, že ho čtu a že jsem navštívil jeho hrob v Rosenheimu a dal jsem si na jeho hrobu, jak se to tak dělá na hrobě slavných básníků, dal jsem si s ním tam pivo.
0: Jedna věc, díky tomu, jak jste prošel ty kraje, tak asi je neopomenutelná a to je síla autorek. Čím si vysvětlit, že v Česku vlastně fakt jsou tak silné ty ženy jako autorky? Je to vlna, je to trend?
1: Já si myslím, že prostě umí skvěle psát a vyprávět. Mimochodem to není jenom český fenomén, tohle zažíváme i v současné německé literatuře. Velkou vlnu silných románů, skvělých autorek, který najednou dokáže některé věci, tu současnost pojmenovat, popsat lépe, než možná mužští autoři. Skutečně, když jsem já jako literát začínal, tak to byla taková jako mužská doména. Bylo jenom pár autorek, Radka Denemarková, Katka Tučková. Dneska skutečně můžeme mluvit o takové jakoby české vlně autorek, která válcuje tady trošku ten frankfurtský vl, tak je to myslím dobře. Právě třeba ten román Alice Horáčkové nebo knížky Radky Denamarkové, která je skutečně hvězdou myslím naší literatury, autorka, která je překládaná i do dalších jazyků.
0: I ona byla hostem Radiožurnálu, stejně jako je tomu v případě Jaroslava Rudiše.

0: Jaroslav Rudiš je naším hostem. Dostávám se k té němčině a nechci se ptát na to, proč německy píšete. Ta odpověď je logická, je to jazyk, který je vám blízký, ovládáte ho a větším trhu a hlavně ho to baví a hlavně je to jazyk střední Evropy. Prostě.
1: Je to něco, co nás propojuje a já jsem vlastně strašně vděčný za tuhle tu možnost psát, pohybovat se přirozeně ve dvou prostředích, ve dvou jazycích. Ve dvou prostředích to je vlastně špatně. V jednom prostředí.
0: Je to jedno prostředí.
1: Jedno prostředí, kde se to jenom, kde se jako míchají ty jazyky, ale myslím si, že člověk, když právě putuje tou střední Evropou, tak zjišťuje, jak moc jsme si podobní. A že vlastně jakýkoliv nacionalismus, ty vlny toho nacionalismu, který teďka někde tak jako zažíváme, jak jsou vlastně nebezpečný, ale směšný zároveň. Když se člověk podívá do svých rodinných příběhů.
0: Jen souhlasit a takhle. Ta němčina k tomu první románu Winterbergs Letzte Reise.
1: Winterbergova poslední cesta,
0: ano. To tam vlastně jednoznačně sedí, to by asi nemohlo v jiném jazyce vzniknout.
1: Nešlo by to, protože já jsem inspirovaný jedním mým kamarádem, který je Němec a já, jak odposlouchávám, tak jsem ho slyšel pořád vyprávět a citovat z Bedekru z roku 1913 a podnik jsem s ním pár cestou střední Evropou. A já jsem ho vlastně nejdřív portrétoval a ono se pak jako rozjelo do té románové formy, což jsem na začátku vůbec nevěděl. A je to dobře, že jsem to nevěděl a netušil. To přišlo tak nějak samo. A pracuji s tím jazykem toho Bedekru, který s takovou archaickou němčinou z toho roku 1913. A to tomu dalo prostě takovou, podle mě, takový zvláštní atmosféru, no, zvláštní barvu tomu románu a to by v češtině nešlo a o to víc děkuju Michale Škultety, že se jí to podařilo tak skvostně přeložit do té češtiny.
0: A k tomu vlastně na začátku je tam ta největší bitva, která kdy proběhla v dějinách, bitva u Hradce Králové, od které uplynulo 160 let letos. Ty historické souvislosti, které jsou dalším signifikantním jevem vaší tvorby, tak mě jenom napadá, jestli když jsme tak intenzivní v té historii a v tom hledání, jestli se někdy najednou nestaneme obětí té minulosti, nebo jestli nás ta minulost nezačne ovládat.
1: No tak jestli
0: necítíte to nebezpečí, kdy člověk vlastně tomu čím víc ví, tak začne...
1: No, je to zajímavé, když člověk sleduje to, co se teďka v Evropě děje, jako tak by mohl mluvit o tom, že jsme se nepoučili dějinami, ale ty dějiny jsou skutečně v nás přítomné, ale ono to je prostě ta lidská duše, trošku ten člověk je iracionální, že jo, není to prostě, to by bylo hrozně jednoduchý a možná to tak má být prostě, jo, ale pro mě jsou ty dějiny přítomné v tom, co žiju, co o čem píšu. Ty jsou přítomné na každé železniční stanici, na každém hřbitově, tedy nakonec i v každém hostinci nebo v každém pivovaru. Člověk se pořád dotýká těch dějin a to mě vlastně baví. Možná tam je trochu ten historik, kterým jsem se možná měl stát a mě to vždycky bavilo a baví se tou historií zabývat. A toho se nelze zbavit. A je to zase naše společná minulost. To není jenom nějaká česká historie. To je omyl, to je středoevropská nebo evropská historie. Všechna ta traumata. Ale já tam vidím i jako hodně naděje a pozitivních věcí. Třeba rok 1989. Já jsem takový opatrný optimista, i když ty knížky někdy vyzníme malinko melancholicky, teď myslím ty romány, tak pořád tam je naděje.
0: Je to kus nostalgie.
1: Ano. Ano, určitě, ale je tam i trochu naděje a humor. A třeba v tom novém románu to je hodně jako o lásce, jo. To nejvíc možná, o taky divný lásce, jo. Lásce v té rakvi, v tom bílém zargu, alias sábu, ale nakonec tahle láska těm mým hrdinům pomůže se opravdu, jako, když se utkají s těmi zlými, já jim říkám křižáci v tom mým románu, tak láska literatura je zachrání. Tak si myslím, že by to mohlo být, proto by se měli číst knížky.

0: Jaroslav Rudeš je hostem Radiožurnálu. Co s tou nostalgií dělá ta proměna těch nádraží? Já jsem si to uvědomil, že jsem takhle jel vlakem a člověk zná ta vaše díla. Je to trošku bolestivé, ne? Vidět.
1: No, víte, já to pere jako vždycky trošičku.
0: Člověk vidí ten jesenický Semmering, prostě tu dráhu.
1: Oni to budou elektrifikovat teďka. No. Což je vlastně jako dobře, jo, protože ve mně se to pere, já jsem nostalgik trošičku, romantik železniční, ale zároveň, když si člověk uvědomí, když chceme, aby železnice fungovala, a ona bude fungovat, já jsem o tom přesvědčen, že za 200 let, 300 let budou lidi možná víc jezdit vlakem než teď, protože to bude pohodlný, tak si myslím, že musíme rekonstruovat, musíme tam investovat a já jsem rád, že se to vlastně v České republice děje třeba víc a že ta železnice, my na ní nikdy nadáváme u nás, ale ona je skutečně v dobrém stavu, lepším stavu než třeba v Německu, kde je hodně zanedbaná a teď se do ní masivně investuje, ale bude to trvat strašně dlouho. Třeba v Rakousku tyhle ty problémy, který má současná dráha v Německu, neznají, tam prostě ta síť funguje, je vybudovaná, je zrekonstruovaná a oni se soustředí na úplně jako vizionářské projekty těch tunelů pod Alpami. To je vlastně neuvěřitelné. A v Německu se upravují stolet staré výhybky. Jo, a na řadě stanic mě to těší. Máte ty stará mechanická návěstidla, která v České republice zanedlouho zmizí a zůstane jenom ta stanice tam u nás pod Kronoších Martinicích jako takový muzeální kousek. Já jsem za to moc rád, že budeme mít. Protože tam člověk připomene tu starou, dobrou, fungující železnici.
0: Potřebujeme ta nostalgická místa.
1: Ta nostalgie, to jsou samozřejmě emoce, jo. S tím spojuje. A to se obrazuje v té literatuře, mimochodem to je něco, co neumí ta umělá inteligence, tyhle emoce, nostalgie. Humor vůbec neumí. Empatii neumí, neví, co to je empatie. A to je, myslím, taky velká naděje pro nás. Já z toho třeba osobně moc strach nemám. Já to říkám, protože se mě na to hodně lidí teď ptá. I téma tady na frankfurtském knižním veletrhu.
0: Proto jako lidi na ten humor a empatii nikdy nesmí rezignovat, protože tak pak se stane mobil. No. Poslední věc, která mě zajímá, jaké jsou plány s Kafka Bandem?
1: Já moc děkuju. Po veletrhu odsud jsme hnedka vyrazili na turné, nebo hrajeme v Olomouci a hrajeme v Ústí nad Labem a taky v Německu máme. Vydali jsme nový single, jmenuje se to, písnička se jmenuje Děti na silnici, Kinder auf der Landstraße. To je jedna z nejpozitivnějších povídek, co Franz Kafka napsal. Má neúžasnou letní energii, taková parta kluků utíkajících letním lesem, který nemají vůbec ničeho strach a nic si nemůže zastavit, jak tam Kafka píše. A pak nás čeká, že v listopadu druhá část turné, hodně, hodně u nás, Praha, budeme hrát v Praze, ale budeme hrát třeba i v Ostravě, tam se těším, jsem dlouho nebyl. A pak se uvidí, no, já vlastně, mě strašně baví to propojování literatury a hudby a i Winterbergova poslední cesta. K tomu taky vzniká takový malý soundtrack, máme kapelu, která se jmenuje Winterberg, to jsou dva mý spoluhráči z Kafka Bandu a písničku za písničkou, kapitolu za kapitolou tu knihu zhudebňujeme a s Petrem Kružíkem jsme už leta na cestách jako úpán s naší verzi mého úplně prvního románu Nebe pod Berlínem, což je taková opravdu rocková próza z berlínského metra.
0: Děkuji mnohokrát za to, že jste byl hostem Radiožurnálu.
1: Já moc taky děkuju za pozvání, mějte se hezky, ahoj.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Sněmovna podpořila zavedení mimořádné daně na rafinérie. Lékaři u papeže Lva 14. po operaci diagnostikovali zhoubný nádor plic. Fotbalisté Slavie nestačili v lize mistrů na Sabach a v Baku prohráli 0-2. A dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně i polojasno, teploty do 18 stupňů. Je středa 14. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci v prvním čtení podpořili mimořádnou daň na rafinerie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám. Opozice to kritizuje.
3: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
3: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
5: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utrželo obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
3: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Saúdská Arábie útočí na jemenské ropné zařízení Sabaha. Informuje o tom televize Al-Masira, kontrolovaná jemenskými povstalci Husii. Vojenská koalice vedená Riádem předtím vyzvala k evakuaci lidi z okolí.
6: Ropný terminál Sabaha leží na západním předměstí jemenské metropole Sanaa. Jde o hlavní skladovací a distribuční stanici pohonných hmot pro hlavní město a přilehlé provincie, které kontrolují Husijové. Povstalci v reakci vyzvali k evakuaci lidi z okolí ropných zařízení saudsko-arabské státní firmy Aramco. Prohlásili, že zařízení považují za legitimní cíle. O víkendu Husijové při útocích na mezinárodní letiště v saudském Riádu zabili 14 lidí. Provoz na letišti je zastavený. Saúdská Arábie vede vojenskou koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Povstalečtí Husijové mají podporu Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem a omezeným provozem v Hormuzském průlivu může mít brzy vliv na celosvětovou ekonomiku. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Rostou už i národní dluhy jednotlivých zemí.
7: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Lékaři papeže Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic, oznámil to Vatikán. Během naplánované operace mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici se bude zotavovat přibližně týden.
8: 71-letému papežo lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
9: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit.
8: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Podle Vatikánu trvala operace přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anabelio, Radiožurnál.
1: Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
10: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: V Olomouci se v úterý dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
11: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
1: Jak bude po volbách vypadat koalice v Praze, by mohlo být jasné příští týden. Po dalších jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty.
12: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
13: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
14: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
13: Vyjednávací tým STAN bude se zástupci ostatních uskupení dál jednat. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Povolební koalice už vznikly třeba v Plzni, Jablonci nad Nisou, Liberci, Táboře, Havířově nebo třeba Frýdku Místku. Naopak v Děčíně o koalici jednají lídři čtyř uskupení. Volby pro Děčín, Našeho Děčína, ODS a STAN. Vítězné hnutí ANO by tam proto mohlo skončit v opozici. V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes budou cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé v okolí by tak měli počítat se zvýšeným provozem i hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
15: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
1: Sport. Fotbalisté Slavie čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů. Po prohře Slán na úvod tohoto ročníku soutěže podlehli v Ázerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly dostali po přestávce. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
16: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
1: Další zápas v Lize mistrů odehraje Slavia za týden v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahce. A ve druhém kole Ligy mistrů prohráli i fotbalisté Lán. Doma nestačili na Sportik Lisabon 0-2 a k vítězství na Slavii v úvodním kole tak další bod nepřidali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Uzavřená D10 u Brandýsa nad Labem a zavřená D1 v tunelu u Ostravy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se teď vyhněte překážce u Brandýsa nad Labem. Na 13. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu Tvárnice. Bezpečně se vyhněte překážce. D10, 13. kilometr směr Boleslav. Na D1 u Ostravy je uzavřený Klimkovický tunel. Silničáři tam přestavují dopravní značení, takže poté se bude jezdit obousměrně v tunelu na Brno. Uzavírka potrvá kolem 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy nová nehoda za Roudnicí. Na kilometru 23,5 havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. Další překážku na D8 z Ústí do Prahy čekejte za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 12. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. A v Praze

0: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 72 Ostrava město. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta Občanské demokratické strany s podporou lidovců, STAN, Pirátů a TOP 09, lékaře, vysokoškolského učitele a současného senátora Ondřeje Šimetku. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: A spolu s ním do druhého kola postoupila kandidátka hnutí ANO, dosavadní starostka Ostravy Poruby, také dosavadní náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí 12. října v podvečer, to znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Ostrava město letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrál kandidát ODS lidovců, hnutí STAN, Pirátů a TOP 09 Ondřej Šimetka, získal 46,7% hlasů. Druhá byla kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová s 30,6% hlasů. Třetí v pořadí měl velký odstup, celých 13%. Druhé kolo je tak v Ostravě soubojem koalice, tedy zástupkyně hnutí ANO a opozice, kandidáta s podporou všech sněmovních opozičních stran. Očekáváte, že se voliči budou rozhodovat podle toho, jak jsou spokojeni s prací vlády a případně, pokud ano, pro koho by to mohla být výhoda, pane Šimetko?
1: Ty senátní volby jsou trošku jiné. Já si myslím, že tady se rozhoduje hlavně podle té konkrétní osobnosti a možná voliči přihlédnout samozřejmě k tomu, jak jsou spokojeni s vládou. Konec konců ten výsledek těch komunálních voleb ukázal, že lidé se vyjadřují trošku k tomu, jaký mají názor na práci vlády. Ale ty senátní volby jsou trošku jiné. Je to skutečně jako soubor. Je to přímá volba v tom druhém kole dvou kandidátů, kteří vyhráli v tom prvním kole, kteří tady reprezentují hlavně svoji osobnost, svoje názory a svůj program.
0: Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že to může hrát roli ve druhém kole senátní voleb tady v Ostravě, spokojenost s vládou, a pokud ano, byla by to pro vás výhoda nebo nevýhoda? Jak lidé vnímají tuto vládu?
2: Já si myslím, že určitě částečně se propisuje ta celonárodní situace, nálada a vůbec nazírání určitě do všech voleb, do určité míry. Samozřejmě otázkou, do jaké míry v těch senátních volbách. Nicméně já si myslím, že to druhé kolo těch senátních voleb je o tom, kdo přijde k volbám. Protože, a jestli se nám podaří vyburcovat voliče, aby přišli, protože každé druhé kolo senátních voleb je o té volební účasti a ta je klíčová.
0: Kdyby hrálo vliv to, jak lidé hodnotí vládu Andreje Babiše, bylo by to podle vás pro kandidátku hnutí ANO výhodou nebo nevýhodou? Máte pocit, že lidé, vaši voliči, jsou spokojeni s tím, jak vláda vládne?
2: Tak já si myslím, že ještě jsou u vlády necelý rok, takže ono spoustu věcí, které bylo naplánovány a mají v programu, tak nebylo dostatek času, aby ho třeba propsali. O některých věcech se hovoří a hovoří se velmi jako planě, a jsou to marketingové tahy, jak třeba před volbami vytasit nějaké.
0: To bychom mohli povídat dlouho. Ano. Mě zajímalo, jak vy to vnímáte, jestli je to plus
2: je to
0: být v tuto chvíli kandidátkou hnutí ANO nebo ne?
2: Je to otázka, může to být do jisté míry výhoda, ale také nevýhoda. Je to dvojsečné.
0: Jak to vnímá kandidát sněmovní opozice? Je to výhoda kandidovat v situaci, kdy jste v opozici?
1: Asi ano, asi je jednodušší kandidovat z pozice opozičního politika. Asi ano.
0: Já jsem už v minulých týdnech sledoval na sociálních sítích, že to mezi vámi trochu jiskřilo v průběhu kampaně. Pan senátor se ohrazoval proti plakátům paní starostky, že by voliči měli vyměnit senátory za ty, co budou makat. Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že pan Šimetka jako senátor v těch 6 letech nemakal?
2: Tak jedna věc je, že ty claimy byly celorepublikové. To znamená, my jsme si je nemohli úplně jako zvolit.
0: Jo? Takže kdyby to bylo na vás, tak byste tam nedala ten slogan?
2: Já jsem úplně nebyla příznivcem těchto sloganů, to musím říct od začátku, že si určitě bych si uměla představit jiné. Nicméně opravdu v té první vlně my jsme zkrátka měli nějaké si slogany, které byly celorepublikově používány, a když se projedete Českou republikou, tak je uvidíte opravdu u všech senátorů. Ale druhá věc je, že já bych chtěla tady na tuto otázku reagovat, protože já jsem to řekla ve videu, že já si vážím pana doktora jako respektovaného odborníka, ale na druhé straně, když zhodnotím jeho senátorský mandát nebo působení v senátu, tak zkrátka mám k tomu výhrady, a to zejména z hlediska jeho docházky, kdy opravdu ty končí.

0: vyšetřovací senátoři, když se podíváte a vyšlo to na iDnes.cz, není to jako z mé hlavy, tak zkrátka tam ta docházka je u pana doktora velmi špatná a i to, co navrhoval, jaké věci prosazoval, tak podle mého soudu nejsou tak silné a není jich tolik, jako bych třeba mohlo být.
1: Pane Šimetko, co na to říkáte? Já možná doplním pro naše posluchače, že vy působíte jako porodník přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Neukazuje se, že to nejde všechno skloubit dohromady?
2: Ne, tak to je moje civilní zaměstnání lékaře. Já jsem skutečně přednostou kliniky už 18 roku a ta klinika funguje skvěle a v těch posledních letech se nám daří čím dál tím líp a jsme významným centrem pro onkogynekologii, endometriozu, perinatologii, fetální medicínu a tak dále.
1: Rozumím, já se takže, neptám, takže tam to vůbec nespochybňuji to pracoviště, ale ptám se, jestli to nemá vliv na tu senátorskou práci třeba s ohledem na to, co jsme slyšeli na docházku do senátu.
2: Ne, to bez pochyby nemá, tohle je hodnocení o 6. mandátu. Měl jsem 16 absentních dnů, což samozřejmě nevypadá dobře a není to 100% účast. Já jsem si toho vědom, že to vypadá špatně. Nicméně to 16 absentních dnů za 6 let, to je asi 2,5 roku za 2,5 dne za rok. A můj mandát začínal v covidu. Já jsem měl tu smůlu, že to bohužel začínalo v době, kdy byla povinné testování na covid a dvakrát jsem zůstal jaksi v důsledku karanténních opatření za dveřmi a musel jsem odejít z pléna senátu. Tenkrát byla taková doba. Dvakrát jsem měl úraz jednou ruky a jednou jsem byl nemocný a to jsou ty dny absence, nicméně účast obecně všech senátorů v senátu je jako velmi vysoká a ta práce senátora se neděje pouze tím mačkáním tlačítka. Já jsem byl velmi aktivní ve všech těch i nelegislativních oblastech, ve zdravotním výboru, v organizaci kulatých stolů. Dělal jsem hodně věcí v oblasti osvěty, povedlo se mi výrazně zpřístupnit péči porodních asistentek pro ženy po porodu, což byl opravdu jako velký počin, ale nebyl to legislativní počin a tak dále. No, takže
1: pojďme od minulosti k budoucnosti. V bodech vás poprosím, co jsou tři priority, se kterými kandidujete na dalších 6 let do Senátu, pane Šimetko, kandidáte ODS, Lidovců, Hnutí STAN, Pirátů a TOP 09?
2: A zelených. Já bych chtěl navázat na svoji práci ve výboru pro zdravotnictví, kde jsem byl celých těch 6 let, to je moje hlavní expertíza. Poslední 2 roky jsem byl i místopředsedou toho výboru pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky a tam prostě chci pokračovat dál. To je oblast, které rozumím. Chtěl bych se věnovat jednak psychickému zdraví dětí a dospělých, tam to hodně navazuje právě na tu moji aktivitu, co se týče poporodní péče o ženy, protože my dneska víme, že každá 6. žena po porodu má nějaké psychické potíže a ty ženy prostě potřebují pomoc a tak dále. Dále je to nějaká náprava v systému pečujících osob, myslím tím osoby, které pečují o třeba těžce nemocné děti, a nebo invalidní osoby, kde ten systém je dneska velmi těžkopádný, ti lidi, kteří pečujou o osoby s nějakým postižením, tak jsou v podstatě na pokraji jednak psychického, jednak fyzického kolapsu a dostávají se i do ekonomických potíží. Chtěl bych se podílet nebo spolupracovat na nějakých pravidlech ohledně zvyšování dostupnosti péče v regionech. To jsme konec konců dělali celých těch 6 let, digitalizace zdravotnictví a tak dále.
1: Tak rozumím, že to souvisí, ale já už bych řekl, že to tři priority byly. Vaše protikandidátka z Hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilemová, jaké jsou vaše tři priority?
0: Tak moje priority přirozeně vycházejí zase z mé praxe, kterou dělám 8 let, a to je starostka městského obvodu Poruba, kdy se dostávám čím dál tím častěji v poslední době do situací, kdy se zkrátka nemám dostatečné nástroje pro to, abych mohla pomáhat a dělat věci, které lidi trápí. Protože dennodenně jsem s lidmi v kontaktu, dennodenně poslouchám jejich běžné problémy a vím, že na některé věci už nemám dostatek pravomocí na to, abych z pozice starostky je mohla řešit. Konkrétně bych chtěla zmínit například problematické osoby bezdomovectví, které trápí nás všechny. V poslední době si myslím, že se ještě zesílila tato problematika. Kdy první člověk se ptá svého starosty, co s tou problematikou udělá. A my se snažíme vysvětlovat, že dokud nebude mít policie dostatečné pravomoce k tomu a dokud nebude existovat systém, co s těmito osobami a jakým způsobem je řešit, tak to bude prostě problém dál. Trápí to starosty, trápí to občany, lidi, policii, všechny, ale vlastně vlastně dosud jsme si s tím neuměli poradit. Další z těch priorit je určitě sociální péče, protože naše demografie vypadá tak, jak vypadá celého regionu, celého senátního obvodu, který zastupuju, a my potřebujeme zkrátka pobytové zařízení, potřebujeme terénní péči a nemáme na to dostatek v tuto chvíli prostředků, abychom byli schopni zajistit, a už dneska to víme, a potřebujeme pomoc státu, potřebujeme pomoc legislativy, finanční prostředky.
1: Třetí?
0: A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je určitě dostupná zdravotní péče, která zkrátka dneska se lidé opravdu obávají, že když budou potřebovat zubaře, když budou potřebovat praktika, tak ho prostě nenajdou. Já sama jsem si tím před nějakou dobu
1: konkrétně
0: prošla.
1: Jako jedna z 81 senátorek zařídíte, že na Ostravsku nebo přímo v Ostravě bude dost zubařů?
0: Tak určitě se jedná o to, aby naše lékařská fakulta Ostravské univerzity mohla mít prostředky k tomu, aby tady ti lékaři zůstávali, aby se tady mohli etablovat dále, aby obce mohly třeba vytvářet zdravotnická zařízení, ale s podporou státu. Tam je vždycky nutná ta podpora státu, tam ty obce se s tím úplně sami neporadí.
1: Jak tohle zařídíte jako senátorka?
0: Tak nejenom platnou legislativu, ale určitě i kontakty na ty ministry, vládu a další věci, s kterými můžu z pozice senátorky mnohem lépe jednat a mohu se k ním více dostat než z pozice klasické starostky.
1: Ondřej Šimetka, kandidát ODS a dalších opozičních stran v Poslanecké sněmovně, mluvil o tom, že chce řešit záležitosti zdravotnictví, konkrétně mluvil o duševních problémech nebo duševním stavu mladých lidí. Co v tomhle směru může udělat senátor?
2: Práce senátora nespočívá v tom, že přímo tvoří legislativu, to je nutné si uvědomit, že hlavní legislativní těleso je vláda a Poslanecká sněmovna a senát ty...
1: Dobře, tak to nemůže dělat, a co může dělat?
2: Důležité. Může dělat pozměňovací návrhy, tam je to velmi omezené a ta hlavní síla senátora skutečně spočívá v tom, že může organizovat kulaté stoly, že se může účastnit jednání s ministry, že může tam přinášet ty svoje zkušenosti z regionu, může tam přinášet tu svoji expertizu z toho svého civilního povolání, a tohle je práce, která často není viditelná na takhle pro voliče, ale přináší obrovské změny. Jo, takhle se nám podařilo skutečně prosadit celou řadu změn, ale už do tvorby těch zákonů, tam to skutečně jako jeden senátor neuděláte.
1: Samozřejmě jeden z vás bude v Senátu reprezentovat senátní obvod Ostrava město. Co v tuhle chvíli Ostrava od celostátních politiků, nebo Ostrava město, váš senátní obvod, od celostátních politiků nejvíc potřebuje, pane Šimetko?
2: Tak asi potřebuje, aby jim nebral peníze, to teďka je docela aktuální téma, jak se zdá, že by vláda chtěla brát peníze těm velkým čtyřem velkým městům, kam mimo jiné Ostrava patří, tak to by bylo fajn, kdyby se nestalo, pak by bylo fajn, kdyby se nesnižovalo financování vysokého školství, což se bohužel taky na příští rok děje, tak to by stačilo vlastně, kdyby ta vláda neškodila, tak, ale vy jste se asi ptal na...
1: Já jsem se ptal tak, jak jsem se ptal, a vy jste využil odpověď tak, jak jste ji využil. Stejná otázka pro vaši protikandidátku. Co potřebuje od celostátních politiků Ostrava město?
0: Já si nejdřív dovolím dvěma krátkými větami reagovat. Rozpočtové určení daní je téma, které já už 8 let vnímám a 8 let se otvírá za každé vlády. A ještě jsem neslyšela, že by bylo něco na stole relevantního, takže i teď, když se o tom diskutuje, nebo otevřela se diskuze, tak k nějakému konkrétnímu návrhu, jak to změnit, si myslím, že ještě dlouhá
1: cesta. Vy budete bránit to, co tady zaznělo?
0: Já už 8 let se s tím potýkám.
1: I kdyby s tím přišla vláda vedená Andrejem Babišem, tak vy budete proti tomu, aby Ostrava přišla o peníze?
0: Jakákoliv vláda, jak tato vláda, tak předchozí vláda, i ta předtím, já už jsem jich zažila poměrně dost v té roli a mám pod sebou rozpočet, takže poměrně si umím představit, co se vlastně řeší a kdy. Řešili jsme to i se Svazem měst a obcí poměrně jako zevrubně, jaký nastavit systém, aby to bylo spravedlivější a podobně. Vždycky to bude o něčem, že velká města versus menší města a podobně, ale vlastně zatím se nenašel ten model, aby vyhovoval všem.
1: Posloucháte duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v Ostravě městě. V našem studiu je Ondřej Šimetka, kandidát ODS, Lidovců, STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených, a také Lucie Baránková-Vilamová, kandidátka Hnutí ANO.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou, které zákony naopak neprojdou. Já se teď zeptám na některé konkrétní věci, o kterých diskutují ministři, poslanci nebo senátoři. Samozřejmě mě zajímá, jestli byste pro ně zvedli ruku nebo ne. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, protože to je norma, kde senát nemůže být přehlasován. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo na návrh parlamentu s tím, že aby byl výsledek závazný, muselo by pro vítěznou odpověď hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry zvedli byste proto ruku, pane Šimetko?
2: Já bych proto ruku nezvedl.
1: Kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilémová?
0: Já si myslím, že je to poměrně dobře vyspecifikováno a ano, já bych proto ruku zvedla.
1: Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, paní Baránková-Vilémová?
0: Já bych to trošku rozdělila na dvě témata, protože ta
1: můžete
0: česká...
1: Můžete říct si ano, ano, ano, ne,
0: ta jakkoliv. Česká koruna je poměrně kontroverzní vůči euru a my jsme se kdysi zavázali, že euro přijmeme, takže to jde do protivky spolu, takže to je poměrně složitá problematika a tam je otázka, do jaké míry a muselo by se to měnit ústavním zákonem, takže tam je to takové jako opravdu dvojsečná, je potřeba si udělat právní analýzy a jiné. A co se týká práva na hotovosti, tak spíše ano.
1: Stejné dvě věci a kandidát sněmovních opozičních stran Ondřej Šimetka?
2: To jsou návrhy, které my jsme v Senátu v posledních 6 letech měli asi 3x, vždycky jsme je zamítli. Rovnou v tom prvním čtení nevidím důvod otvírat ústavu kvůli tomuto tématu.
1: Takže byste byl proti?
2: Byl bych proti, protože už dnes je povinnost, obchodníci mají povinnost přijímat měnu jako
1: což hotovost. Ale leckde vidíme.
2: Ta vymahatelnost je horší, ale to vám ústavní zákon, ale to vám ústavní zákon nezajistí tu vymahatelnost.
1: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, pokud ano, na kolik, pan Šimetka?
2: Tam to bez pochyby lze diskutovat, protože kriminalita mladších lidí se zvyšuje, bohužel i ta brutalita těch činů. Je to takový trošku tenký led, myslím si, že to vyžaduje opravdu jako pečlivou diskusi.
1: Takže nemáte v tuto chvíli silný názor?
2: Spíš bych řekl, že ne. Ale to je skutečně natolik odborné téma, že to vyžaduje pečlivou diskusi, ale spíše ne.
1: Lucie Baránková-Vilémová?
2: Chtěl bych dodat, pardon, že mnohem důležitější je řešit prostě ty důvody, to znamená rodina, sociální prostředí a tak dále. To je mnohem důležitější než represe.
1: Lucie Baránková-Vilémová?
0: Já se také shodnu, že je potřeba posílit prevenci, nicméně to téma jako takové, když se podíváte na okolní země Evropské unie, tak často tu hranici mají nižší, než má Česká republika. A bohužel ten trend je tam takový, jak tady padlo, to znamená, zvyšuje se četnost, brutalita a tak dále. Takže já si myslím, že je zcela na místě ta diskuze a myslím si, že je také dobré řešení to, že by to zařízení, do kterého by se měli tito lidé dostávat, nebo děti, by se dalo říct, by mělo být specializované, takže by to mělo být oddělené od klasického.
1: Říkáte, že to je téma, takže určitě k diskusi. Byla byste teď spíš pro
0: spíše
1: nebo ne?
0: Spíše ano.
1: Senát letos slaví 30 let své existence, tak jak jste vedli kampaň. Setkávali jste se s názory, že by bylo dobré Senát zrušit a pokud ano, co jste na to odpovídali, kandidátka hnutí ANO?
0: Ano, já jsem se setkávala s tím, že lidé nedostatečně vlastně chápou a to, jakým způsobem jim Senát může pomoci nebo co řeší, proč
1: co
0: řeší, k čemu ti senátoři jsou dobří. Já jsem se snažila odpovídat v tom smyslu, že v tuto chvíli není na pořadu dne jakékoliv rušení nebo měnění senátu, protože to máme zkrátka ústavně zakotveno, ale já si myslím a mám výhrady v tom, že senát nedostatečně vlastně komunikuje vůči lidem a nevysvětluje jim. A je to těžká, je to jako opravdu velmi těžká disciplína, protože je to poměrně
1: takže
0: odborná
1: téma. Takže z vašeho pohledu by se nám měl zůstat, tématu, ale lépe komunikovat.
0: Ano, jako já v tuto chvíli určitě nebudu otevírat téma na jakékoliv jeho zrušení. Na druhou stranu ale si myslím, že tady má velké rezervy jako orgán i senátoři samotní, aby lépe komunikovali, co vlastně v senátu dělají.
1: Ondřej Šimetka, kandidát ODS, Lidovců a dalších opozičních stran, setkával se s takovými názory v kampani a co odpovídal na to, že by se měl zrušit senát?
2: V podstatě nesetkával. Lidi berou senát velmi dobře. Konec konců se ukazuje, že za těch 30 let se senát stal právě jednou z nejvíce důvěryhodných institucí. Má teďka důvěru 43% a je to jedna z nejlépe hodnocených institucí. Má svůj význam, lidé to chápou. Bez pochyby jsou i lidé ve společnosti, kteří by chtěli zrušit senát a naskakují na ta laciná populistická hesla. To, jak senát komunikuje, to skutečně je na senátorech. Já mám pocit, že komunikuje velmi dobře. Já mám dosah Prahy přes milion měsíčně a milion lidí měsíčně a komunikuje velmi intenzivně a je to na každém senátorovi, jak komunikuje a senát komunikuje velmi dobře.
1: Otázka na závěr. Máte další aktivity, už jsme o tom částečně mluvili. Pokud budete na konci tohoto týdne zvoleni na 6 let do Senátu, budete se věnovat práci senátora na plný úvazek, kandidátka hnutí ANO?
0: Já už jsem to deklarovala několikrát, protože
1: vy říkáte, že nebudete dělat 3 funkce. To neznamená, ano, jestli tak, to bude na plný úvazek. To mohou být třeba jenom 2.
0: Tak, já už jsem to říkala několikrát, protože se objevily takové spekulace, že budu sedět na X židlích a všichni nebo
1: bude jedna.
0: Tak já jsem deklarovala, že budu se snažit maximum udělat pro Senát, ale ráda bych ji kombinovala s prací v komunální politice, jakou je otázka, protože jsme čerstvě po volbách.
1: To znamená buď na magistrátu, a nebo v městské
0: části. Tak, neumím v tuto chvíli říct, protože není ani jisté, že budeme v koalicích, takže se může stát, že nebudu mít vůbec žádnou funkci v komunální politice.
1: Rozumím, otázka pro Ondřeje Šimetku. Budete dál fungovat jako lékař, tak jako dosud, pokud obhájíte senátorský mandát?
2: Já si ponechám své civilní zaměstnání zcela bez pochyby, jednak mě to dává do kontaktu s lidmi, jsem schopen přinášet ty jejich problémy do Senátu, jsem schopen to kombinovat. Otázka úvazku v nemocnici možná jednou samozřejmě přijde na přetřes. Já jsem přednostou už 18 let na klinice a dorůstají mladší lékaři, ale teďka samozřejmě budu dál pracovat jako lékař a jako senátor. Je to věc, kterou jsem kombinoval 6 let velmi úspěšně.
1: Tolik duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 72 Ostrava město. Našimi hosty byli Ondřej Šimetka, kandidát ODS, KDU, ČSL, Hnutí STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová. Díky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, krásný den přeju.
1: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: A 2 minuty po 12:30 už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Monika Chmilová.
5: V Hradci Králové po komunálních volbách bude vládnout trojkoalice. Složená bude z koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Po jejich jednání to uvedli představitelé HDK a TOP 09. Strany ještě budou řešit, jestli se čtvrtým členem koalice stane ODS. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová z HDK. 3 strany mají 37 členem zastupitelstvu 20 mandátů. Z ODS by koalice měla 24 křesel. Ruská tajná služba FSB zadržela v sachalinské oblasti japonského novináře. Podezírá ho ze špionáže. Napsala to ruská státní agentura TASS. Soud v Moskvě zpravodaje listu Hokkaido Shimbun vzal do vazby. FSB tvrdí, že v rozporu se zákony shromažďoval informace týkající se obrany schopnosti Ruska s cílem předat je japonské rozvědce. Japonsko se spolu s ostatními zeměmi skupiny G7 po invazi na Ukrajinu připojilo k sankcím proti Rusku. Tokio taky bránící se Ukrajině poskytuje podporu. V lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích už nepřibývají žádní noví pacienti s gastroenteritidou. Hygienická stanice tam proto odvolala pokyn k dodržování protiepidemických opatření. Dál je ale potřeba důsledně dodržovat zavedené hygienické postupy. Hygienici v hotelu od července evidovali 202 případů onemocnění, které způsobily noroviry. Lidé trpěli křečemi, průjmy a zvracením. V září pak hygienici zakázali zařízení přijímat nové klienty. A ostravská zoo má 2 nová mláďata Levharta Cejlonského. Narodila se o víkendu. Podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové je to velký úspěch. Za poslední rok jde totiž o jediná mláďata narozená v evropských zahradách. Celkem tam Levhartů Cejlonských žije ani ne 60. Ostravská zoologická zahrada chová tento druh od roku 1977.
3: Sport.
5: Házenkáři Karviné ve 3. kole Evropské ligy prohráli doma s Benficou Lisabon 26-35. Na první body v soutěži tak stále čekají. Po polovině základní části uzavírá český vicemistr tabulku skupiny F s 2bodovou ztrátou právě na portugalský tým. Ten po předchozích 2 porážkách poprvé bodoval.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Ostravy a nehoda na D8 za Roudnicí. Dálnice D1 je u Ostravy uzavřená v tunelu Klimkovice. Po přestavbě dopravního značení se jezdí nově obousměrně v tunelu na Brno. Do rána jsou ale v plánu ještě 4 krátké, asi 10-minutové úplné uzavírky. První začala před chvílí, nemělo by to tedy dlouho trvat. Zatím tedy provoz stojí v obou směrech. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za Roudnicí nad Labem. Na kilometru 23,5 havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí u nájezdu od Hostivice na druhém kilometru. A v Praze pokračuje uzavírka ve Zlíchovském tunelu ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Jde o noční údržbu, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme zataženo až oblačnou, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Zaměstnancům na základní škole 28. října v Tišnově se před pár dny nedařilo zavřít okna v tělocvičně. A teď už do budovy nikdo nesmí. Ukázalo se totiž, že ve zdi jsou praskliny. V reportáži prozradíme podrobnosti už za pár minut.
3: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Tak to byly dva pánové z Londýna v nočním radiožurnálu, jmenovitě Neil Tennant a Chris Lowe, neboli Pet Shop Boys a jejich hitovka z 90. So Hard. Děti ze základní školy na náměstí 28. října v Tišnově teď tráví víc hodin tělocviku venku. Jednu ze dvou tělocvičen nesmí využívat kvůli prasklinám, které se objevily ve zdi. O dalším postupu a případných opravách rozhodne vedení školy ve spolupráci s městem na základě odborných posudků. Praskliny se objevují i na dalších místech v okolí.
1: Zatímco v jedné z tělocvičen školy v centru Tišnova se ozývá křik a dupot, tu druhou nechala ředitelka Radmila Zhořová zavřít a zvenčí obehnat červeno-bílou páskou. Na její zdi se rýsují praskliny a jedno okno zůstává pootevřené.
2: Kolegové školníci chtěli zavřít okna, nepodařilo se jim to. Když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny. Šli se podívat zvenku a objevili i praskliny vlastně dole na zdi.
1: Vedení školy situaci řeší s městským úřadem v Tišnově. Potvrzuje jeho mluvčí Kateřina Šikulová.
3: Byl i hned teda zavolán odborný statik, který konstatoval, že nehrozí bezprostřední ohrožení stability. Specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
1: Praskliny na zdech si všimla i spolumajitelka rodinného domu naproti základní škole Zuzana Brzobohatá.
4: Právě nás překvapilo, jak to bylo velice rychle, protože na konci července byla nově vymalovaná lékárna, najednou se objevily praskliny a bylo to během měsíce. Tam jsme během týdne to opravili a zamalovali. Ty venkovní praskliny jsme nechali, aby jsme je dál mohli pozorovat, nicméně podle mého takového laického názoru dochází ještě k dalším novým a novým prasklinkám.
1: Dům nechá rodina prohlédnout statikem. Jiní vlastníci zase objevili na zahradě domu nedaleko školy posuny půdy, které poškodily sklep. Místní i mluvčí radnice Kateřina Šikulová připouští, že na praskliny na domech jsou v Tišnově zvyklí.
3: Tušíme o tom, že někde nějaké domy jsou popraskané, nicméně obecně se dá říct, že Tišnov je na jílovém podloží, které nějakým způsobem pracuje.
1: Hromadně se lidé na úřad kvůli popraskaným fasádám nebo zdím neobracejí. Z Tišnova Alena Hesová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
1: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví.
0: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
2: Popuste uzdu fantazii, Kazabunde. Popuste uzdu fantazii.
0: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
4: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
3: Jak se změní priority velkých měst?
4: Kde už je o nové koalici jasno?
3: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
4: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
3: Česko po volbách.
4: Seriál radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
3: Česko po volbách.
4: Živé shrnutí od našich reportérů.
3: Každý všední den krátce po 8:45.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Vinohradská 12.
4: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: Vinohradská 12.
4: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
3: Podrobně a v souvislostech.
4: Vinohradská 12.
3: Předpremiéra v 3:30 na Radiožurnálu.
4: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Jedna hodina. Další zprávy a Monika Chmilová.
6: Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb. Evropská unie uvolnila Maďarsku část zablokovaných fondů. České fotbalistky si na mistrovství světa v příštím roce nezahrají a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně, podají žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Radiožurnálu to řekla lídrině Anna Gamanová. Podle ní výsledky voleb celkem ve 3 okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasů jinde ve městě.
7: Nevíme, jestli tam došlo k vadnému přepočtu, nebo je to skutečně takový vymykající se výsledek v rámci toho průměru celého města. I to se může stát. V jedné místnosti je potom významně větší počet neplatných hlasů, takže i tam ještě uvažujeme, zda se na tohle to podívat.
6: Kladeňáci by podle Gamanové mohli získat 11. mandát. Vyrovnali by se tak vítězné volbě pro Kladno současného primátora Milana Wolfa. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, které mu Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o 4 miliardy 200 milionů eur, tedy zhruba 103 miliardy korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Pétera Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii.
8: Brusel financování omezil ještě za vlády Viktora Orbána kvůli nedostatkům při zadávání veřejných zakázek, střetům zájmů i riziku zneužívání dotací. Nový kabinet Pétera Maďára proto musel přijmout řadu protikorupčních opatření. Ukončení sporu přinese změnu také maďarským studentům a vědcům. Univerzity se budou smět znovu plně zapojit do programu pro studijní pobyty v zahraničí Erasmus+, nebo čerpat evropské granty na výzkum. Další miliardy eur ale Brusel Maďarsku dál zadržuje kvůli výhradám k nezávislosti justice i ochraně základních práv. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Pracovníci demoliční firmy z věží Liblických vysílačů ve středních Čechách sundali světla, aby se před samotnou demolicí nejvyšší české stavby nerozbila. Samotný ostřel provedou v následujících dnech, říká mluvčí Českých radiokomunikací Petra Mitterová.
9: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
6: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití, nabídli je proto k prodeji. Vážného zájemce ale nenašli.
3: Sport.
6: Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez českých reprezentantek. Ve Skotsku prohráli 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadli. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale třikrát inkasoval. A střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Den před ní navíc triumfoval Jiří Přívratský ve střelbě ze vzduchové pušky. V rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvila Blažíčková o tom, že si medaile moc váží i proto, že se v Egyptě potýkala se zdravotními problémy.
10: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo, ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: U zavírky Klimkovického tunelu u Ostravy a nehoda v Náchodě. Na dálnici D1 se opět projíždí tunelem Klimkovice u Ostravy a pokračuje tam ale servis a údržba technologií. Nově se jezdí obousměrně v tunelu na Brno. Do 4 ráno jsou v plánu ještě 3 asi 10-minutové úplné uzavírky. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení a bude až do víkendu projíždět jen jedním pruhem. Na nehodu pozor na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Na silnici 33 v části Běloves v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo, průjezd je omezený. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete s Líchovským tunelem směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Práce na údržbě mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
13: Auta bez řidiče nebo třeba humanoidní roboty, tak to teď budou zkoumat a vyvíjet vědci z Ostravské vysoké školy báňské. Mají totiž nové centrum i s testovacím polygonem za 126 milionů korun. Podíváme se tam v nočním radiožurnálu už po písničce.
14: Noční radiožurnál
11: a Petr Zajíček.

0: Vysoká škola Báňská v Ostravě má nové výzkumné a vědecké centrum. Jeho součástí je i experimentální polygon, po kterém budou jezdit takzvaná autonomní auta, tedy auta bez řidiče. V centru budou ale vědci vyvíjet i testovat humanoidní roboty.
1: Na polygon právě vyjíždí elektronický vůz. Řidič v něm ale nesedí.
2: Aby se asi popojil, možná dopředu, dozadu, udělal nějaké manévry.
1: Auto zvládá opravdu na dálku couvání, zatáčení. A zatímco my jsme venku pozorovali auto jezdící bez řidiče na polygonu, uvnitř už sedí Daniel Suchánek, doktorant, který auto ovládá.
3: Náročnost řízení je vlastně v podstatě stejná jako ve vozidle. Tam úplně není jako pro uživatele velký rozdíl. Je potřeba určitě pár minut si s tím najezdit, aby člověk jako si zvyknul na ten pohled těch kamer. Trošku jiné třeba, než jste zvyklá normálně z klasického auta.
1: A jak když se dívám, to je vlastně klasický volant.
3: Je to úplně komplet všechno z vozidla Škoda Enyaq, to znamená to, kterým jezdíme.
1: Autonomní řízení spolu s chytrými a robotickými auty jsou ale jen jedna část výzkumu. Vysvětluje mi proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
4: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, zavádění digitálních dvojčat pro vlastně snížení nákladů na elektrickou energii. Pak je to oblast robotiky. My v současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky.
1: Budova je hned vedle polygonu, přímo na něj vedou v přízemí velké

Už ve 14 nebo 15 letech běžně porážela dospělé a ještě ve školním věku byla i mistryní Československa. Řeč je o legendární tenistce Martině Navrátilové, kterou si tento týden připomínáme v seriálu o její kariéře. Další díl uslyšíte už za chvíli.

0: Tenisové legendě Martině Navrátilové bude v neděli kulatých 70. V tomto týdnu se proto vracíme k jejím začátkům. Mapovali jsme třeba její první krůčky v Řevnicích i to, jak jako školečka hrála i trénovala ve velkých pražských klubech. Tam začala potkávat i slavné Davis Cupové reprezentanty nebo tehdejší šampiony. Na kurtech v 10 letech procházela třeba i kolem Jana Kodeše.
1: Jsem je potkal na Klamovce na schodech, když jsem šel trénovat a ona přicházela s Jirkou Parmou, to byl její trenér a bylo jí 10.
2: Vzpomínal před časem Jan Kodeš.
1: Jirka Parma jedenkrát říkal, hele Honzo, to je Martina, tu já teďko trénuju, to bude vynikající, to bude výborná hráčka. Tenisová vzpomínka, to jsem byl na Spartě už, mohlo být 68 nebo tak, když přišel Mirek Navrátil, otec její, a říkal, hele, pojď se pojď na Martinu, pojď se pojď na Martinu, jak tady hraje s Tomanovou, pojď se na to podívat, jak jsem se přišel podívat, jak hraje Martina, no a pak uběhly ty roky a bylo i 15 a šli jsme do rozhodujícího mixa mezi Spartou a NHK Ostrava a porazili jsme obávanou dvojici, Nečas Lendlovák, no a Sparta vyhrála, no to jí bylo 15.
3: Jo, no a jsem byla nejlepší debreska, to bylo jasné. Já jsem už v tom 71. jsem se dostal do finále s Jašou Bedáněm, jsme se dostali do finále českého mistrovství, prohráli jsme ve finále, mě bylo 14 let. Jo, jsme se dostali do finále, tak já toho debla vždycky uměla. Jsem vždycky měla radši než single.
4: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup.
2: Tenisový talent Martiny Navrátilové, tak ten byl mimořádný. Vždyť už 15. jako historicky nejmladší vítězka vyhrála mistrovství Československa v Ostravě a článek deníku Nová svoboda z 31. července roku 1972 zdobil titulek Mistryně není plnoletá. Jenom týden na to, v pondělí 7. srpna roku 1972, psal tehdejší československý sport o dvojnásobném triumfu Martiny Navrátilové na pardubické juniorce na nejprestižnějším mládežnickém turnaji u nás.
5: Nejvýraznější postavou letošního finále byla bezesporu Martina Navrátilová. Do Pardubic přijela přímo z dějiště mistrovství republiky v Ostravě se zlatou medailí v kapse. Tam se hrála 6 utkání, v Pardubicích dalších 15. Tento maraton zdolala celkem bez potíží, ale v závěrečném mixu se přece jen projevila únava a také slabší výkon jejího partnera Musila způsobil, že si neodnesla ještě třetí titul. Po svém vítězném utkání nám řekla, když jsem přijela do Pardubic, řekla jsem si, holka musíš, byla by to smůla, kdyby se to nepovedlo podruhé, no a vyšlo to a tak jsem šťastná.
2: Citoval tehdy československý sport Martinu Navrátilovou, která tenkrát jako hráčka VŠ Praha ovládla dívčí single a společně s Hanou Hýblerovou z Dukly i debl. Jistě značně unavená, pak hned v dalším týdnu startovala Navrátilová i na tenisovém mistrovství Evropy v Budapešti a i z novinových titulků můžeme poznat, jak sledovanou sportovkyní už v té době byla. Navrátilové nevyšel nástup, psalo se na úvodní straně československého sportu ve čtvrtek 10. srpna roku 1972 v narážce na to, že talentovaná levačka podlehla Italce Vidové a po velmi náročném programu vypadla už v prvním kole.
5: Naše výprava dorazila do Budapešti v úterý ráno značně nevyspalá. Rychlík měl 2 hodiny zpoždění již v Bratislavě.
2: Mimochodem na konci evropského šampionátu už redaktoři československého sportu tak velkorysí nebyli a svým čtenářům naservírovali kritickou připomínku.
5: Naši v celkové klasifikaci skončili zásluhou Koželuhové na 4. místě z 16 zúčastněných národů. Příště však budeme muset uvážit, zda máme či nemáme obsazovat mistrovství Evropy stejně silně jako sovětští a maďarští tenisté.
2: Ale mistrovství Evropy silně obsazené výpravami Sovětského svazu či Maďarska nebylo ani v budoucnu tím nejprestižnějším tenisovým turnajem. Největšími podniky byly i v té době Grand Slamy a první takový čekal už brzy i Martinu Navrátilovou. Ale o tom už zase příště. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 1:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: V Táboře vytvoří koalici Vítězné naše Česko, ANO společně pro Tábor a z kandidátky Šance pro Tábor Olga Bastlová ze SocDem. Uskupení bude mít 14 ze 27 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr našeho Česka Ondřej Semerák. Podle něj by koaliční partneři mohli smlouvu podepsat v úvodu příštího týdne. Hnutí Tábor 2020, které město posledních 16 let vedlo, bude v opozici. V Písku vzniká koalice stran ANO, naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci už podepsali memorandum o spolupráci. Řekl to starosta Písku a lídr Vítězného hnutí ANO Michal Čapek. Koalice bude mít 15 zastupitelů v 27 členném zastupitelstvu. Ze současné koalice v té nové nebudou Piráti s pouhým jedním mandátem. Vítězné ANO získalo mandátů 7. Papež Lev 14. měl zhoubný nádor plic. Diagnózu potvrdilo vyšetření. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnici Gemelli se bude papeže zotavovat týden. Pro Lva 14. šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. A lidé ve Znojmě mají možnost prohlédnout si knihu městských práv ze 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum je vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, muzeum vystavuje do 24. října letošního roku.
4: Sport.
3: Přemožitel fotbalové Slavie Lán prohrál ve druhém kole Ligy mistrů doma se Sportingem Lisabon 0-2. Z dalších soupeřů českého mistra se vedl nejlépe Arsenal, který přehrál Lille 3-0, Villarreal porazil Neapol 3-1 a oslabený Bayern remizoval v norském Stavangeru 3-3. Brankář Matěj Kovář prohrál s Eindhovenem v Lipsku 0-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřený tunel na D1 u Ostravy a překážka na pražském tunelu na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D1 je momentálně zastavený provoz před tunelem Klimkovice u Ostravy. Silničáři uvnitř provádějí údržbu, do rána mají kvůli tomu v plánu ještě několik krátkých obousměrných uzavírek. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazně označená. V Náchodě pozor na nehodu na silnici 33 směrem z Polska. V části Bělovez v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo a průjezd je omezený. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Nedá se projet směrem od Barrandovského mostu na Smíchov. Noční údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: A jaké bude další hudební menu nočního radiožurnálu, tak mohu prozradit, že tady bude třeba Xindl X, potom kapela Ugly Kid Joe, ale teď spolupráce. Craig David a Sting.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Jak vypadá Rusko očima člověka, který v něm prožil celý život a potom z něj odešel? Režisér Andrej Zvjagincev na to hledá odpověď ve svém filmu Minotaur, který Francie posílá do Oscarového klání. Snímek uvádí i česká kina a více o něm uslyšíte už za chvíli.

0: Z Ruska odešel, ale na tamní poměry nezapomněl. Režisér Andrej Zvjaginsev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a dilemata, která jeho obyvatele řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje právě tento týden do českých kin.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginseva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
2: Film o semejnej dramě.
3: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
4: Čemu já to должен это решать?
5: No не выбирай.
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
2: Já prožil v Rusii stolko mnoho.
3: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Well, my black.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Ano, a starostové pro Ostravu vytvořili dvojblok a hledají třetího partnera. Rusko opět zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Fotbalisté Slavie prohráli v Baku v Lize mistrů se Sabahem 0-2 a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat v dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak nebo motoristé.